0: Je ale dobrým zvykem, že v Luhačovicích nás vždycky vítá někdo domácí, tak já pozvu sem k sobě. Já bych šel za váma, pane řediteli, ale vy sedíte pod reproduktorem, ono by se to rozpískalo a hlavně se na vás všichni rádi podívají. Ano, podívejte se na něj. To je hlavně pro rozhlasové posluchače. Tohle to je ředitel tohoto společenského domu, pan Vladan Černý. Pane řediteli, je to na vás, abyste nás přivítal, něco nám prozradil. Hele, řekněte, co chcete, když jste ředitel.
1: Krásný slunečný den, dámy a pánové. Za akciovou společnost vás vítám na tomhle už tradičním pořadu, který má úspěch a doufám, že i dnes bude mít obrovský úspěch. A po něm následují další programy v Luhačovicích na Lázeňské náměstí, takže se snad budou také líbit a užijete si celý víkend.
0: Velmi děkujeme za přivítání, ale pane řediteli, možná by slušelo za to říct, že ten sál, kde se teď nacházíme, ten společenský dům, má úžasnou historii. Prozraďte, kdo třeba, které osobnosti tady kdy byly, co se tady všechno kdy dělo, protože opravdu nejsme na obyčejném místě.
1: Ten průřez by byl asi velký. Společenský dům byl otevřen v roce 1936 a za ty roky se tady vystřídalo hodně jak umělců, tak politiků.
0: No politiky nemenujte, jste vypadal, že si budete vzpomínat, jako ježiš. Já žádný politiky radši ani neznám, ale co je důležité od roku 36 tento společenský dům, dámy a pánové, tohleto je sál, kde slavívali Silvestry, kde se bavili opravdu Adina Mandlová, Nataša Golová, Oldřich Nový, Vlasta Burian, díky tomu, že v nedalekém Zlíně byly zlínské filmové žně. Můžu vám dělat mluvčího, pane řediteli, děkuji za hezkou práci. To bylo přivítání, Vladan Černý, ředitel společenského domu. No a vy víte, že my vždycky hosty vybíráme tak, aby měli k Luhačovicím nějaký vztah. Já je budu postupně zvát a schválně, jestli přijdete na to, co je pojí s tímhle nádherným moravským lázeňským městem. Dámy a pánové, přichází první host dnešního toboganu, právě omdlela ve dveřích. Hvězda paní Jaroslava Obermajerová. Krásné dobré dopoledne, Jaroško. Ahoj, ještě rozhlasová pusa. Pusa pro všechny tady v sále. Zdravíme i balkóny, to je nádhera. Ano, prosím vás, pokud nás slyšíte i vy v Luhačovicích, tak tady ta horní cesta je ještě volná, tamhle v tom lesejčku, můžete se koukat i z druhé strany. Otevřem okna, ať nás slyšíte. Tak schválně, co byste řekli, že pojí Jarušku Obermajerovou a Luhačovice? Typli byste, teď možná tak jako mapujete, filmy, seriály. Já vám řeknu pravdu, mnohý večer jsme tady společně s Jaruškou strávili. Je to pravda. Hele, když se řeknou Luhačovice, mě se vybaví Jaruška, protože několikrát se nám poštěstilo, že když jsme tady byli a býváme tady často, tak je tady Jaruška, anebo je tady i Jaruška se svým synem. Hodně jsme toho taky teda vypili. Naplavali.
2: Není to tak často, je to méně často, než bych chtěla, ale...
0: To je pravda.
2: To on si vymýšlí trošku. Dobrý.
0: A taky, a už léta mě to slušně živí, ale proto, aby jsme se zase setkali po čase, tak jsem Jarušku pozval i do dnešního tobogánu, ale je něco, co jsem neodhalil, protože já vím, že ty Luhačovice máš ráda. Je to tak?
2: Mně se tady hrozně líbí, já mám vůbec ráda lázeňský města a Luhačovice jsou fakt jedny z nejkrásnějších, ale hlavně, co je krásný ta architektura. Teď ty rozkopané ulice, jo, když vidím, že to jednou bude hotový, jo, tak to jsem šťastná. Mně se prostě líbí Lázně jako takový, protože ta kultura... Jo, ty lidi inteligentní, sem jezdí sami, že jo? Takový
0: ano,
2: prostě
0: jsem říkal, že sem jezdím
2: zdravý, odpočinutý, no prostě něco jako já. já to mám ráda a ráda bych tu pobyla, mám smůlu v tom, že vždycky tady jsem tak dva dny a musím pryč, no. To je jedině moje smůla, no.
0: No ale tak do budoucna třeba, pane se seznámíš s panem ředitelem, podívej se, a ten ti tady nějakou komůrku takovou, že jo, že by jsem Jaruška na penzi,
2: dobře,
0: že byste...
2: Dobře, beru vás za slovo. Aspoň 3 dny.
0: Ano, jenom najít ten čas, to je pravda.
2: Určitě bude, v létě to musí být. Úplně v létě jsem tu nebyla, nikdy to musí být báječ.
0: Ale pozor, jako Jaruška, ne, že by jenom přijela na rozhlasové vysílání, ona již i plovala.
2: Já plavu, jak vidím vodu, tak já tam skáču po hlavě.
0: Prosím, a ty jsi opravdu už dneska ráno vstala a byla si zaplavat?
2: Určitě, protože v domě Jurkovičově je krásný bazén, nikdo tam nebyl, ale já už jsem i večer šla. Já jsem, jak vidí vodu, tak já tam lezu.
0: A to už tam nikdo nebyl, nebo oni odešli,
2: no ne,
0: až když si přišla?
2: Já nevím, asi to bylo štěstí.
0: Že jsi řekli, Niklová v plavkách, jdeme domů, víš?
2: No, já se skovám do té vody, ale nebyl večer ani ráno, já skoro, no, jeden člověk tam proběh zoufalej v prostěradle a utek teda. Nevím, ale já to mám strašně ráda, když se nevydržím dlouho, ale těch 20 minut plavu, já si pak připadám hrozně štíhlá. Jo, prostě.
0: Počkej, a víš, že jo, jak tě vidím teď takhle z boku?
2: Že jo.
0: To Ježíši Kriste, to je jak nějaká úplná... Jaruško, ty bys měla jen plovat.
2: No já právě...
0: Ty bys se úplně ztratila. Jo, prsa ti zůstaly, to je dobrý, to jo, ale jinak jako... Který styl si plavala. Dámy a pánové, ne, já tady mám, promiň, na stole, to jsou feferonky, které jsem dostal od jedné divačky.
2: Já si říkám, jestli to není na mě nastražený.
0: Vůbec ne, ale potom se taky hubne. Dámy a pánové, přichází další host dnešního tobogánu, no a tady to spojení s Luhačovicemi. Po vele úspěšném seriálu České televize, myslím, ani nemusím doplňovat. Dámy a pánové, pan Pavel Zedníček. Pavlíku, krásné dobré dopoledne, ahoj, ahoj. Posaď se u nás. Pavel zdraví i první balkóny, druhé balkóny, lóže. Hosty na cestě v lese i před společenským sálem. Ano, abych dodal, Hans Gebert, to bylo tvoje jméno, že jo? Z Četníků z Luhačovic.
3: Já.
0: Pavlíko, já jsem říkal, velmi úspěšný pořad České televize, seriál, no. To opravdu ano, ale vy jste trhali rekordy sledovanosti neskutečný. Jaký ty z toho máš pocit? A tvoje nádherná, taková velmi netradiční role pro tebe.
3: No, pocit je to krásný, nádherný, protože báli jsme se toho, jestli se na to budete koukat. Zpočátku tak nevypadalo, lidi trošku nadávali, jako ježmarja, co to tam zase je a jak, co tam, jak tam, německy teda blbě a tak. No, ono se pak rozjelo a bylo to velkou sledovanost až 1 800 000 a 1 700 000 a 1 600 000 jako pravidelně, takže děkujem za to, že jste na to koukali. A vypadá to na to, že asi se bude pokračovat.
0: Tak hezký, si, to je dobrá
3: možná,
0: zpráva.
3: Že jo.
0: Luhačovičtí tleskají. Když je pravda, na začátku, když jsem dělal takovou malou prezenci před vysíláním, tak z Luhačovic jsou tady pouze 3 diváci. Ostatní to jsou léčební, ty, co se přijeli podívat na tobogán, my náplavy a tak podobně, ale Luhačovičtí mají radost. Pavle, a co pojí tebe s Luhačovicemi? Nejenom tedy tenhle seriál, ale vůbec, když se podíváme i do tvého třeba soukromého života, ty a Luhačovice.
3: No, kamarád, tak já jsem kusek odsaď, já jsem ze Zlína. Já jsem byl ve Zlíně, že jo, celý leta jsem žil, nebo do svých 19 roku jsem žil ve Zlíně. No a tady jsme, když jsem byl malý a mladý, tak jsem s maminou a tatíkem jsme jezdili na přehradu. To jsem se ráno, byla sobota nebo v neděli, jsem řekl, jede se na přehradu. Tak mamina navařila řízky, jo, do toho nějaká voda nebo nějaká limonáda a už se jelo, tak jsme si lehli a ty jsme byli celý odpoledne, sedli do Trabanta, jeli jsme večer doma. A takhle to bylo v neděli, každou sobotu a neděli.
0: No, tak ty seš takže, tady doma vlastně.
3: Ano, jsem doma, to je, že jsme
0: návrat, proč... Počkej, a byl jsi někdy v Luhačovicích jako v lázních? Jako, že jsi opravdu léči? Jel na léči, jako, že léči?
3: Včera.
0: Ty jsi
3: včera, včera, no včera...
0: Ty jsi taky už ploval? Už
3: jsem, ne, ploval, to ne. Sice mohl jsem, byl tam bazén, ale měli jsme bahno, byl jsem, leželi jsme v bahně, Haničkou tady mojí, jsme se nadali bahno. Řeknu, ale to příjemné, teplé bahno, nevím, odkud teda je to bahno, ale bylo to příjemný. No a pak jsme měli masáže.
0: Dej pokoj.
3: Javské, z Jávy. A byla tam taková ta z Jávy, nějaká holka pěkná, taková tam masírovala. Takže to jsme včera prošli.
0: Ano, takovýhle, ale no, je hezký, že ano, v první řadě Hanička Kousalová. No. Hani, zdravíme i tebe samozřejmě. Zdravíme dalšího. Ano, host v první řadě, host v záloze. Hele, a to ty takhle smíš za nějakýma těma nahatejma holkama, aby tě masírovali a máš tady manželku, prosím tě?
3: No to se může, to se prý musí.
0: Jo, takhle?
3: Přímo, no. Já jsem teda přišel a byla tam taková paní pěkná, příjemná a říká, a mám se slíknout? A říká, no, musíte. Já jsem dal gače důle, už jsem ležel v bahně.
0: A to byla procedura, ne, že si zakopnul tady, jak dělají ten teplovod a padnul si tam.
3: Ne, to byla procedura, no.
0: Ano,
3: procedura,
0: tak další no. Lázeňský host, Pavel Zedníček. Pavlík, jsme rádi, že jsi dorazil. No pozor, budou přicházet další, i dneska se v tobogánu samozřejmě bude hrát a zpívat. No a já jsem vybral zpěvačku, která pro mě taky k Luhačovicím patří, protože já mám tu velkou čest moderovat každým rokem tady v Luhačovicích na tomhle místě Silvestra. Proto, když je tady horko, pro mě je to takový jako neskutečný. A jeden z těch nejkrásnějších Silvestrů byl v tandemu se zpěvačkou, ano. Líbá mě ze závy, to teďka nevidíte, ale ona je roste. Na ty leta vypadá skvostně. Hned to budete mít šanci vidět. Dámy a pánové, vlastně i hvězda letošního Luhačovického plesu, Heidi Janků. Krásné dobré dopoledne. Heidi, a já myslím, že rovnou můžeš dát první písničku, ať to tady rozjedeme v přímém přenosu. Z nádherných květnových Luhačovic Jaroslava Obermajerová, Pavel Zedníček a u mikrofonu Heidi Janků.
4: Toto funguje. Dobrý den vám všem. i u, jsem chtěla říct, u televize, ne i u rozhlasu.

0: Na tomhle nic nezměníš, víle vzácný koření jsem já. Děkuju.
1: Přímém přenosu z Luhačovic, nádherných, sluných. Praží nám sem sluníčko, posaď se u nás, Heidi. Samozřejmě, tohle je Heidin velký nový hit. Heidi, ta písnička je nádherná, má jednu strašnou nevýhodu.
2: Ano.
1: Nezbavíš se jí. Jako, jako posluchač. Já když jsem jí slyšel prvně, on je k tomu ještě nádherný klip, to si budete zpívat dneska celý odpoledne. Hele, až se budeme rozcházet ve 3 ráno z místních barů, budeme si to pořád zpívat.
2: No, nevím, jestli to ještě nepředčí jedna píseň, ale uvidíme. No,
1: tu dáme taky.
2: Uvidíme.
3: Já vím, která, načančám.
2: Musí prozradit. No, uvidíme. No, jako možná ráno ve 3 v baru, možná to načančám bude lepší.
1: Já myslím, že v každém ráno. Heidi, prosím tě, kromě toho, že jsi teda byla velkou hvězdou silvestrovského večera vlastně už před 2-3 lety.
2: 3, no.
1: 3 roky to jsou, 3 roky to jsou. Že jsi tady zpívala letos na velkém lázeňském plese. Co tebe pojí s Luhačovicemi? Je toho víc? A nebo jenom tak jako profesně, že přijedeš, zaspíváš, odjedeš?
2: No tak tím, že pocházím z Moravy, i když ze severní Moravy, my jsme tady na Všemině, kousek, měli pronajatou chatu. Takže my jsme do Luhačovic jezdívali docela často, tak jakože na výlet a tak, na procházku. Takže mě tady pojí vlastně ten kraj, tady ten kraj je krásný a tu chatu jsme měli pronajatou několik let, asi 6-7 let, takže my jsme tady byli stálými hosty.
1: Aha, a ty jako lázeňačka, že Pavel ten už měl lávový kameny na hlavě všude, měl už i tajskou masérku, tady Jaruška Hubla v bazénu, co ty?
2: No já jsem taky byla v bazénu, včera večer jsem si byla zaplavat.
1: Fakt jo?
2: Ano, byl je krásný bazén tady v našem hotýlku, ale já zase jako lázeňský host nejsem úplně nejideálnější. Já nemám ráda, když na mě šahají cizí lidi.
1: Vidíš to a působíš dojmem, že... Teda promiň,
2: já působím to jiným dojmem, já to vím.
1: Ale já bych řekl, že ty jsi ta, co se právě, víš, nechá hýčkat a ne. Masírovat a... Ne?
2: Ne. Já jsem ta, která hýčká.
1: Jo, čili ty jsi lázeňská, že ty masíruješ.
2: No tak chtěli by to někteří rodinní příslušníci.
1: No tak
2: příslušníci.
1: Třeba by tě tady v Luhačovicích vzali, rozumíš tomu? A že by byla, víš, jako masáž lávovými kameny, jako masáž Heidi Janků.
2: No víš co, ono nebylo k tomu daleko, protože já po maturitě jsem nevěděla, co budu dělat. Než jsem udělala konkurs k Pavlu Novákovi do kapely a odjela jsem s ním do zahraničí, tak jsem se hlásila na střední takovou jako nástavovou školu na rehabilitační sestru. Takže ono, já jsem k tomu neměla zas až tak daleko, abych třeba tady v Luhačovicích někdy masírovala, třeba až nebudou lidi chtít poslouchat, když se načančám, začnu masírovat, no.
1: A nebo to budeš zpívat ještě během té masáže.
2: A nebo já vás načančám, já vás...
1: Se líbí, jak během tohoto pro rozhlasové posluchače ukazuješ, jak hněteš ty špičky, víš, jako krásně,
2: ano,
1: tak...
2: Ano, ano, ano.
1: Zamluvám si
2: já
1: první
2: vím,
1: masáž.
2: Jak se to dělá, já vím, já to pozoruju, ale fakt nemám ráda, když na mě ti cizí lidi šahají, no.
1: No tak já nevím, tak se s tím masérem nejdřív seznám. Víš, jako musíš přijet 2 den dřív, seznámit se, už to nebude cizí člověk?
2: Když mě ten jeden den asi nebude stačit. Já fakt vypadám a působím jinak, ale já na to seznamování...
1: No a kdyby tě masíroval Ivošek, to zase nemusíte jezdit do lázní. To je vlastně pravda, to můžete sedět doma, pouříně si a masírovat se vzájemně.
2: No a u nás je to vzájemně tak, že já začnu a pokračuju a už není nic jiného.
1: A to bych tady nerozváděl přeci, no, ještě nebylo.
2: Myslím to masírování jakože navzájem.
1: Já taky jsem, ano, taky, pochopil
2: jsem. Tak to myslel.
1: Samozřejmě. Tak tvůj vztah k lázeňskému městu už známe a já jdu zvát dál. A teď přemýšlím o tom pořadí. Já to možná ještě přehodím, že maminku vezmeme jako překvapení a přichází, tak Pavel bude 100% vědět, kdo. Já se jenom podívám na to jméno, ať to nezmotám. Opět četníci z Luhačovic, tentokrát Martin Láska a přichází jeho představitel, mladý pan Robert Hájek. Krásné dobré dopoledne. Roberte, vítej v toboganu. A aby se nám to krásně propojilo a spojí se nám to ještě, no to uvidíte, přichází i jeho maminka, herečka Jarmila Švehlová. Jarmilko, krásné dobré dopoledne. Vítej tady v toboganu i ty. Roberte, dobré dopoledne, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: Ano, Heidi tady dá i mikrofonek, ať má i maminka, ať máte tak jako rodině mikrofony.
3: Děkuji.
1: Strašně mi připomínáš, to už jsem ti kolikrát chtěl říct, Roberte, toho prcka, jak hrál v Machovi a Šebestový toho Macha, to byl ten malinký, roztomilý, sladoučký kluk, je ti strašně podobný.
3: No, tak to je náhoda.
1: Jak je to dlouho, prosím tě, co? Ty jsi od té doby jako zmužněl?
3: 16 let.
1: To je 16 let už.
3: Teďka to bude 16 let.
1: Prosím tě, to bych řekl teda mý. No jo, letí to, letí to. Tak prosím tě, ty a spojení s Luhačovicemi samozřejmě, krom četníků z Luhačovic, a to, těma možná rovnou začnu, to byla velká bomba, ne? Pro tebe herecký start, ač už si předtím hrál, tak národ zjistil, že existuješ a velký úspěch.
3: No víceméně jako v dospělý kariéře to byl první velká zkušenost a role a myslím si, že se to povedlo docela.
1: No ty, on je.
3: Nechci se chlubit tady, ale ohlasy to mělo pěkný, takže...
1: No jistě, ale takhle nemůžeš být takhle skromnej, no povedlo. Byla to bomba po ohromně dlouhé době seriál, který opravdu vylidňoval ulice. Tvůj vztah k lázeňským Luhačovicím předtím byl nějaký, nebo začal až během toho seriálu?
3: No teda musím se přiznat, že asi až se seriálem, protože jsem neměl tu možnost tady být předtím, ale jako město mě to hrozně překvapilo, je to tady nádherný, jak kolonáda, tak vlastně do Elektry jsme chodili, samozřejmě. Takže ne, to je, moc vidět, jsme si to tady zamilovali.
1: Jak ty generace se rozcházejí, že ty hovoříš o diskotékách a o nočním životě, jiní o masážích a o tom, jak na sebe nechají plácat bahno, že jo? To je...
3: Každý relaxuje jinak, že jo?
1: Tak... No, počkej, ono tě ty bahenní masáže taky čekají, jo? Hele, kolik se toho točilo tady v Luhačovicích a kolik toho nebylo z Luhačovic? Jako, co bylo autentický? Protože já jsem na to koukal s tím zájmem, že z Luhačovice znám hodně dobře a říkal jsem si, nádraží, jsou to Luhačovice, nejsou. Jak to bylo? Jak to bylo? Kde všude jste vybírali?
4: No, tak
1: ano, Pavlíku, samozřejmě,
4: já
1: se taky
4: pomůžu,
1: mikrofon.
4: Tak nádraží tady nebylo, to se točilo v Lednici, ale tady se hotel Popr se točil, to je Bedřicha Smetany.
1: Ano, ano, to jsem ano, si říkal, když jsem šel kolem deska.
4: Ten vstup, tak to byl. No a pak jsme tady běhali po těch lesích a stráních, kde jsme se honili. No a kde jsme ještě byli? Tady jsme taky...
3: Na kolonádě.
4: Na kolonádě, že jo. No a pak ještě vzal, no a na tom starým krásným plaveckým bazénku.
1: Ano, ano.
4: Úžasný, tam se, tak ano, tam jsme pravda. Točili ty lázně starý, takový, jak jsme se tam...
1: Třeba jak vám tady všichni napovídají, ještě tak jako, jak no. Ví, kde jste všude byli.
4: No, ale ono v podstatě moc se tady to nenatočilo. Ono se točilo, vlastně no. My tu stanici jsme měli ve Velký Výteši, v Lesní Hluboké, tam byla ta hlavní stanice a sem jsme dojížděli vždycky na některé ty scénky, no.
1: Ale zase je dobře, že mnohé to do Luhačovic přivedlo. Třeba právě Roberta. Roberte, ty jsi opravdu nikdy předtím nebyl v Luhačovicích? Skandál.
3: Nebyl.
1: Co bys dělal v lázních, to je pravda, no.
3: S Machem jsme se sem nedostali, takže... Sluchátko zase tak nefungovalo.
1: To je pravda.
3: Maminko, to jsme se dostali do Číny, takže...
1: Maminko Jarmilko, jak to máš ty? Ty jsi tady dneska, díky tomu, ona ještě jedno spojení vznikne, jo? Ale co tebe pojí s Luhačovicemi? Jezdívala jsi sem, znáš je?
5: No, je to moje velká ostuda, že jsem tady nebyla ani já, ani jsem sem nepřivedla mého synka v životě, takže za to se moc omlouvám. Já jsem sem začala jezdit až s divadlem. Byli jsme tady loni, v Paříži bych tě nečekala, tatínku, pokud tady někdo na nás byl se podívat. A je to tady nádherný, moc se nám tady líbilo. A je tady ohromné obecenstvo. No, takže to je asi všechno. I když já teda musím říct, že jsem Moravačka, původem z Olomouce, takže Moravu miluju a nedám na ní dopustit a vždycky říkám, jsem Moravák, nejsem Čech. Tak.
1: Ale fandí Spartě. Já nevím, co já bych jako Sokolová, jako Karlovarák na to řekl, ale jo, máš pravdu. Já, tak...
6: já jsem ze Žižkova.
1: A Ano, Morava dneska vítězí, je tady jeden Žižkov a já, co se narodil v Sokolově, v naší hnědouhelné hezké pánvi, ale zase o to raději sem potom jezdím. Jak vy to máte s lázněma? Vy dva, tak Robert už řekl, ale Jarmilko, ty jsi lázeňský typ? Jako...
5: Ne, nejsem.
1: Taky ne?
5: Ne. Já jsem úplně jako Heidi a strašně si držím palce, když vidím, co říká, protože já přesně tohle to nemám ráda. Já když už teda někde mám odpočívat, tak buď to v lese někde nahá, kde mě nikdo nevidí, anebo na balkoně nahá, kde mě taky nikdo nevidí. A ani mě nebolí záda, mě v životě nebolely záda, ani páteř, ani hodně jsem popadala, teď naposled jsem spadla do první řady u nás v divadle. Když jsme zkoušeli, ale nic se mě nestalo, ku podivu.
3: Já to byl zážitek, no.
5: To byl ohromnej pro Roberta zážitek, protože ono byla tma, my jsme teda, pambu zaplať, byla to jenom zkouška, ale zkoušeli jsme něco, jakoby začátek, a naše režisérka říkala, trochu to rozpohybuj. Tak já jsem to rozpohybovala, jak byla tma, tak jsem udělala krok, všichni koukali, nikdo nevěděl, že tady jsem taková, že udělám ten krok dopředu, tak mě nikdo nezastavil a já jsem spadla do první řady tady na prsa a udělala jsem si příšernej výron tady, kdybyste mě viděli, jak teď vypadám hrozně.
1: Ano, proto chodí jenom do rozhlasu teďka, ale zase jako hlas máš pořád krásný. Mně se líbí, jak říkáš, že se nerada dotýkáš cizích lidí a sotva si v divadle a vidíš diváky hub mezi ně, aby si vychutnala tu přízeň. Promiň, já se vrátím k tomu, jako nahá v lese, to má nějaký, jako dovedu si představit jako relaxování v lese, že jdu na houby nebo že sedím na pařezu, ale nemusím se tam slíkat nutně v tom lese.
5: To mě tak napadlo, abych byla vtipná, teda upřímně řečeno, ale...
3: Povedlo se ti to.
1: Jako zní to romanticky, ale musím říct, že od téhle chvíle, až půjdu kdykoliv na chalupě na houby, už se nezbavím toho pocitu, že jako, jo, že obejdu nějakou borovici a tam bude znít nahá žvehlova.
5: Já se musím zeptat, kde máte chatu, abych tě tam překvapila.
1: Couráš po lesích, no dobře, tak ne, mně se líbí, že jsme vybrali ideální typy pro propagaci lázeňské péče. Kdybyste vyloženě měli být na těch brožurkách, tam by bylo nedotýkejte se mě. Ale já bych rád probral téma, protože přeci jenom jsme v lázních, vy jste tady na léčení, většina z vás, žijeme všichni zdravě, že jo? Nějaký takovej jako receptíček, jestli opravdu, Jaruško, prosím tě, ty jsi říkala, že plaveš, ty jsi zhubla dneska za dvě plavání, žiješ zdravě? Máš něco takového, jenom teď všichni pijou ty kombuchy a teď ty byliny takový.
6: To jsem jako... slyšela o ty kombuše.
1: Co děláš zdravýho, prosím tě, pro svůj život, že takhle krásně vypadáš, energická, furt seš a tak?
6: No, na těch 90 nevypadávej, ale tak jako, já vám to řeknu upřímně.
1: Ano.
6: Kouřím od 16. Alkohol mi není cizí, i když ne často, pač hodně řídím.
1: A co to je dvakrát denně, víš?
6: Řidič za volantem má být veselý, ale ne přehánět. No, nedělám nic moc a rozhodně nesnáším bulgur, takový to, tyhle ty, jo, zeleninu, syrovou, to úplně nesnáším. Já nevím, jak je. Ale já mám ráda obložený chlebíčky.
1: Tohle je vyložení lázeňská propagace. S touhle partou já, prosím vás, jedeme turné Jáchymov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a budeme vyhánět lidi ze zdraví výživy. My skončíme u bučku. Takže kouřit, pít, občas si zapalit.
6: Já se snažím to nepřehánět, ale někdy to tak přijde, víš, ten život, jak je strašně, a přijde na tebe slabá chvilka.
1: No a to je furt.
6: A jak to má člověk řešit?
1: No.
6: Jo? A zase teď s tím kouřením, jak nám dávají do sosáku, jo? No, tak to chci teda vidět. Jo. To bylo nepříjemné. Ale třeba se myslej na naše zdraví. Takže to je všechno. Já teda se snažím nejíst sladký moc.
1: No.
6: To jako moc nemusím, když dneska jsem ochutnala, díky vám, koláček. Ale to moc nemám, ale protože to nemám ráda. Já jsem si řekla, že budu dělat jenom to, co mám ráda. A mám ráda masáž zad.
1: Jo.
6: To mám ráda.
1: A může to být okay. Někdo cizí, nebo se nejdřív
6: seznámíš?
1: Může
6: být úplně cizí. Čím cizejší to mě. Ale... no úplně jedno. Nemám ráda zepředu. Zepředu já jsem lochtivá.
1: To se masíruje i zepředu?
6: No prej, že jo, břicho se dělá. No.
1: To se,
6: ne.
1: Jaruško,
6: tak vidíš. To.
1: A v kterých lázních jsi to byla? Kde tě...
6: Dobře. Moulin Rouge. No tak dobře, jak se to nedělá. I no, to mě, ale záda mám ráda. A nemám ráda bahno. To vám přijdu si jako až špinavá. Bahno nemusím. Ale jinak to mám fakt jako ráda. Já jsem lázeňský typ, protože hlavně, co mám nejradši?
1: No.
6: Nic nedělat. Nevím jak. A mě vám sedne, když nic nemám.
1: No.
6: Víš, když opravdu nic jo. nemusím. To mi úplně naprosto
1: vyhovuje. Ale ona už jenom třeba, hele, připravená snídaně, jenom jako by to no. miluji v hotelu, že jenom přijdeš a teď si jemeš tohleto vajíčka. No, hele, dneska měli no, takový pánečky, no, taková no. ona to byla, oni byli výborní. Asi to nebylo zdravý úplně.
6: No to ne, ale je to strašně
1: u toho šestýho už mě to i mrzelo, že takhle nezdravě. Jako, tak jsem to zajet tím volským okem a hned se mi ulevil. A nakonec, hele, ale nakonec tý snídaně jsem si dal řekvičku a rajče a mám pocit, že žiju
6: no,
1: zdravě.
6: Určitě, já jsem taky si kousla hrušky, ale... Ale máš takový, máš to, mít pytlíček igelitovej a nechat si napak to nezvíš?
1: Já myslím, kdyby se mi udělalo šoufl, jako ne to, napak.
6: Napak.
1: Napak. Ano, tak to byl zdravý životní styl. Pavlíku, prosím tě, ty žiješ zdravě, je něco takového, jako chováš se zdravě, jíš zdravě, cvičíš?
4: Ne, no, taky, my jsme přikláněli tady k Jarušce, že to je takový, takový hezký, ale tak snaží, občas se snaží, že si říkám, že já bych se takhle, já bych si dělal i číslo z baráku. Já mám tak rád to jídlo opravdu, ale no, moje Hanča říká, že bych se měl taky žít zdravě nějak, tak občas chvilinku žijem, ale taky to nevydržím dlouho. Hned ty ráno vajíčka a mě zase Paulovka říkala, že musíš mít ráno bílkoviny, že to je první, se tím má začít.
1: No, a to, že... musí vědět, když jak vypadá to, úžasně, no, ona Paulová, ježišmarja.
4: I když ona, člověče, představ si, že ona, to je taková nějaká metoda jakože hubnutí, že oni seberou ti, vezmou ti krev a z toho nějak vypočítají, co máš zdravě jíst, co je pro tebe, pro to tělo dobrý a co je špatný. A jo, ona, ona opravdu začala dělat, pravdou je, že ona musela, když to začíná, tak měla třeba jenom 18 deka nějakého kousek sýra a chleba, to je po dekách, to musíš měsíc vydržet. A je teda fakt, že ona za ten měsíc a půl nebo kolik, ona krásně zhubla a oni odcházejí tu. Víš, jako o tuky ti to sebere a začala mi to tělíčko a takový, no takže to je, prej, to je dobrý, no ale člověk to asi
1: ale tak musí dobře, mít... ale když vidíš ty lidi, co vypadají dobře a teď slyšíš, co všechno to obnáší, teďka ty gramy, teď do té posilovny, všechno tohle a koukám na ně a říkám, a stojí mi to za to?
4: No, to máš pravdu.
1: Takový, jestli není lepší, jako si zvyknout na to, že ten pupek mi roste, no teď pak mi bylo 40, že jo, no podívej, Robert taky už není jako ti, ježiš, no. Ukaž to břicho, to. Teď se mi ulevilo, že nejsem zas tak na tom... Ne, no Heidi, jestli tomuhle říká, že nemám břicho, tak řekni o mě, že jsem štíhlej a je to krásný.
4: Já ještě si vzpomínám, že jsem seděl nějakého doktora, jestli tam, ten doktor vážil asi 150 kilo a říkal, chlapče, poslyšte, máte trošku zvýšený cholesterol, musíte se dávat, musíte tak držet tu dietu a tohleto, tohleto. A jsem měl koukat, říkal, doktore, kurňavě nemáte cholesterol? Říkal, ne. Vážil 150 kilo, měl sádla na sobě jak svině a cholesterol neměl. Je to rozumné toto? To je nespravedlivé.
1: Je to nespravedlivý, samozřejmě. Nespravedlivé. Proto je lepší to vůbec nezjišťovat. Nezjišťovat, rozumíš? Ano. Ve zdravé výživě budeme za chvilku pokračovat, ale vy jste si možná, já nevím, koho z vás to napadlo, koho to nenapadlo při pohledu na Heidi Janků a na Jarmilu Švehlovou, že dneska tady výjimečně v Luhačovicích dochází k setkání. Já jsem si původně myslel, že je to setkání, které nastalo po letech, že už se ty dvě setkali. Ne. Viděli se, minuli se. Už víte? Už víte? Ano, Hanička Kousalová krásně napovídá. Babetka se píchla. A pozor, světoznámá, úžasná, milovaná pohádka, kterou určitě všichni znáte. Co takhle svatba, princi? Princezna Babetka, která tam samozřejmě i zpívá, ovšem hlasem Heidi Janků. Čili máme tady dané dohromady, ano, princezna se nám rozdvojila a obě přišly dámy, Heidi.
2: Jarmilko, přišel jenom hlas.
1: Přišel hlas i podoba. Vy jste se opravdu nikdy během toho natáčení té pohádky nebo potom neviděli?
5: Ne. Neviděli.
2: Neviděli.
5: Ne, neviděli.
2: My se vlastně vidíme dneska tak jako in natura poprvé v životě.
5: My dneska vedeme spolu poprvní dialog.
2: Ano, ano, ano. Já hlas, ona podoba.
5: A já jsem strašně ráda, protože já mám Heidi moc ráda a hrozně ji obdivuju. Od jak živa.
2: Děkuju, děkuju. Já zase se musím přiznat, že když jsem viděla tu pohádku poprvé, že mě bylo líto, že do toho hlasu neobsadili někoho jinýho, protože mně připadalo, že ten můj hlas k vám, Jarmilko, vůbec nejde.
5: To by bylo fádní, to by bylo fádní.
2: Ale
5: právě.
2: Zase na druhou stranu já vám děkuji, že to tak hezky stvárnila, protože já mám do dneška jako mega hit.
1: Hele, ale řekněte mi vy, princezno jedna, která z vás dvou měla větší podíl na úspěchu té princezny? Ta podoba, Jarmilko, ty jsi to oddřela, celý jsi to odehrála, odmluvila, že šila jsi tam, loupala brambory, pak přijde Heidi, dá jednu písničku, frk a je to hvězda.
5: No jo, no tak já jsem to jenom odklapala pusou, tu písničku, že jo, ale ona tomu dala výraz a šmrnc a vlastně díky tomu si myslím, že si ji lidi zapamatovali.
2: No já si teda myslím, že to je trošku jinak. Ale to není nic proti ani tady Jarmilce, ani mně. Já když jsem tu písničku naspívávala, tak jsem samozřejmě věděla, že to je do nějaký pohádky a moc jsem o tu píseň nestála, protože bylo to v době, když jsem jezdila s kapelou koncerty a tvářila jsem se jako rocková ostravská zpěvačka a najednou tak to mi přišlo takový divný. My jsme to i s kapelou hrávali sice, ale jenom jako přídavek, taková jakože sranda navíc. A vlastně ta písnička se stala hitem, podle mě, až po revoluci, až v 90. letech, kdy k nám do České republiky přišel fenomén travesty show. Já si myslím, že všichni travestiáci začínají písničkou, když se načančám.
1: Tak vidíte, jaký hit zazní dneska živě tady u nás v Tobogánu. Ale dobře, tak ať si princeznu připomeneme, Babetku, tak Heidi samozřejmě zaspívá tuhle tu úžasnou písničku. Jarmilko, ale o tu jednu větu, tady jak říkala krásně Janička, my to tak umíme říct, Babetka se píchla, ale ty to umíš tak nádherně, kdybys nám jenom tuhle tu jednu větu připomněla.
7: Jejda, já budu muset trošku nasadit hlásek.
1: To je on, to je on.
7: Babetka se píchlo.
1: Je to ona. Dámy a pánové, princezna Babeta Jarmila Švehlová, které svůj hlas před lety propůjčila Heidi Janků.
8: Teď já.

0: diváci, milí posluchači, tohle byla nečekaná světová premiéra, kdy vám Čančáni zaspívali hlasem společným Jarmila Švehlová a Heidi Janků. Teda těšil jsem se na to, že se setkáte. Netušil jsem, že to bylo poprvé, ale že z toho vznikne takováhle rarita, tak to je teda, to se zapíše do dějin toboganu. Já jsem rád, že je tady
1: Jaro... Máte vysílat na Silvestra.
0: No jistě, my ještě uděláme Silvestra, protože s naší propagační pěticí po lázeňských městech budeme pokračovat i na Silvestra. Je tady i Jaruška Obermajerová, Pavel Zedníček, je tady Robert Hájek. Propagujeme zdravou výživu tady právě, že? Dámy si vydychnou ze zpěvu, ale Roberte, tak prosím tě, ty ve tvým věku žiješ, kolik tě je vlastně, chlapa se na to může zeptat?
2: 25 mi bude v červenci.
0: 25 let. Heidi, prosím tě, jako, ty rozumíš tomu, ty slyšíš, zajíš, že mu 25 a hned se rozjedeš. Robert, máš tady manžela, nezapomeň, prosím tě. No, jistě. Roberte, žiješ zdravě?
2: Ne.
0: Těšil jsem se na to. Čili ani vy mladý, jako ne, nějakou, tak nějaký hříšky, prosím tě, co teda? Nějaký bučíček, výpečky nějaký vepřový?
2: No, to taky.
0: To taky, ano.
2: A pivíčko. A tak normálně, panáčka občas taky. No a tak cigaretku taky občas neodmítnu. Takže normální člověk. No.
0: Ano, já musím tady říct, prosím vás, veřejnoprávně, že kouření a alkohol škodí zdraví.
2: To je pravda.
3: Ale chutná.
0: Heidi dodala, ale chutná. My dneska opravdu nejsme výchovní, ano, omlouváme se radě, ale takové je život, no. Dámy, Heidi, ty přece musíš žít zdravě. Jako ty určitě, že já mám pocit, že ty vůbec nejíš, zdravě jíš a když máš velký hlad, tak se jenom třeba víc nadechneš, nebo tak?
1: Ne. Je pravda, že poslední dva měsíce jsem nasadila jistou dietu.
0: Ano?
1: Ano, protože já jsem si, tak jako já jsem byla vždycky hubená, někdy až moc. Já jsem měla, kdysi měla jsem problém i stloustnout. Já jsem měla nějakých 45 kilo a byla jsem kostnatá, prostě byla jsem, vypadala jsem hrozně. Takže jsem byla tak vždycky štíhlá, drobná a já jsem si po té 50 se to nějak jakože přehouplo a přestala jsem si připadat jako drobná a štíhlá a začala jsem si připadat jako drobná a podsaditá. Jako teď to už, jako už jsem zase trošku splaskla.
0: Jo.
1: A poradím, teda co držím za dietu. Nedržím dietu, já jím všechno. Já jsem teda masožravec, takže já mám ráda ten buček. Nemám ráda zeleninu. Ovoce taky nemusím. Dám si víno, ale ne hroznové.
0: Já jsem vybral lázeňskou pětku.
1: Teda co nemusím, co vůbec jako ne, mě to nenapadne si koupit třeba čokoládu nebo něco sladkého. Jediný rakvičku mám ráda jednou za čas. Ale jako jinak... To je s věnečkem. Ale tu dietu, jenom abych řekla. Já jim v podstatě všechno. Akorát jsem vypustila pečivo a chleba.
0: Jo, taková ta z části bezlepková, takový to jako...
1: No, já si dám třeba jako, že na oběd si dám špagety nebo něco takového, kde ten lepek je, já nejsem celiatik,
0: jasně, takže... ale pečivo teda.
1: Ale pečivo prostě jsem vypustila a jak jsem vypustila to pečivo, tak jsem i tak trošku splaskla. Jsem se tak nějak pročistila, splaskla jsem, teda na váze to není vidět, splaskla jsem asi o kilo, ale pocitově jsem splaskla a hlavně v pase jsem se zmenšila o 3 cm.
4: Tyjo, to je dobré.
0: Prosím tě, jestli ti to stálo za to?
1: Stálo.
0: Krásný, no. Ale jsou herečky, kterým stačí si večer ráno zaplavat a Jaruško v pase, to je minimálně 30 pryč tohleto.
5: Já to neměřím.
0: No ty bys mohla točit...
5: Já jenom přemýšlím, jak strašně není dobrý buček bez chleba. Jinak jako jo.
0: Heidi, ale já možná teď mě napadla, jako, protože vím, jaká jsi kuchařka, jo? Tak mohlo, ty bys mohla držet takovou dietu, že bys jedla jenom to, co sama uvaříš. Ale to zase by hrozilo, že zemřeš hlady, takže...
1: Ne, pozor. Já umím asi 4 jídla.
0: Ale nevaříš
1: umím,
0: je.
1: Ne, ty umím perfektně, ale právě já to nevařím proto, že když to já neumím uvařit jenom pro dva lidi, že jo? My jsme doma sami dva. No. Já to neumím, takže já vždycky se netrefím a uvařím pro tři, pro čtyři, pro pět a pak to všechno sežeru. Protože to, co uvařím, mě chutná.
0: No samozřejmě.
1: Ale jenom mě.
0: A Ivoše koní po hospodách.
1: Ivo vždycky říká, nevař mě dneska dobře.
0: Je pravda, že ve chvíli, kdy Heidi sundává kastrol z plotny a jde nandavat Ivošek, už si volá preventivně houkačku, ale Jarmilko, ty žiješ zdravě přece určitě, jako nějakou schroustneš nějaký lupínek nebo něco
6: takového. Já vidím, že s Heidi jsme se opravdu minuli v životě, protože ona mě úplně mluví z duše. Tak já to asi tak podobně dělám jako Heidi, ale ne, že bych se po ní chtěla opakovat, to ne. Ale já opravdu jsem přišla na to, že když se nejí ten chleba a ty housky, tak se může jíst v podstatě úplně všechno. Ale já ještě na rozdíl od ní, ale mám ráda zeleninu. Nebo si to myslím asi, protože vždycky mám takovej hlad, že to tou zeleninou musím trošku jaksi zhodnotit. Ale zase, když mám chuť na čokoládu, tak jako v rámci té štíhlé linie si řeknu, dobře, asi dneska s ním celou čokoládu, ale pak už teda nic, no. Takže já to takhle kompenzuju strašně nezdravě. Takže to je moje životospráva. Ale musím říct ještě jednu věc. Já teda docela taky ráda vařím, ale zase teda ne, že bych moc ráda vařila, to bych se teda nechtěla přetvařovat, ale já něco uvařím, pak přijde Robert, třeba náhodou k nám a ochutná to a řekne, mami, prosím tě, jdi pryč, jdi od toho. A teďka začne, co tady máš? A říkám, no nic moc, čověče. Tak dobrý, no, tak co máš? Tak. A teď to dovede tak okořenět a tak dochutit a udělá takový žrádlo dobrý, ale takový strašně dobrý jídlo, že potom se teda najím i já, no a je po každé dietě.
0: A šoupneš si k tomu chlebíček a je to, ne? Já vidím, že jsme to krásně otevřeli a vlastně i ta výživa, ty dobroty patří k tomu pobytu v lázních. Přece přijedete do lázní a odpoledne dortíček na kolonádě, že jo, nebo něco. To hřešení k těm lázním malinko patří, tak myslím, že jsme vás možná namlsali a že třeba vy, kdo nás posloucháte doma, už něco klohníte na plotně dobrýho a za malou chvilku se bude podávat už sobotní oběd, no? A Pohled na hodiny říká, že my se pomalu budeme loučit. Závěrečná otázka. Velmi stručná pro naše dnešní hosty, než bude poslední písnička. Co vás čeká dneska odpoledne? Zůstáváte tady v Luhačovicích, jdete plavat nebo na něco dobrýho, na oběd? Ať si dovedeme představit, jak vy strávíte to dnešní otevírání pramenů. Kde začneme? Robert má mikrofon. Co tě čeká dneska odpoledne? Co jste naplánovali s mamčou?
2: My jedeme do Brna, protože v Brně má Česká televize den otevřených dveří, takže i s Pavlem se tam ukážeme a něco podepíšeme a setkáme se s diváky a s návštěvníky a pak pojedeme, nebo já pojedu do Prahy i s maminkou.
0: Ano.
2: A
6: no, Roberte, já nevím, jestli tam nezůstanu ještě.
0: Jak tam nezůstaneš? Tak, no, takže nevíš, jestli tady nezůstaneš? Co tam v Brně?
6: Tak,
0: ano,
6: tak,
0: čili
6: ano,
0: to je vlastně
6: ano,
0: pozvánka
6: ano.
0: Na den otevřených dveří. Pavlíku, a ty taky přijíždíš za Aničkou do Brna?
7: Ano, my přijíždíme taky do Brna na ten den otevřených dveří. Tam si možná oblíkne uniformy z četníků a pozdravíme tam diváky.
0: Je, tak ano, pozor, vy, pokud jste blíž do Brna než do Luhačovic, zajděte se na ně podívat. Heidi, co čeká tebe dneska odpoledne?
1: No, protože je tady krásně, tak já bych tady ještě chvilku zůstala v Luhačovicích. Ono to počasí vyšlo, už na to jaro čekáme všichni jako na smilování, tak já určitě ještě pár paprsků jako naberu. Ale protože měsíc květen je v naší rodině takový, jakože hodně o narozeninách, tak my se budeme potom muset asi přesunout s manželem do Lanškrouna, kde naše pravnučka slaví dneska 7 let. Takže budeme muset ještě trošku jakože slavit.
0: Ty tady mluvíš o tom, že jsi zhubla 3 cm v páse a přitom už jsi prababička.
1: Trojnásobná.
0: Hele. Trojnásobná prababička. Jaruško, co čeká tebe? Co čeká tebe? Zpátky do bazénku a nebo někam
5: ne,
0: na ten...
5: Už ne, protože já musím zítra být někde v babičině Údolí na otvírání hereckého muzea.
0: Ano.
5: Takže já si sednu co nejdřív teď do auta a budu se modlit, aby D1 měla jenom 3 bouračky a ne 10, jo, až tam jsou furt. Takže asi tak 10 hodin pojedeme do Prahy, abych dostihla do toho zítra náchoda. Takže já mám, jako je mi líto, že tady nemůžu zůstat díl, ale budu muset odjet. No, ono na D1, jak je pěkně.
0: Ne, tam je krásně. Můžeš se projít v lese, můžeš se projít v lese. No a my tady zůstáváme až do zítřka, takže se ještě určitě dneska tady v nádherných slunných Luhačovicích potkáme. Dámy a pánové, Heidi, poprosím ke stroji, ano, závěrečná píseň je připravená a z dnešního toboganu z přímého přenosu z Luhačovic se s vámi loučí Jaroslava Obermajerová. Pavel Zedníček, Hans Gebert, Martin Láska, Robert Hájek, Jarmilka Švehlová, princezna Babetka a taktéž princezna Babetka Heidi Janků. No a vy víte, že tobogan se teď v květnu rozsesoval, takže za týden v přímém přenosu z Litomyšle a pozor, z gastroslavností Magdaleny Dobromily Retegové, tam mají žrádla vždycky, tam se těším taky moc, bude tam Kateřina Macháčková, Dita Pecháčková, prezident Asociace kuchařů a cukrářů Miroslav Kubec a zpívat nám k tomu bude živě Eva Pilarová se svými hudebníky. Máte se na co těšit, takže my se přesouváme pomalu do Litomyšle. Od mikrofonu se loučí a krásný víkend přeje Aleš Cibulka. Přijeďte sem do Luhačovic, je tady krásně. Heidi Janků.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Terezínské rekviem.

Ta skladba zasáhne srdce snad každého z nás. Pláče, žaluje, burácí. Vyvolává však také pokoru, smíření, vědomí toho, že na konci všeho je spravedlnost. Requiem aeternam dona eis domine. Odpočinutí věčné, dej jim pane. Vznešené tóny pokračují. Zní další a další verše. To je requiem, mše za zemřelé, ale také skladba, která v místě, kde se právě nacházím, dostala kdysi jiný, naprosto nevídaný rozměr. Stala se vlastně zborovým zpěvem lidí, kteří se ocitli na prahu smrti. Stala se zpěvem vzdoru, naděje. Nejsem tu dnes ale sám. Je tu také bělovlasá paní, se kterou stojím na chodníku uprostřed náměstí. Ta paní dlouhou dobu mlčí a jen tak se dívá před sebe. Očima hledá jeden dům vedle druhého. Očima, které jsou velmi hluboké, jakoby zastřené smutkem. Znovu si vybavuje okamžiky, které tu prožila.

0: Připomíná si i chvíle, kdy jsem vůbec poprvé přijela. Bylo to v červnu 1942.
1: My se nacházíme na náměstí v Terezíně. Za mnou je dětský domov děvčat L414. Ten kostel, ten nebyl nikdy otevřený. A ta další budova, L410 je tady to a L414 je tam. Co je dneska muzeum geta, tam bydleli kluci, to byla škola a to bylo L417. Tady jsme bydleli český děvčata. V tom L414 bydleli potom, když se začali přijíždět z Německa transporty, tak německý děvčata a ze smíšených manželství. Protože ty přijížděli později, že jo?
0: Martě Kotové, tehdy Lašové, bylo v roce 1942 sotva 13 roků. V Terezíně, které bylo v duchu rasových norimberských zákonů změněno v roce 1941 v židovské ghetto, byl už několik měsíců její o 6 let starší bratr Viktor. Marta sem tenkrát v červnu 42. roku přišla společně s rodiči. V Terezíně ale byly rodinné svazky okamžitě zpřetrhány. Muži byli ubytováni zvlášť, ženy také zvlášť. Stejně i děti.
1: My když jsme šli s kasárem od maminek, tak jsme hrozně brečeli a naříkali. Ale to bylo nejlepší, co pro nás to židovské vedení mohlo udělat. Protože když jsou sami děti, tak mají různý blbý nápady. A nedělají si děti tak velký starosti, válka, neválka, jako ty dospěláci. Tady v těch oknech bydlely naše betrojerky. To byli ty lidi, kteří nás učili, vychovávali. Byli to úžasní lidi, kteří pro nás vlastně dávali svůj život v šanc. My jsme se nesměli učit, ale oni nás přesto tajně učili. Neměli jsme papír, všechno jsme museli z hlavy. A vždycky, když nás učila některá, tak jedna hlídala tady venku, protože kdyby šel SSák, tak se písklo. Kdyby viděl někdo, že nás někdo učí, tak ho na místě zastřelil. Chodil nás učit i Karel Poláček a různý profesoři, úžasný lidi, ale já hlavně teda vzpomínám na naše betrojerky, na profesorku Vajzovou. Byly to dvě sestry, Magda a Edita. My jsme měli Editu Vajzovou. Nepřežili.
0: V době, kdy Marta Kotová, tehdy ještě Lašová, prožívala své první chvíle v Terezíně, jistý Rafael Šachter tu žil již 7 měsíců. Byl o celou jednu generaci starší než Marta. Narodil se v roce 1905. Přesto to byl právě Rafael Šachter, přáteli zvaný Rafík, který měl do života této malé divenky významně zasáhnout. A měl zasáhnout do životu dalších stovek, ba i tisíců obyvatel židovského geta. Do těchto životů měl zasáhnout především hudbou, operami, které tu nastudoval, dalšími skladbami a především již zmíněnou skladbou Requiem. Skladbou, která nenechala lhostejným snad žádného obyvatele geta. Marta Kotová se znovu obrátí k domu, kde kdysi s desítkami dalších děvčat přebývala.
1: U nás dole, tamhle ve sklepě, tam Rafael Šechtr nacvičil prodanou nevěstu.
2: Bylo tady, jo?
1: Requiem, v tomhle sklepě. On měl tam jedno takové pianino, když se odstěhovali, bo taj, tak ho tady nechali, že mu scházela noha, ne jedna nebo dvě, já nevím, já vím, že to bylo vypodložený, jo. A ten Rafik všechny opery, všechno tady v tomhle sklepě nacvičil.
0: Pro ty, kteří pořad Stopy, fakta, tajemství poslouchají pravidelně, není jméno Rafaela Šechtra neznámé. Hovořili jsme o něm například v souvislosti s tím, jak v Terezíně nastudoval Smetanovu prodanou nevěstu. Dalším zázrakem bylo nastudování skladby Requiem. Před několika lety napsala studentka pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně Aneta Říčařová pod vedením doktora Marka Sedláčka obdivuhodnou diplomovou práci. Nazvala ji Hudba v terezínském getu 1941 až 1945. V jednom místě uvedla.
3: Největší a nejodvážnější projekt, který se zrodil v hlavě Rafaela Šechtra, překonal veškerá očekávání obyvatel geta, včetně osobností činných v kulturním životě geta. Nastudování a provedení Verdiho Requiem završilo Šechtrovy snahy a úspěchy s českým sborem. Nezlomná vůle a touha po normálním životě ho vedla přese všechny překážky k nastudování tohoto monumentálního díla, kdy v plném obsazení zpívalo v terezínském sboru neuvěřitelných 150 sboristů.
0: Rafael Schachter se narodil na území dnešního Rumunska. Brzy ale přesídl do Československa, kde vystudoval brněnskou hudební konzervatoř. Později pak klavírně mistrovskou školu Karla Hofmeistra v Praze. Když v Terezině přišel prvně s myšlenkou nastudovat právě toto Verdiho dílo, setkal se především u členů Terezínské rady starších s ostrým nesouhlasem. Nejčastějším argumentem bylo, proč studovat zrovna v židovském getu katolickou mši s latinským textem a navíc mši za mrtvé. Milan Kuna v knize Hudba vzdoru a naděje tvrdí, že Schachter chtěl demonstrovat se pěti židů s evropskou kulturní tradicí a humanitními ideály. Právě v době, kdy německý nacismus uvrhl svět, obrazně řečeno, do okovu hrůzy, mělo být rekviem umělecky strhujícím zvoláním k Bohu. Záměr Rafaela Schachtera, který ještě před válkou působil u Emila Františka Buriana a dokonce pak založili i vlastní soubor komorní operu, mohl být ale ještě jiný. Autorka vzpomínané diplomové práce Hudba v terezínském getu 1941 až 1945 Aneta Říčařová vyhledala jednoho z nejbližších terezínských přátel tohoto umělce a jednoho z účinkujících, Eduarda Krásu. Ten jí řekl:
2: On si v hlavě přepracoval mši pro mrtvé na mši pro mrtvé SSáky a to ho hnalo přes všechny hrůzy.
0: Zalistujme nyní v knize někdejšího spoluvězně Rafaela Schachtera Josefa Bora Terezínské rekviem.
2: Schachter se dovedl přesně upamatovat na okamžik, kdy se rozhodl nastudovat Verdiho rekviem. Dlouho ho ta myšlenka dráždila i lákala. Ukázat prolhanost úchylných nápadů o čisté a nečisté krvi, o vyšší a méně cenné rase. Ukázat to právě v židovském lágru a právě na umění, tam, kde nejlépe rozpoznáš pravou hodnotu člověka. Chtěl by namíchat nejrozmanitější směs, ať si pak přijdou poslechnout, jaký kumšt se dá z takového koktejlu udělat. A právě z Verdiho rekviem, italská muzika, středověký latinský text, prastará katolická modlitba, židovští zpěváci a hudebníci z Čech, Rakouska, Německa, Holandska a Dánska a mnozí i z Polska a Maďarska. Rekviem nastudované a dirigované bezvěrcem. Rekviem v koncentračním táboře. To je nápad.
0: Terezínek se dnes všeobecně ví, byl v letech 1941 až 1945 zastávkou na cestě do neznáma. Odtud odcházejí transporty na východ, do vyhlazovacích táborů, zejména do Osvětimi-Birkenau. Nacistům se však v Terezíně podařilo paradoxně něco zcela zvláštního. V jednom jediném lágru soustředili největší židovské umělce doslova z celé Evropy. Rovněž i díky tomu mohl Rafael Schachter začít připravovat Verdiho rekviem. Jeho záměrem ale nebylo nastudovat pouze klasické katolické rekviem, kdy člověka provází útěcha ve spravedlnost na onom světě. Josef Bor v knize Terezínské rekviem psal:
2: Bude to jiné rekviem, s fanatickou vírou v dějnou spravedlnost ještě zde, na tomto světě. Jen takové rekviem mohou v lágru zpívat, jen takové písničce vězeň porozumí, žid, křesťan i bezvěrec. Zahraje jim rekviem, jaké ještě neslyšeli.
0: Znamenalo to ale nastudovat mši se 150 členým sborem. Schachter měl k dispozici pouze klavírní výtah. A klavír, jak vzpomíná Marta Kotová a jak vzpomínali a vzpomínají další pamětníci, neměl ani nohy. Notový materiál takřka neexistoval. Natož rozepsané party. Vězni se musí rekviem naučit z paměti. Ze všeho nejdříve Rafael Schachter naučil zpěváky deklamovat latinský text. Ten jim ale přeložil. Aneta Říčařová ve své diplomní práci uvedla:
3: Chtěl, aby všichni věděli, co přesně zpívají. Party učil postupně po jednotlivých hlasech. Jediné noty, ze kterých se rekviem zkoušelo, měl Schachter před sebou při nácvicích, které si sám doprovázel. Všechny nástupy tedy ukazoval pouze očima. Veřejné koncerty ale doprovázel klavírista, který hrál z oné jedné partitury. Schachter rekviem dirigoval z paměti.
0: Je na místě vysvětlit, jak vůbec bylo možné, že v prostředí terezínského židovského getta, takřka v dosahu smrti, Rafael Schachter mohl nastudovat třeba zrovna Verdiho Requiem. A nebylo to, jak už víme, jenom Requiem. V Terezíně zazněly i party ze Smetanovy Prodané nevěsty a mnohé další skladby českých i světových klasiků. Citujme nyní pro změnu z knihy Evy Šormové Divadlo v Terezíně.
3: Němci brzy rozpoznali, že mohou tvůrčí aktivity vězňů velmi vhodně využít k vyvolání a podpoře falešných představ o vlastním charakteru koncentračního tábora. K vytváření legendy o táboře jako místě, kde se pečuje o staré a nemocné židy a kde jsou pro malé děti vybudovány moderní hygienické útulky, kde se tančí a zpívá, pořádají se vědecké a populární přednášky, koncerty, divadelní představení, sportovní utkání. Legendy o městě, kde jsou respektována lidská práva židovských obyvatel, pro které je konáno tolik dobra, kolik neukládá ani povinnost. Proto tak nečekaná a podiv vzbuzující tolerance ke všem druhům zájmové a tvůrčí činnosti. Ovšem jen do té míry, pokud snažení vězňů zapadlo do požadovaného obrazu.
0: Na počátku této snahy o vytváření zcela falešného obrazu o terezínském getu byla organizace, kterou němečtí nacisté v Terezíně povolili. Bylo to oddělení pro osvětu. Toto oddělení mělo na starosti organizování kulturního života v getu. Nacisté tuto instituci podporovali, především ale z propagandistických důvodů. Tato činnost měla vyvrcholit později v době, kdy do Terezína přijeli filmaři, aby zde začali točit podvodný film o šťastném životě v getu. Vůdce jim daroval město. Ve vzpomínaném oddělení pro osvětu působil tehdy také Rafael Schachter. Nebyl tu ale zdaleka jenom on. Byli i další. Kulturní život v terezínském getu byl přes všechna protivenství bohatý a týkalo se to také dětí. Těm byla ze strany dospělých spoluvězňů věnována všemožná péče. Znovu dejme slovo Martě Kotové, v roce 1942 teprve 13-leté Martě Lašové.
1: To bylo úžasné, co se tady dělalo. Kultura v Terezíně, ta byla na tak vysoký úrovni. I četníci si chodili od našich kluků vypučovat oblečení, aby mohli jít jako židi se podívat na nějaký kabaret. Karel Švenk, úžasný člověk. Před válkou už pracoval s Voskovcem a s Werichem. Teď i tu terezínskou hymnu to složil Karel Švenk. Těch kabaretů, toho všeho.
0: Karel Švenk patřil k nejbližším přátelům Rafaela Schachtera. V Terezíně nastudoval několik kabaretních představení, včetně nejpopulárnějšího z nich, Poslední cyklista. Zahynul několik měsíců před osvobozením v Osvětimi. Bylo mu teprve 26 let. Paní Marta, která vládne obdivuhodnou pamětí, je stále schopná zpívat písně nebo odříkávat básně, které tehdy jako děti v Terezíně zpívali a recitovali.
1: Za války byla písnička Letí šíp savanou. V Terezíně se zpívalo. Jede vlak do Birkenau a s ním jede v srdce mé. Kam ten vlak dojede, tam se sejdeme.
0: Děti, tedy i malá Marta, byly častými diváky posluchači při zkouškách, které vedl Rafael Schachter. Děti sedávali na zemi, ve sklepní místnosti a sledovali, co účinkující předváděli. Přišlo ale 6. září 1943 a zásluhou další velké vlny transportu na východ do Osvětimi-Birkenau nedobrovolně opustila sbor více než polovina zpěváků. Schachter byl nucen hledat nové lidi. S nácvikem se tedy začalo úplně znovu. V biografické stati o Rafaelu Schachterovi Rafík můžeme číst.
2: Účinkující velmi dobře věděli, jak mají zpívat a co vlastně zpívají. Věděli, že nejde o obyčejnou skladbu. Věděli, že musí zpívat celým svým rozumem, srdcem, celým svým ohroženým životem. A že zpívají hlavně těm, kteří nad nimi vyřkli ortel smrti. Pro ně je totiž určeno peklo, zatracení. Dies irae, dies illa, solvet seclum infavila, onen den hněvu, lkavý zruší čas, dým vzejde tmavý.
0: Oficiální premiéra terezínského Requiem se odehrála 2. ledna 1944. Na klavě doprovázela Ela Poláková. Schachter a jeho zpěváci odehráli 15 představení. Mezitím ovšem pokračovaly transporty na východ, takže sbor měl posléze už jen 60 zpěváků. A tehdy přišel osudový okamžik. To, když Rafael Šechter dostal z komandatu je rozkaz, aby uspořádal představení pro očekávanou delegaci Mezinárodního červeného kříže. S členy této delegace měli však z Berlína přijet i významní nacističtí pohlaváři. Jeden z posledních svědků této události, již citovaný Eduard Krása, autorce diplomové práce Hudba v terezínském getu Anetě Říčařové, vyprávěl.
2: Byla to ohromná příležitost, se kterou Šechter nikdy nepočítal. To, že ti Němci budou sedět přímo před nimi a on jim bude zpívat. V tom Requiem se zpívá o tom, že když ten nejvyšší soudce bude sedět u posledního soudu, žádný hříšník neprojde bez trestu. A to je to, co chtěl Šechter těm Němcům říct. Něco s tím sborem udělal, myslím, že přeškolil hlasy. A tak bylo 16. představení.
0: Toho dne se nacistům podařila dokonalá kamufláž, která však byla předem dlouho připravována. Z knihy Město za mřížemi, kterou napsali Karel Lagus a Josef Polák, se můžeme dozvědět.
2: Ve 4 hodiny ráno museli nastoupit ženy s rýžáky a drhnout chodníky po celé cestě, kudy komise měla projít. Vedoucí ubikací dostali příkaz, že staří lidé, chatrně oblečení vězňové, invalidé a mrzáci se nesmějí na ulici objevit. Na ulici směl pouze ten, kdo si ještě zachoval dobrý vzhled a byl poměrně slušně oblečen.
0: Součástí této potěmkyjády byla například také kavárna. I ta byla samozřejmě falešná. Vězňové, kteří se byli nahnáni, museli dělat dojem kavárenských povalečů. Tyto záběry pořídili později filmaři pražské aktuality, kteří sem byli pozváni. A nebyli by to nacisté, kdyby se právě tyto záběry nepokusili využít propagandisticky. V knize Město za mřížemi se o tom píše.
2: Tato scéna z kavárny se prý objevila na podzim 1944 v jednom německém týdeníku a byla přerušena bojovým výjevem, jak zablácení a zašpinění němečtí vojáci bojují na frontě. Tento protiklad měl ukázat na podzim 1944, kdy většina Židů v Evropě byla již vyhlazena, jak se židovským vězňům dobře daří, zatímco němečtí vojáci na frontě strádají.
0: Vrátíme se ale k terezínskému rekviem. Onoho 23. června 1944 přistoupil Šechter před zcela zaplněné hlediště. Byli tu nejenom představitelé Červeného kříže, ale hlavně nejvyšší nacističtí pohlaváři, včetně zástupce architekta holokaustu Adolfa Eichmanna, Sturmbannführera Rolfa Gintra. Představení se odehrálo v budově někdejšího divadla, tam, kde ještě před několika dny byla Marotka. Nemocní museli jinam. Místnost se vyvětrala a upravila tak, aby nikdo z hostů neměl ani tušení, že právě tady se v uplynulých letech hromadně umíralo. Pak už představení začíná. Vzdor, který ze všech účinkujících doslova vře, sugestivně popsal v knize Terezínské rekviem Josef Bor.
2: Pevně stojí Šechtr, řídí a přikazuje. Bas. Confutatis maledictis zahřmí sálem. Slyš ty ve tmě, buď prokletý, ty i ti ostatní, tisíckrát proklatý, sténání tebou nepohne, brzy již si promluvíme řečí, které lépe porozumíš. Rozumí tomu tak zpěváci, hudba je vzněcuje, těžce oddychují, musí se vybít z divoké vášně, stišit mučivou nenávist. Tempo vázne, orchestr vyčkává. Blíží se bouře. Prahnou po ní, žíznivě čekají, až z taktovky vyšlehne blesk a divoce zarachotí kotle.
0: Rafael Šechter tušil, že toto představení bude pro něho osudné. A nejenom pro něho, ale zřejmě také pro všechny účinkující. Je totiž pravděpodobné, že za tenhle svůj výkon si mohou vysloužit transport na východ. Šechter věděl, že to ale musí říci ostatním. Marta Kotová mi vyprávěla.
1: Když přišli lidi na zkoušku, tak on jim to řekl, co jim hrozí. A že nebude mít nic proti tomu a nebude se na nikoho zlobit, když někdo odejde a nebude chtět v tom rekviem zpívat. Nikdo neodešel. Všichni zůstali.
0: Rafael Šechter byl tehdy při představení doslova jako v tranzu. Zřejmě věděl, že je to možná jeho jedno z posledních, neli úplně poslední představení. Jakoby do dnešního koncertu vložil podobně jako další účinkující všechny ty roky nacistického ponížení, ale zároveň i celý svůj doutnající a hořící vzdor. To už se blížilo finále skladby. Josef Bor tyto okamžiky popisoval.
2: Dirigentova ruka vysoko se vztyčí. Bez taktovky, sevřená v pěst. A udeří. Zaduní buben, zarachotí kotle, zachřestí plechy, zpěváci ječí a spolu s nimi běsní i solisti. Teď nemohou mlčet. Šechtr pěstí udržuje zbor, ale neudrží sebe a hlasitě křičí. Poslední dies irae. Přišel den hněvu, dočkali jsme se ho. Na kusy rozervali vaše armády, jako jste rvali a trhali nás. Potoky krve vám příští z hlubokých ran a vaše země praská a puká v rachotu a dýmu tisíců dopadajících bomb. A právem se tak děje. Ne zemsty nebo z nenávisti. Jen pro tu lidskou spravedlnost.

0: Představení skončilo. Přítomní zatleskali. Zástupci Červeného kříže plně najevity měli pocit, jak se v Terezině židům opravdu dobře žije. A SS-mani? Marta Kotová to vystihla krátce a jasně.
1: A sami SS-áci řekli, židi zpívají rekviem sami sobě.
0: Byli tu však lidé, hlavně mezi některými pohlaváry a veliteli SS, kteří dobře vnímali, že rekviem bylo zcela jiné, než původně očekávali. Své pocity však pojmenovat nedokázali. Jedno jim však bylo jasné. Židé, které tu viděli a slyšeli, musí co nejdříve zmizet. Hlavně ten jejich dirigent. Tenkrát ve druhé polovině roku 1944 začaly pak další velké transporty na východ. Dne 16. října 1944 nastoupil do jednoho z dobytčích vozů také Rafael Šechter. V Osvětimi prošel obávanou selekcí a dostal se do pracovního tábora. Měsíc předtím nastoupila do transportu tehdy 15-letá Marta Lašová, pozdější Kotová. Rovněž i ona se ocitla před obávaným andělem smrti, doktorem Josefem Mengelem. Marta selekcí zázračně prošla díky intuici její maminky, která ji v nastalém zmatku poslala mezi ty, kteří měli ještě nějakou dobu žít. Maminka však, stejně jako Martin tatínek, putovali do plynové komory. Zatímco jí bylo souzeno, stejně jako jejímu bratru Viktorovi, aby přežili, Rafael Šechter se domů již nevrátil. Podle dostupných informací zahynul na přelomu prosince 1944 a ledna 1945 na pochodu smrti.
1: Tady nás prošlo českých dětí 15 000, ale to je jenom počítáno od 6 let dítěte do 15. A z těch 15 000 českých dětí nás přežilo 89. A já, když chodím do školy a mluvím o těch dětech nebo těch mých kamarádkách, tak vždycky říkám, kdyby jich bývalo tolik v Osvětimi, nezemřelo. Možná, že už by byl dávno lék proti rakovině nebo něco, protože někteří jsme byli normální děti, ale někteří mezi náma byli úžasně nadaný, úžasně.
0: Až někdy budete mít možnost zaposlouchat se do Verdiho rekviem, zkuste, kromě hudby a samotného zpěvu, vnímat ještě i něco jiného. Třeba si pak vzpomenete i na geniálního dirigenta Rafaela Šechtera a na další muzikanty a zpěváky, kteří v sobě vyburcovali nevídanou odvahu a osobní sílu a vyburcovali také ostatní spoluvězně. Do tváří svých triznitelů doslova vykřičeli všechnu svou nenávist a víru, že se dočkají spravedlivé odplaty. Ne, Rafael Šechter a jeho druzy nebyli pouhými oběťmi. Byli to bojovníci.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Protože už je ve vzduchu cítit jaro, čeká nás na úvod orchestrální skladba, konkrétně valčík Jaroslava Ješka Jarní vítr. Hezký a ničím nerušený poslech.

dnešních šlágerech od srdce zaznějí dvě trvalky z autorské dílny trojice Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Werich. Tři strážníky nám připomene Jirka Korn, zatímco Ezop a Brabenec ožije v podání Nadi Urbánkové.

Ve dvou ukázkách jsme si připomenuli odkaz Osvobozeného divadla. Karioka Jaroslava Ježka patří k nejznámějším orchestrálním skladbám světa a jejímu vábení neodolal ani můj orchestr. Poté nás Lucie Bílá vezme do muzikálu Drákula, a to s pomocí kantilény Karla Svobody a Zdeňka Borovce Si můj pán. Jiří Korn se rozhodne zvolat Pane vrchní, platím, a vzpomeneme si také na jedinečnou Laďku Kozderkovou, předčasně zesnulou solistku Hudebního divadla v Karlíně, která zaspívá píseň Nevěř očím svým.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Ale to už se o slovo hlásí Valdemar Matuška, ke kterému se ve druhé písni této série přidá Eva Pilarová, aby posléze na 7 strun zahrál Karel Hála. V případě Valdy a Karla to už bude bohužel jenom vzpomínka. Oba už zpívají s nebeskou kapelou.

Daniela Šinkorová a Jiří Štědroň jsou absolventy brněnské Janáčkovy akademie muzických umění, kde kromě zpěvu studovali i herectví. Není proto divu, že kromě zpěvu také se jako herci prosadili. S Jitkou Zelenkovou jsem se poprvé setkal v 60. letech v divadle Rokoko, zatímco Pavel Bartoň byl po dlouhé roky kmenovým solistou mého orchestru.

vyprávět příběh o zločinech, které kdosi kdysi páchal, páše a možná taky páchat je bude. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký mesr, ach můj Bože, kdo dokáže

trenka vymitá, kdo zná tu dívku průzračnou a kdo ji

a jdeme do finále, protože jsou před námi už jenom dvě nahrávky. V jedné se představí Monika Absolonová, ve druhé Karel Gott. Mějte se krásně a ať se vám daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se s přáním všeho dobrého loučí Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Vedle kumštýřského pohledu na svět k ní patří zvídavost, postřeh, cit a empatie, sportovní duch i dobrá fyzička a energičnost. Fotila nejen na ulici, ale i na mejdanech nebo ve vězení. Svého času byly jejím hlavním tématem prvomájové průvody a další komunistické rituály, posléze demonstrace let 80. a odchod sovětských vojsk. Fotila ženy v různých životních fázích. Fotila uprchlíky, bezdomovce, poutníky. Její pracovitost a zápal dokládá seznam autorských výstav a vydaných knih. Za svou fotografickou a kurátorskou práci získala řadu ocenění. Paní Dana Kindrová, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vyfotografovat bolest nebo radost, to všechno umíte. Umíte to v kontextu různých režimů, různé doby, různého rozpoložení. Víte ale o nějakých jevech, dějích nebo emocích, které nikdy nezachytíte, protože to prostě nelze?
2: Samozřejmě, že jsou věci, které vizuálně nezobrazíte. V 90. letech jsme dělali takový fotografický dílny z galerii 4 v Chebu. A dělali jsme to ve Francii, v Anglii, v Německu. A v té Anglii tenkrát byla už nezaměstnanost, což my jsme neznali. A ten sociální systém byl takový, že ty lidi jaksi neživořili, ale strašně se nudili a seděli doma. Jo? A oni potom, ty Angličani, na nás chtěli, aby jsme to tam napsali, že jsou nezaměstnaní. Ale na těch fotkách to vidět nebylo, protože se s těma dětma bavili, ale vlastně to byla strašná nuda a bezmoc, jo, protože ten stát jim pomáhal, ale bylo vidět, že ty lidi jsou vlastně zoufalí, protože v těch rodinách ta komunikace nebyla. No a právě ten problém té nezaměstnanosti se těžko dal zachytit. Tenkrát jsem si říkala, bez těch textů to prostě nejde.
1: Vaše maminka Libuše Kindrová, původně vystudovaná češtinářka a tělocvikářka, byla sama vášnivou fotografkou. Vydají, paní Dano, rodinné snímky od vaší maminky na kroniku vašeho dětství nebo života?
2: Tak samozřejmě, já jsem se i bavila tím, že jsem hledala v krabicích různé fotky. Tak jsou tam fotografie, které máma schovávala a jsou hezký, ale že by to byla úplně detailní kronika, to se říct nedá. Spíš mě mrzí ještě to starší, to nejsou negativy, jsou jenom takový ty maličký fotky, jak se dělali. Můj dědeček měli hospodářství a máma měla tohle zachytit a schovat. Takže to bohužel ne.
1: A probírali jste spolu ty fotky, když jste byla malá holka? To děti dělají rády.
2: Tak mám perfektní album. Ona už teď 2 roky tady není. A až do konce svého života mě vždycky donutila, když jsem cestovala, tak říká, vyfoť se tam s někým, jo, a můžu udělat to album. Takže mám takovou

0: kroniku opravdu podrobnou, kde máma psala, co se dělo, takže to album je fantastický, skvělý a teď už jsem to přestala dělat a mrzí mi to. No.
1: To jsem se chtěla zeptat a myslela jsem, že jste poctivější. Fotíte se ráda nebo ochotně, řekněme?
0: Nemocné. Já rozhodně nejsem ten typ. Musím se všude vyfotit. Já jsem dělala průvodce. Ta hysterie, že se musím všude fotit, to je posedlost a to už jsem pak na to byla alergická. Nejenom to, že se fotí sami, jo, ale prostě fotí každou blbost. Pak už máte pocit, že už nevnímají ani tu krásu, kde jsou, ale že to musí všechno vyfotit.
1: Vaši rodiče byli aktivní sportovci, pedagogové, vám asi pohyb a sport také není cizí a nebyl cizí. Focení sportu jsem ale ve vaší tvorbě nějak nezaznamenala. Fotila jste někdy sport?
0: Přiznám se, že to mě nikdy moc nelákalo. A když jsem dělala ten projekt Žena, tak samozřejmě už jsem to měla vymyšlený, aby to mělo nějakou tu linku, ten závěr. A chyběl mi tam ten sport. A tak jsem našla, myslím, že to bylo v Liberci, jak se konalo mistrovství v atletice v České republiky. A jela jsem tam a mám tam samozřejmě jednu tu fotku, jak tam nějaká ty tyči běží a tak. A jiný jsem ještě vyfotila a byla tam televize. A matka potom, když jsem přijela, říká, hele, oni tě tam zabrali. Ty jsi seděla s takovým otráveným obličejem, že jsem si říkala, no to tam nic nevyfotí, jo. Protože to musíte mít i tu techniku na to, že tohle objektivy. A zase je to řemeslo taky a to mi nikdy nelákalo.
1: Tak pojďme do vašeho dětství ještě trošku detailněji. Vy jste velký úsek prožila v Polabí, v Lázních Toušeň. Už jsme zmiňovali dědečka, takzvaného kulaka, který pikal za svou velkou dřinu a práci. Rodiče zatím pobývali v Praze na ubytovně, protože ty kapacity na bydlení byly v té době omezené. Čili jste se s nimi vídala jenom o víkendu?
0: Ano, protože tenkrát se ještě v sobotu chodilo do školy a pracovalo, takže naši přijížděli vždycky v sobotu odpoledne a byli tam teda vlastně jeden den.
1: A jak jste je vnímala, když to byli takoví návštěvníci víkendoví?
0: To si úplně neuvědomuju, ale na té vesnici to bylo perfektní, jsme tam měli partu a prostě jsme si tam tak nějak žili. To není jako dneska, že by se každý bál ven. Takže jsme tam podnikali různé akce, ještě navíc tenkrát ještě Labe zamrzalo, takže všechno to bylo jako i dobrodružný.
1: No ale pak vám osud dopřál hodně intenzivní společný čas, protože ve vašich 9 letech dostal tatínek angažmá coby trenér volejbalu v Alžírsku a vy jste tam všichni společně odcestovali. Cítila jste to jako velký zlom v tom rodinném soužití, k tomu změna prostředí, k tomu horko, cizí jazyk, jak jste to tam trávila?
0: Samozřejmě byl to velký zlom a hlavně teda jsem si musela zvyknout na ty rodiče, že jo? Protože já jsem byla zvyklá na babičku a teď najednou s nima, tak matka říká, že nějakou chvilku bylo vidět, že mi to tam s nima nebaví, ale ty děti se umí přizpůsobit, jo? Takže tam jsem celkem zapadla a bylo to tam prýma, my jsme tam měli dost velkou komunitu českou a slovenskou, protože to bylo 64. že bylo vlastně rok potom, co se Alžírsko osamostatnilo a ty socialistické země pod vedením Sovětského svazu se snažili tam do té Afriky vniknout, takže nás tam bylo relativně dost a měli jsme tam českou školu a já jsem sice chodila na kurzy francouzštiny, ale bohužel teda nesmělo se chodit přímo teda do toho gymnázia, museli jsme chodit do té české školy, ale i tak jsem se trochu naučila francouzsky a pak jsem tu fráninu vlastně dělala dál a dál.
1: Vaše maminka tam pořizovala fotografie, ostatně po dlouhých letech jste pak mohli společně vystavovat snímky z Afriky. Když fotila v Alžírsku, zajímala jste se o to?
0: Ani ne, prostě to k ní patřilo. Máma vždycky vzpomínala, jak to bylo těžké, protože byla žena v muslimském světě, ale byl to její v podstatě vrchol fotografický, protože předtím v těch 60. letech to byla taková móda ty poetické fotky. Jo. To znamená takový ty Vltavy a holuby a to. No a tady ona byla redaktorkou Československé fotografie začátkem 60. let a to byla taková ta nová vlna, ta živá fotografie. Tak se tam seznámila s různýma lidma a vlastně inklinovala pak ty živý fotografie. Takže já i teď s odstupem, když se probírám tím jejím archivem, tak musím říct, že to Alžírsko to prostě je nejlepší.
1: Jaká jste byla holka co do temperamentu, co do zálib a třeba i schopnosti splynout s partou, ať v Alžírsku nebo potom v Praze, na jazykové škole, na francouzsky orientovaném gymnáziu?
0: Tak já mám takovou sobě energii. tak jsem vždycky byla takový organizačně aktivní typ, takže i na té vesnici jsem zorganizovala třeba party, které jsem vedla, a teď jsme na to nedávno vzpomínali s tou mojí bývalou spolužačkou, dneska, že jo, už babičkou, takže na té vesnici to bylo tohle. No a v tom Alžírsku, jak jsem jezdila na tu francouzštinu, že jo, tak si pamatuju, byl to velký zážitek. Stáli jsme tam před tím gymnáziem a měli pro nás přijet auto. Nás zastavil tam nějaký auták, že jo, nějaký ten Arab, a takhle na mě kynul. Holky říkali, nechoď tam, já pám, co, prosím tě. No a tak jsem tam přiběhla a on si tam uspokojoval. A to bylo poprvé v životě, kdy jsem to viděla. Jo. Takže jsem mu řekla něco ošklivýho, tak protože to z tu francouzsky jsem uměla, že jo, a on zastartovala vody.
1: Takže jste se uměla postavit ke každé situaci.
0: Ano, ano. A to i tohle to právě, já jsem hodně cestovala stopem, což samozřejmě z dnešního hlediska je úplně šílený, že bylo to nebezpečný.
1: V kolika letech třeba?
0: Třeba jsem vyrazila v 18 letech. Příslib táta sehnal celou Francii v okruh stopem a to jsem měla takový fígle, že jsem dělala takový jako skřeky, že mám nějaký problém psychický. Takže se mi to nikdy nestalo, že by mě někdo tam znásilnil.
1: V jakých situacích pocítíte strach?
0: Měla jsem jednou strach veliký. Jsem jezdila právě stopem v Řecku. Tam jsem narazila nějakého prodavače zeleniny a celý den jsme jezdili po těch kopcích, vesnicích, takže všichni viděli, že s ním jezdím, že jsem z toho Československa. Pak najednou, když on to všechno prodal, tak jsme přijížděli z těch hor dolů. Načež on úplně se změnil, zastavil. Říkal, dáme si melon, teď ho rozmlátil a šel se takhle dívat přes ten okraj toho kopce. Já jsem šla za ním a teď jsem viděla, že měl lano. To jsem fakt měla strach. Ta změna v tom obličeji byla hrozná, úplně jako kdyby byl blázen. To jsem na něj zařvala, jdeme do toho auta, teď jsem mu to vytrhla, zjistila jsem, že to je drát. No a sjížděli jsme ten kopec, pak se objevilo nějaký další auto. On mě odvez dolů, tam jsem vystoupila, seděla jsem tam pak při kopě a klepala jsem se strachy, bylo to docela hrozný. Jo. Tak to byl jeden z nejhorších okamžiků, co jsem kdy zažila.
1: Teď je mi teda úzko. Pojďme k fotce. Pojďme si říct, kdy jste vlastně poprvé zmáčkla spoušť, jestli to bylo už v dětství nebo třeba až v pozdějším věku.
0: Bylo to na gymplu a byla jsem v posledním ročníku a měla jsem tam dva kámoše, spolužáky, kteří šli na FAMU. Oni si ze mě furt dělali legraci. My jsme byli ten jazykový gympl, tam bylo víc holek a tohle byli dva takový pěkný kluci. Furt jako, že jsem šprta, že nic nedokážu. A matka potom to nějak využila v určitý situaci, říkala, prostě jak jim to dokážu. Tak já jsem skutečně šla do Podolí s foťákem na krku, že tam něco vyfotím. S širokáčem, abych nemusela ostřit. Měla jsem tam ten film. První moje fotka byla babička u kina Zdar, jak prodává Večerní Prahu. Ale pokračovala jsem dál a tím to začalo. Chtěla jsem jít na tu FAMU. Chodila jsem s těma klukama do přípravky. No ale pak jsem zjistila, že tudy cesta nevede, že to je. Prostě tam dokument nebyl a já bych bývala asi šla na žurnalistiku, to by mě bavilo, jenomže my jsme maturovali v roce 74 a to byla doba hrozná. Všude se to měnilo, ty kantoři, že jo, takže rodiče potom to řešili, co budu dělat. A jak matka říkala, jazyky, nejmenší prostituce, jednou se ti budou hodit.
1: A ten ostych za objektivem, ten jste cítila jak dlouho?
0: Ten mám vždycky, protože si to velice uvědomuju, že vlastně zasahujete do té intimity toho člověka, takže jsem velice opatrná. Když jsem viděla třeba ty mý klienty, když jsem cestovala, jak ty lidi jsou neomalený, když fotějí někoho, i stačí prodavač, jo, to prostě musíte mít ten cit, nebejt, já tomu říkám jak safari, jo, že někdy ty lidi se vrhají na to a vůbec si neuvědomujou, že vlastně zasahujete do toho soukromí, jo. Takže pro mě třeba fotit náboženský nějaký situace, rituály, tak to jsem velice opatrná, protože to je velice intimní a tam musíte opravdu mít tu důvěru té druhé strany, jo, takže xkrát jsem prostě nefotila.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Už víme, že fotografka, jejíž doménou je černobílá humanistická fotografie, paní Dana Kindrová, nešla na FAMU. Ale měla jste skvělou konzultantku, paní Anu Fárovou, kunsthistoričku. Jak vypadala vaše setkání?
3: Aneta, takhle jsme ji všichni říkali, byla velice rázná a vůbec se s ničím nerozpakovala. Jo? Já si pamatuju, když jsem poprvé donesla nějaký ty fotky, tak ona říkala, je to dobrý a hlavně se soustřeď na to, čemu rozumíš. Foť ty mejdany a podobně. A pak mi říkala, až jednou k tomu dojde, bude nový rok 68 nebo něco takového, tak nedumej. Foť, protože ty v tom okamžiku nebudeš přesně vědět některé věci, jak se to vyvine, takže hlavně foť, ať ty fotky jsou.
2: A teď mě tak napadá, když říkáte nedumej, foť, vy nejste typ, který by nějak překotně mačkal spoušť, vidíte, vy přemýšlíte za tím objektivem, nebo jsou situace, kdy prostě jedete ve jménu zachycení nějakého toho snímku na vlně štěstí a náhody?
3: Přesně jste to vystihla, nejsem ten typ. Jo? Vyloženě myslím přitom. Teda neříkám, že ty druhý nemyslej. I jak jsem fotila ten film, jo? Tak to vypráskat Bůh ví kolik políček, no to taky bylo drahý. Jo? Dneska s tím digitálem je to jiný. A vidím to i právě při těch různých akcích, jak ty fotografové jedou a pak se to vybere. Jo? To je jedna z věcí, to šetření tím materiálem, ale skutečně i kdyby byla nějaká taková velká akce, což byl ten listopad, toho 17. listopadu, což mi dodnes mrzí, tak jsem měla dva filmy. Mi to stačilo, že jo. No takže jsme byli na tom Albertově a mě ten film pak došel, jo, na tý Národní a to mě dodnes štve, protože tam skutečně byly momenty, kdy se dalo fotit, protože oni čekali, furt nevěděli, co bude. Pak nás sice prohnali tím podloubím, ale já jsem nemohla fotit, protože jsem neměla film, jo. Právě ta moje spořivost, to se mi vymstilo.
2: Vy jste si tedy nakonec podala přihlášku, následovala jste rady svých rodičů na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na francouzštinu a ruštinu. Byla jste zapálená studentka anebo nadále především zapálená fotografka?
3: No moc zapálená studentka jsem nebyla. Tím, že jsem chodila na ten Gimpel, to bylo na Helichovce, kde byla ta francouzština. Takže my jsme byli v té Fránině dost dobrý. Jo. A já jsem vlastně 3 roky nemusela nic tam dělat. Jo. Takže já jsem zlenivěla. Potom v tom posledním ročníku bylo potřeba máknout a to už jsem nějak moc neuměla a hlavně jsem fotila. Jo. Takže jsem to s odřenýma ušima teda udělala tu školu a bylo to jen tak.
2: Mimochodem patřilo k té době, že rodiče museli nejednou přinést oběť ve jménu vzdělávání svých dětí. To se stalo i vaší mamince, která se mezi tím stala ve svém zaměstnání nepohodlnou a musela odejít, abyste se vy na vysokou školu dostala. Bylo mezi vámi téma této oběti nějak přítomné?
3: No tak máma ta říkala, já se toho nedožiju, ale to jednou padne. Vůbec to nepovažovala za oběť, protože teda u nás od toho roku 68, kdy mě bylo teda 13, tak jsem byla seznámena s tím, jaký ten režim je a vůbec jsme tohleto neřešili. A to matka jako vůbec nebrala jako oběť a bavili jsme se o tom xkrát a strašně mě v tom podporovala, v tom focení a vím, že mě pak někdo říkala, že jste se nezapojili do nějakých těch akcí, co byly tady ty disidenti a tohle, protože moje máma z těch 50. let si pamatovala některý ty lidi a říkala, no prosím tě, tak to jsou bývalí bolševici, který odhodili legitimace a s tím já se paktovat nebudu.
2: Taky vám, paní Dano, připadá úžasné, že do ulice jste poprvé vyrazila s fotoaparátem v roce 73 a už 3 roky na to, v roce 76, jste mohla uspořádat výstavu s uceleným cyklem z Afriky, z návštěvy Toga, kde jste byla jako doprovod opět svého tatínka sportovce. Není to fantastické? Uvědomovala jste si to, že ten start je tak rychlý a v mých očích tedy oslnivý?
3: To jsem tak nějak nerozebírala, ale tenkrát byl fotograf Václav Jíru, který fandil ženám. A on tady organizoval i výstavy ženy s kamerou. Já jsem měla taky fotky poprvé v tom roce 74. Ten pomoc tím, že jsem měla v té FOMě legendární tu výstavu a taky mi to zahajoval. Navíc to bylo takový atraktivní téma, ta černá Afrika. Štvalo mi to potom, protože furt říkal, jo, to je ta holka, co fotí ty černochy. A já jsem prostě už fotila něco jiného, ale furt mě tak jako házeli do toho pytle s těma černochama.
2: A jak jste si, holka, co fotila černochy, představovala svoji cestu po promoci? Byla jste vystudovaná francouzštinářka, ruštinářka, překladatelka, byla jste zapálená fotografka, tak kde jste se tak ideálně viděla?
3: Já bych si bývala ráda dělala tu fotografii, ale to prostě vůbec nebylo možné. A ráda jsem cestovala, takže nebylo zbytí, musela jsem s těma jazykama. A první věc byla, že jsme byli vybraní, když jsme skončili, že půjdeme na půl roku do Francie na nějakou stáž. A dopadlo to tak, že tam ty holky, co byly před námi, zůstaly asi o měsíc díl, takže se to všechno zatrhlo. No a já jsem vůbec neměla žádnou práci. Jo. A já jsem si udělala těsně před tím, než jsem dělala tu státnici, průvodcovský kurz Prahy. Takže jsem dělala průvodce Prahy a pak jsem dostala nabídku, že můžu za někoho, kdo byl v jiném stavu, na tu strojní fakultu. A tam jsem začala učit a potom nenadále zemřel šéf katedry a uvolnilo se místo, takže jsem tam 10 let zůstala.
2: Jako... Neříkáte to moc nadšeně?
3: No samozřejmě jsem to zvládla, i když jsem teda neměla pedagogické vzdělání, to jsem si musela dodělat, ale po těch 10 letech už jsem toho měla plný zuby. Protože jsem měla francouzštinu a ruštinu, ale ta fránina byla úplně minimální. Jo. Strojní fakulta to byla manufaktura na inženýry, takže jsem třeba 10x týdně, úplně to samý, prostě taková mašinerie v prvním ročníku bylo 1500 studentů a to už jsem říkala, to ne. A pak jsem si udělala dálko ještě angličtinu na filozofické fakultě. V roce 88 jsem tam byla přijata, tak jsem měla už 2 semestry a ve 3. semestru v roce 89, že jo, pak už byl teda ten listopad. No a to byla situace, jsme tam měli pana Hilskýho, on nám tam vykládal tu literaturu. Já jsem tam seděla, to už bylo potom listopadu a teď jsem si říkala, co tady děláš, jo? Ty na něj vůbec nemáš. A tak jsem se na to vykašlala a pak jsem byla 2 roky na AMU, kde jsem učila ty studenty. No a objevila se možnost na stipendium, v roce 1993 jsem byla ve Švýcarsku 5 roku a tím jsem se vlastně uvolnila a byla jsem ráda, že jsem se té pedagogické dráhy zbavila a jsem tam potkala nějaký ty študáky a říkali, paní asistentko, není to škoda. Já pám, není.
2: No, při tom průvodcování, respektive pedagogické činnosti, jste nadále horlivě fotila. Mě by zajímalo, jestli v těch závratných aktivitách, v tom překotném životním stylu, přišlo téma mateřství provázeno nějakým typem úvah, mám na to, chci to, zvládnu to, anebo jestli to byla naprosto jednoznačná volba.
3: No, musím říct, že trošku mě tím rodina ničila, protože babička s tím začala, když mě bylo 18 a pak se šlo na tu vysokou školu a říká, no tak Danušku, tak ty budeš mít vysokou, no ale tady všichni ty tvoje kamarádky na té vesnici, oni už mají děti, no tak se s tím musíme smířit. Prababička to nejdřív byla, pak ta babička, matka taky. No a tu babičku moji, která zemřela, no myslím, že v 82, ona byla na té smrtelné posteli a já jsem tam s ní seděla, ona už nemohla mluvit. A já jsem jí řekla, že čekám dítě. A ona umřela tak šťastná. A matka říkala, prosím tě, co jsi jí řekla? Že já jsem říkala, no to, že čekám miminko a že se bude jmenovat jako dědeček. A protože já neumím lhát, jo, tak jsem měla kolegu, který se jmenoval Bedřich. A tak jsem si představila toho Bedřicha a tak jsem to té babičce vylíčila. A za 2 roky potom jsem teda to děťátko měla, ale i ta matka potom už na mě doléhala, že by to bylo dobrý. A musím říct, že mi to strašně pomohlo i vyrovnat se s určitýma problémama, protože jsem měla takový pocit, že jsem splnila své ženské poslání. A pak jsme měli nějaký sraz gimplu a kluci říkali, ty jsi taková bezvadná teďko, taková v klidu. Jo? No,
2: a o svém synovi můžete hovořit, nebo to máte zakázáno?
3: Proč bych to měla mít zakázáno?
2: Některé děti si nepřejí publicitu, tak mě jenom zajímá, jestli je mu blízká fotografie.
3: Není. Pomáhá mě, protože se vyzná v těch počítačích, že já tohle dělám i ty webové stránky a podobně, ale jakože by fotil sám, to ne. Jako respektuje to, uznává to, líbí se mu to a když někdy třeba váhám, tak mu to dám, co by si vybral a je chytrej, tak dovede to ocenit a týhle fotografii fandí.
2: Když sleduji tu vaši dynamickou osobnost, ráda bych se ještě zeptala, myslíte si, že je náročné mít vás po boku jako životní partnerku?
3: Myslím si, že to je velice náročné. Moje manželství bylo velice krátké a těch vztahů jsem měla potom hodně a chlapi mě říkali, ty jsi tak bezvadná ženská, ale jako manželku bych tě nechtěl. Je to taková ta určitá individualita, nezávislost. To manželství se musíte víc přizpůsobit a to jsem příliš velká individualita.
2: Občas jste byla i partnerkou svým kolegům fotografům. Bylo zajímavé konfrontovat svoji tvorbu s životním partnerem, nebo to naopak přinášelo třeba nějaká úskalí, nějaké napětí? dětí?
3: To je moje životní zkušenost, že to není dobrý, když je to stejný obor, protože tam je určitá soutěživost. Cítím, a docela mi to dělá dobře, že ten chlap jako je ta vůči osobnost, ale v té fotografii to nemám. Takže když tomu mužskému jako nezalichotíte, tak je to špatný. A v té fotce já jsem to nikdy neuměla. A ne neuměla, prostě to cítím, že neudělám. Jo? Tam jsme si rovni. A to není v tom partnerském vztahu úplně OK.

nejlepší andělé všech dob. Když ti na nic, tak ani tak, když do tvých stanic nejede vlak, když na co sáhneš, nevíde ti a ty jen prahneš po obětí, když se svět celý spí.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je fotografka Dana Kindrová. Jak se vám ve své době vysokoškolské pedagožce podařilo nafotit demonstrace proti režimu, které začaly v polovině 80. let, nebo třeba pohřeb Jaroslava Seiferta, aniž by vás vyhmátli a vyhodili ze školy?
1: První, kde jsem se setkala ze státní bezpečností, byl právě ten pohřeb Seiferta. To tenkrát, když mě vytahli ty filmy tam v Břevnově, byla jsem mladá, no tak jsem vždycky při těchto situacích dělala takovou blbou. Takže nakonec jsme to hodili do neutrálu, no hlavně oni mi vytahli ty filmy, že jo? Takže tím pádem měli tu jistotu. To bylo v tom roce 86, když Seifert zemřel, no ale potom v roce 88, když bylo 70. výročí vzniku republiky, tak to mě teda odtahli do školský, do té vyšetřovny, no ale já jsem jim odmítla dát občanku. Teď on na mě řval, že jo, kde jí máte, a pomnu, jak jste mě vlekli, tak jsem ji asi ztratila. A teď jsme tam čekali v takovém dvorku, tam stálo 10 těch policajtů v rozkročení a my jsme tam byli ty různí, co zhaftli a vyvolávali pan doktor, pan inženýr. Já jsem si říkala, teď oni mají moji občanku, že jo, tak to mě nevyvolají. Tak jsem šla tam a říkám, já mám doma malé dítě, a já jsem šla na Václavák do kina, tam si skutečně koupila lístek, abych se tam dostala a já potřebuju pryč. A on říkal ten policajt, jak se jmenujete, hledal tu občanku. Nemám, to jsem ji ztratila. A on říká, vy jste jim ji nedala, jo, to už byla kriminálka. Já jsem řekla, no nedala. A on mi dal pomeranč, otevřel dveře a říká, běžte. A já jsem říkala, děkuju, naschledanou, on pane, radši s Bohem. Takže nestalo se to, že mě někde měli evidovanou.
0: Tak jak jste byla svého času ta holka, co fotí Afričany, černé, no, tak jste se pak jistě stala dámou, která fotila odchod našich okupantů v letech 90 až 91. Je to asi jediný soubor, kde jste použila barevnou fotografii. Proč?
1: Jak jsem se pohybovala v těch různých lokalitách, tak tam byly takový ty různý propagační billboardy, by se dalo říct, taková ta agitka, jo, komunistická, která už byla v takovém stavu rozpadlým po těch více než 20 letech. No a jako samozřejmě fotila jsem to černobílé, nejenom jsem říkala, Hergo, tohle je prostě ta červená a žlutá, že takový ty agresivní barvy, to musí být barevný. Tak jsem to fotila i na diáky a je to skloubený dohromady s těma černobílýma fotkama, kde jsou ty obyčejní vojáci, takový ty, který jsou vlastně materiál toho režimu. A tyhle ty kulisy komunistický, který se rozpadají, symbol toho, jak prostě ten imperiální sovětský režim chátrá. Takže jsem to takhle dala k sobě.
0: Co se po třech dekádách vynoří jako nejsilnější okamžiky z focení v sovětských kasárnách?
1: Mně se vynořuje moment, tenkrát to bylo na jaře 91, když se natřel ten tank na růžovo, tak jsem fotila v Milovicích, jak tam nakládají, že jo, na nádraží, no a přišli vojáci s důstojníkem, s kvérama, a že musím odejít, a jsem pánu, no to nejsou kasárna, to je veřejná, že jo, a to, a ona mě řval, počkejte, vy toho jednou budete litovat, co jste tady provedli, jo, takže já jsem se na něj takhle podívala a šla jsem pryč, jo. Trošku to teda dneska rezonuje.
0: Vy jste s odchodem sovětských vojsk měla pocit, že jste v sobě Rusko, kam jste začala jezdit v roce 76, uzavřela a ke slovu přišlo završení jiného projektu. Vaše kniha Žena mezi vdechnutím a vydechnutím zachycuje jednotlivé životní fáze jako dospívání, mateřství, zábavu, práci, erotiku, víru nebo stáří. Které období bylo nejtěžší na zachycení?
1: Bylo pro mě docela těžké to stáří, protože tam jsem si uvědomovala, že musím jít do těch domovů důchodců. I ty mý rodiče už byli starší. Fotit tohleto, kdy si to člověk uvědomoval, tu ubohost těch lidí a tu bezmoc, tak to bylo docela těžké. To jsme dělali nějakou dílnu na Chebsku, respektive v Ašsku potom. A tam je domov důchodců v Hranicích a teď jsem tam jela do toho projektu, že to taky zachytím a pršelo. A já jsem šla za těma sestrama a šla jsem tou chodbou a teď byly otevřeny ty dveře do těch jednotlivých pokojů a tam leželi ty bezmocní lidi. A jak lilo, jo. A teď jsem viděla ty tváře, tak jsem došla k té sesterně a otočila jsem se a odjela jsem, protože to bylo tak strašně depresivní. A druhý den jsem se tam musela vrátit, protože jsem to musela vyfotit. To nebylo jednoduché, jo. Když vidíte ten závěr toho života, je to docela těžký. Když jsem to fotila třeba v těch 18, nebo vlastně 19 bylo, tak jsem fotila, když umíral můj dědeček. To je takový triptych a to mě tak nevzalo, jo. Jsou to krásné fotky, velice citlivý, A moje příbuzná sestřednice ta řekla, to je morbidní, to se fotit nemá. Jo. A já jsem si měla strašný problém, tak jsem Anetě Fárový říkala, že si nejsem divná. A ona se na to dívala a říkala, vůbec ne. Je to velice citlivě udělaný a ty můžeš fotit v životě všechno, ale je to na tobě, jak k tomu přistoupíš. Nesmíš být prostě dravec a jako na safari prostě zachytit to za každou cenu a vůbec si z toho nedělej žádný problém.
0: Ženy jste fotila nejenom napříč životními obdobími, ale i v různých zemích Evropy, kde jste potkala opravdu inspirativní ženy, třeba takové, které vás přiměly i zamyslet se nad vlastním pojetím ženské role.
1: Tak já jsem také fotografovala v 90. letech na Podkarpatské Rusy, na našem bývalém území. Tam jsem hlavně byla ve vesnicích a vlastně jsem tam i bydlela s těma lidma. A tady padl ten systém, kdy ty lidi i skuhrali furt. Tam jsem viděla ty ženský, který museli se tvrdě snažit uživit tu rodinu. Tak to jsem si uvědomovala s tou přírodou, jak jsou z něj a jakou mají v sobě pokoru. Jo. Klobouk dolů, že nic se nebere samozřejmě, že na to mám nárok. Tam jsem byla na Vánoce v kostele a teď jsem je viděla, jak jsou strašně chudí. Já jsem se vrátila z Čech, tady kult, musíme se nabaštit a v dárky. A v té vesnici jsem viděla, jak se všichni oblíkli a šli na tu půlnoční, chudí jak myši, ale byli šťastní a bylo to nesmírně silný a říkala jsem si, jak vlastně my jsme deformovaní tím konzumem a ty lidi, že jsou mnohem bohatší než my.
0: Na východ vás to táhlo nejenom na Podkarpatskou Rus, ale vrátila jste se nakonec i do Ruska. Za čím?
1: Po tom odchodu sovětských vojsk jsem si říkala, ne, už tam nepojedu. No a potom kamarádka, která byla ve Vlastě, tak říkala, hele, co kdybychom jeli se podívat do Ruska? A jsem říkala, prosím tě, kam? A ona znala vladyku Krištofa, což byl představitel pravoslavné církve tady u nás, a říkala, uděláme to tak, že bychom jeli do kláštera, který dneska v Estonsku, ale je to na pomezí u Čudského jezera, a vlastně to byl ruský klášter. On nám dal požehnání a zařídil nám to, takže jsme tam přiletěli a byli jsme tam 10 dní. No a já jsem si najednou uvědomila tu sílu toho tématu, jako to pravoslaví se vrací mezi ty lidi. A říkala jsem si, jo, to je zajímavé, já se k tomu vrátím. Shodou okolností se to stalo v roce 2000, kdy nastoupil Putin, takže jsem tam sledovala ten jeho začátek až do roku 14 vlastně jsem to fotila velice programově. Potom už jsem si vybírala i situace a viděla jsem, jak to Rusko se vrací k té velikosti.
0: Co se týká tématu pravoslaví, tak jste absolvovala také nejdelší pravoslavnou pouť vůbec. 150 kilometrů s asi 15 tisíci lidmi.
1: Ano.
0: V roce 2006 je ve vás to týdenní putování stále hodně přítomné?
1: Tak já jsem už hodně putovala v tom životě, takže zas nemohu říct, že by to bylo takový zásah. Každopádně mnohem víc mi to dalo, než jakákoliv četba o Rusech a nějaká literatura, protože jsem tam prostě s nima šla. Byly bílé noci, takže to se šlo od 2:30 ráno, už je světlo, až do večera. Bavíte se s těma lidma. Bylo to nesmírně silný, protože tam jsem si uvědomila tu sílu toho ruského národa, obyčejného člověka, který dokáže překonat prostě všechno, jo. Ty nejhorší momenty z té války, když člověk viděl ty filmy, jak oni tam jdou v tom sněhu, jo, a i tady to bylo, já jsem samozřejmě byla dobře vybavená, to všechno, boty jsem měla dobrý, ale tam ty babičky, jo, které pak třeba na závěr toho nešly bosy úplně hotový, ale prostě my to zvládneme, my jsme ty Rusové, jo. Ta síla, že až mě z toho mrazilo, že jsem si uvědomovala, co ten národ dokáže překonat.
0: A když jste takto putovala, ať s Rusy, nebo s Poláky v Čenstochové, nebo s Čechy na Hostýn, co jste si uvědomila o vlastní víře?
1: Já jsem samozřejmě pokřtěná, babička se snažila, vedla mě k tomu náboženství, ale musím říct, že dneska s odstupem tu víru nemám, bohužel. Myslím si, že to nesmírně pomůže v tom životě. Nejde jenom o to, že běháte do kostela, že jo? Tady jde o tu určitou pokoru a smíření se s určitýma věcma. A ještě jsem si to silně uvědomila, když ta máma před těmi 2 lety odcházela, že by to určitě jí velice pomohlo, kdyby ta byla ta víra. To mi mrzí, ale už se to asi nezmění. No, já mám k tomu velký respekt těm lidem, ale bohužel sama to v sobě nemám.
0: No, ale když vidím vaše fotky, tak mi slova jako pokora, respekt, víra, vlídnost naskakují.
1: No, jak to říkal profesor Halík, my jsme takový ty něcisté, my v něco věříme. Tak já v něco věřím, i jsem fotila ty různé akce, ale i před tím listopadem, tak vím, že jsem šla na nějakou tu půlnoční ši svatýmu Jakubovi. A tak to bylo takový tu nabití, já myslím, to bylo v roce 88, jo, že už to všechno padne. A vlastně jsem tam šla s takovou nadějí, jak nám to tam ten bude i říkat. No a teď on tam tak povídal, takový to bylo v klišé. A já jsem si říkala, tohle není cesta pro mě. I možná zní to ošklivě, ale nebylo to chytrý, jo, bylo to takový demagogický. Takže to mě mrzelo tenkrát.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Svůj barevný život nám přibližuje autorka veskrze černobílých fotografií paní Dana Kindrová. Baví vás splynout na vlastních výstavách s davem a poslouchat reakce návštěvníků na vaše fotky?
3: Baví, baví. Já jsem měla v roce 11 výstavu na Staroměstské radnici, to byly právě ty rituály normalizace. A já jsem tam chodila mezi těma lidma a poslouchala jsem to.
2: Co jste se dozvěděla?
3: No tak, co mě fascinovalo, do toho projektu patří i ta Spartakiáda. A já jsem to považovala za jedno z nejďábelštějších toho systému, kdy ty lidi vlastně na to skočili. A i po těch letech, tak jako, hele, to bylo prýmá, jo, jsme byli do té Prahy. A že byly loutky toho režimu, to si ani neuvědomovali dneska.
2: Vy jste nikdy necvičila?
3: Nikdy jsem necvičila. Pamatuju si na okamžik, když tam v roce 80 jsem to fotila, tak ta úvodní skladba, to byla Janáčková symfonieta, jo? A já jsem stála nahoře na té tribuně a ty ženy tam přiběhly, mávaly těma různýma proporkama a hudba hrála a to divadlo celý. A mě najednou začaly týt slzy, protože to bylo tak emocionálně silný. Krásný to bylo, jo? A já jsem měla takový stek, říká, takový kýč komunistický tady a já tomu podlehnu. A to jsem sama tomu rozuměla. Ale jak to bylo dobře vymyšlený. To mě vždycky překvapuje tou Spartakiádou, že dodnes to tak je.
2: A když se zeptám na emoce, za které se při fotografování nestydíte, tak kdy se vyplavily opravdu silné?
3: Myslím, v roce 7-8 jsem fotila bezdomovce a samozřejmě s těma lidma, jaký komunikujete. Teď tam byly ty mladší, takový, který mohli makat. Já bych to nemohla dělat, tu práci, protože já bych je prostě poslala makat, jo. A to byly takový lenoši, který zneužívali ten systém, takže jsem několikrát jim to i řekla. Ten systém to umožní a já jsem se bavila i s těma pracovníkama, a říká, my to víme, ale jak to chcete rozlišit. Takže těm mladým klukům jsem říká, proč nejdeš dělat? A proč bych to dělal? To ve mně teda vřelo.
2: A když se vás zeptám na dlouhé čekání na nějakou fotku, vybaví se vám snímek, který vás stál opravdu hodně času, ale ve výsledku to pak vyšlo báječně?
3: Jak jsem měla ten grant ve Švýcarsku půl roku na projekt Žena, tak jsem samozřejmě hledala různá prostředí a tak jsem si také vybrala, že bych chtěla do věznice. Tak jsem to všechno dohodla, byla to ta část francouzská, to je ve Švýcarsku v tomto směru dost důležitý, protože ta německá část jsou takový korektní, jo, prostě jsou takový přísný, když to přece jenom ta francouzská, to je takový volnější. Takže u Ženevského jezera, tam jsem si to dohodla s ředitelem. Teď jsem tam přijela, ale ta hlavní paní, která to tam řídila, ta dozorka, byla právě německy mluvící. Tam byly takový byty. Teď jsme vždycky přišli k těm ženám a ona říkala, toto je z Čech a ona má grant kantonu Bern a bude vás fotit. A ty ženský se otočily a řekly, my nechceme. Jo. A takhle jsem s ní absolvovala asi 5 těch bytů. Jsem říkala, no tohle šílen. Tak jsem říkala, nechte mě tu, já se s nima pobavím. A ona říká, no to nemůžu, ale pak už jí to přestalo bavit, tak mě tam s nima nechala. Celý den jsem tam strávila, pak ty ženský říkali, pojď s náma, my máme teď mši. A já jsem předtím žádnou fotku neudělala, bavila jsem se s nima. No a teď jsme šli tam teda do té kaple. No a tam jsem udělala nádhernou fotku, protože už byli na mě zvyklí a nevadila jsem jim, ale trvalo to celý den.
2: Takže čas je tím klíčem k tomu, aby vám lidé před objektivem nestrnuli do nějakých nežádoucích póz a strojených úsměvů.
3: Jak kdy, ale většinou to tak je. Právě tahle ta dokumentární fotografie, to někdy lidé mají pocit, že to nic není, to cvakneš, to je raz, dva, to všude vidíš. Jo. Ale většinou to chce hodně času a vyčkávat.
2: Uměla byste některé ze svých focení nebo některé z témat, jež jste zachytila, označit jako nejtěžší?
3: Jak jsem začala fotit v té černé Africe, to bylo nejtěžší focení. To říkám dodnes, protože právě jak jsme se bavili o tom splynutí a o tom, aby ty lidi k vám měli důvěru, tak tam jste a děláte, co děláte, tak jste odlišní. Už tou barvou pleti a a priori oni k vám přistupují jako jinak, protože jste běloch. Z něho kapají ty peníze. Takže já, i když jsem třeba šla fotit v tom Togu do přístavu, kde nakládali ty ženy písek, a tak jsem si vzala roztrhaný džíny. To je úplně jedno, protože prostě vy jste ten běloch. Nejdřív přišly ty děti. Oni na mě tak šahali, že chlupy asi mám. A pak postupně přišly ty ženy. Oni neuměli ani francouzsky, to byly velice prostý lidi. A ta jedna mě najednou vzala tričko a podívala se, jestli jsem taky jako ženská, jako oni, začali se všechny smát. Ale něco jsem vyfotila. V tom Togu to bylo bylo vždycky velice obtížné právě tím, že člověk je takhle nápadný. A to je dodnes samozřejmě, dneska je to ještě horší, protože tenkrát nebyl internet, takže oni vědí to srovnání, jak my si tady žijeme v té Evropě, kdežto tenkrát jsme byli jenom ty bílí, ale je to nesmírně těžký.
2: Najdou se i takové regiony, kde se lidé fotí s vyloženým potěšením?
3: Ani bych neřekla. Já jsem dělala taky průvodce v Iránu a tam jsou muslimové šíité. Sunité, to jak je většina ve světě, a ty se neradi zobrazují, ale ty šíité, těm to nevadí. A já jsem byla konsternovaná, jak jsou ty Peršané, že jo, jak jsou strašně milí. Furt se někdo chtěl fotit s náma a vůbec jim to nevadilo. My máme to spojený s tím systémem, který tam je, ale ty lidi jsou nesmírně fajn.
2: No ale převažují ti, kteří s tím mají problém. Nenapadá vás někdy, že se nad tou humanistickou fotografií tak trochu v současném světě smráká, že už vlastně ani nebude koho fotit, protože všechno to bude striktně hlídáno, zakázáno, předmětem pochybností a třeba i soudních napadení?
3: Napadá. A to je jedna z věcí, která si myslím, že je vyloženě soumrak té fotografie. Já už sama taky moc nějak nefotím. Spíš mě baví se věnovat tomu kurátorství a je to opravdu na hlavu padlý, abyste náhodou něco nevyfotila a vlastně můžete být za to postižená. A stalo se mi to, což samozřejmě byla legrace, ale když jsem fotila ty bezdomovce, tak jsem tam byla večeru a mádli spásy a teď oni tam čekali, aby je vpustili, to byly mrazy dovnitř. A já jsem zezadu, jenom ty hlavy, že jo, načeš najednou ten jeden. Začal křičet, já tě budu žalovat a já jsem se začala smát, ale už i v těch lidech to je, že buď to za to zaplatíš, anebo tedy i můžeme tě žalovat. To je jeden z těch důvodů, proč ty fotografové mířili na ten východ, třeba ty podkarpatský Rusy, kde ty lidi ještě tohle to v sobě nemají. Já když jsem tohle měla v tom Švýcarsku, to bylo v roce 93, tak to jsem se s tím setkala poprvé, to stačilo v parku. Jsem fotila tam děti a hned ta matka přišla a říkala, proč to fotíte? Já jsem vždycky samozřejmě psycholog. Že tady dělám nějaký projekt o ženách a takovýhle. Ty lidi si to velice chránějí a je to problém, no.
2: Cítila jste se někdy natolik zahnaná do kouta těmito okolnostmi, že jste třeba foťák na delší dobu si s tou mírou znechucení odložila, nebo to u vás nehrozí?
3: Jak jsem říkala, já už teď moc nefotím, protože třeba jdu i na ty různé akce, teď ty demonstrace, co jsou, ale já už si to užívám, protože když fotíte, tak musíte myslet, soustředíte se, už jsem asi unavená a věnuju se jiným těm věcem.
2: Stává se vám občas, že někdo přinese snímek, na kterém jste zachycená vy? Třeba na takové demonstraci?
3: Ano, Jarda Kučera mě nedávno poslal fotku, jak kráčím na 1. máje a za mnou jdou pionýři. A on mi napsal, jsem netušil, že jsi byla pionýrská vedoucí.
2: Máte ráda takové ty záznamy odlehlých okamžiků?
3: Tak je to příjemný, když najednou se něco vynoří, co vůbec netušíte, tak si to vybavím, tu situaci. Ano, je to fajn.
2: Co vás profese fotografky naučila?
3: Pokud jde o vlastně ten můj život, tak díky tomu, že musíte to téma hledat a musíte za ním jít, tak se dostanete do mnoha situací, kam byste se normálně nedostala. Je to obrovský obohacení, protože ten aparát vám dělá takovou jako clonu a vy poznáte mnohem víc. Myslím si, že jsem poznala mnoho prostředí, mnoho lidí, co bych normálně vůbec se s tím nesetkala a získala jsem i docela pokoru k tomu životu, takže se na ty věci dívám s takovým nadhledem.
2: Děkuji vám za vaše krásné vyprávění. Naším hostem dnes byla fotografka Dana Kindrová. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

začíná pravidelné páteční posezení, neboli hodinka řízné dechovky u muziky s Eduardem Hrubešem, který vás vítá a přeje příjemnou relaxaci. Zahájili jsme polkou Františka Maňase na text Svatopluka Radešínského s názvem Já a ty. Hrála Moravěnka, zpívali Jiří Helan a Květa Navrátilová. Řeknu vám, lepší titul na začátek bychom si ani nemohli přát. Třeba hned i ten úvodní blok Polka Valčík Tango bude výhradně o vztazích dvou zamilovaných. Ostatně posuďte sami. Děvčata z pohraničí. Titul tak výrazný, že jsme ho dokonce osvobodili ze směsi, již byl součástí, a zahrajeme vám ho samostatně. Lidový produkt zpívá sbor Carmen Party, hraje svadebčanka, zvláštní kapela, že by hrál jenom o veselkách, nevím, Jiřího Zmoška pod vedením Zoltána Lišky. Já bych chtěl mít tvé foto. Hudba Jára Beneš, to byl obrovský šlágr svého času. A pokud jde o text, tady spojili své síly hned čtyři textaři. Byli to Tobis, Špilar, Mirovský a Rohan.

a vznikla píseň tak silná, že si ji pamatují už od útlého dětství, kdy rádia měla ještě zpětnou vazbu a příšerně skřípala. Zaspívá Radek Holeček za doprovodu Vinohradské kapely Oty Pihrta. A další titul o vztazích, tedy vztazích samozřejmě milostných, Si štěstím mým. Vlastní text podpořila hudbou Božena Holečková. Málo skladatelek. Zpívají Milan Černohous a Ivana Zbořilová. Hraje Veselka Ladislava Kubeše. A já vás ještě jednou srdečně vítám do našeho dnešního podvečerního hudebního kabinetu.

Teď bychom tu, přátelé, měli kapelu s výstižným jménem Jižani. Jiří Pletka a Marie Chuchlová přednesou valčík lidového autora V májovém měsíci. A jen co dozní, zahrajeme si polku U mlýna na stráni, rovněž od neznámého autora v provedení Veselé muziky, no a do třetice si dáme skladbu dvou dobře známých autorů. Áda Doško a Jaroslav Hájek, okouzlení krásou krajiny, napsali valčík Krajem Vysočiny. Zaspívají Zdenka Grosová a Tomáš Kotěra za doprovodu Golčovanky Tomáše Kotěry.

k nám vítr chodí spát, mraky déšť přinesou. Sníh dlouho roztává, chrání zemi mou. Zlato i démanty můžete rozdávat, já ten svůj drsný kraj vždy

Vy už si, přátelé, doma možná říkáte, jestli pak se i dnes podíváme, aspoň letmo, na tu Moravu. No, když už jsme si to tak hezky zavedli, budeme se téhle tradice také držet samozřejmě, zvláště když i známe cestu Kady k vám. Tak se ta písnička skutečně jmenuje. Hraje Kotáranka, řízená Josefem Filgasem, zpívají Anna Pechalová, Marie Trčková a Vojtěch Trčka. A hned po nich zazní líbezná Dokud máš maminku. Hudba i slova napsal Antonín Pernička, zpívají Jan Sedláček, Renáta Jedličková, Dagmar Osičková, Bojany řídí Stanislav Esterka.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Přehlídku písniček naší nejnárodnější hudby. Zatím jsme tu dlouho neměli valc, což se dá ovšem lehce napravit. Ten následující na text Václava Babuly zkomponoval Pavel Zedník. Pokud jste sledovali hudební dění, tedy bývalý fagotista ze Sočru. Zatímco autor textu je pan doktor Babula. Zahraje Stříbrňanka řízená Vojtěchem Horkým, který si od dirigentského pultu také zaspívá společně s Martou Horkou. Název Den svadební. Pak ovšem bude nasledovat řízná polka, přímo takový mobilizační rozkaz v rámci hudby. Samozřejmě, kapelo, polku hrej. Hudbu i text Vladimír Pfeffer, hraje Moravěnka, zpívají Jarmila Kachyňová, Joška Šmukař, Květa Navrátilová a Jiří Helán.

Kolik roků od té doby uběhlo? A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

Valčík jako v pohádce, rukou společnou a nerozdílnou napsali Ladislav Kubeš, hudbu a text Oldřich Kapr. To je na jihu Čech zřejmě dost časté příjmení. Zpívat a hrát budou sbor Milana Wolfa a veselka Ladislava Kubeše, solisté Vlasta Kahovcová, Milan Černohous, Ivana Krucká a Vendula Práglová. Prostě jako v nějaké pohádce. Následovat bude jihočeská lidová, autor se nezachoval, ale polka ano. Ta se jmenuje Andolo, ty jsi má milá. A ví se i, kdo ji nahrál. Malá muzika na uše Pepíka z Kejnice. To zní rovnou jako reklamní slogan. A svorně zaspívají Josef Nauš, Luboš Nauš a Jindřiška Novotná.

Ale tmý pohled na hodiny ve studiu říká, že ještě stihneme pár melodií nakonec. Tady jsou telegraficky. Lidová krásné děvčátko s Vlachovkou zpívají Pavlína Jišová a Lenka Kaselová. Život je nádherný. Vladimír Suda a Jaroslav Hájek, Valdaufinka Ády Školky a zpěváci Helena Hýlová a Jiří Vondrák. Eduard Hrubeš se loučí a těší se, že se sejdeme zase příště všichni komplet.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Pražské divadlo u Hasičů a zdravím všechny posluchače po celé České republice i v cizině. Zkrátka a dobře, tam, kde nás posloucháte, v přímém přenosu začíná Tobogan u mikrofonu Aleš Cibulka. Hezké dobré dopoledne vám všem. Začnu jednou zajímavostí, kterou jsem si uvědomil. Představte si, že Tobogan je pořad, kde zítra již znamená včera. My jsme napřed, ještě my jsme rychlejší než pětiletka bejvala. Minulý týden jsme mluvili o Mezinárodním dni vody, abychom na něj upozornili. A ten den je dneska. Dneska budeme mluvit o stých nedožitých narozeninách Bohumila Hrabala, které jsou až příští pátek, a to proto, že příští sobotu se budou udělovat ceny Itálie a ty se nám nepodařilo šoupnout. Rozuměli jste tomu? Jestli nemáte smůlu, já vám to pak vysvětlím soukromně. Zkrátka a dobře, jsme v malinkém předstihu, ale jsem velmi rád, že ten dnešní tobogán bude patřit muži, kterého bohužel já osobně nikdy neměl šanci potkat, ale hosté, kteří dnes přijdou, ti ano a budou o tom vyprávět. Dámy a pánové, Bohumil Hrabal by oslavil své sté narozeniny. Jen několik zajímavostí, já jsem třeba o něm vůbec několik věcí nevěděl, on se tak vůbec nemenoval původně. Představte si to, ne že bych byl chytrý, jo, pro rozhlasové posluchače, mám tady taháček. Narodil se v Brně Židenicích, pro Brňáky můžete tam jít na procházku, Balbínova ulice 47. A narodil se svobodné matce Marii Kiliánové a důstojníkovi rakouské armády Bohumilu Blechovi, který se ovšem k otcovství nehlásil. Proto byl pokřtěn jako Bohumil František Kilián. Do 3 let žil u prarodičů v Brně, maminka pracovala jako pomocná účetní v městském pivovaru v Polné, kde se seznámila se svým budoucím manželem, hlavním účetním Františkem Hrabalem, který se stal předlohou Francina. Ano, za toho se provdala v roce 1916 v Polné. No a 26. prosince téhož roku dal František Hrabal písemný souhlas s tím, aby syn jeho ženy Bohumil mohl užívat toto jméno. Takže Bohumil Hrabal se sice narodil 28. března 1914, ale měli jsme z něj Kiliána a Bohumil Hrabal byl až od 26. prosince 1916. To jsou věci, co? No, tak teď už to víte. Dámy a pánové, dovolte mi to takové moudro na začátek. Dovolte mi, abych přivítal milé hosty dnešního tobogánu. Přicházejí Oscarová herečka paní Jitka Zelenohorská. Hezké dobré dopoledne. Vítej tady u nás v toboganu, posaď se. Přijela kvůli tomu až z Německa. Hezké dobré dopoledne. Jsem rád, že naše pozvání přijali i akademický malíř, pan Jiří Anderle. Krásné dobré dopoledne, mistře. Přichází i, to se mu bude líbit, jak ho uvedu, dvorní fotograf toboganu a bývalý kanalizační mistr, to myslím, že k tomu panu Hrabalovi sedí, pan Josef Louda. Krásné, dobré dopoledne. Tak jako hezky přesedáváte, jeden tam, druhý tam se tak hezky melete kolem Jitky. Přichází i rozhlasový režisér Aleš Vrzák. No a protože v toboganu se bude i hrát a zpívat, je naším hostem pan Václav Koubek. Výjimečně se stává, že zvu všechny hosty hned takhle v úvodu. To proto, aby vám už za chvilku osvětlili, proč jsou vlastně tady a cože měli s Bohumilem Hrabalem společného. Ale možná mikrofon by teď měl poputovat k Pepovi Loudovi. Pepo, já jsem ti neukradnul ten tvůj nápad, ale dnešní tobogán

0: Pepíček přejmenoval. Jak mu budeme říkat? Říkáš to zajímavě s tím mikrofonem, je to lepší pro rozhlasové posluchače?
1: Můžu?
0: Tak. Ano, ano.
1: No, protože Bohumilu Hrabalovi nikdo jinak neřekl než Bogan, tak samozřejmě je to Bogan Tobogan.
0: Začíná Bogan Tobogan, ale já teda koukám na to naší nesmutnou sestavu, ale sedíme tady u té vody. Ta je ke všemu ještě neperlivá. Minulý týden, když jsme si povídali o Světovém dní vody, tak to jo. Ale jaký byl oblíbený nápoj Bohumila Hrabala? Samozřejmě pivo. Lindo, pojď sem za námi. Linda, asistentka, přináší pulicíky oroseného piva. Hezké, dobré dopoledne. Děkujeme. Děkujeme. No jen roznes, podívej, pánové, tady už mají slinu v koutku. Jen jim pěkně dej, tady pan Vrzák si rád dá. Ano. No je, to ví, hele, teď sem budou chodit rádi do tobogánu. Zas pozor, ať na mě zbyde. Ano, tak. A připijíme na zdraví, na zdraví. To je co v hledišti? Měli jste si taky vzít, no, ale... Výborný, výborný. Bude hezký pořad, my tady budeme pít pivo, vy se na to budete koukat a u rádií to budou poslouchat. První otázka, jak jsem říkal, je na snadě. Jíťo, začnu asi u tebe. Představil jsem tě jako Oscarovou herečku. Prý si toho Oscara nikdy neviděla, k tomu se ještě dostaneme, ale ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti. Ale zajímá mě úplně na začátek, než začnete vyprávět svoje historky, to spojení s Bohumilem Hrabalem. Ty jsi sice hrála ve filmech podle jeho předloh, ale viděli jste se vůbec někdy? Chodil třeba na natáčení?
2: Já jsem se poznala s panem Hrabalem až později, ale jako autora jsem ho poznala poprvé, když jsem jednou jela do Brna na nějaké natáčení a asi v 60. letech koncem. A koupila jsem si nějakou knížečku, útlou knížečku v kiosku a byly to hodiny pro pokročilé, taneční hodiny pro pokročilé. Já jsem v tom vagónu nebo v tom kupe, co jsem seděla, šílela smíchy, lidi na mě koukali, že jsem se zbláznila snad. A než jsem dojela do toho Brna, tak jsem to dočetla samozřejmě a říkám si, co to je za člověka, co to je za autora. A krátce na to už jsem ale pak dostala scénář na Ostře sledované vlaky a tehdy už jsem poprvé teda pana Hrabala poznala, ale velmi, velmi, velmi kratonce. A když se natáčelo, tak tam občas přijel, ale hrozně málo. Až později jsem ho častěji viděla.
0: Já jsem se, víš, jako, že jezdil jako supervize na natáčení, třeba ta roztomilá scéna s tvojí...
2: No ne, to je ne.
0: Protože jsou herečky, ne, jsou herečky, které prorazily svou tváří, že? A ty si to vzala, řekl bych, z druhého konce doslova, protože... Že tě lidé poznávají, víš, i na plovárně, ale ani na to se nepřijel podívat. Víš, když už si do knihy napsal tuhle čuňačinku, jestli se přišel podívat, jak se to točí.
2: Jo, nepřišel. Ale hodně často jsme ho viděli a právě v tomhle tom maličkatým, tehdy to byla loděnice, že se to jmenovalo, to nádražíčko, tak tam se už třikrát snad slavilo výročí, snad 40. výročí od natáčení, 45. a teď snad bude 50. a vždycky to tam úžasně připraví a na tom posledním ještě pan Hrabal byl. Mm-hmm. Jako, ale to už jsem ho viděla naposledy. Mm-hmm. Ale jinak jsem ho viděla v Hospůdkách, taky s pivečkem.
0: No jak jinak.
2: No a už kde to je, u Tygra, že? U Zlatýho Tygra tam chodíval, tak tam jsem se jednou dostala s chodou kozí ještě s manželem, který měl rád pivo a vedle tam seděla taková štamgastická parta lidí, kteří zpívali. A já zpívám jak o život, když takhle jsem někde. A byly to takové ty staropražské písničky. A právě já nevím, tam někdo byl tehdy taky s harmonikou. Já zpíval jak o život a pan Hrabal koukal a říkal, ježišmarja, co to umíte všechno? Takže tam takhle jsme se dost často viděli. No. Ale jinak ne, že by on někam chodil. On byl takový tichonký, seděl v koutku, popíjel si to pivo a pozoroval.
0: Ano, a o tom ví své určitě i Jiří Andrle. Mistře, jak vy jste se potkali? A vím, že budete vyprávět historky, ale teď v úvodu jenom mě zajímá, jak dlouho jste se znali, odkud jste se znali, abychom se tak jako zorientovali mezi dnešními hosty.
3: Už to první setkání s tímto geniálním spisovatelem bylo naprosto nezapomenutelné, protože já jsem se ocitnul náhodou, v sousedství bydlel malíř Jan Smetana, člen legendární skupiny 42, a já jsem tam často k ním chodíval na návštěvu a najednou, když jsem vešel, slyšel do dveří, tak Mařenka, manželka Jana Smetany, je tady Bohumil Hrabal, je tu Bohoušek. A já jsem vešel úplně zděšenej, teďko mě selhával hlas vidět génia na vlastní oči, poprvně, jak to dopadne. Dobrý den, začal jsem něco kvákat, už ani nevím co, teďko hrdlo tady stažený. A ticho, a najednou ten Bogan vyskočil, jako když ho bodne šídlem a zařval. Vy jste byl minulou středu na letišti v Ruzině a s Lufthansou v 10 hodin dopoledne přiletěl takový hezký chlapík. Já si vás dobře pamatuju. Já jsem říkal, no já tam byl, ale jak si to tak můžete pamatovat, pane doktore? Protože ty klukupy Tomáš si měl na hlavě tuhle tu čepici, co máš teď.
0: Byl geniální pozorovatel. Josef Floude, jak jsem říkal, dvorní fotograf toboganu samozřejmě, ale možná vás překvapí tohleto spojení, že Pepíček byl velmi blízkým přítelem vlastně i v těch posledních letech. Jaké je to tvé spojení s Bohumilem Hrabalem?
1: Ono to nebylo v posledních letech. Já jsem se shodou okolností a peripetí života dostal do sběrných surovin. Tam, jak víte, Bohumil Hrabala pracoval 7 let jako balíč ve Spálené ulici. Když jsem tam přišel já, tak tam už on nebyl, ale jeho žena pracovala v Bubnech jako účetní a já jsem byl velký hrabalofil a pořád jsem o něm mluvil a ta Pipsy, ona se jmenovala Eliška, hrabalí říkal Pipsy, tak mě říká, Pepičku, vy musíte k nám. Vy musíte ho poznat, abyste věděl, že to není tak, jak on píše, víte. A skutečně to, co jsem si potom později čet o těch sběrných surovinách, tak se vším jsem se ztotožnil, ale samozřejmě tak to nebylo. On měl poetiku takovou, že on vlastně spoetičtěl všechno to, co viděl. Takže on třeba dokázal říct o baliči, jako pustil jsem si práci na tělo. A to se mně strašně líbilo. A samozřejmě ústřední postavou byl Hanťa. A z Hanti on udělal takového skoro filozofa, protože Hanťa sám o sobě, každá ta kapitola o Hanťovi začíná 35 let balím starý papír a proti své vůli jsem vzdělán. To je moje love story. Takže on, Hrabal, říkal, že jeho psaní je jako linka důvěry. Takže mně se to líbilo. A samozřejmě, že jsem využil okamžitě pozvání Pipsy a jeli jsme spolu, a já jsem tam potom od té doby jezdil často, do Kerska. A první, co jsem udělal, samozřejmě, že jsem věděl o pivu, a protože jsem měl strejdu v plzeňském pivovaře, tak jsem mu koupil celou basu exportní Plzně. A přivezl jsem a už jsem byl jeho. Samozřejmě. A první moje bylo, co jsem řekl, můžu vás vyfotografovat? A tady jsou ty fotografie, to jsou první fotografie moje Bohumila Hrabala.
0: Já jenom pro rozhlasové posluchače, aby z toho taky něco měli. Je to fotografie, já bych vám popsal, je to fotografie, na které je Bohumil Hrabal.
1: Tak,
0: abyste měli
1: to, je to vlastně taková policejní fotografie, je tam anfas a profil.
0: Ano,
1: že jo?
0: Ano, tak. Ano. A tak možná můžeme, jestli se domluvíme, to je tvoje fotografie, ano? Ty máš na ní právo autorské, ano? Čili pro rozhlasové posluchače my pověsíme na webové stránky Toboganu, ať z toho taky
1: určitě
0: něco máme.
1: A první vůbec, tedy, jako jsem tady zkonstatoval, protože se stala první fotografií v mém katalogu a tam jsem napsal, k přátelství s Bohumilem Hrabalem mi dopomohla jeho žena Pipsy. Také tak, jako tehdy já pracovala v pražských sběrných surovinách. Když jsem za Boganem poprvé přijel do Kerska a zeptal se, zda bych ho mohl vyfotografovat, odpověděl. Pepíčku, já už se radši holím za rohem. Tehdy jemu bylo méně než dnes mě. Každé ráno při holení si vzpomenu.
0: Josef Louda, děkujeme. Aleš Vrzák, rozhlasový režisér, tak Aleši asi každého napadne jako první úspěšná jarmilka, ale to úplné spojení s Bohumilem Hrablem, bylo toho víc, nebo měli jste šanci se vidět tenkrát?
4: Ne, nepotkali jsme se nikdy. Já jsem točil několik textů Bohumila Hrabala během teda posledních 20 let, kdy tu práci dělám, ale ty zásadní dva texty, které jsme udělali teď nedávno a vyšli v radioservisu na CDčkách, což dělám radioservisu, takovou nenápadnou reklamu.
0: Udělej nápadnou radioservisu.
4: Tak tam já jsem měl obrovské štěstí na výběr herce a to je ten zásadní vypravěč Bohumila Hrabala pro mě a to je Oldřich Kaiser. Navíc zdálo se mi, že je i při čtení v mimořádné formě a ten výsledek, zvlášť u té Jarmilky, já považuji za vynikající. A mám pocit, že i ten text té povídky Jarmilka, kterou já jsem čet opravdu velmi, velmi dávno a teď jsem si ji znovu oživoval, že ta povídka mně se zdá jako mimořádná, jako skvost té Hrabalovy tvorby.
0: Krásně nalákal a ukázka malá z Jarmilky vás čeká i v dnešním Toboganu, ale budu vás napínat. No a dostává se mikrofon k Václavu Koupkovi, který se za chvilku postará o první písničku. A musím teda říct, že my jsme vás, Vašku, vybrali, protože jsme si říkali, že k tomu dnešnímu tématu ty vaše písničky tak nějak sedí a potom jsme byli zpětně příjemně šokováni, že vy jste se znali s Bohumilem Hrabalem.
5: No, zásadně ovlivnil asi můj start. Jsem se vrátil, jsem přišel jako dítě, nebo spíš jako 15-letý kluk do Prahy, že už teda začnu taky dospívat, tak samozřejmě jsem byl okouzlen Prahou a hospodami. A také jsem taky navštívil hospodu u Tigra, kde teda já už jsem teda začínal hrát divadlo, tehda divadle v Rubínu a podobně, kde jsem potkal divadlo Na okraji, kde se hrály první Hrabalovy hry. A takže jsem vlastně poznal Hrabala jako dítě, jako 15-letý kluk a hned jsem získal lásku hospodám díky panu Hrabalovi. A takže jsem vlastně začal psát povídky a tak jsem mu je přinesl, jestli taky můžu psát a on mi je pochválil a já jsem si říkal, tak tohle bych chtěl dělat. Tenhle svět, hospodský svět, pábení, kdy si sednete a v té hospodě jste si všichni rovni. Kdy pan Hrabal dokázal z posledního člověka udělat prvního člověka, kdy vlastně dal sebevědomí a dal aureolu někomu, jako je lidský příběh, který je vždycky nejsilnější.
0: Dnešní Tobogán na dvojce Českého rozhlasu je věnován Bohumilu Hrabalovi. My tady na jevišti popijeme pivíčko. Já myslím, že i vy doma u rozhlasových přijímačů si můžete nalít. A pokud si říkáte, že nepijete předpolednem, řeknu vám poučku jedné mé kamarádky, když si dává tak jako třeba skleničku šampaňského už dopoledne a se srzavým okem vždycky pronese okřídlenou větu, někde už poledne určitě mají. To je taková rada. A já jsem si, Vašku, poprosíme o první písničku, jestli můžeme. Ano, můžete přijít k mikrofonu. Já jsem si vypsal několik roztomilých myšlenek pábitele Bohumila Hrabala, která by se hodila teď, když jsme se bavili, když Pepíček vyprávěl o tom, jak dokázal ty věci tak jako házet na papír, zličťovat. Řekl krásnou myšlenku. Do blankitně modrounkého celofánu humoru lze zabalit strápené a krvavé součástky denních starostí. To je přece hezký. A moc se mi taky líbí jedna jeho myšlenka. Pravej mužskej je vždycky drobet přivožralej, trošku nastydlej a kapánek smrdí močůvkou. Bohumilu Hrabalovi příští týden bylo 100 let, my to na něj vzpomínáme a s harmonikou u mikrofonu je právě teď Václav Koubek.

0: je na dvojce Českého rozhlasu. V toboganu, který dnes věnujeme Bohumilu Hrabalovi, je tady Jitka Zelenohorská, Jiří Anderle, Josef Louda, Aleš Vrzák. A já jsem se chtěl jenom zeptat pana Anderleho, vy si tady celou dobu něco píšete, mistře. Má takový malinký notýsek a něco si zapisuje. Už máte asi dvě stránky, co si to píšete?
1: Já jsem si napsal takový výroky Boganovi. Totiž já jsem si uvědomil, že setkání, každý setkání s tímto člověkem slibovalo nevšední a nezapomenutelný zážitek. Protože to bylo takový obrovský IQ, takový neuvěřitelný znalosti, že vždycky jsem se něco nezapomenutelně důležitýho dověděl. Jak on se orientoval ve filozofii, v literatuře antický, starý, citoval celý pasáže Homéra, to všichni víme, kdo jsme ho poznali blíž, až prostě po tu nejsoučasnější Ungaretyho, Izáka Bábela, samozřejmě Kafku, který ho miloval, ale ta jeho vzdělanost šla i přes obrovskou vzdělanost v hudbě. Mahlera miloval, Stravinskýho, výtvarné umění, dějiny umění znal stále, pořád ve svý síťový tašce, on se pohyboval světem, měl jenom síťovku, ve které byla vidět občanka a potom nějaká kniha, kterou právě čet. Často jsem ho viděl s tím Pichoánem, dějiny výtvarného umění, že jo, kde tam dokonale popisuje celý dějiny výtvarného umění od nejpradávnějších po současnost. A tak jsem si říkal, co to bylo vlastně za moje veliké štěstí, že jsem se k tomu člověku tak jako nablízko mohl těch 20 let přibližovat. A na těchto těch pilířích tý jeho obrovské znalosti je vlastně postavený celý to jeho dílo. Ono je inspirovaný životem, teda on často po sobě rád s chutí vyprávěl. Já nejsem spisovatel, já jsem jenom zapisovatel, protože zapisoval lidský řeči. To hltal přímo. To jeho pozorování života bylo fascinující. Já jsem si vzal na sebe bundu, kterou jsme si skoupili například, my jsme spolu jezdívali s Čerokem na zájezdy a jeden zájezd byl v provincii Alicante pod Barcelonou a tam bylo malé městečko Altea a já jsem jednou říkal, ale Bohoušku, tam mají tak krásný Burberry bundy anglický, to Burberry značka, to je
0: A to je ona teď, co jí máte na
1: sobě. Já jsem si ji právě vzal.
0: Na vás ne, ale na tu bundu.
1: No, podívejte se.
0: No, to je už modrá bunda, která má, to nemusíte sundovat, mistře zase, která má zevnitř kostkovanou nádhernou podšívku. Sahal jsem na ní. A on měl stejnou?
1: No a oni, no jistě měli tam dvě bundy, jednu si koupíš ty, jednu si koupím já a počkej, co tomu řekne Pipsi. Protože Pipsi má kasu. Bogane, to si musíš koupit, to je tak pěkný. A on už se do ní zkoušel ten zip, že jo, ale netušil, co se bude odehrávat dál, protože dostat Bohumila Hrabala do oděvní prodejny, aby si něco koupil na sebe, bylo zhola nemožný. Jo, a tak Eliška říkala, já to využiju, koupíš si tyhle ty kalhoty, Bogane. Ne, to v životě ne, to tady sebou praštím jako poručík koťátko a budu kopat nožičkama. To je citát ze Švejka, že jo, když přivedli nadporučíkovi Lukášovi Švejka zatoulanýho, tak měl službu poručík koťátko, který sebou praštil na zem a kopal noži. Já jako koťátko sebou praštím na zem. Bogane, neblbně, chováš se jako puberťák. A proč se nemám chovat jako puberťák, když pubertu stále miluju? A Bogan, tak Eliška pořád naléhala. Ne, no, bim ho. A Bogan tam ležel, protože... Teďko, co s ním? On tam ležel mezi těma regálama. Teďko Eliška říkala, Bogane, ty jsi tak trapnej. A on byl potom, když se rozvytočil, tak používal i vůči svý milovaný ženě vulgární nadávky. To nebudu teďko tady jako opakovat. Ale opravdu došlo to tak daleko, že přišel vedoucí okruh a říkal, can I help to you, what happened a tak dále. A manžel si nechce koupit kalhoty. A prostě tak dobře, když mě sundáš, tak tam ležel na tak nohy. Eliška mu sundala ty starý kalhoty. kalhoty, navlíkli jsme mu ty nový, postav se, takhle jsme s ním zacvičili a on opravdu si ty kalhoty koupil. Ale potom jako každý byl vděčný, že to má ještě jako pěkný kalhoty a byl to takovej jako trucovitej, ale vzpomínám si taky, jak on dokázal uvnímat ten svět. V tom samém městečku říkal, pojď tam se mnou ráno do tržnice, tam něco uvidíš. A přišli jsme tam, jeden prázdnej pultík, nerezovej, prázdnej. Sem přijde taková stařenka v černým. Uvidíš, za chvilku tady bude. To je vdova. Jí manžel umřel minulej týden. Toho jsem tady ještě zažil. A ta vdova, no to něco uvidíš. Pozoruj to. A vdova tam stála, taková krásná stařenka. V šátku černým, celá černá. A najednou přišel kolega řezník a položil na ní půlku kuřátka. Přišel druhej, položil tam kus ovečky, jo? Rozříznutý, stažený maso. Třetí přines jatýrka, čtvrtý přines nějaký ledvinky, pátý přines zase něco a tak dále. A vidíš to, co to je za lásku těch lidí mezi sebou. To ten Bogan všecko vypozoroval. On měl slzy ve očích a říkal, takhle se mají lidi k sobě chovat. Oni nenechají tu vdovu od svého milovaného kolegy zemřít hlady. Oni opravdu budou podporovat. Tak jsem přišel na to, co to je vlastně za taková jako obroublá slupka, že jo, jak on se rád ukazoval a křičel, když já se, tady se přede mnou posabili pivo, já jsem jednou přišel k Tigrovi, tady máš pivo, pij. Já jsem říkal, Bohušku, to nemůžu. Proč? No, protože je studený. Tak tě tam dají ohřejváček, vole. a já už nevěděl, co mám říct, že jsem pivo nepil. Jo, a já nemůžu, mě by potom rozbolela hlava. Tak jdi! A vyhnal mě těma nejprostějšíma nadávkama. Kdyby se cestou podělal, zavolej mi Ladě, ona tě přijde utřík zadek. Blbče jeden a už sem nechoď.
0: Jiří Jandrle, abyste věděli, kdo vypráví. I by u rozhlasových přijímačů, který jste naladili.
1: On nesnášel, když mu někdo hanobil pivo.
0: No. A cože vy nepijete tady dneska?
1: No, tady vám to dokazuju, no. Je studený a bolela by mě přitom.
0: Tak si tam dej ohřejváček. Jíťa Zelenohorská, u ní je mikrofon. Jíťo, jakou ty máš vzpomínku? I z těch, jak jsi řekla, když občas přišel, co se tobě vybaví?
2: No hlavně taky tohle, že když teda povídal, tak povídal úžasně, ale to bohužel jsem tak neměla možnost zažít. Spíš mě mrzí víc jedna věc, on mě dal několik knížek, krásných, s věnováním a měla jsem je dokonce až v tom Berlíně, tam jsem to všechno odvezla a tam jsme vyhořeli, takže bohužel všechny knížky jsou pryč. Všechny, do jednoho. Ani jedna nezůstala.
0: Já myslím, že to je plně v duchu jeho života, že jako to, co s tím prostě věnovala ti je, ty jsi je přečetla, oni schořili.
2: No, ale tak budu zase muset hledat nějaký nový, ale teď už jsem to zatím nestihla, ale to mě mrzelo moc a pak jsem mu to říkala, že bohužel mám nějakou knížku, která mě hrozně mrzí a on mi ještě dal zase při té oslavě v těch loděnicích, tak tam mi ještě dal nějakou knížku povídek. Mm-hmm. Tak tu jedinou mám, ale bohužel všechno je pryč, no.
0: No jo. Pepo, jaká historka se vybaví tobě teď, když vzpomínáme na Bohumila Hrabala?
3: Já mám vzpomínky takový tragikomický, ale ještě předešlu, protože pan tady mistr Andrle, ty citáty. My už jsme ho milovali na škole, na průmyslovce, a takže jsme se stotožňovali s takzvanýma hláškama. Když někdo dostal pětku a šel od katedry do lavice, tak mezi těma spolužákama musel říct to, co říkal strýc Pepin, když dostal přes hubu, vstal jsem a jsem zase vítěz. Takže jsme dostali pětku, jsem zase vítěz. Ale když jsem k němu přijel tehdy do toho Kerska, tak paní Hrabalová se vrhla na záhonky a my jsme si tam povídali a ona se tam zabořila do té hlíny a on na ní křičel, Pipsi, neštvi se tak, nebo to tady s tebou šlehne, a kde já bych sehnal tak levnou pracovní sílu? Ale jeho citát, který já mám za životní slogan, ten je nade všechno. Život je k zešílení krásný. Ne, že by byl, ale já ho tak vidím. Takže to byl Hrabal. Ale já vám spíš řeknu historky, které dvě, a tím už opravdu to vyčerpám. Vy víte, že na Novu se tehdy začalo dívat takže všichni. A když natočila Věra Cajzová Čistá to duše, Příliš hlučnou samotu, to byla svatá žena, protože v 19 letech emigrovala a ve vlaku, když přejela hranice, tak se rozplakala a zjistila, že tedy už se nikdy nebude moct vrátit. A měla sebou knihy a sundavala kufr s těma knížkama, že si chce číst, a on se jí rozsypal a jak brečela, tak si tam klekla a první knížku, kterou vzala do ruky, byla Příliš hlučná samota. A ona si vám řekla, protože tu knížku přečetla až do Paříže, že tu knížku natočí jako film. Šla do filmové školy, vzala si kameramana, šla do Kompostely, tu cestu, aby dostala z hůry dáno. A skutečně ten film potom natočila. Byly to peripetie a byla sláva převeliká. Premiéra byla v Lucerně a tam dole v restauraci přišel štáb Novy. A oni to byli takový dravci, nakonec to všichni jsou, ty reportéři, tak a byl poprvé přímý přenos. Přímý přenos, to dneska už je běžný, ale tehdy to bylo tak, že do televizních novin měl být přímý vstup, jak náš redaktor, reportér udělá rozhovor s Bohumilem Hrabalem. A my jsme tam stáli a čekali, až přijdou, a vy možná víte, že ta Věra Cajzová měla úžasnou schopnost získat pro hlavní roli Hanti Filipa Noireho. Takže Filip Noire byl Hanťa. A tak tam měli přijít do té hospody a my jsme tam stáli, mě bylo povoleno fotografovat. A my jsme tam tedy stáli a tam byl stůl a tam měli přijít. A já jsem říkal tomu reportérovi, dej si pozor na Hrabala. On říkal, proč? Jsem říkal, no protože on nesmí být střízlivej a nesmí být ožralej. A kdyby jo, tak si dej pozor. A co by se měl? Pošle tě do... A on říkal, no to by bylo ono, přímý přenos, to by byla hláška. To by bylo ono. Stalo se to, že oni tam přišli, Věra Cajzová, Filip Noiré, Bohumil Hrabal, dali jim pivo, oni si přiťukli a jak to dělají ty reportéři? Vzal mikrofon, přiskočil k němu a říká, co říkáte tomu filmu, pane Párale?
0: To je strašné.
3: Hrobový ticho. Teď já jsem viděl, jak ten reportér se mění v dvouplotínkový vařič, zrudnul, protože si uvědomil přímej přenos.
0: Jistě.
3: A ten Hrabal vám nehnul brvou a řekl jenom, no, co bych tomu říkal, to je film Věry Cajzový. A on to tedy, jako, jak se zhroutil, tak to vypnul kameru, ten kameraman, a on říká, pojď sem, dej mi to sem ještě. A on mu dal ten mikrofon a on říká, aspoň vidíš, jak jste blbý, a teď jdi do prdele.
0: Ne, já miluju tahle témata, protože tohle se nikde v encyklopedii nedozvíte. Ano, byste na tohle si na něco vzpomněl, to mě zajímá.
1: Tadyhle ta záměna těch men, Hrabal, Páral, to je všecko minulej čas, Párati, Hrabati a tak dále. On k nám Bohoušek chodil, vždycky každý úterý odpoledne, jednou přišel příšerně rozšílený. Milada mu dala to, co měl nejradši, kyselý okurčičky, pivíčko, vepřový vejpečky, a on seděl a tohleto. A řekl, jdu z Bartolomějský odvíz. Slechu. Víš, co mě ten blbec, jak na mě šel dneska úplně jinak? Po mě začal říkat Párale. Já jsem to chvilku vydržel a potom jsem řekl, hovno Páral, Hrabal, já jsem Hrabal. Já jsem říkal Bohoušku, ale to je tak logický si ty dvě jména zaměnit. Hovno zaměnit, on mě chtěl ponížit.
0: Mně se líbí, že nemusíme z dnešního toboganu nic vypípávat, protože když bychom si povídali o Bohumilu Hrabalovi a mluvili u toho slušně, tak to není o něm. Ale než si dáme další písničku, dostaneme se k Alešovi. Jedna taková rarita, představte si, podívali jsme se do rozhlasového archivu, abyste si to dokázali představit. Já nevím, kdo z vás někdy viděl mluvit nebo slyšel mluvit Bohumila Hrabala. Takhle mluvil Bohumil Hrabal v jednom rozhovoru se začátku 90. let o svém psaní. Jak je to vlastně jednoduché?
4: Napadla mě věc, která není geniální, ale která jenom konstatuje to, že zase jsou úplně jiný parametry. Ku příkladu, já jsem několik knížek, které vždycky vyšly se zpožděním třeba i 20 let, 15 let, ty knize se vůbec nic nestane, ta je v šuplíku. Protože, jak jsem řekl, moje výrazové prostředky jsou 50 pytliků, které si přehlíznu a rozložím a napíšu na to román. Čili když mi to tam leží, tak se nic nestane. A já nejsem upside. Když to režisér, tak ten potřebuje být v kontinuitě, aby neustále mu to vyplývalo. Jo? Ten režisér vždycky a na každý pád má všecko horší. Jo?
0: A to se dozvíme za chvíli, jaké to má pan režisér Aleš Vrzák. Hovořil opravdu ze záznamu Českého rozhlasu, tehdy československého, Bohumil Hrabal. Právě o něm si povídáme v dnešním přímém přenosu Toboganu a u mikrofonu už právě teď Václav Koubek a opět se přeneseme do nějaké hezké hospůdky, třeba k Tigrovi, tam by tahle ta písnička seděla.

0: živě na dvojce Českého rozhlasu v Toboganu, kde u piva vzpomínáme jak jinak na Bohumila Hrabala. Já doufám, že i vy doma jste si nalili. Vidíte, pánové, teď máte konečně výmluvu pro manželku. Vidíš, Máňo, ty si říkala až k obědu, pan Cibulka říkala, že si můžu dát už po 11. Ale dostáváme se, jak jsem slíbil, k panu režiséru Aleši Vrzákovi a řeč byla o Jarmilce, což je vlastně taková novinka a možná i, troufnu si říct, méně známá věc Bohumila Hrabala. Pověz nám něco a vůbec o té práci, protože přeci jenom běžný čtenář jen tak čte, ale ty si se v tom textu musel opravdu vrtat.
1: Tak vrtat se v textu Bohumila Hrabala je samozřejmě obrovská radost, protože ta jeho tvorba je absolutně výjimečná. To, co jsme tady poslouchali, ty historky, ta schopnost zachycení jakýchsi dějin každodennosti naprosto obyčejného člověka, vytáhnout z něho jeho radosti, strasti, jeho zajímavosti. V tom myslím, že Hrabal je absolutně mimořádný. A potom je, on je mimořádný v jazyce. Jeho stavba vět je nesmírně obtížná, zvlášť pro interprety, protože někdy se dostáváme do vět, kde se spouští ten hrabalovský běh, ta neuvěřitelná šťáva a ta má občas několik stránek a to všechno je jedna věta. A teď ten herec samozřejmě, že když si takzvaně plivne pod nohy a chce to dokázat tak, jak to ten Hrabal napsal, tak ty tři stránky musí táhnout a makat na nich a to je vždycky zážitek nejen pro toho režiséra, ale samozřejmě pro toho interpreta. A to, aby se Hrabal dostal vlastně do vysílání, to myslím, že v současné době v Českém rozhlase hodně zásluha Jiřího Vondráčka, redaktora, který, myslím, že miluje tvorbu Bohumila Hrabala a velmi se zasloužil o to, aby co nejvíc textů se do vysílání dostalo. Já ještě jednou opakuju, že jsem měl obrovské štěstí s tím, že jsem se k Jarmilce, k tomu mimořádnému textu dostal a že jsem mohl na tom pracovat s Oldřichem Kaiserem, který jako interpret byl absolutně výjimečný. A ještě chci přidat jednu historku, která mi tedy nedá, není moje, ukradnu ji Josefu Somrovi. Je to o posunu Bohumila Hrabala přes Jiřího Mencla a paní Zelenohorskou Klidem, kdy Josef Sommer, není to tak dávno, přijel dělat nějaký pořad do Příbramy a seděl v hospodě u piva, čekal, až tak přijde ta hodina a najednou přišli v krojích vlastně havíři. Přišli k Josefu Sommerovi do hospody a na takovém podnosu nesli razítko. A říkali, mistře, kdybyste dovolil. A ten Josef Sommer tak jako bezradně stál a říkal, no ale víte, tady jako není ten oběd, my jsme si přivedli. A v tu chvíli za nima vystoupila krásná dívka, které oni vytáhli ty šaty, ona se položila na ten stůl v té restauraci a Josef Sommer orazítkoval.
0: To je nádherný. Vidíš, Jíťo, to bys mohla jezdit po hospodách takhle, víš, jako si... Že by jezdil originál. Ale jak to? Jednou máš Oscarovou to, tak proč? Šanci, myslím, teda jsem chtěl říct, že jo. Tak proč ne? Jarmilka je opravdu kouzelný text. Pro nás a pro naše posluchače to CDčko nebo dvou CDčko má celkem 112 minut. My vám jako takovou malou ochutnávku nabízíme jednu jedinou minutu. I tak uslyšíte, že je výživná.
2: Jsem zase na huti. Už zdaleka vidím nosičku Jarmilku, jak vleče kbelíky s polívkou. Spěchám jí vstříc. A když se na ní zahledím, klopí oči. Je v šestém měsíci, otvírá ústa a znovu se přesvědčují, že jí chybí celá půlka chrupu. Ale ona je prostá a tím i krása krásek. Kráčím podle ní a šeptám, Jarmilko, kdy pak budeme mít svatbu? A ona mi odpovídá, až po kvetou hovna. Rozhorluji se na oko. Ale, jak to tak? To už mne nemáte ráda? A ona bez zbytku tvrdí, ne, protože pořád lítáte, jako byste měl v prdeli šípy.
0: Bohumil Hrabal, Oldřich Kaiser, Jarmilka. Pokud se vás budou teď děti u rozhlasových přijímačů ptát, co to tam vysílají, tak jim vysvětlete, že to není žádný hambatý pořad, ale pan Hrabal. Možná si ho vytáhnou u maturity, jako když najdou potom. Pepičku, blíží se pomalu poledne a ty jsi slíbil dvě historky, jestli ta druhá bude šťavnatá jako ta první, sem s ní.
3: Jenom musím vzpomenout, ještě dělal jsem rozhovor s Filipem Noirem, který mě umožnil právě Věra Cajzová, a mně se strašně líbilo, jak dojat on řekl, že Bohumil Hrabal už měl být dávno nobelizovaný, takže to bylo jako asi největší vyznání. Malinko odskočím ještě k tomu pivu, protože oni ho taky zlobili, jako proč nepije mlíko, a mně se líbil ten výrok, že kráva, než by se napila svýho mlíka, tak by chcípla radši. Ale ta příhoda je tragikomická, a to je z posledního dne, a to je z pohřbu. Ten jsem fotografoval, a protože jsem byl za dobře s Věrou Cajzovou, tak jsem chtěl vyfotografovat, jak Věra Cajzová pokládá růži k jeho rakvi. A tam byl taky štáb televize Nova. A už tam poslali jinýho reportéra. A ty si tam udělali nějaké stanoviště, a já, jak jsem fotil, můžu vám říct, že to byl obrovský doják. Jeho pohřeb bylo něco tak plačtivého. To proto, že tam tehdy hrála, říkám tehdy, cikánská kapela. Jeho vlastně oblíbení muzikanti hráli, a tam prostě nezůstalo jedno oko suchý. A já tedy, když zajížděla ta rakev a ta Věra postala a položila tam tu růži, tak já jsem to vyfotil a teď jsem si šel, no teď stop, jo, a za sebou. A teď jako to zajelo a on říkal, ty si nám vlez do záběru, všechno je v hajzlu, jako teď je všechno zkažený, a oni to potřebovali do televizních novin. Já jsem vám udělal jednu hroznou věc, který se vám dneska poprvé přiznávám. Když všichni odešli, tak já jsem šel za tím majordomem z toho krematoria a řekl jsem, já jsem udělal hroznou věc. Já jsem vlez našim kameramanům do záběru. Nemohl byste nám s tím Bohumilem zašíbovat? A on řekl, no samozřejmě. Odhrnuli to a šíbovali takhle s tou rakví tam a sám a tam, a oni to natáčeli, a já jsem se podíval takhle nahoru a viděl jsem, jak ten Bohumil Hrabal se nám chechtá. Protože jsem říkal, Bogane, to jsou ty tvoje ostře sledované vlaky, že jo. Takže to byla takováhle trošku tragikomická příhoda, a tím pádem ho takhle odprošuju, ale já si myslím, že už mě dávno odpustil.
0: Přiznání v přímém přenosu toboganu. Já myslím, že určitě by se smál. K jeho životu to patřilo, i jako ten odchod, který asi není do dneška vysvětlen, asi se nikdo nedozví, jak to tenkrát vlastně bylo. Dámy a pánové, náš dnešní tobogán věnovaný Bohumilu Hrabalovi pomalinku končí, ale ještě se předtím vrátíme, jako vždycky, o týden zpátky k naší soutěži, a potom vyhlásíme novou soutěžní otázku, která vás určitě bude zajímat, protože budeme hrát právě i o to dvou CDčko Jarmilky s Oldřichem Kaiserem. Minulý týden jsem se vás ptal, to byla taková velmi intelektuální otázka, ta by se mu taky líbila, ve kterém městě, podle vyprávění, které tady bylo, ve kterém městě Jana Hlaváčová sklouzla do vody po slizkém schodu? Správná odpověď, věděli jste všichni, v Benátkách to bylo. Ano, v Benátkách to bylo. A já nořím ruku, komu pošleme knihu Cibulka v pyžamu, to si počtete, i fotky tam jsou. Pepíčkovi samozřejmě, kdo jiný by mě fotil v negliže. A získává tuhle knihu Zdeněk Kaněra z Červeného Kostelce. Gratulujeme a posíláme knížku, děkujeme. No a je tady nová otázka. Hrajeme opět o Cibulku v pyžamu a samozřejmě, jak jsem říkal, o Jarmilku, kterou natočil Aleš Vrzák. Čili velmi logicky ta otázka bude z té ukázky. Je to jednoduché. Ptám se, ve kterém měsíci těhotenství byla Jarmilka. Stačí napsat jednu jedinou číslici a máte šanci se příští týden dostat do slosování. Když mluvím o příštím týdnu, tak doufám, že přijdete sem do divadla U hasičů, a nebo že budete poslouchat. To si budeme povídat o cenách Thálie. Večer, přímý přenos udělování, a my uvítáme celou řadu nominovaných za všechny. Bude tady třeba Monika Absolonová a přijde osobně i prezident herecké asociace pan Jiří Hromada. Máme poslední minutečku, takže kratinké rozloučení vás všech poprosím. Pan Jiří Anderle, poslední větička dnešního toboganu.
4: Příběh, musím ho říct, protože byl krásný.
0: Tak vy ostatní už nic, jenom pan Andrle.
4: Ne, já to zkrátím. Pobřeží Kypru, jsme po snídani. Jako každý den kráčíme s Bohumilem Hrabalem, jak se to vlna šplouchá tohleto a Bohušek byl šťastný. A já jsem začal citovat. Šel pár kroků přede mnou, já jsem říkal, dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Když jsem nastoupil do hotelu Zlatá Praha, šéf mě vzal za jedno ucho, nakroutil mi ho a řekl, seš tady pikolík, tak si pamatuj, nic si neviděl, nic si neslyšel, opakuj to. Tak jsem opakoval, že nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel. Pak mě zakroutil druhý oko, ucho a řekl, zároveň si pamatuj, že musíš všechno vidět a všechno slyšet. Tak jsem překvapeně opakoval, že musím všechno vidět, všechno slyšet a tak jsem začal. Bogan přede mnou se zastavil, stál jako stuhlej a řekl, prosím tě, to je strašně dobrý, kdo to napsal? A já to říkal, no kdo to napsal, nějaký Bohumil Hrabal, to je prostě, obsluhoval jsem anglického krále. A on se rozrval, zase šel jaký ty jako části těla lítali tam po té krásné mořské pláži a ty si říkal, zřval, ty myslíš, že všechno po sobě štu, to bych musel být blbej, já to napíšu a pro mě to končí.
0: Pan Jiří Andrle, hosty našeho dnešního tobogánu byly i Jitka Zelenohorská, Josef Louda, Aleš Vrzák a o poslední písničku poprosím Václava Koupka. Velmi děkujeme. Tobogán je u konce, ale přeci jenom nechal jsem si ještě jeden citát a to je rada, kterou bychom se, myslím, všichni měli řídit. Ovšem opět roztomilá perlička Bohumila Hrabala, který kdysi řekl, buďte na lidi hodní, nebo vám nepřijdou na pohřeb. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka. Za týden na viděnou a naslyšenou. Jestli tak jako já.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

bohatej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: v následujícím pořadu.
1: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Andrle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byla tentokrát herečka Iva Janžurová.
2: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
3: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a soch, duchů, božstev a předků.
2: A jsou tu ovšem i obrazy Jiřího Andrleho. Jsou to nádherné sbírky a můžete litovat, že tu nejste s námi, což se však dá v příštích dnech odčinit. 300 těchto soch a obrazů budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
3: Kdo?
2: Jiří Andrle.
3: Jiří Suchý.
2: A náš host.
3: A o čem že to bude?
2: Tak dovolte, abych určil téma.

0: Piť, měsíčku sviť na tu blbou nit, šedivou nit. Včera jsem jí uměl navlíct lehce, dnes jí ucho jehly slyšet nechce. Ona dneska tadle česká nit je napuchlá a ta ucha chladnejch jehel náhle ohluchla. Všechno má svůj řád, jehle se chce spát, i ten bledej měsíc zývá. Leč každej zápor má svůj klad a všechno má svůj řád, jehle se chce spát, i ten bledej měsíc zývá a každej zápor má svůj klad snad.
1: Tak to byla písnička ze hry Sukně smutnou jehlou spíchnutá, ve který hraju Krejčího, a já to říkám proto, poněvadž se to dotýká tématu dnešního našeho sezení. Říká se, že slovo dělá muže a šaty dělají ženu. A je to tak, dneska budeme si povídat o šatech, o módě a samozřejmě ještě o něčem jiným, to ale dneska takhle dopředu říct nedokážu, poněvadž to se obvykle vyvine během toho našeho posezení. Vítám tady našeho hosta Ivu Janžurovou.
2: Janžurová Iva, herečka narozená 19.5.1900. Zajímavé, že se vždycky rozkašlu. V Žirovnici u Pelhřimova, to je Českomoravská Vysočina. Daná, manžel Stanislav Remunda, dvě dcery. Nyní komická charakterní herečka, studie Damu u profesorky Fabiánové. První angažmá v Liberci, od roku 64 v divadle na Vinohradech, od roku 87 Národní divadlo. Je tu výčet filmů a televizních inscenací. Stačí jenom připomenout seriály Eliška a její rod, Píseň pro Rudolfa III., Sňatky z rozumu, Nemocnice na kraji města, Arabela, Dobrá voda, řada dalších inscenací, film Kočár do Vídně, Penzion pro svobodné pány a tak dále a tak dále. Já bych jenom zmínil, že byla Iva Janžurová v roce 2006 odměněna prezidentem republiky medailí za zásluhy v oblasti kultury a vzpomínám si, že nezapomenutelná role byla Beckettova hra, jak se Ivo jmenovala?
3: Šťastné dny.
2: Úžasný, úžasný, nezapomenutelný. No tak tolik asi taková ta faktografie.
1: V té hře Šťastné dny jste vlastně nemusela sukně mít vůbec, poněvadž jste byla do poloviny v písku, že jo?
3: Měla jsem ale dokonce dvě sukně, protože byl nárok na děkovačku, kde jsem se ukázala, že jsem celý člověk. Takže jsem měla

0: Jednak takovou tu základní, ty šatičky, které vyčnívaly teda nad ten pas i do scény, ale protože jsem říkala, že za ty 2,5 hodiny je pomačkám, tak jsem se dožadovala ještě jedné sukně, kterou si na tu děkovačku přes ty šatičky přehodím.
1: Já bych vám položil otázku, ušila jste si někdy vy sama něco na sebe, šila jste někdy?
0: No, já vás podezřívám, že to trošku víte, nedávno byl takový můj medailonek, který jsem celkem nemohla ovlivnit v televizi a tam moje dcera, já jsem v tom odmítla nějak vystupovat, ale ani to nebylo žádoucí, ale moje dcera, kteráž to stejně tak jako ta druhá nepříliš libě nese tyhle ty nároky vystupovat jaksi za svoji matku, tak místo, aby se pochvalně vyjádřila o mé umělecké činnosti, tak takzvaně práskla na mě, že celý život šiju vlastně. Jako malý dítě jsem poprvé si ušila sukničku z celofánu, ve které jsem tančila u vánočního stromečku.
1: No počkej, něco ty, jako... skrz to je vidět, ale...
0: No tak, já měla pod tím asi tepláky, ale tančila jsem scénu z Labutího jezera, tak jak jsem viděla z výstřižku nějakých, to ještě dokonce nebyla televize.
1: A to krásné Pepita sako, co máte na sobě, to jste si nešila?
0: Ne, to jsem si nešila.
1: Na saka máte člověka?
0: Ne, já se přiznám, že jsem i saka zkoušela.
1: Jo.
0: A dopadla jsem trošku jako Bilak, který měl v té legitimaci nepouštět na saka.
1: Na saka, no. Ale kdybyste byla ochotna mě ušít sako, tak já vám slibuju, že bych ho nosil a že bych říkal, že je to od vás, že bych na to pyšnej.

Tato dívka, kdyby šila, smutným životem by žila. Šije za ní drutěva, pro Adamy, pro Eva. Vážení přátelé, já věřím, že nikdo z vás nešije doma, ale všichni společně nakupujeme v obchodních domech Prior a máme z čeho vybírat. Jsme všichni stejní a nemáme si co závidět.

0: věci.
1: No, tak to je od vás lichotka, ale no. Přiznám se, že by mě to velmi časově zatížilo. Já jsem měla takovou velice základní výtvarnici, která se mnou spolupracovala na mnoha filmech, Irena Greifová. A ta mě dělala oba takový ty efektní filmy, co jsem dělala s Jurajem Hercem, Morgianu a Petrolové lampy, kde byly ty většinou secesní, jakoby víceméně kostýmy. Takže tam jsme se obě hodně vydováděli. Já si dokonce vzpomínám, že jsem se už trápila představou, kolik těch kostýmních zkoušek budu muset absolvovat na Barrandově. A myslela jsem si, že už tak jako jsem něco natočila, že si dovolím pronést návrh, aby mě udělali takovou panu krejčovskou, která by byla udělaná na moje rozměry. A že by si ty první základní zkoušky jako ty švadrny mohly dělat na té paně. A někdo to tam buď odbil nebo domyslel trošku špatně, takže mi odlívali figuru v takové nějaké hmotě, tak mě položili v nějakých plavčičkách do něčeho, co mohlo zachovat tu formu mýho těla. Pak něco na mě zase nakydali nahoru. Ta postava, která z toho vznikla, byla neskutečná, protože jak se člověk položí a teď ještě ten materiál na něj různě tlačí. Takže se zjistilo, že na to se vůbec nic zkoušet nedá. Tak to mám ještě dokonce do dneška tu slupku u nás na chalupě v Maštali, protože si chci z toho ty nožičky na něco použít. Pořád tam chodím kolem toho torza, ty svojí rozšklebený postavy.
2: Já si vzpomínám, že na mě šili kostým ponejprv do filmu Hlavní výhra se jmenoval, hrozný film to byl, ale byl to první barevnej, ve kterým jsem hrál. Já hrál furt jenom v černobílejch a měl jsem z toho už mindrák. A tam jsem měl ale jenom takovou jako barovýho zpěváka. A oni se rozhodli, že mě koupí na horní část těla, tehdy se tomu říkalo skampolo. Taková košile přes kalhoty se nosila. Měl takový zvláštní límec a bylo to skampolo, to, že mě koupí a kalhoty, že mě ušijou na míru, aby mě padly. Tak jsem tam přijel, tak nejdřív jsme vybírali skampolo, potom jsme jeli se podívat na nějakou látku na kalhoty, vybrali jsme, pak jsem zase odjel domů. Za několik dní jsem tam zase jel a ty kalhoty mě zkoušely. Byl jsem tam celkem třikrát, hlavně tedy kvůli těm kalhotům a když potom to natočili, tak já jsem tam byl pouze od pasu nahoru. Takže to bylo moje taková deziluze z filmového
1: kostýmerství.
2: Ale koukám, že tady pan Anderle nahlíží a listuje do svého nádherného poštovního kalendáře.
3: Je zajímavý.
2: Z roku 1908.
3: No, to je 100 let starý.
2: No, před 100 lety.
3: Před 100 lety dávali poštovní doručovatele neboli listonoši, tady je napsáno Josef Kulich, CK listonoš, s krásným knírkem, překrásné čepici se štítkem a má dokonce metal na prsou, tu nádhernou uniformu, v ruce drží dopis, líbezně se usmívá a vítá ho mladá dáma, kostýmovaná podle módy z roku 1908, růžové šatičky, dceruška se jí drží za ruku své maminky, tady je spoustu naivních, ale byl nesmírně přitom půvabných vtipů, které jsou doprovázeny dokonalými kresbami.
2: V podobným kalendáři jsem si vyhledal svého času vtip, který jsme potom s Jiřím Šlitrem rozváděli ve hře Jonáš a doktor Matrace, kde Švýcko, taky učedník ševcovský, šije botu a přichází k němu mistr a říká mu, tak Frantíku, kolikátou botu to šiješ? A on říká, pane mistr, už druhou. A on říká, tak ukáž tu první. A on říká, tu jsem ještě nezačal.
3: No?
2: A to bylo docela, že
3: hezký,
2: na tu dobu.
3: Hezký. Tady jsem našel jeden takový ráznej, krátkej. Z Rýmu manžela vracejícího se z hospody. Sotva sáhnu po klice, začnou lítat po klice.
2: To je absolutní Rým podle Cimrmana, no to je velice kvalitní for.

nevím, koho by to nenapadlo, že chodidla jsou jistě růžový a prsty jako školní počítadlo. 4 a 1 je no honem, honem, honem, kdo to ví? Hlásím se já a říkám hrdě 5 a pak si znova sedám do lavice. Od těch dob už uplynulo mnoho let a s léty přišla touha přesvědčit se, protože najdu počítadlo stěží, je třeba sundat modré punčochy. 4 a 1 je, na tom už nezáleží.

0: těm modrým punčochám. Když si v roce asi 60 nebo 59, nebo když jsem začínal vlastně dělat to divadlo, tak začala taková móda, že školačky začaly nosit barevný punčochy, modrý, červený, oranžový a tak. A vzedmula se proti tomu ze strany jaksi oficiálních míst vlna odporu, jednak, že to byla západní móda a výstřední. Holka, která má dlouhý punčochy a byly modrý, tak to bylo výstřední tenkrát. A já se naštval a napsal jsem do jedných novin, poněvadž to byla ještě taková kritika, která se směla. Víš, už bych si netroufal, ale tady to jsem napsal takový fejeton, měla modré punčochy, se to jmenovalo, a já jsem se zastal těch dívenek, který měli barevné punčochy, a dostal jsem, ještě mám skovaný dopis od jedné školy, kde se podepsala celá třída, a tam bylo napsáno typicky pro tehdejší dobu. Pane Suchý, moc vám děkujeme, že jste nás podpořil v boji za modré punčochy. Když jsme takhle od toho divadla, tak bychom si možná mohli popovídat a postěžovat si. Máte taky nějaké zkušenosti s kostýmerkama, že se nedohodneme, nebo že máme jiný názor, co bychom měli mít na sobě?
1: No, já se přiznám, že je to velice důležitá věc, abych se jako herečka cítila v tom kostýmu nejen dobře, ale abych tak jako mohla trošku počítat i s tím, že až ten kostým po těch všech zkouškách na sebe oblíknu, že mi ještě něco přibyde, jako nějaké plus k tomu mýmu výkonu. A je to tak, že skutečně dobrý kostým mě dokáže v té důležité závěrečné části často pomoct. Já si vzpomínám, že jsme jednou na Vinohradech zkoušeli takovou pohádku, kde jsem dostala roli víly, což bylo pro mě dost mimořádný, protože já jsem nebyla ten typ na víly, na ty éterické bytosti.
0: Ale, jo, ne.
1: Ale prostě dostala jsem roli víly a zkoušeli jsme, a já jsem samozřejmě tu vílu si přizpůsobovala, takže jsem si poručila provaz, že budu tam se houpat na provaze, a nacvičila jsem si spoustu takových krkolomných kousků, a pak jsem dostala kostým, který mi to všecko přinejmenším stěžoval, ne-li úplně v některých místech jako ničil. Takže tam bylo velké jednání a museli nakonec ustoupit tomu mému tvrdošínému přání, že mi ten kostým předělal na takový kalhotový kostým. A pak velmi podobný kostým mi udělali právě po těchto zkušenostech do takového vystoupení silvestrovského, kde jsme s Jirkou Hrzánem jezdili na kolečkových bruslích. A já si vzpomínám, že když mi ty plizovaný kalhotový sukně vlastně přinesli už na to vystoupení, my jsme měli těch zkoušek hrozně málo a ten kostým přišel na poslední chvíli, že to byl ten moment, kdy to tělíčko úplně zajásalo, že takhle je to správný, a hrozně mě to rozveselilo a hrozně mě to pomohlo ještě v tom posledním důležitým momentu. To se točilo před lidma, byl to takový nezastavitelný, neopravitelný téměř výstup, poněvadž to šlo s publikem a nevím, co by se muselo stát, aby se to natáčení zastavilo, vrátil se ten výstup. Takže tam bylo hrozně moc ohledu, byl tam playback a byly tam fyzický docela náročný výkony a vůbec nespadnou v těch bruslích z toho oválného, takového, to bylo ve tvaru takového jazyka, to pódium, tak to všecko stěžovalo tu věc, a ten kostým mě tak jako nes jak motýlí křídla, to na to hrozně ráda vzpomínám, a chci říct, že to je hrozně, hrozně důležitý.
0: Vy to nevíte, ale já jsem modní návrhář.
1: No,
0: dokonce
1: nevím.
0: V té zmíněné hře sukně smutnou jehlou spíchnutá, tam celá druhá půlka se jaksi odehrává na modní přehlídce, a tam jsou modní návrhy, ty exponáty, tam chodí ty manekýny, a musím říct, že každý ten kostým rozesměje.
1: Ale já mám třeba takovou historku jednoho kostýmu. My jsme natočili Pane, vy jste vdova, a blížila se premiéra, a já často s takovým pousmáním vzpomínám na to, jak jsem si pořád představovala, jak hraju tu velkou roli a jak budu ta hvězda. A teď jsem se chystala pořád na tu premiéru a zjistila jsem, že vůbec nevím, co bych si vzala na sebe, jako jít do módního drahého salonu, to mi přišlo jako opravdu nevhodný z finančních důvodů. modu hlavně. A tak já jsem si začala háčkovat takový šaty. Neměla jsem moc času, takže jsem o to dělala větší ty dírky na těch šatech. A ty šaty jsem skutečně uháčkovala a měly i dlouhý rukávy a byly až skoro na zem. Problém byl už v tom podsazení, tam ta látka, kterou jsem musela použít kvůli těm velkým otvorům, nebyla to pravý ořechový. A malér se mi potom stal, že jsem si udělala z takového umělého materiálu turban a ten turban to schodil hodně tedy. Ale ty šaty byly krásný a Greifová potom, když jsme točili film Drahé tety a já, tak říkala, víš, ona byla taková uštrikovaná a tak jsem ji musela vzít domů a vytáhla tyhle ty šaty, které už jsem na sobě mockrát potom neměla. Upárala jim zbytek, tak jako od těch kolen dolů a já jsem v nich odehrála veliké kus v tom filmu a tyhle ty šaty vzala na milost i moje dcera Teodora a ta je dneska nosí občas do společnosti bez jakéhokoliv podsazení, se musí říct.
0: Já jsem znal jeden zajímavý případ, když mluvíte o dceři, jedna dáma, která měla dceru a která chodila vždycky ve velmi takových mini sukinkách, ale i s přibývajícími léty, jak si pořád na těch mini sukních trvala. A pak už dcera začala chodit do tanečních a ta dáma jako garde chodila s ní a říkala, já vám jednou si zase oblíknu tu sukni a říkám si, to je nějaké zvláštní, nějaká dlouhá. Ta dcera jí tajně tu sukni opustila. Takže, když jsme ještě mluvili o těch módních návrhářích, tak jsem chtěl k tomu něco říct a už jsem to spolknul, ale to bylo vám tak zajímavé, co jsem chtěl.
1: Já teda se ještě, než si vzpomenete, vrátím k té Teodoře, se kterou jsem jednou podnikla takový krásný výlet. Myslím, že už to ničím nepřekonám v životě. Jeli jsme prostě s tlumokem na zádech. Bylo to v roce asi 91-92 do Anglie a koupili jsme si tady v Čedoku takový ty jízdenky na 10 dnů. 10krát jsme mohli použít vlak a cestovali jsme s tím báglem a se stanem po Skotsku. No a já jsem si šetřila peníze a ona o tom věděla celkem, že na zpáteční cestě, kde v Londýně jsme zase měli nasednout na ten autobus, si ušetříme 3 dny a já, že si tam něco jako v tom Londýně koupím na sebe, takový nějaký takový anglický kousek, že jo. A teď jsem běhala po tom městě s tou Teodorou a nebyla jsem schopná vůbec zvládnout ty krámy a začaly mi ty všechny možné věci lítat před očima. Vlastně se mi zdálo, že nevidím nic, po čem bych zatoužila, ale ona to zachránila a já jsem zjistila, že v tomhle smyslu, pokud bych si tedy chtěla ještě někdy něco na sebe kupovat v konfekci, tak vždycky půjdu s Teodorou, protože ona mě šoupla do té zkušební kabiny, říká, tady seď. Oběhla ten obchod a přinesla mi několik sák a několik sukní. Já jsem říkala, chci sako, sukni a nějaký eventuálně šaty. Přinesla kalhoty, sukni, saka a já jsem si to opravdu koupila a musím říct, že to je už takových 15 let, 16 nebo kolik, ale to byla zásluha jenom té dcery, že to takhle jako dokázala pro mě nashromáždit.
0: Už jsem si vzpomněl, a sice jako návrhář kostýmů divadelních dělím herečky na takové 2 skupiny. Ta první, to jsou ty, se kterými se neustále hádám, poněvadž mají pocit, že chci, aby toho bylo vidět moc na nich. A potom jsou takový ty, kteří zase, že je vidět málo, že by měli být jaksi přece jenom odhalenější. Ale teď poslední dobou bojuju, poněvadž jsem tam měl některý, který dokonce mě prosili, že by vůbec nepotřebovali na tuhle tu scénu kostým.
2: Byly doby, kdy jsme jezdili rok co rok s Hrabalovejma, s Eliškou a s Bohumilem Hrabalem, spisovatelem a ještě s malířem Smetanou, s jeho ženou na Kypr nebo do Španělska na 14 dní a my jsme jednou absolvovali dlouhý let mezi přistáním v Aténách, směřovali jsme teda letiště Larnaca Kypr a ten Bogan to těžko snášel. Říkal, já jsem seděl vedle něj, on se pořád vrtěl, říkal, to je, víš, to musíš, ty kluku pitomá, stáhnout ten klnot té lampy jenom na malinko, aby ta lampa jenom tak jako žhnula a nezhasla a už aby jsme tam byli v té larnace. A tak se taky stalo, po dlouhém letu jsme přistáli a autobusem jsme dojeli do hotelu a ono mezi tím se začalo rozednívat a my jsme teda si každý našli ten svůj pokoj, kde jsme se ubytovali a já jsem najednou vyšel prostě, protože to svítání bylo takový vábivý, že jo, to zlatý nebe a zrcadlilo se to v takovým klidným moři zlatým a najednou vidím postavu bílou, přelud. A pan spisovatel Hrabal zatoužil se vykoupat i v moři, ale protože už měl na sobě noční košili, bílou, dlouhou, tak si říkal, co se stane, no, když jako vejdu. A skutečně neuvěřitelný se stalo skutkem, on šel a nezastavil se a do toho nádherného zlatého moře krok za krokem se potápil v té noční košili. Já jsem udělal fotku, ta fotka je nádherná, má zdvižené ruce a on volal do toho rána, stařec a moře jsou zase spolu.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a naším hostem je Iva Janžurová. Zvláštní téma by bylo zmínit se o fenoménu second-handy, sekáče.
1: Že? Ano, mně se už líbí to, že si náš lid vymyslel tady to krásné slovo
0: second-hand, sekáč. To je mnoho významový, že jo, sekáč second-hand.
1: Dobře oháknutý, že jo?
0: Ano. Já jsem k tomu přišel naprosto nevinně, protože já jsem netušil, že existuje fenomén sekáč, ale že na mě chtěla jednou udělat radost, tak mě přinesl hezký sako, kašmírový za nic. A najednou jsem prostě se ocitnul ve světě, který mě začal fascinovat, protože tam se člověk odreaguje. A já jsem jednou, jak praví přísloví, když se oslovi daří příliš dobře, tak jde na led a zlomí si nohu. To se stává někdy mně z přebujelého takového pocitu radosti ze života, že vyrobím šílený trapas. A já nevím, co mě to napadlo, já jsem si vzal paruku a jednou měla přijít zvláštní návštěva. Přivezla i dneska by se řekla bulvární celebrita, já nebudu říkat jméno, nějaký lidi z Hollywoodu. A já jsem si říkal, no tak sice je 17 hodin odpoledne, lidi budou chodit z kostela, protože bydlíme u kostela, no ale já to risknu. Vzal jsem si tu paruku, tak jsem se oblík velice výstředně, před sebe jsem dal čepici a vzal jsem si malou flétničku, do té čepice jsem dal několik mincí, několik bankovek a začal jsem na tu flétnu prostě hvízdat, jo, pískat a teď si představte, přijeli 3 Mercedesy a teď začali lidi chodit z kostela, který ovšem, protože jsem byl maskovaný, tak mě nepoznali, což byla moje štěstí, protože si řekli, no to je, to se zbláznil. No dobrý, dopadlo to dobře, ovšem ty lidi, ty z toho LA byli očividně zaskočený, protože čelili žebrákovi. Jak se zachovat? Já jsem ještě notabene teda po tom pískání výrazně ukazoval na tu čepici, že tam si teda peníze, aby mě dali. Oni tak neochotně, jeden dal dolar, druhý dal 100 korun. Takhle prostě to tam se to začalo jako nashromážďovat, až potom jsem nevydržel a řekl jsem děkuji vám, to jsem já a ten můj kamarád, který tam začal říkat, že jsi blbej, takovej trapas tady, jo. Ale vždycky tam nechali peníze, akorát pan Glaser, který byl na peníze z LA, si tu svoji 50 vzal, to bylo velmi zajímavé. Ta paruka, netušil jsem, že se hraje prostě další epizodu, navštívil jsem jeden sekář v tomto převlečení. A že budu teda krást. Že budu normálně krást. Paruku jsem měl, sluneční brýle, čepici, kšiltovku s kšiltem dozadu, křiklavou bundu s nápisem Chicago Bulls jsem si vzal, jo, a teďko přes rameno jsem měl velikou kabelu a teďko prostě jsem míjel pokladnu a vystoupám do prvního patra, teď ty dámy, co tam konali tu službu, takový ty pohledy, co to tady je, to jsme tady ještě neměli, jo. A já jsem chodil a já to prostě takhle, co mi přišlo pod ruku, tak jsem to bezostyšně rval do té velké tašky a teď prostě vidím, že mě pořád sledujou, no tak taška už byla plná, tak jsem odcházel po schodech dolů, minu pokladnu a pokladní na mě zaječí.
2: Tady se platí, tady se platí.
1: A já jsem se zarazil. A zase, tady se platí, musíte zaplatit. Tak jsem chvilku stál, protože jsem si říkal, ty vole, já jsem si myslel, že mě to nebudou baštit, rozumíte, jo? Že mě poznají, mám tam spoustu přátel, tak tam chodím často, jenomže já jsem nasadil takový jako divnej, schrbený, jako zvoník od Matky Boží, takovej krok, no nepoznali mě. Já jsem najednou se ocitnul v divný komedii, kterou jsem sám rozehrál. Mně najednou z toho začalo být špatně, protože ta dáma od té pokladny, o který jsem věděl, že je to profesionální hlídačka vězňů v nedaleký ruzinský věznici, tak jsem si říkal, ona tě něčím cákne, ona taky ke mně přistoupila, zkroutila mě ruce velice profesionálně a řekla, jdeme za paní vedoucí. Tak já jsem šel otrocky teda, kde byla paní vedoucí, v třídírně zboží a teďko z matky, že jo, tam byla se světlo, nešlo rozsvítit. Rozsvítí někdo, kdo to je, co tady děláte? On tu krade, jo, jsem tam. No pro mě to bylo něco hroznýho, jak z toho ven. Dejte sem tu tašku. Tak jsem tam tu tašku prostě nechal. Řekl jsem, děti nebudou mít Vánoce. A vyšel jsem ven, jo. Jistu tašku všechno, co jsem tam nechal. A najednou chudinka paní vedoucí, dobrá přítelkyně, vyběhla a říkala, Tady máte, pane, tu tašku a já už byl odmaskovaný. Teď si představte ten strašný šok, jo. No, pokropenej kropič, já to nakonec odnes, protože já jsem se takhle z toho ze všeho klepal, protože jsem si říkal, oni mohli se mnou dělat, co chtěli. Mě mohli majznout, oni mohli zavolat na mě policajty a tak dále. Dneska se tomu smějeme, jo, ale byla to legrace v secondhandu, na pokraji propasti jsem se pohyboval a už to nikdy neudělám.
3: Teď už je mi jasný, jak mohl Jiří Andrle naschromáždit tu sbírku tady.
0: Nejzajímavější to mě napadlo teď, když jsme to potom rozebírali s tím personálem, který se jako smáli, jak jsem udělal tu aféru toho zloděje v tom sekáči, tak oni řekli, nás nejvíc zmátlo, že jste vypadal jako homeless a nesmrděl jste. To prostě člověk dělá trapasy šílený, já z takového přebujelýho veselí. Když se psal rok 55 nebo 6 nebo 7, tak jsme studovali na Akademii výtvarných umění, která měla ateliéry v paláci Ligna. A tam jezdil výtah a bylo nádherný jarní dopoledne. Já jsem jel do menzy, těšil jsem se, že budu mít tenkrát v menze stál v obě 4,50, že to víme, že jo, všichni, tak byli tam buď guláš nebo segedinské, dobře tam vařili a já jsem se tak těšil, že... A teďko mě přivzala do výtahu dáma a já jsem jí poděkoval. A protože jsem měl reálný zážitek, že minulý týden se mnou ten samý výtah utrh, letěl těch pár centimetrů, než ho zakousli a zadrželi ty bezpečnostní takový ty pracky, jo. A bylo to strašný pocit, protože nás potom tahali nahoru a já jsem myslel opravdu, že ten výtah se každou vteřinu utrhne. Tak jsem chtěl tu madam pobavit příhodou a nezáludnou otázkou, která prostě byla šílená. Pani, už se s váma někdy utrh výtah? A bylo ticho. A já najednou se podívám, že madam má hodně přes váhu. To bylo něco tak pitomného. Já jsem začal koktat, že jsem říkal, prosím vás, nezlobte se, se mnou se ten výtah opravdu utrh. A ona jenom tak bručela strašně naštvaná, to je dneska mládež. A já, abych jí utvrdil, že jsem omyl, říkal jsem, paní, promiňte, ale já jsem si vás opravdu nevšiml. Ben.
4: Já na rozdíl od vás, já jsem byl zase strašně plachej, až chorobně plachej chlapec a s obdíváním to má společného jedno. Jednou to bylo krátce po válce a mně se líbily americké uniformy v Plzni, jak to nosili a měli takový ty čepice, které měly takový dvě špičky na konci a mně se to strašně líbilo. A jednou jdu kolem takového obchodu a tam takovýhle čepice prodávali s těma špičkami, ty americký, jakoby vojenský, jenže to už nebyly vojenský, to už byly jako civilní, měli taky jinou barvu, ale měli ty dvě špice a měli ten střih. A já jsem úplně se rozzářil a šel jsem a okamžitě jsem si za poslední peníze, který jsem měl, koupil tuhle tu čepici. A vyšel jsem ven a teď jsem si ji chtěl nasadit a najednou jsem zjistil, že se v ní stědím chodit. A zase na druhou stranu jsem ji tak chtěl mít na ty a představovat si, že jsem takový ten americký seržant a tak. Jsem ji nosil v kapse a když nikdo zrovna nešel, tak jsem si nasadil a šel jsem a když jsem viděl v dálce, že se někdo blíží, tak jsem ji strhnul a strčil jsem si do kapsy. Prostě styděl jsem se chodit po ulici v té americké čepici a přitom jsem ji tak miloval. Když jsme se tady zmiňovali o těch minisukních, tak jsem si vzpomněl, že jsem svého času do knížky Lexikon pro zamilované napsal takovou stať o minisukni. Minisukně odhalili závažnou skutečnost, že dívčí noha nabývá směrem od kolena vzhůru nejen na objemu, ale i na působivosti. A potom jsem tam se zmiňoval o tom, že minisukně při usednutí se nezřídka mění v opasek.

kde si v Doveru, kde upustíme od toho, měli jsme modrý punčochy, modrý číny, modrý tričko, zkusme nějakou jinou barvu, jo? V růžovém žaketu čekám tu na tetu, přiletí či nepřiletí, marně v duchu se ptám. Teta je bohatá, zuby má ze zlata, každý

0: vypadla z letadla. Nevadí, budu ale čekat stále dál. Leč s umělou kyticí, se tmělou ulicí, za hodinu na to si to Alešinu domů bez tety sám. Ha, ha, domů bez tety sám, je domů bez tety sám.
1: Já jsem si jednou složila píseň, ještě jsem byla ve škole a měli jsme tak strašně málo času na to nazkoušení, protože jsem se styděla prosazovat jako autorka, takže nechala jsem se k tomu nakonec přinutit, ale až na konci sezóny. A ta píseň byla tak dlouhá, že jsem zjistila, že si ji nenaučím do premiéry, jak jsem měla v kapse text. A měla jsem domluveno s panem Václavem Hálkem, že ve chvíli, kdy zapomenu, takže on najede znovu a já si vyndám ten text. A, no a mě to tak docela dobře, dvakrát mi ten text vypadl a dobře to fungovalo, že lidi to brali jako for a vždycky jsem dostala aplaus na to. No,
0: tak teď vám řeknu, jak já jsem s tímhletím pohořel. Když si mě pozvali Šimek a Grossman, dva mladí chlapci, kteří vystupovali v divadle Sluníčko na Příkopech, abych se na ně přišel podívat, že tam hrajou s country kapelou, tak jsem se tam šel podívat a byl to hrozně milý a oni mě pozvali, abych si příště s nima zaspíval. A poněvadž nám to byla ta country, tak já jsem si říkal, já se naučím nějakou country písničku a nikdy jsem nespíval anglicky, já se ji naučím anglicky, to bude takový jako překvapivý. No a tak jsem se jí bifloval, poněvadž to by mělo být asi až za měsíc. No ale když přišel ten den, tak jsem si byl tak nejistý, že jsem řekl, ne, tak já si netroufnu. Ale zase číst to z listu mě bylo tenkrát ještě trapný. A, takže jsem si říkal, já udělám takový for. A každý ten veršík té písně jsem si napsal na extra lísteček a teď jsem si udělal takový systém, že jeden lístek jsem si dal za krk, druhý do téhle kapsičky, třetí do boty, čtvrtý za manžetu a jenom jsem se naučil, odkud to budu tahat vždycky, jo, ty lístečky a že to bude jako legrace, vytáhnout z boty a pak si táhnu za límec a pak... No. No a tak jsem to ze mě spadly veškeré obavy a teď jsem tam přišel a vystoupil jsem a vytáhl jsem si z kapsy lísteček, zaspíval jsem první verš, jo, ty písničky, teď písnička šla dál a já jsem šahal za límec a než jsem vyndal ten lísteček, tak už jsem měl dělat třetí verš a já měl teprve druhý v ruce. A tak jsem na to zaspíval třetí, ale mezi tím už jsem měl vlastně mít ten z té boty. Písnička už byla v polovině, mě padaly lístečky a já jsem zapomněl ten systém, jo, a byl to takovej debakl a... Tenkrát se Grossman se Šimkem se zachovali tak, jak se chovají obvykle v divadle kolezi. Já nevím, jestli to je u vás taky tak zaveden, ale že když se něco takhle totálně podělá, tak se říká, to vypadalo jako, že to bylo schválně a tak a utěšujou. Jo? Říkal, to bylo takový přirozený a docela fajn. A vypadalo to jako, že to bylo tak na schvál takový číslo. Já vím, že to tak nevypadalo, byl to trapas, poněvadž kdyby to vypadalo jako by číslo, tak by lidi aspoň zatleskali nakonec. No a teďka bychom si měli tedy říct pár slov k tomu závěrečnému tématu. Vždycky se tady bavíme o humoru. Vy máte jistě ráda humor, aspoň z vaší tvorby. Mně nenapadlo, že by tomu nebylo tak. Máte ráda nějaký spisovatele nebo nějaký komiky?
1: Pro mě byl nejinspirativnější Charlie Chaplin. A sice tak, že můj bratr mi ho vlastně reprodukoval, když jsem byla ještě skutečně malá holčička. A on chodil na ty filmy, já jsem ještě do kina jako nesměla. A on byl taky nadšený jako jeho výkony. A vždycky mi ten film za to, že já jsem za něj udělala nějakou domácí práci, kterou byla přidělená jemu, naštípala dříví třeba. Tak to přeháním, ale skutečně to byly takový handly. docela závažný a já jsem obětovala všecko za to, že on mi prostě ten film přehrál a protože byl hoch obdařený taky takovou komediální fantazií, tak on si ještě často leco přimyslel a ještě to hrál po kuchyni, pokud možno i plnil ty pohybové všechny dimenze toho výkonu. Přiznám se, že ty další komiky slavný jsem vnímala už potom později už jako herečka vlastně, ale ten Charlie Chaplin jako v tom bratrově podání mě velice učaroval. Co se týče toho slovního humoru, tak nejsem v tom stále ještě dostatečně, abych mohla říct, že znám všechno a něco z toho bych si vytkla jako to nejlepší. Ale když už vás tady mám po boku, tak já musím říct, že třeba vaše texty mně připadají strašně krásný a humorný. Ano, to říkám velice upřímně. Nevím, do jaký míry jste byl inspirovaný třeba Voskovcem a Werichem, protože jejich texty mě taky provázely od dětství, o něco dřív než ty vaše, ty už jsem slýchávala, jako když už jsem byla hodně zaměstnaná i jinýma věcma, ale ty Voskovcovi a Werichovo texty písniček mě taky velice získaly a strhly právě tím, že v nich je obsažený humor. Samozřejmě, že jsem se octla mnohokrát v rolích, které mě umožnily uplatňovat tyhle ty vlivy a byly filmy, kde jsem, já nevím, i v trojrolích měla možnost ten humor tak nějak rozkládat, charakterizovat a to mě hrozně na tom bavilo. Bavilo mě se maškařit nebo prostě se oblíkat tak, aby už ten kostým sám o sobě byl komediální a někdy říkali o mě, že takovou jako lichotku, že mě vůbec nevadí se strašně znetvořit. To tak není pravda. Já jsem nechtěla vypadat nějak ošklivě, ale já jsem chtěla vypadat přesně v tom smyslu, aby ten humor fungoval spolu s tím kostýmem, který jsem se pokoušela teda vytvářet. Jednou mi řekl jeden kolega, že jsem dobrá v takzvaném drastickém humoru. Já jsem do té doby neslyšela, co to je drastický humor. My jsme si třeba s mým mužem napsali hru, kde já jsem hrála i muže, i dceru toho muže a ještě roli, kde se ta dcera převlíká zase za jinou postavu. A vlastně kdykoliv jsme si něco psali, tak mě strašně přitahovaly ty převlekové komediální záležitosti. Napsali jsme si třeba hru, kde se převlíkám za 6 různých žen jako manželka, která nechce být od svého manžela rozpoznána, takže se převlíkám za vycpanou tlustou průvočí, za vdovu, která svádí toho svého vlastního muže, vlastně za lékařku, za starou babičku, která mu hraje jeho první lásku, na kterou pochopila během těch převleků, že se strašně těší, že potká první lásku, tak jsem mu to jako osolila tím, že jsem tu babičku jako opravdu hodně udělala starou a bezmocnou a třesoucí se. A tam někde to opravdu to Chaplina začalo.
0: Pojďme si tedy říct na závěr pár anekdot.
2: Potkají se dva a jeden říká, tak co, jak se máš, ty seš nějakej zdrchanej. Říká, protože jsem dělal na konkurs na rozhlasovýho hlasatele. A udělal si to? Ne, nepřijali mě, protože nejsem ve straně.
0: Klasické anekdoty jsou židovský, samozřejmě, ty vždycky tady nakonec bodujou. Teď jsem zrovna slyšel jednu, jak Radio Jerevan dostal dotaz, jestli je soudruh Mao Tse-tung žid. Jo? A oni odpovídají, pokusíme se zjistit. A za týden se tam ozve zpráva, říká tady Radio Jerevan, soudruh, který se ptal minulý týden, zda Mao Tse-tung je žid, tak mu odpovídáme. Poradili jsme se o tom se znalcem v tomto oboru, s rabínem Katzem z New Yorku a ten nám odpověděl, no tak to by nám ještě scházelo.
2: Takže jsme strávili příjemnou hodinu díky našemu hostu, paní Ivě Janžurové. Děkujeme ti, Ivo.
1: Já vám taky děkuju, ale nebyla to jen moje zásluha.
2: A rád bych řekl, že oblouk, který sklenul čas dnes nám bere dech. Prostě čas trhnul oponou a dneska všechno to vlastně upadlo do věčnosti, téměř do zapomenutí, ale nám to obohacovalo život a dnes prostě, když vídám ty mladí, jak jsou tetovaní a mají piercingy a každý má v kapse mobil, tak si říkám, ano, ano, bylo nám souzeno žít v zajímavém čase, v krásném čase, plným zvratů, v době, která se nebude nikdy opakovat.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: S matrací na jezírko chodí, vždy s matrací na fukovací. Když skákací kamínek jí hodím,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Vidím zároveň muže velmi milého, uvážlivého, pokorného a pro práci kameramana stále stejně zapáleného. Jak říká, na profesi ho nejvíc baví kouzlení se světlem, jeho proměny a možnosti, které svedou zázraky. Pan Vladimír Smutný, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mohu se na začátek trochu intimně zeptat na to, jak moc jste si dal záležet na osvětlení interiéru svého domova?
1: No, to byste se divila. Já doma nemám ani lustry v současné době. Lampičky, tak na to jsem. Když vidím někde nějakou lampičku, tak to si rád koupím. Ale takový to plochý osvětlení té místnosti, tak to nemám rád.
0: Vidíte, já jsem předpokládala, že tam budou ta bodová světla a že budou uspůsobena tak, abyste flexibilně mohl navozovat různé atmosféry a nálady.
1: No, tak to je ten rozdíl mezi představou a skutečností.
0: Vy při své práci kladete taky velký důraz na výběr různých lokací pro natáčení. Můžeme si to představit tak, že v praxi jste v podstatě dost zdatným turistou a objevovatelem rozmanitých zapadlých koutů naší země?
1: Je pravda, že třeba po Praze chodím hodně s otevřenýma očima, ale to už hodně dlouho a registruju věci, které se mi líbí, abych je pak mohl případně použít ve filmu. I když jedu autem, tak si všímám krajiny, takže občas mě to auto musí vytáhnout na silnici. Tohle mám rád, světlo a lokace, ty sbírám do paměti.
0: A tak vznikají působivé filmy, které nás odnášejí od reality. Když si od reality všedního dne a třeba starostí chcete odpočinout a poodstoupit vy, co děláte, pane Smutný?
1: Teď v současnosti asi 5 let mám včely. To mě Honza Svirák přines nějaký oddělky a povídal, to se nemusíš vůbec o nic starat, to je hrozně jednoduchá a zábavná záležitost. Ne, že bych to dělal kvůli medu, ale já mám rád, když ty včely po té zimě vylítnou a když je vlastně dotechovám. To je zajímavý paradox, protože jsem poměrně dynamický, nebo aspoň jsem býval dynamický člověk, který musel být furt v pohybu, takže bych mohl mít včely. To jsem si nikdy nemyslel. No vidíte, já mám jenom 3 včelstva, ale nakonec určitá relaxace, to je, člověk si vyčistí hlavu a má z toho potěšení.
0: Kde je máte?
1: Já mám na chalupě u Sichrova, bydlej pod Lipou. Tam jsem jim vybral místo, které se mi líbilo, aby to bylo hezký.
0: A rozumíte si, nebo vám předvedli nějaké nepěkné chování?
1: No rozumím. Občas je postihne choroba nějaká varoáza, takže musím občas si nakoupit nový, ale teď zrovna sídlí jeden roj na větvi na jabloni. Já jsem na něj neměl čas, abych ho sundal. Tak to mě teď mrzí, že jsem volil špatnou taktiku a nesundal jsem je.
0: Kaskaderské kousky předvádíte s kamerou a roji včel se až tak dalece nevěnujete.
1: No dneska už je kaskaderský kousky, jak je nepředvádím. Já už se veškám, trošku vyhejmám.
0: Jako kluk jste byl městské dítě, narodil jste se v Praze, v Nuslích, vyrůstal jste v Oldřichově ulici. To dětství je spojeno ve vzpomínkách čistě s chlapeckými partami, nebo jste se kamarádil i s děvčaty, přicházeli s tím třeba i rané lásky?
1: Ne, víte, dřív to dětství probíhalo na ulici, takže ty poválečný nebo váleční ročníky byly poměrně bohatý na děti, takže my jsme vžili takový partě 15-20 dětí, teda holek a kluků. A samozřejmě, že tam nějaké náklonosti k dívkám byly, ale já si myslím, že dětství je taková zkouškací socializace, hledání si toho místa ve skupině lidí. Vlastně dneska tomu vděčím za to, že když se dostanu do větší skupiny lidí, že si dovedu nějakým způsobem najít, že mě mají docela rádi.
0: Mají vás rádi hodně. A jaká byla vaše pozice v té hierarchii party?
1: Vůči nebyla teda. Vůči ne. My jsme hodně sportovali, pořádali jsme závody. Běhali jsme okolo bloku a skákali jsme do dálky a všechno možné jsme dělali. Já jsem rychle uměl běhat, tak já jsem měl pozici dobrého běžce. Ale jinak dominantní jsem nebyl, na to byli jiný.
0: Přišel jste někdy do té party i s fotoaparátem?
1: No, když mě bylo 10 let, tak jsem dostal fotografický přístroj na svitkový film 6x6 Box Tengor. Jednoduchá bedně.

0: do který se dívalo ze zhora, mělo to 3 clony a jeden čas 25. Takže já jsem s tímhle začal tak okolo 10 let, ale já jsem žil v rodině, kde fotografie a fotoaparáty a i kamery byly normální.
1: Na snímcích vaší rodiny, rodiny Smutných, bychom viděli asi, pokud tedy existují, pokud váš tatínek fotograf mapoval rodinu, 4 děti, vás, dvojčata Edíka a Tomáše a nejmladší dceru Jitku, dnes vynikající herečku. Existují takové snímky? Byl tatínek aktivní i směrem k rodině?
0: No ano, my jsme měli takový kufr, byl poměrně veliký a byl plný fotografií. Tenkrát se fotografovalo na formát 6x6, 6x9 a dělali se kopie. Jak už to bývá, tak ty první děti jsou hodně fotografovaný. Takže těch fotografií bylo spousty a když venku pršelo, já se nemohl běhat po ulicích nebo po hřišti, tak jsem často byl zalezlý v tom kufru a ten svět, který už pominul, tak v těch fotografiích byl. Že ty fotky byly černobílý a táta byl talentovaný fotograf, který měl výbornou kompozici a dobrou techniku, no prostě výborně fotografoval, protože byl profesionál.
1: Po kom jste, pane Smutný, takový pohodář? Protože to je také jeden aspekt, který vaši spolupracovníci zdůrazňují, že je s vámi na place opravdu velká pohoda.
0: To je v genech, to není moje zásluha.
1: No ale na ty geny se ptám, kdo z rodičů byl tím pohodářem?
0: No já si myslím, že celá rodina, maminka, babička, táta, pokud byl doma. No ale hlavně já si myslím, že taky je to v tom, že jsme byli 4 děti a ono, když jsou 4 děti, tak to není možné žít pořád v konkurenčním prostředí. To je potřeba nastolit nějaký kamarádský vztah. I když mezi klukama samozřejmě to soutěžení existuje a bráchové byli 2 a byli jenom o rok a půl mladší než já, tak ta moje dominance, že jsem o rok a půl starší, vlastně žádná nebyla, oni mě přečíslili. Byli jsme kamarádi a oni byli teda daleko agilnější než já, protože je domů vodila policie, já jsem chodil sám domů.
1: No, to je veskrze pohodářský obrázek takové rodiny Smutných. Ještě když se vrátím k těm fotkám, kdy jste si uvědomil, že vytvořit třeba nějaký pěkný portrét, působivý, kde to dotyčnému objektu sluší, je vlastně velká deviza, že tím můžete dotyčnému přivodit spoustu radosti a potěšení?
0: Tak to bylo, když už jsem byl hodně starý, já jsem věděl, že se někteří lidé sami na sebe rádi na fotografiích dívají. To jsem věděl. Ale že bych to dělal s tím cílem, že bych někomu chtěl udělat radost, tak to jsem byl příliš sobecký. Já jsem se těma fotografiema vždycky snažil zachytit nějaký okamžik nebo něco, co by mohlo být za tu fotografii. Jo. Víte, život je hrozně dlouhý a ty kroky, kterými jdeme po té stezce své profese, tak jsou malinký a trvá to všechno hrozně dlouho. Takže já, když si vzpomenu, tak kameramanem jsem chtěl být v 10 letech. Od 10 let jsem měl teda ten Boxtengor, pak jsem měl i jiný fotoaparáty a maminka tomu nerozuměla a táta na mě neměl čas, ale teta, která se jmenovala Marie, jsme jí říkali Micka, tak tam mě naučila vyvolávat filmy. Vyvolával jsem filmy v koupelně a tu vývojku jsem nalil do pekáče. A v tom pekáči jsem ten film protahoval. Měl jsem budíka, který světelkoval. Podle toho jsem teda měl ten čas. Pak jsem to plávodou ustálil. Dostal jsem třeba nějaký fotografický papír od tety a kopíroval jsem to na sluníčku za začátku. Já jsem to neuměl pak ustálit, takže když jste to pak měl na sluníčku, tak to vybledlo. Takhle jsem začínal, no, a pak jsem dostal zvětšovák, no, už jsem zvětšoval, ale naučila mi to teta. Pak ve 14 letech mě táta jednou vzal na procházku s fotoaparátem, protáhl mě Prahou a ukázal mi všechny takové fotogenické místa. Tam to se mnou nafotil a já si do dneška pamatuju, že on vždycky v té fotografii nebo v pohledu na město, v té vedutě, vždycky hledal popředí a snímal tu fotografii přes to popředí, aby měla hloubku a barevný kontrast. Víte, tak vlastně jedno odpoledne a ještě teď z toho těžím. Takže to je spousta šťastných náhod, které vás utvářejí.
2: Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně, však slávou dotýká se hvězd.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Ke spolupráci ho zvou jak zkušení mainstreamoví tvůrci, tak artoví režiséři. Vyhlasný kameraman Vladimír Smutný se nejprve vyučil spojovým technikem. A to se stalo v Brně, vidíte?
3: No, takhle, já jsem se nepříliš dobře učil. Já jsem vycházel z 8. třídy. Už jsem chtěl být kameraman, ale k tomu potřebujete maturitu. No a já jsem se na žádný gimpel nedostal, ani na žádnou průmyslovku. Zkoušel jsem to na grafickou. A tak můj táta měl takovou představu, že budoucnost techniky je v telefonech. Celkem dost přesnou představu. A tak jsem šel na učení do Brna. Tam jsem se vyučil spojovým mechanikem, pak jsem se přihlásil na večerní průmyslovku. 2 roky jsem dělal v dílně na Žižkově, byla to spíš zámečnická dílna. Tam mě vyučili 2 pánové, jeden se jmenoval Hedlička, byl to živnostník, který před komunistama měl firmu, a druhý byl komunista a ten měl teda jméno, které bylo patřičné a jmenovalo se Zahálka. No a ty dva pánové mě vyučili, a i když byli rozdílných politických názorů, tak v řemesle si rozuměli a ten Hrdlička, ten to uměl líp s tím plechem. Ale ty mě vyučili takovou zámečnickou práci. Mě bavilo tenkrát sváření, ale nemohl jsem k soustruhu, protože si pamatuju, že mě občas nechali na takový tyčovině dělat závity. Tu hlavu toho soustruhu odmykáte kličkou a já ji tam věčně zapomínal, a vždycky, když se roztočil ten soustruh, tak ta klička vyletěla v oknem, napřed to okno rozbila a pak už jsem to okno nechával otevřený. Takže jsem moc šikovný mechanik nebyl.
2: No, nakonec jste se na tu famu dostal, vidíte. Některé zdroje uvádějí, že jste studoval katedru režie, to je správně.
3: Ne. Dostal jsem se na fotografii. Uh-huh. Takže mě vzali jako první rok, to bylo spojené, ty obory fotografie a kamera tenkrát. A já jsem se dostal na tu fotografii a pak jsem natočil v prvním ročníku takový film, kde malíř by rád maloval akty, ale nemůže sehnat model, tak má výstup, podle který to maluje. A aby ten model teda mohl zaplatit, tak tu výstup mezi lidma prodává. Film se líbil, tak mě přizadili na kameru a už jsem tam zůstal.
2: Námět byl váš?
3: Námět, myslím, že jsme dali dohromady s Honzou Šustou, s kterým jsem tenkrát taky se učil, a hrál tam vynikající malíř Martin Vilgus, i když to byl film černobílej, tak on by měl zdravý vlasy, a potom ve Valerii v Říši divů, co dělal Jireš, tak tam hrál. Byl to prostě krásný kluk.
2: Vy jste na FAMU studoval v letech 1964 až 9, tedy v době vrcholící československé nové vlny. Byl na škole patrný, zjevný její vliv?
3: Na škole ne, protože vlastně ty filmy udělali čerství absolventi. Ale to, co mě teda nabudilo hodně na tu práci kameramana, tak byl film Slnko v sieti. Štefan Uher a Stanislav Somolány ve 62. roce se natočil. To byl černobílej film, který měl dokonalý lokace, dokonalý světlo, dokonalý kompozice a dokonalý pohyb kamery. Já si myslím, že do dneška je to jeden z nejlepších filmů slovenské kinematografie. Hodně se mě líbil a tu touhu stát se kameramanem ve mě ještě povzbudil. To byl 62 tenhle film, pak 64 natočil Honza Němec Devanty noci a 65 Slavnosti a hostech, 66 Perličky na dně, jo. Takže ta nová česká vlna teprve začínala být v kinech. Samozřejmě, že jsme tím žili, my jsme na škole hodně točili černobíle, takže jsme se snažili je napodobovat. Ale tam byla výhoda, že vlastně to byly hrozně mladí lidi, že? Že Mencel, Chytilová, Jireš, Němec, Bočan, že sotva vyšli školu, tak začali točit. I když hodně filmů třeba dělal Jaroslav Kučera s nima, a nebo Jan Čuřík, který byli, neříkám o generaci, ale byli starší, tak spousta kameramanů, jako Jaromír Šofra, Ivan Šlapeta a tak dále. Nesmíme zapomenout na pana Barlu. to ještě byl na škole a Pavra se ho vybral na film Zlatá Reneta a Romanci pro křídlovku, že jo?
2: Na kterého ze svých pedagogů nejvíc vzpomínáte? Vy občas zmiňujete Milana Kunderu, u něhož jste skládal scénaristiku, vidíte?
3: Tak to byla taková zajímavost, že my jsme měli přednášky scénaristiky a von Kundera nás zkoušel a učil. Pro mě je to zajímavá osobnost do dneška. My jsme natočili vlastně podle jeho povídky absolventský film. Ale nejpopulárnější tenkrát pedagog byl Jan Šmok, který byl vlastně teoretikem toho našeho média a který nám pomohl utřídit si názory a určitý vztahy mezi technikou, emocema a tak dále. A do dneška, když přednáším na škole nějakým semináři, tak tu jeho teorii se snažím učit. Vy máte nápady, vy jdete do toho, snažíte se něco tvořit, ale on věděl o těch nástrojích všechno a snažil se nás ty nástroje naučit používat. A pak tam byli samozřejmě praktici, ty nám dali takovou euforii do té kameranské práce.
2: Tak techniku, nápady jste určitě měl, ale ke kameramanské práci jste se dostával jen pozvolna. Vy jste dělal reklamního fotografa.
3: Já jsem v roce 69 absolvoval jsem filmem podle Kunderovy povídky režiséra Davida. Hrál tam Jirka Hrzána, Jana Šulcová, jmenovalo se to Eduard a Vůh. A tenkrát začínaly nějaké prověrky, jestli souhlasíte s tím vstupem nebo nesouhlasíte. A v tomhle filmu prověřovali toho Eduarda, jestli věří v Boha. Takže na to byla komise a ta ho prověřovala. Tak já se nedivím, že tenkrát Vávra ten film dal do trezoru a přestřihal ho, aby neměl problémy. Tak vlastně jsem neměl žádný film, který bych mohl ukázat, protože tenhle byl v trezoru. A na Barrandově byl stop stav, že nikoho nebrali, tak jsem hledal místo. No a v Tesle Holešovice hledali reklamního fotografa. No tak jsem tam nastoupil a dělal jsem reklamního fotografa.
2: Protrpěl jste to?
3: Ne, mně se to líbilo. Ateliér u Kina Domovina, oni tam měli Nikon, všechny objektivy, vybavení bezvadný a šéf, inženýr Good byl fotograf. Tak jsme začali spolu fotografovat různý kalendáře a tak. Já jsem byl spokojený v těch letech normalizace, o nic jsem nestál ani o to. Něco točit, protože to byly samý filmy pro propagandu. Byl jsem rád.
2: Ale k práci s kamerou jste se dostal nejprve v krátkém filmu, později na Barrandově, kde jste spolupracoval třeba na Vláčilových snímcích, na Macourkovské trikové komedii, Což tak hledáci špenát, v Orlíčkově pohádce, Jak se budí princezny. A jako druhý kameraman jste se podílal i na Menclově filmu Na samotě u lesa. Tam všude se určitě dali odkoukat zajímavé postupy a situace a řešení. Nicméně jako asistent nebo druhý kameraman jste působil až do svých 40 let. Tak nezačal jste to potom brát trošku úkorně?
3: Ne, rozumíte, co bych točil, dějiny Partaje nebo oslavný Odin a Ruse. Ten zlom z toho období po té okupaci, to bylo snad nejhorší, co mohlo být, to byla hrozná doba, kdy člověk viděl, jak ten národ, který viděl nějakou budoucnost nebo nějakou jinou perspektivu, než mu dávali předtím, tak najednou se vrátil naspátek. Ty lidi, kteří nějakou perspektivu měli, tak ty vyházeli a nastoupila další generace, tentokrát už generace trochu dementních lidí, která se dostala na místa vedoucí. Takže co jste mohl očekávat? No nic, no. Takže já jsem byl rád, že jsem to nedělal.
2: Když hovoříme o té bolestné kapitole v našich dějinách, mohu se zeptat, jak jste se v roce 69 ocitl s kamerou u umírajícího Jana Palacha?
3: No, to byla do jisté míry náhoda. My jsme točili u ministra školství interview Krofamu a dozvěděli jsme se to a někdo nám dal echo, že leží Legerce na těch popáleninách. Tak jsme se tam nějakým způsobem dostali a ten záběr jsem natočil. To víte, co jsou přesně ty věci, kdy musíte jednat poměrně rychle. Nemůžete tam být 2 hodiny, můžete natočit jeden záběr a my jsme tam tu kameru dostali tak, že oni vynesli koš s prádlem. My jsme měli robur auto a ten koš s prádlem naložili do toho robura dozadu, tam se zavřely dveře. My jsme do toho koše dali kameru pan Kvítek šel se mnou tenkrát. Tomu jsem na záda dal tu kameru, protože ta kamera vážila asi, já nevím, 60 kilo. No a tam jsem natočil ten záběr, zase jsme jako špinavý prádlo tu kameru vynesli, protože jsme věděli, že to fízlové hlídají. Ale víte, já ten čin Jana Palacha obdivuju a do dneška o tom celkem nerad vyprávím.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je mistr kamery jedinečných obrazů, pan Vladimír Smutný. Až po své 40 jste se dostal k samostatné práci, nejprve s režisérem Juliem Matulou, pak jste s Jiřím Svobodou natočil Zánik samoty Berhov, což je film, který jste nechal uvést na Karlovarském festivalu, poté co jste obdržel Křišťálový globus. A pak přišel ke slovu snímek Smrt krásných srnců od Karla Kachyni, za který vám musím speciálně poděkovat, to je můj obrovsky zamilovaný film. Jaká byla spolupráce s Karlem Kachyňou?
1: Dodnes na to vzpomínám s láskou. I to, no, to celé mělo takový zajímavý vývoj. On dělal s panem Čutíkem, což byl vynikající kameraman, opravdu vynikající, jako Kučera a Čutík, to jsou prostě hvězdy českého filmu těch let. A ve Střížně to stříhal Jirka Brožek, jak s Kachyňou, tak s tím Juliem Matulou, ten poslední vlak, a oni tam viděli nějaké moje obrázky a nějak se jim to líbilo. A tenkrát pan Čuřík potřeboval vystřídat na filmu, který se jmenoval, to byl seriál Poslední vlak z Frýfeldova, podle Jiry Sládkový.
0: Vlak dětství a naděje.
1: No, nádherná knížka a nádherný film a nádherný v obsazení. Pan Zindulka a Růžičková, že jo, nádherný v obsazení, opravdu. A tak jsme se domluvili, že budu dělat asi 3 nebo 4 díly a pak se on tam vrátí. No a takhle jsme to udělali a tím jsem se vlastně seznámil s režisérem Kachyňou. Potom jsme udělali víc z těch filmů a jeden z těch filmů byl Smrt krásných srnců. On byl vynikající režisér, který byl zároveň kameraman, protože to vystudoval. On se nebál obsadit i neherečku. Bylo potěšení s ním spolupracovat. Natočil spoustu překrásných černobílej filmů. Jednu věc si pamatuju, že já jsem za ním přišel s takovým nápadem Kvetlej třešně a že když jdu oznámit z židovské obce, že kluci půjdou do koncentráku, takže jako paradox bude sněžit okvětní plátky těch třešní. A Karel Kachyňa si to vzal do čepice a jel na jízdě, kde já jsem jel s tou skupinou těch Židů a házel ty okvětní plátky, jako když sněží. Za nějakou dobu jsem viděl znova film Ať žije republika. A najednou já jsem to tam viděl v tom filmu. A ten Kachyňa byl takový frajer, že on mi neřekl, pane kolego, to už já jsem dávno dělal tyhle věci. I když tohle to potom ve Smrti krásných srnců nebylo, to sněžení těch plátků, tak on mě nechtěl srazit a chtěl, abych měl i dál nápady a proto mě nechal bej. Prostě byl chytrý. Říkám, jeho filmy miluju.
0: Přidávám se. Od 90. let je pak vaše jméno výrazně spojeno s filmy Jana a Zdeňka Svěrákových. S nimi asi taky hluboce souzníte, že?
1: No, tak to je vždycky takový svátek točit s Honzou Svěrákem, protože každý film je jiný. A jsou tam filmy, o kterých jsem vůbec nevěděl, jak je udělám. Učili jsme se to za pochodu. Letecký film, jako Andrej Svět, to tady nikdo nedělal. To jsem ani umět nemohl.
0: Já jsem si říkala, že tam přišlo ke slovu velké fištronství a takové zlaté české ruce. Nad kterým nápadem a jeho ducha plností se třeba dodnes radostně usmějete?
1: Tam byla taková zajímavá věc, že jsme potřebovali točit v kokpitu toho Spitfireu. No a to se nedá, tam není místo, tak jsme dali na nákladní auto velký kontejner a do toho kontejneru jsme posadili model toho kokpitu, který měl takový gimbal, kterým se naklánil. No a já jsem vlezl si do toho kokpitu a tam jsem s tím jako lítal a ten nákladák jezdil po Vodochovském letišti poměrně rychle a ono to vypadalo jako, že lítáme, no. A pak jsme třeba jezdili autem a snímali jsme to ze spodu, jakože to letadlo letí. To jsou takové nápady, které když řeknete, tak to vypadá směšně. Ale ten Honza je cílovědomý, dovede si ty věci představit a já s ním točím rád, protože on trikařině, to znamená trikový technice, rozumí víc než já. Takže já se s ním nebojím, protože on je schopen za mě některé věci vyřešit nebo mě přivést na nějakou cestu, která je schůdná.
0: Za nejedním z vašich filmů stojí i opravdu obdivuhodné fyzické výkony. Vy to umenšujete, ale myslím si, že je to nesporné. Ať u Jana Svěráka nebo u dalšího vašeho významného režiséra Václava Marhoula, nad kterým zpětně třeba žasnete a říkáte si, jo, to bylo fakt dobré, to jsem se teda vyznamenal.
1: Když jsem dělal s Honzou Svěrákem Tři bratry, tak jsme měli kočár tažený koňma a kamera byla na tom kočáru zvenku a bylo potřeba s ní švenknout z krajiny do toho kočáru. Tak jsem s tím kočárem běžel tak dlouho, až mi ten kočár ujel a pak tam byl mladý kluk, gripák, který to za mě převzal a doběh. Tak od té doby o své kondici už nemluvím a taky od té doby, co se trošku změnila ergonometrie kamer, jo. Takže takovou Ariflexus, kterou já jsem dělal, 2C, jste mohl vzít do ruky a mohl jste ji držet jednou rukou. Dokonce jsem měl dlouhou mozoli od té kamery.
0: Kolik vážila?
1: 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Já nevím, já jsem to nikdy nevážil. Ale dalo se to v té jedné ruce držet a dali se s tím dělat opravdu dynamický záběry v pohybu. Máte různý zařízení, které tu dynamiku umožňují, ale oni jak jsou těžký, tak mají určitou setrvačnost, než se dají do pohybu. Když máte ruční kameru, tak ta setrvačnost odpadá a vy jste poměrně velice hbitej v pohybu té kamery. Prostě ta kamera z ruky je takový specifikum, který mám rád. No.
0: Já bych se ještě teď zaměřila na herce. Je pro vás nějakým tématem práce s dětskými herci? Ať Kolia, Nabarvené ptáče, anebo to je záležitost spíš mezi režisérem a těmi představiteli. Vstupuje do toho kameraman?
1: Já si myslím, že pro ty děti je dobrý, když mají jednoho šéfa, když to někdo vede. Takže já jsem v pozadí a musím být velice pozorný, protože ty děti to třeba udělají jenom jednou. Takže musíte být jako pohotový. Ale já si pamatuju, že když jsem dělal Václavem Marhoulem na Barvený ptáče, tak jsem se s tím Petrem Kotlárem tak jako zkamarádil. Dal jsem mu takový prostor. Dělal jsem chybu, protože on mi pak začal říkat, proč jste pan smutný, proč nejste veselý a tak. No tak od té doby jsem mu říkal, no budeš mi vykat, budeš mi říkat pane smutný a budeš na všechno říkat prosím, pane smutný, můžu takhle. A byl klid. A tam jsem pochopil, že to, co jsem dřív jaksi intuitivně dělal, takže jsem dělal správně. No.
0: Řekněte mi, když se před kamerou sejde tak hezké společenství, jako v Tátově Volze vytvořili Taťána Dyková, Eliška Balcerová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová. Je to pro muže tvůrce nějak zvlášť stimulující?
1: Je tak to ta příjemná práce. Když jste obklopen krásnýma ženama, ale pro mě je to zajímavé. Vy chcete, aby ta každá z těch hereček byla půvabná na tom plátně. A na každou tvář se svítí nějak jinak. Když děláte umělý světlo, to znamená, že točíte v ateliéru nebo někde, kde musíte udělat umělou světelnou atmosféru. Na to existuje takový trik. To byl italský kameraman, který tohle vymyslel a který si vzal do ruky rozsvícenou žárovku a s tou žárovkou objel ten obličej dám ženský, no a v kterém úhlu ten obličej byl nejhezčí, tak on tam ta dělal hlavní světlo. Takže potom, když děláte to světlo, tak celkem víte, jakému typu obličeje co sluší. Že? Greta Garbo měla prostě jedno světlo, krátký s tím pod nosem a prostě jiný nechtěla. A jsou herečky, který si to opravdu hlídají. A já jsem dělal jeden film s Faye Dunaway. A tak když přišla poprvé na plác, tak se mi zeptala, proč stojí zády ke světlu, jaký používám filtr, jakou ohniskovou zánost objektivu tam mám.
0: Náležitě vyškolená.
1: Na všechno se vyptala. A když jsem jí vysvětlil, tak si všechny věci, s kterýma měla co dělat, protože byla v pohybu, tak všechny věci si dala do takové výšky, aby byla neustále rovná. Aby se nikdy nemusela hrbit, aby byla prostě sošná.
0: Když si ženy hlídají půvab, co si hlídají představitelé mužských rolí?
1: Já jsem totiž používal široký objektiv. A jak používáte široký objektiv, tak dochází ke zkreslení tváře. Najednou vystoupí nos a ten obličej je takový špičatej. Takhle jsem třeba snímal Radka Brzobohatýho. Když se dozvídají o tom, že byly vypáleny Lidice, tak jsem použil ten široký objektiv. Nebo i Karla Heřmánka, nebo pana Hrušínskýho tenkrát. To byl extrémně široký objektiv. A tam si nikdo nestěžoval, ale byla jedna italská herečka, která, když jsem dal kameru víc, než byla výška jejich očí, tak mi řekla, že nemůžu. Že musím tu kameru dát níž. Ale v kariéře se mi to podařilo takhle dopadnout jenom jednou.
0: Pane Smutný, byl mezi herci nebo herečkami takový, taková, s nimiž jste si moc přál točit a nepodařilo se to? Minuli jste se?
1: No, takových herců zřejmě bylo spousta, který bych chtěl mít před kamerou. Mně se hodně věcí podařilo. Já jsem měl štěstí, že jsem natočil s Janou Brychovou za Něch samoty Berhov. Jana Brychová je herečka opravdu fotogenická a kamera ji miluje a ona věděla, kam se má podívat, když jí člověk natáčí, který světlo jí sluší. To ona intuitivně věděla, tam se podívala, vypadala překrásně.
0: A co se sestrou Jitkou? Potkávali jste se při práci v takové míře, jak byste si přál?
1: Ne, s Jitkou jsme se viděli ve dvou filmech. Jednou hrála babičku v Třech bratrech, která vylézá z břicha vlka. A pak ve filmu Petra Kulihy, já si nespomenu. A pak hrála v jednom z těch seriálů o Megretovi. Takže jsme se potkali před kamerou třikrát. No.
0: Je to jiné než s ostatními herci?
1: Ne, já tam vidím figuru. V tomhle jsem sobecký. Koho hraješ, toho vidím.
0: A když říkáte, že vidíte figuru, myslíte, že přes ten objektiv dokážete i nahlédnout do herecké duše a do jejich tajemství?
1: To už nezáleží na mě. To už je na té herečce. Já jí nemůžu nic implantovat. Já musím být jenom pozorný. A musím najít úhel té kamery a musím na té tváři být včas. Do jisté míry musím jí vytvořit prostor, aby mohla zahrát to, co chce zahrát.

0: Veronika Novotná a její host
1: na Dvojce.
2: Kameraman světového formátu, malíř duše Vladimír Smutný nám vypráví o své tvorbě. Když dokončíte nějaký film opravdu silnou látku, jak dlouho vás potom ještě provázejí úvahy o tom, jestli jste ji dobře vystihl, co jste mohl udělat jinak, jak dlouho trvá, než se od toho filmu dokážete odpoutat?
3: No já tomu říkám, že se musím přeléčit. Nejlepší je přeléčit se dalším filmem. Ale pokud ten další film není, tak po Ptáčeti mi to trvalo hrozně dlouho. Teď jsem natočil s panem Svirákem Betlémský světlo, to je asi před měsícem, tak se z toho tak trochu probouzím, ale víte, pořád máte nějaký retrospektivy, když tak ve snu, máte pochybnosti a než to odezní, tak to dlouho trvá. Nejlepší je jiný film a tam na to zapomenete, protože musíte vyprávět jiný příběh.
2: Který z vašich filmů krásně stárne? Je takový, u kterého vidíte, že s časem získává?
3: Já si myslím, že ano, že třeba Modrý svět, i Něžný barbar, taky typ filmu, který bude hezky stárnout. Jo. A nakonec to vidím i Namazaným Filipovi, že ten film hezky stárne taky. No.
2: A jak hezky stárnou anebo zrají vaše děti? Máte z nich radost?
3: No celkem se obávám, aby konkurence Smutných nebyla pro ně problémem. Protože až na jednu dceru, která vystudovala Karlovu univerzitu, tak všichni se zabývají, teda, nebo chtějí se zabývat kameramanstvím.
2: Takže synové Viktor, Robert i dcera Marie?
3: I Maruška, ano. Všechny baví vlastně fotografie a všechny fotografujou. A Viktor už to dělá, že jo. Vypadá to, že natočí hezký dokument. Já taky pokračuju, protože můj strejda byl kameraman, to už jsem druhej, takže by bylo dobrý, kdyby byli další.
2: Šance jsou vysoké.
3: Ale konkurence není moc dobrá zase.
2: Když se takhle ohlížíme, dokázal jste uspokojivě skloubit tu svou obrovskou profesní vášeň s osobním životem, nebo tam cítíte nějaké rezervy?
3: Víte, ono, když děláte tuto profesi, tak ta nejmladší dcera mi to řekla jasně, hele, táto, já se musím dobře rozmyslet, protože já vím, že když děláš film, tak vlastně neexistuješ pro nás. No se to nedá skloubit, protože vy vlastně v tom okamžiku, když děláte film, tak děláte naplno. Musíte mít touhu a není možný toužit po všem. Musíte si v té touze vybrat. A já si vybral tu kameru.
2: Ta touha neutuchá. Jaký film, jaké téma, jaký žánr by vás lákal na příště?
3: Víte, já rád skáču v žánrech, ale kdybych si mohl vybrat, tak rád bych dělal historický film, protože to prostředí minulosti, nějaký gotiky nebo baroka, tak by mě bavilo. To by mě bavilo hodně, jako dělat historický film. Ale ty filmy jsou drahý a těch se tolik nedělá.
2: Nás by to taky bavilo, pane Smutný. Moje poslední otázka u takto zasvěceného a oddaného tvůrce nemůže znít jinak, než co chápete jako poslání filmu.
3: Víte, takovou tu věc, že by mělo umění vychovávat, tak to je blbost. Ale já to chápu tak, že vy přinášíte příběh. Ten příběh má nějaký poslání. A já se snažím vidět ten svět tak, jak ho mnohdy lidé kolem mě třeba nevidí. Snažím se svůj pohled na svět nějakým způsobem do toho filmu přenést. No a to je všechno. Některé věci jsou starostí už pana režiséra.
2: Já vám za ty jedinečné, originální a mnohdy půvabné pohledy moc děkuji. Naším hostem byl pan kameraman Vladimír Smutný. Naschledanou.
3: Naschledanou a děkuju.
4: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posledné.

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Rozhlasové úsměvy s Jiřím Hubičkou.

0: Jak ale slyšíte, tato melodie zaznívá v poněkud nezvyklé úpravě. Jazzovou podobu ji vtiskl hudebník Emil Viklický. Použitím této verze naznačuji, že se v našem pořadu na téma lásky podíváme taky poněkud netradičně. Ve shodě s duchem tohoto pořadu se budeme věnovat nejrůznějším úsměvným souvislostem, které se k pojmu láska vážou. Ne, neslibuji, že společně přijdeme na to, kde ji ľudia berú, ale snad se nám podaří odhalit pár zábavných momentů, které s tímto, jinak nepochybně romantickým, citem souvisejí. Pokusím se svým výběrem ukázek zachovávat jakousi chronologii, kterou můžeme v milostných vztazích shledat. Proto začneme od prvních lásek. V pořadu, který byl natočen v roce 1969 a který byl zasvěcen vzpomínkám na první lásky, pohovořil s jemnou úsměvnou nostalgií herec Josef Beck.
1: Já měl vlastně 3 první lásky, no ne, nelegněte se, ne všechny najednou, ale tak postupně, jak to chodí, a vždycky ta další byla první. Tak první láska mě potrefila, to mě bylo asi 12 let, to jsem chodil ministrovat do kostela Panny Marie v Hradci Králové a tam chodila zpívat na kůr paní ředitele státní banky, no musela být tak asi o 25 let starší než já. Byla překrásná a hlavně jsem se zamiloval do ní přes její nádherný hlas, zpívala Gounodovo Ave, Schubertovo Ave. Takže to všechno působilo na tu mou ještě dětskou duši. No a já chodil před státní banku za každého počasí v zimě, v dešti stát. A stačilo mi třeba, když jsem jenom viděl mihnout se její stín za záclonou, tak to byla taková ta první lyrická láska. Druhá láska, to už to bylo asi ve 3. ročníku obchodní akademie. Já chodil taky na ruštinu a první 2 ročníky jsme měli profesora, který nás opravdu hodně učil, gramatiku jsme uměli, a najednou ve 3. járu se zjevila na hodině ruštiny nová profesorka. Přišla od někud z Mukačeva, nám bylo 17 let, když jsme byli v prudké pubertě, a jí asi 24. Přišla tam taková Božena Němcová, krásná, černovlasá, měla stezičku taky v prostřed hlavy. Teď přišla, stoupla si za katedru, naklonila se, měla hluboký dekolité, takže nám klukům rázem vyschlo v krku. Zapomněli jsme v turánu a zbuku, takže jsme nikdo plně nepřečet ani větu. No a v té době jsme dělali študáci Mikulášskou v Hradecký Sokolovně, no a já po něm jsem měl hlas, tak jsem zpíval. Dělali jsme tam takovým jedním proudem z operetního světa, no já tam taky zpíval Lehárovou operetu Zemu směvu. No a zpíval jsem Tvým je mé srdce, je na semlí sám, pln chmůr jeden, no a mělo to ohromný úspěch, tak jsem to opakoval. No a pro tu paní profesorku, která přišla ze Slovenska, jsem to zpíval slovensky, já svoje srdce dám, len ženě tej, kterou rád mám. No a mě jsem to od té doby ohromný, jenže to víte, já v 17 letech je člověk ještě blbej, nepochopí ty pravý, jako ty valéry, co to všecko znamená. No dneska už bych si s tím pochopitelně věděl rady, ale to už je pozdě. Vedle mě seděl jeden kolega, který dělal obchodní akademii celkem 8 let, každý rok 2x, takže ten ztratil úplně sebedůvěru ve vlastní síly a psali jsme ruskou kompozici. No a on popsal všechno ode mě do mrtě. No já tenkrát ještě jsem nebyl tak pevnej v tom, kam se má dát jiry a smykčovací znak, tak jsem tam měl nějaký chyby. No a on dostal sardel a já atlíčno, to je výborně. Paní profesorka všechny chyby u mě opravila černým ingoustem, takže jsem byl bezchybný. No a mě to tenkrát vola netrklo. No a třetí taková ta první láska, to byla, když jsem po maturitě místní ochotnický spolek objevil, že umím zpívat, i lépe řečeno, že mám hlas, tak mi dali hlavní roli do operety Dědečkovy housle. No a tam já měl za partnerku zkušenou milovnici, asi o 20 let starší, ta mě tedy otvírala v okno do světa. To byla ta první láska, no já tam chodil a zpíval jsem Postavím ti, Hanko má, postavím ti máji, bude nám to milování zrovna jako v ráji. No, když jsme se milovali, tak jsem tu máji stavěl, když jsme se hněvali, tak jsem mi zpátky kácel. No a to víte, měl jsem se tam poprvé líbat na jevišti veřejně, tedy před rodiči, no já se hrozně styděl, no a když došlo k tomu líbání, ona byla v takovým českým kroji, tak jsem mi dumlal ten crazy, který někde vzadu. No tak

0: To byly takový ty moje první erotické zážitky do takových 18 let. No a potom, to víte, to už vzalo úplně jiný tempo a to si povíme někde jindy.
1: Když vzpomínáme na první lásku, pak se nám jistě v souvislosti s tím vybaví také vzpomínky na první rande. Ať už jsme své první milostné schůzky prožili jakkoliv, jsem si jist, že nikdy nedopadly tak, jako v následující scénce, ve které na první rande vyrazí do přírody dva. Jeho hraje Lubomír Lipský a ji Luba Skořepová. V závěru se objeví ještě další postava a tou je konferenciér Jiří Štuchal.
2: To je dnes krásně, Toníčku.
3: No.
2: Tak pojď, co se tak vlečeš.
4: Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
3: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
2: Bolí mě nohy, Toničku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
3: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
2: No, tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
3: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
2: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
3: Co to je, jako jo a ne?
2: Uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
3: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
2: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
3: Co by jinej?
2: No!
3: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
2: A kdyby?
3: Já bych s ním.
2: Podívej se na sebe.
3: No co?
2: Jsme tu sami. Sami, no.
3: No.
2: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
3: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
2: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic, to je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
3: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
2: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, ne, nebo jdu domů.
3: Tak jo, pojď.
2: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
3: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
2: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
3: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
2: Okej, víš co?
3: No.
2: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
3: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
2: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
3: No.
2: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
3: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
2: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: Ale ona brečela?
2: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
3: No, jde to.
2: Takže bychom to zkusili, ne?
3: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
2: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je
3: ne, je 3:30 odpoledne.
2: Jako, rozumíš?
3: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
2: Koukaj na ty straka pouty a dívej se mě do očí. zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal jej orosené oči.
3: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
2: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
3: No, schvacuju tě!
2: Těsně lechcáš.
3: No a kde máš orosený oči?
2: Na to vedro to je až šáš.
3: Co je fakt?
2: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
3: Co?
2: Víčka.
3: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
2: Já už to nevydržím.
3: Co?
5: Ježiš, počkej, Mejko, počkej. Ty to mě děte udusíš.
3: Halo, to nemůžeme. Ježišna Maria, otečinko, udělal vám něco?
6: Právě že nic.
3: Joj.
6: Když on byl takovej nesmělej. No,
3: takový jsou najhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
1: Předpokládám, že podobný průběh prvního rande nepotkal nikoho z nás. Stejně tak soudím, že nás už povětšinou minuly časy, kdy hlavní slovo při výběru partnera měli rodiče. Velmi aktivní podíl na hledání životního partnera projevují v následující scénce rodiče v podání Nelly Gajerové a Václava Štekla. Úlohu dost pasivní dcery hraje Zdena Hadrbolcová. Scénka byla natočena v roce 1962.
7: Růžovou ti krinolínu koupí tě mé.
8: Pytlík. Zadina. Konobrž, ink medulína, vejvara,
9: no.
8: Cákňás.
9: Co?
8: Cákňás. Bude sticha?
9: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
8: Takovejch muskejch a nezavadíš vokloudnýho chlapa.
9: Jdi, neříkej.
8: No, podívej. Tak tadyhle.
9: No.
8: Raimund Pytlík.
9: Pytlík.
8: Čekatel úřadu
9: jo.
8: Pro potírání lichvy.
9: Aha.
8: Čekatel Pytlík. Pánové.
9: Jo.
8: Helgo Matildo.
9: Co?
8: Nech ten svetr. Ale... Má noc času dost?
9: Ale no jo.
8: Tak ten schod.
9: Jo. Pytlík, no. No samozřejmě zmačkat, zahodit bez debaty.
8: Dobrý. Co s tím...
9: Počkej. No.
8: Profesorem Zadinou.
9: Zadinou.
8: Zadinou.
9: Počkej, jak je starý?
8: 1,80.
9: To ti to ne! Ježišmarja, a to si dovoluje!
8: Ale on neporád! To je prosina.
9: Jo, tak!
8: Přikládá foto.
9: Aha.
10: Dovolíš, tati?
8: Počkej.
9: Ukáž, jaké je.
8: No, ne. Buď zrovna sebou cuknu,
9: no,
8: nebo má odmala šistatou hlavu, víš? A jinak je to originál, Matildo, originál.
9: Podívej se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
8: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvih, že jo?
9: No a říkám, že ne.
8: Co teda vlastně po mně chce?
9: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
8: Tak Zadinu,
9: jo.
8: Zadinu pryč.
9: Jo, jo, jo, co pak může po tátovi profesorovi něco dědit holka?
8: Hleda kružítko.
9: No.
8: Ale Matildo, no. Matildo, ale tadyhle, no. Poslouchej.
9: No.
8: V páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, to bude asi žádosti.
9: Jo tak.
8: Ten chlap teda drápe,
9: jo, drápe.
8: Ale sloh.
9: Má, víš.
8: Sloh má.
9: No, je to fajnový.
8: Vina smažím, vina.
9: Co?
8: Vina snažím se,
9: jo.
8: Bych jako...
10: Manžel?
8: Nesklamal důvěru, jo. Ve mně skladenou.
9: Jo, skladenou.
8: Skladenou.
9: Jo, tak.
10: S projevem.
8: S projevem nejhlubší úcty.
9: Jo.
8: Ink, medulína.
10: Inženýr, mám inženýr.
9: No, to je prýma, inženýr.
8: Tak to je inženýr.
9: No.
8: Medulína Ivo, civilní geometr.
10: Geometr, tatínku.
9: A ty tomu nerozumíš.
8: Co nám do toho Poláka fráš?
9: No jo, počkejte.
8: No.
9: Civilní.
8: No.
9: To je teda takovej ten...
8: Civilní, no.
9: V civilu.
8: A když to sám píše, tak je to civilní.
9: No tak to nic, ne. Kde pak honem pryč od civila? Nechcem.
8: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
9: Ale teď on měl nohy do od...
8: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
10: Flapal na javy.
9: Ale mlč ty pořád.
8: Ty jsi ale vychovala fracka.
9: Dolores! nebuď drzá, ty.
8: Helgo, Matilda, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
9: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
8: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
9: No jo.
8: On se opováží nabídnout sňatek mý dceři.
9: Jo.
8: Dceři velkou zedáře.
9: No jo.
8: Špatně polkná je v troubě.
9: My máme holku.
8: Řeknu ti, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
9: Prekekec?
8: Jo. No. Tovární výroba klózetových míst Engros.
9: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo postud. Nech to, počkej, to artikl, je náhodou prýma existence.
8: Artikl, který frčí porád.
9: No. Ano, ano. To je prýma. No jo.
8: Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
9: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu?
8: 650, vdovec, dceru má vadnou.
10: Vadnou?
9: No to by...
8: Danou, pardon.
9: No tak, danou. Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
8: Dávno se vybláznil, to je hotový.
9: No, aspoň by se Dolores držel doma.
6: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
9: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
8: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mít každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
9: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
8: To bych si taky býval medil, paní příliš Závišlová.
9: A to je hezký.
8: Aha. Tak poslední slovo.
9: No.
8: Rekekec nebo ne?
9: Rekekec ne! Počkej!
6: Nebo si zabiju.
8: Rucinál! Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
9: Dobře.
8: Ale na posledě, Dolores.
9: Jo.
8: Nebo si nedej pánbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo.
9: Trdlo.
1: Následující scénka je založena na představě, že by mohla existovat instituce, dejme tomu soud, který by ještě před svatbou pozval oba snoubence a kladl jim ošemetné otázky a vytvářel situace, jež by měli prověřit, zda jejich vztah má budoucnost. Je to tedy situace fiktivní, taková instituce, jak víme, neexistuje, což je možná, troufám si říct, škoda. Poslechněme si, jak by jednání takového soudu mohlo probíhat. Oni dva, kteří se plánují vzít, hrají Zdena Hadrbolcová a Vladimír Menšík.
11: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, ano. Uvedl ano. Ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
12: Ano.
11: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
12: Ano.
11: Důvod?
12: No, já ji mám rád.
11: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
13: Ano.
11: Důvod?
13: Mám pana Koňase ráda.
11: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
12: Ano.
11: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
12: Nikdy!
13: Nikdy!
11: Proč?
12: No, protože ji miluji.
13: Protože ho miluji.
11: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
12: My dva? Dášo.
13: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
12: Proč my dva bychom se hádali?
14: Uvidíte. Prosím úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
12: Ano.
13: Ano.
12: Pardon.
14: Ulehli jste?
12: Ano.
14: Zhasli jste světlo?
12: Ano. Samozřejmě, ano.
14: Objali jste se?
12: Ano.
14: Políbili?
13: Políbili.
14: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
12: Na 6:30.
13: Na 6:30.
14: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
13: Je přeci samozřejmé, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
12: Ale jak to klidně, no přece.
14: A co bude se snídaní?
12: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
13: Ale kočičku tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
12: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát přikrájí chleba pobodal.
13: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
12: To bych nepřipomínal, paní... na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda.
13: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
14: Koho namažete?
13: No, ten chleba.
12: Ovšem, ten ti do rána okorá.
13: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
14: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
12: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 6:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
13: Ale taky nechodila do práce.
12: Ovšem, nadřela si, to si ani nedoveš představit.
13: Ale jak to, že se to nedovedu představit, když se starala o tebe?
12: Jak to o mě?
13: No ale vůbec, co do toho pořád peteš svoji matku, to si neberu.
12: Ale do pusy si ji bereš pořád.
14: Vážení.
12: Pardon.
14: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
13: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
14: Já?
13: Tak vidíte. Aha.
14: Já jsem starý mládenec.
12: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
14: Co to znamená, ten výraz? No, ten hlava to... rodiny.
13: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím. Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
12: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tohle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet. Plánování financí, nákupy.
13: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
12: A to jde, ne?
13: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
12: Ano.
13: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
12: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajízne 10 rakviček, jen to hvízdne.
13: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
14: Ale. Pan Koňas, slečno Tlučhořová, holduje alkoholu?
12: No, prcka si dám, co?
13: Ne. Neholduje.
12: Ne.
13: Loni na Silvestra přišel na 3 krále.
12: Aha.
13: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
12: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nesmí. A měl jsem proto, pánové, důvod.
13: Ano, litr slivovice.
12: Ne, já vám ho řeknu, ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrka.
13: Kokta, to má spití.
12: Že se nestydí, ty, ačkoliv ty ses nikdy nestydila.
13: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
14: No, pokračujte.
13: Netvorka. Do smrti tě nechci vidět.
12: Tak já jdu, slečno, mauzta.
14: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
15: Přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
12: My dva? Dášo?
13: Vášo?
12: Nikdy!
15: Ne? A proč?
12: Protože se milujem!
1: Jak jsme právě slyšeli, jsou případy, kdyby ani takový průběh přelíčení s pohádáním dva adepty od stavu manželského neodradil. Oba jsou ochotni vrhnout se do onoho ošemetného úskalí, kterému se říká manželství. Ocitáme se tak u stádia zvaného svatba. Možná to tušíte, pokud ne, tak vám to prozradím. Na téma svatba jsem nenalezl žádnou úsměvnou scénku. No pochopitelně je to téma příliš vážné. A tak si v tuto chvíli pomůžu jedním velmi detailním popisem, jak taková běžná svatba probíhá. Tento popis nám poskytne následující píseň.

0: Uvedli jsme si už celou řadu souvislostí a důsledků, které přináší láska. Dosud jsme si však neřekli, kolik podob může láska mít. V tom nám zjedná jasno jedno vyznání, které před mikrofonem v roce 1969 vyslovil herec Otakar Brousek.
1: O čem vlastně hovořit, z čeho se vyznávat v dnešní době? Ze svých lásek nebo jenom z jedné lásky? Vždyť snad existuje na světě tolik různých možností a variant, podob, tváří tohoto vztahu mezi dvěma živými bytostmi nebo vztahu mezi člověkem a věcí nebo věcmi. Kolik je tady na zemi lidí schopných aspoň nějakého citu? Jsou lásky ku příkladu věčné, stále, až za hrob, lásky šťastné i nešťastné, lásky dobrodružné, lásky marnivé, na první pohled, lásky tajné a zase pomíjivé, prchavé, jako noční ozvěna, přelétavé, něžné i kruté, zhrzené, vyvzdorované a třeba zase nezasloužené. Je láska, která zabíjí, naproti tomu láska, která uzdravuje či vrací zpátky životu. Láska mateřská, rodičovská, bratrská, láska k ženě, k dětem, k rodnému domu, k rodné hroudě, k vlasti. Láska k přírodě vůbec, ke zvířatům, láska k povolání nebo ke klubovým barvám, láska k penězům, anebo zase láska k chudým. Láska ke knihám, k hudbě, k malířství, láska k dalekým krajinám, k moři, ke hvězdám. Láska k slunci, k měsíci, ranní, polední, večerní, noční láska. Láska jako páska, lásky jedné plavovlásky, no a tak dál, do nekonečna.
0: To bylo zcela vážné zamyšlení nad tématem lásky. Nyní ovšem pro kontrast pohled s velkou dávkou nadsázky, s oním druhém humoru, který byl typický pro povídkovou tvorbu dvojice Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Druhý jmenovaný z této dvojice nám teď jednu z kdysi tak oblíbených povídek přečte.
2: My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucií, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta tři mušketýři, Vinetů s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem.
0: O lásce i o manželství existuje velká spousta citátů. Dovolte mi uvést pouze dva. Oba jsou, přiznávám, dost skeptické. Tak například slavný francouzský spisovatel Honoré de Balzac prohlásil, že manželstvím končí každá láska. A další Francouz, také spisovatel, nikdo jiný než Alexandre Dumas mladší, prohlásil, manželství je tak těžké, že ho musí nést dva, často i tři. A jsme u toho. Někdy stačí jen drobnost. Nevinný dopis a vztah dvou dostane značné trhliny.
3: Bohoušku!
4: No?
3: Co pak je tohle?
4: Co to? Jo, to, no. To tohle to? To no to? Co to je? To je nějaký dopis, nebo co?
3: No jo, dopis jo, ale od koho?
4: Jak já mám vědět, od koho? No, počkej, nevytáhla si ho z mé kapsy?
3: No, že něco takového můžeš tvrdit.
4: Ale já to netvrdím. A dokonce říkám, že si ho z mé kapsy nevytáhla.
3: No taky, že ne. No. To já totiž nedělám. No. Našla jsem ho na zemi. Ve tvým pokoji.
4: No, no a co? A já mám vědět, od koho je? Nebo...
3: No co?
4: No to se ti tedy povedlo. Třeba ho ztratil inženýr Novotný, který byl dneska u mě na návštěvě.
3: Jo. No. Jenomže Novotný se jmenuje Karel. Víš? No. A dopis začíná drahý Bohoušku.
4: Jo. Ale ne...
3: Jo, jo.
4: Ukáž? Je.
3: No je.
4: A ne, tedy opravdu.
3: No tak vidíš, že je tvůj.
4: No jo, to je asi no.
3: Od koho teda je? To... Nezapírej. Od koho?
4: No počkej, já. No? Já snad někdy zapírám. To je dopis od toho, ty.
3: Od koho?
4: Od ty to.
3: No co ty to?
4: Od té tohle, od sestry.
3: Ale
4: nenecháš
3: mě
4: domluvit.
3: Od sestry. A víš, že to je divný, protože sestra ti obvykle tyká.
4: No,
3: a tady v tom dopise ti vyká.
4: Ale ne.
3: Jo.
4: No ne, no samozřejmě, že mi tady v dopise vyká. My si tykáme jen, když spolu mluvíme. No. Ale když si píšeme, tak si vykáme.
3: No to je ale to je skutečně velice zábavný. No. No, jenomže já znám písmo tvé sestry, víš? A tohle je úplně jiný rukopis.
4: No to samozřejmě. No to je přirozené. To je zcela logické, protože ona má poraněný prst.
3: Ale prosím tě, a že jsi mi o tom nic neřekl.
4: No, protože to je jen taková maličkost. No, krájela škubánky a pořezala se. No.
3: Škubánky, jo?
4: A pořezala se, no.
3: Krájela.
4: No, krájela.
3: Jo, jenže škubánky se nekrájejí, ale vykrajují. A to ještě ke všemu lžicí.
4: No, bože, no tak se řízla lžici, no. Je nešikovná, řízla se. Mohla také vykrajovat mrkev.
3: No, to je... No,
4: nebo chleba, nebo co, no. Zkrátka, nemůže psát, tak dopis diktovala Fanince.
3: No, tak dobrá, no. Tak dobrá. Tak mi ještě jenom řekni, co je v tom dopise od sestry napsaném Faninkou. No.
4: No a... A víš, že ani nevím?
3: Ne.
4: Ne, já ho neměl ještě čas přečíst, víš?
3: Já to chápu.
4: No.
3: Jinak bys věděl, že je to dopis zamilovaný a těžko lze tvrdit, že jde o lásku sesterskou.
4: No tak prosím, když to chceš mermo moci dokazovat, tak je to zamilovaný dopis od jedné z mých milenek.
3: Bohužku, nežertuj. To je přímo bolestná věc.
4: No, a víš, co je na tom nejbolestnější? Že jsi mi ten dopis vytáhla z kapsy. No, tak ano nebo ne? No?
3: No, ano, já jsem to udělal. A,
4: tak to vidíš. No, to se přece nedělá. No, to je velký poklesek proti manželské důvěře.
3: No.
4: Ještě nikdy si tak hluboko neklesla, Maruško.
3: Ne, neklesla, Maruško, je to poprvé. No. Já vím, že to není správné, to já vím.
4: Ale tak vidíš, no tak ty poprvé, já taky poprvé. No. Jsme si teda kvit, no.
3: Jo.
4: Ale slib mi, Maruš, že už mi nikdy nebudeš prohlížet kapsy. Jinak bych se tedy, ale pozor, pozor. Já bych se zlobil.
3: No jo, ale...
4: No tak co, slibuješ? Slibuješ? No?
3: Slibuju, ale...
4: No tak nic, no. No já ti tedy odpouštím, no. Tak, no a teď mi dej ten dopis. Já už musím běžet, víš, máme ještě nějaké jednání.
3: Co?
4: Tak moment, pusinku. No, vidíš, no.
0: V předchozí scénce jste nepochybně poznali Jiřinu Bohdalovou a Vlastimila Brodského. Co je to žárlivost? Uvedu odbornou definici. Žárlivost je emoce definovaná jako silná obava ze ztráty blízké osoby či její náklonosti, často provázená strachem, úzkostí, nejistotou či hněvem. Zatímco mírná žárlivost může fungovat jako signál k péči o vztah, intenzivní a chorobná žárlivost vztahy ničí, projevuje se kontrolou partnera a vyžaduje odbornou pomoc. Nemusím jistě dodávat, že od žárlivých scén, ať už je žárlivost odůvodněná či ne, není daleko k další fázi, do které může láska a manželství mířit, a sice k rozvodu. K tomu mám ještě jeden citát, slibuji pro dnešek poslední. Slavný fyzik Albert Einstein prohlásil: hlavní příčinou rozvodu je manželství.

0: Zatímco jsem už přiznal, že o tak radostné události, jakou je svatba, jsem nenašel žádnou úsměvnou scénku, o opaku svatby, tedy o rozvodu, je jich v archivu celkem slušné množství. Vybral jsem tu, ve které účinkují Alena Vránová a Lubomír Lipský.
1: Josef?
2: No, co je?
1: Já ti přišla něco oznámit.
2: No, prosím, poslouchám.
1: Já se s tebou asi rozvedu.
2: A kdy?
1: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
2: Hele, mně je to fuk.
1: Fuk? Jak to fuk?
2: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
1: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
2: Počkej ty, mám anebo nemám?
1: No, to přece musíš vědět ty.
2: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
1: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
2: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
1: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
2: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
1: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
2: No tak trošku mi to vadí, no.
1: Ano?
2: Ano.
1: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
2: Tak fajn, no.
1: No pochop, Roman mě strašně chce.
2: No, co se dá dělat?
1: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
2: Ano, samozřejmě.
1: Kroce, kroce, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
2: A to mám přitom cvičit, nebo co?
1: Josefe, ty už mě nemiluješ,
2: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
1: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
2: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
1: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
2: No tak teda nemiluju.
1: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
2: No tak teda miluju.
1: Zdrtilo tě to moc?
2: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
1: No jasně, že jo.
2: No tak jo.
1: Moc tě to muselo zdrtit.
2: No, moc mě to zdrtilo, no.
1: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
2: Já jsem nekňuba.
1: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
2: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
1: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
2: A co mám křičet?
1: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
2: Krucinál Himmeldonner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju, já ti ze srdce děkuju.
0: Na začátku našeho pořadu zasvěceného lásce v různých podobách jsme si uvedli vzpomínku na první lásku. Pořad o prvních láskách vznikl ve stejném roce jako pořad jiný, a sice v roce 1969. Onom druhém pořadu se další známé osobnosti nevyznávají ze svých lásek, ale prostě jen z toho, co mají rády. Pojďme, přejdeme na závěr také od lásek ke zdánlivě prostšímu vyznání. O tom, co má rád, promluví slavný a moudrý herec, jímž byl Jan Werich.
3: Tak vy byste chtěli vědět, co mám rád. No, to je takhle. Těch má rád hodně věcí, ale hlavně poslední dobou je až podezřelý, jak by se člověk snadno domluvil s obrovskou částí lidstva o tom, co má nerad, než spíš o tom, co má rád. A taky ty studenti po světě a tyhle ty mladý lidi s těma kotletama a tak dále, že ano, ty taky nemají rádi mnoho věcí, soudě podle jejich chování. A hlavně myslím, že nemají rádi, když se s nimi manipuluje. No to konec konců nemám rád ani já a už dávno nemám právo na kotlety. Ale abychom se vrátili k tomu, no, co mám rád. No já mám rád moc věcí samo sebou, no tak... Člověk má rád přírodu, ovšem čím dál tím víc, protože tím, čím dál tím míň je přírody. Já mám taky rád chytám ryby, ale čím dál tím míň jich nachytám, protože čím dál tím víc ryb je otráveno. A vody jsou špatný, tady vzduch je nedobrý, řekl bych. Člověk je už si tak navyk na špatný vzduch, že když ho nevidí, když je čistý vzduch, tak se diví, že vůbec dejchá. Už jsme si zvykli na to, že vzduch musíme vidět. No tak já hledám ve svý mysli, co mám rád. No moc věcí mám rád, ale je to tak těžko o tom hovořit. Tak se do toho pletou ty věci, co má člověk rád. Mám lidi rád samo sebou. Ale čím dál tím méně je lidí, který může mít člověk rád, a zdá se mi tím více lidí, co jich může mít nerad. A čím více postavených lidí, tím více nerad je může mít. Zajímavý je tedy z hlediska fyzického, že tato míra neoblíbenosti je přímo závislá na výši od hladiny moře. A teď jsem slyšel, že prý, kdokoliv se vám vyspovídá, tak má nárok na to, aby mu zahráli, co si přeje. Je tomu tak? Ano, no tak mě zahrajte takovou tu desku od Jaroslava Ješka. Slova k tomu dělali Voskovec a Vérich. A to byli takový dva idealisti. A myslím, že se to jmenuje Co na světě mám rád? Nedám si brát, nebo tak nějak.

Slovy Jana Wericha a stále aktuální písní z dílny Osvobozeného divadla se s vámi pro toto květnové vydání pořadu Rozhlasové úsměvy loučím. Už nyní se na další setkání s vámi těší Jiří Hubička.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Podíváme se například i do Náměště nad Oslavou. Rusko útočilo na jihu Ukrajiny. Prezident Zelensky slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Bude oblačno, zataženo s deštěm a teploty kolem 13 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Dnes probíhá Den otevřených dveří Českého rozhlasu. Pro zájemce jsou otevřená regionální studia po celé republice. A v Náměšti nad Oslavou je naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: Procházím se teď po areálu vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou, kde je také Den otevřených dveří. Je tu vystavená různá letecká i pozemní technika. Zastavuji se u tanku Leopard, u něj je velká fronta. Hlavně rodiny s dětmi, které si ho chtějí doslova prolézt a následně si vyfotit jako jeho řidič. Areál zaplnili tisíce lidí, které neodradilo deštivé počasí a stále přicházejí další, protože právě začínají letové ukázky. Uvidí vrtulníky Viper a Venom a premiéru tady dnes odpoledne budou mít i letové ukázky dronů. Poslední přistání letecké techniky bude v 16 hodin. Z vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
1: Policie dnes krátce před 10. hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy v baziliky v Jablonném v Podještění na Liberecku. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Soud dnes bude rozhodovat, jestli může

0: budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 tisíc lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zaútočil žralok, podlehl zraněním. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské státní úřady doporučily lidem, aby byli v této oblasti zvlášť opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. V lednu po útoku zvířete v přístavu v Sydney zemřel chlapec. Většinou žraloci útočí podél východního a jihovýchodního pobřeží země. Podle australského Institutu pro zdraví a sociální péči v průměru 20krát ročně. Začíná výstava Art Safari ve studiu Bubec v Pražských Hřeporyjích. 15 mladých umělců na ní představí díla na téma stability a lability. Součástí zahajovacího programu budou také koncerty, workshopy nebo divadelní představení. Výstava potrvá do 24. května.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm odpoledne, místy přehánky, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V severozápadní polovině Čech bude i polojasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě až 16 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 6.
3: Doprava.
1: Na D1 z Brna do Prahy kus za Jihlavou vzniká kolona ze 107. kilometru, čtvrt hodiny po pojíždí do zúžení na 105. kilometru. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Mnichovo hradiště na 60. kilometru nepřehledněte porouchané auto v odstavném pruhu. A v Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou je do zítřka zúžení. Kolona je od sjezdu na Prosek asi na 10 minut a také ve Wilsonově z centra od sjezdu na Florence se sune fronta přes Hlávkův most na nábřeží před Argentinskou, kde je dnes omezení kvůli protipovodňovému cvičení. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začíná tobogan.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Krásné dobré dopoledne vám všem. Hezký dobrý den vám všem, kdo posloucháte dvojku, vám všem, kteří jste naladili pohodu. Takhle vás zdraví opravdu nabité studio číslo 1 tady na Vinohradské. A pokud si říkáte, že ten potlesk je větší než kdy jindy, máte pravdu, dneska je tady den otevřených dveří. A tolik lidí tady v S1 už hodně dlouho nebylo. Židle jsou obsazené, je to na stojáka, vy vepředu na ležáka. To je nádhera. Dámy a pánové, já se vám vůbec nedivím, že jste přišli. My jsme totiž vyhlásili, že je tu samozřejmě den otevřených dveří, ale je tady dneska sraz idolů. Sraz idolů, které máte rádi, které obdivujete, které jste nikdy třeba neviděli na vlastní oči. A já jsem s tím ani nepočítal, ale když jsem procházel tou naší budovou, je tady den otevřených dveří, takže jsem potkal někoho, kdo je takovým idolem, že nemá tady u nás v rozhlase obdoby. To je prostě taková legenda, ale je mu 65 a vypadá pořád výborně. Dámy a pánové, naprosto nečekaně. Dnes opět po čase přichází sem k nám do toboganu osobně Hajaja. Hajajo, krásné, dobré dopoledne, to je on. Pokud jste ještě neviděli našeho pohádkového skřítka, ahoj. Ahoj, Hajajo, dámy a pánové, to je on. Možná vás překvapuje, že v reálu má 2 metry. Pro všechny dámy to je takzvaný plyšový odtučňovací oblek. My vám to potom půjčíme. Během hodiny to udělá i 5 kilo. Zcela zdarma. Hajajo, je nám velkou ctí, já jsem úplně rozechvěn, ale když si takhle sestoupil z nebeských výšin sem, ty máš samozřejmě dneska hodně práce na junioru až do večerních hodin během celého dne, takže já jsem rád, že jsi otevřel ten dnešní tobogán a užij si dnešní den otevřených dveří. Dámy a pánové, legenda Českého rozhlasu, Hajaja osobně. Děkujeme.

0: Děkujeme moc. To je nádhera, takové legendy. A teď budu zvát další. Oni mi samozřejmě budou všichni vyvracet. Teď se nám přizabil o ten... Opatrně, hajajo. V těch 65. On nevidí, no, tak je mu 65. No, krásné, dobré dopoledne, hajajo, odchází. Mně samozřejmě ti dnešní idolové budou všichni tvrdit, že nejsou idolové a že nejsou krásní a že nejsou obletovaní a že nemají plno faninek a fanoušků. Já vím, že to tak je. Prostě jim závidím, tak jsem si je pozval, abych zjistil, jak to je. Dámy a pánové, jako první přicházejí Veronika Kekubařová a Jan Nedbal. Krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás. Ahoj, zdravím. Ahoj. Zdravím, Honzo, krásné dobré dopoledne. Posaďte se u nás. Takhle to vypadá, když máme v rozhlase den otevřených dveří a vy jako idolové. Když jsem se vám ozval, že dneska je to sjezd idolů, aspoň na malou chvíli zaváhali jste, a nebo vám hlavou problesklo, a ty teda upřímně, že jste si řekli, no, jako logicky mi volají, protože kdo jiný by tam byl, když se scházejí čeští idolové. Veroniko, jak je to konkrétně u vás? Vy jako idolka.
1: No, já se teda omlouvám, já mám pocit, že jsme si tykali už dávno. Můžu
0: si tykat,
1: no,
0: já si to Aleši, taky myslím. Děkuji. Já jsem si chtěl potykat znova, tak
1: jo,
0: já jsem,
1: tak jo, ale
0: čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Jsme si to nechali na dnešní den, aby jsme to mohli takhle obnovit.
0: Děkuji ti, to je krásné. Si tykám s idolkou znova.
1: No, já jsem na to zapomněla, že jsi mi volal, že s tím, že to teda je setkání idolů.
0: No,
1: já jsem měla pocit, že jsi říkal, že si takzvaně jakoby nějak o mě řekli lidi,
0: no.
1: Jo, že možná někdo třeba řekl, že by rád mě tady viděl.
0: Ano.
1: A já mám malý miminko a nikam moc nechodím, všechno odmítám. A na tohle jsem hrozně slyšela, že jestli si mě někdo přál, tak to už je takový závazek jako vůči tomu, co dělám, že jsem si řekla tak jo. A dneska si řekl vlastně, že to jsou idolové, na to
0: ano.
1: Jsem zapomněla a to mě trochu vyděsilo. A ty si ale pak ještě řekl vzadu, a nevím, jestli to je pravda, jestli jsi to řekl jenom nám, nebo to řekneš i tady divákům a posluchačům, že jsi se ptal umělé inteligence. Je to tak,
0: já jsem se ptal nejenom našich diváků, protože já pravidelně vyzvídám, kdo tak jako frčí, aha, abych sem zval ty osobnosti.
1: Aha.
0: A vy jste právě idolové, ti z těch nejčastěji poptávaných. Pak jsem se ptal umělé inteligence, doma své skutečné inteligence a vůbec tak jako. Potom jsem zkusil, čili idolové, kteří dneska mohli, jste tady.
1: Přesně, já si myslím, že nikdo jiný nemohl, ale to nevadí. My jsme tady a jsme tady rádi.
0: Ne, idol vždycky může, ale prozraď, upřímně, ty to přece víš, že se těšíš divácké přízni. Mimochodem, vítězka Stardanceu, hlavní hrdinka nejnavštěvovanějšího českého filmu všech dob. Vaše ženy v běhu smetly tankovej prapor úplně všechny. Ona prostě natočila nejsledovanější film, který vůbec kdy existuje. To je fascinující. Jo. Další samozřejmě úspěchy, Davidský divadlo. Přece tě to musí někde ve skrytu duše hřát a někdy si řekneš, holka, to, co děláš, není až tak úplně blbý, ty lidi tě mají třeba rádi.
1: Jo, jako to, že mě mají lidi rádi, toho si vážím, protože to taky ještě v dnešní rozdělení době není úplně automatický a mám z toho radost. A mám radost, že to, co právě mě třeba dostalo do přízně těch lidí, jsou takhle hezký věci, jako je to Stardance, jako jsou Ženy v běhu, že to je vlastně podle mě i rodinná věc, na kterou se může dívat celá rodina. A teď akorát v tom svém mateřském období, protože fakt jsem téměř 9 měsíců teď byla doma, tak jako mi to přijde vlastně úplně neuvěřitelný. To, když se vrátím takhle někam s rtěnkou a mezi lidi, že vlastně to je pravda. Takže mě to tak jako vrací zpátky, že jo, asi nějakou práci jsem dělala, ale na 9 měsíců jsem na to teď zapomněla.
0: A to mi neříkej, že když si doma děláš tu maminku, že si v nějakých vytáhnejch teplákách s drdolem na hlavě a že máš, já nevím, pavučinu v uchu, nebo já nevím, co všechno, jako že se o sebe vůbec nestaráš a jenom maminku.
1: Je to přesně tak, ale
0: fakt,
1: ne,
0: jo.
1: Ne, ale jako pavučiny ve vlasech a tak různě určitě mám někde, to si řekl moc hezky, a tepláky od mlíka, od přesní dávek, od všeho, samozřejmě, tak to je realita, jako nestíhá se nic jiného, když jsem sama s ním celý den, tak to tak je, no. Ale jako snažím se nezapomenout na to, že jsem žena, samozřejmě, to jo.
0: Žena v běhu, sluší ti to nádherně a já děkuju, že jsi udělala čas. Honza Nedbal. Tak já nemusím tady mluvit o mašínech, o Boženě, o Janu Verichovi a tak dál, a tak dál, a tak dál. Určitě ho dobře znáte z divadla, z televizní obrazovky, z filmu. Honzo, jste idol. Cítíte se tak někdy?
2: Já si vážím moc toho, že nejdřív byl podle AI určitě George Clooney, Brad Pitt.
0: Ano.
2: A že jsem byl jako blízko, tak to
0: ale
2: je
0: fajn. Ale ty tady byli nedávno a my hosty bereme až po nějaké době, čili rozumím. Ač chlapci škemrali.
1: A oni neumí česky, víš, takže... No.
2: Rozumím.
0: A já neumím anglicky, takže mají kluci smůlu. Ale máte někdy ten pocit?
2: Ne, mně vůbec celý koncept Idolu vlastně přijde strašně komický. Jo? Já si furt přijdu, že jsem úplně stejný, jako jsem byl, když mi bylo 13. Možná dělám jenom... se dá říct, doufám, trošku chytřejší rozhodnutí životní, ale celá ta expozice jako toho, že někde někoho vidíme a nějak si s ním jako stotožníme, tak já se strašně stydím, takže vlastně dělám, že to neexistuje.
0: Jo, takhle. No, ale dneska se předtím neschováte. Podívejte se, co je tady lidí a ti vám to potom připomenou.
2: Jo, ale tohle mi třeba nevadí. Jakože jsem zvyklý z divadla, tohle je super a vím, že když bude potřeba, tak můžu mluvit a bavit se s těma lidma a budeme mít nějakou konverzaci, ale takovej ten to idolství toho, to mediální idolství je mi vlastně takový, jakože moc nevím ještě, co s tím dělat.
0: No jo, ale na druhou stranu přeci jenom to idolství pro nás, jako když sledujeme toho chlapa, že jednou jste doktor, jo, a jste v seriálu a hrajete tam toho lékaře, potom běháte na těch lyžích, pak najednou zdrháte za hranice, jako to je prostě fascinující v tom, že vlastně my si do vás vkládáme to, co my jsme nikdy nezažili, a to je taky to idolství, nejenom, že si vás doma pověsím, ne teda já, ale někdo prostě na nad postel.
2: Rozumím, jo, a je vlastně, možná to je jenom můj subjektivní názor, ale myslím si, že je to samozřejmě dobrý v něčem, když si lidi berou příklad třeba z nějakých jako skutečných hrdinů, z kterých si dělají idoly. To si myslím, že je naprosto relevantní. A akorát já se tak nepřijdu, takže asi jakoby pozitivní odpověď ze mě nedostaneš dneska.
0: Jo, yeah, jo. Yeah. My už si taky tykáme, tak já jsem taky Aleš. Čau, já jsem, ty jsi který ročník?
2: 90.
1: Aleš omdlel, jo? Jenom abychom to vysvětlili.
2: Se oteplilo nějak, počkej.
0: 90. rok a už je idol, no. Ale já to nebudu nějak komentovat, protože ty děti, co přijdou v zápětí, jsou ještě mladší než my, ale já už jsem se smířil. Já tady dneska budu nejstarší.
2: Hajaja je nejstarší. Prosím,
1: nejstarší hajaja. Idol.
0: Ježiš, promiň, teď se mi ulevilo, mě úplně normálně se kousla pumpa. Hajaja tady byl, to je to. A když se podívám do publika, tak nejsem, děkuji. Ano, k vám mám ještě daleko. Konec urážek, pojďme k první písni. Jak vidíte, na den otevřených dveří jsme vytahli i naše rodinné stříbro. Ano, toto piano rozhlasové opravdu. Až bude nejhůř, prodáme Stenway a bude na několik dní vysílání. Ale dnes ho zapůjčíme mladému muži, který je taky idolem. Dámy a pánové, přichází pan Šimon Bylina. Zdravím tě, krásné dobré dopoledne, ahoj. Pro vás u rozhlasových přijímačů idol se pozdravil se svými faninkami a fanoušky, rovnou usedl k piánu.
3: Já abych to ještě upřesnil, idol právě teďka mluví, je moderátorem tohoto pořadu, prosím potlesk pro našeho milovaného Aleše, idola Sí Slávy.
0: Ano.
3: Já moc krát děkuju za pozvání, až tady dobzučí ty čmeláčci, nebo co to je. Chtěl bych zahrát písničku, která je od kamaráda, který už není mezi živejma, jmenuje se David Stypka.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Šimon Bylina živě tady u nás v přímém přenosu toboganu, který dnes vysíláme u příležitosti Dne otevřených dveří. Mimochodem, když jsme se bavili o Hájajovi 65 let, představte si tobogan sobotu co sobotu. A někteří z vás opravdu velmi pravidelně posloucháte a posloucháme už 36 let. 36 let bez jediné přestávky. My se společně setkáváme už 23 let. To tady děti, které přišly těch 36 let, to už ještě nebyly ani na světě. Ale zeptám se teď, Šimone, tebe. My jsme si tady povídali o tom idolovství, o tom, že si vás lidé přáli. Jak to bereš ty? Cítíš se někdy jako idol?
1: Já vůbec nevím jako konceptuálně, co to vlastně znamená. Je to, ale samozřejmě v tvém případě to dává smysl, protože máš odžito, prožito, máš zkušenosti a je to... Já jsem... Cože?
0: Teď nevím úplně, jestli mě chválíš nebo urážíš, ale...
2: Ne, dožito.
1: No užito.
3: To nebyl ale ještě 36 let poslouchání. On měl sobotu někdy v životě. To ne, že tady každou sobotu jako Leo Šmareš trpí, že jo, 36 let.
0: Ano, ne, pokračuj, mě se ta děkovná řeč docela líbila.
1: Ne, tak abychom furt, respektive abychom to nepřetláskali, ale v tom případě by se to rozhodně zasloužilo, tak já si myslím, že samozřejmě idolství jako koncept mě teda rozhodně neslouží, já jsem jenom člověk, který miluje to, co dělá, miluje život, který mu dává dary toho, že se může potkávat s tak krásnýma lidma. Prosím, zatleskejte si jenom, protože jste naživu a že posloucháte takhle mimořádný pořad, který už je tady prostě takovou dobu a já jsem za to vděčný, že něco takového tady se děje. No.
0: Takhle to dělej ty idolové, já tě sleduju, to je ono, ještě vlastně sugeruje těm lidem kolo
1: přesně
0: jako
1: tak,
0: diváku,
1: dá jim to,
0: že jsou a idolové a řekne, vím, že nejsem krásný, jakože samozřejmě, jako hele, idolové, kdybys byl jako vošklivej, šerednej, opravdu, že by si o tebe če kolo nevopřel, seš tam, kde seš, nebo ne?
1: Aleši, to je asi na Bohu, to už je na životu, ale dobře mi to vracíš, tady taková jakoby, jaksi domnělé odhalování manipulací, které opravdu manipulacemi nejsou, protože já jsem jako teďka za přípravu na té respektive, než jsem sem šel, tak jsem viděl asi 8-15 rozhovorů s tebou a já jsem fakt vděčný, že to jako vedeš takový jako laskavosti a jemnosti a prostě humoru a to si myslím, že je to prostě podstatné v této době to tak mít a dělat to a stále si to připomínat, že život je z podstaty radostný a že to není tak těžký.
0: To je...
1: No.
0: Já...
1: No.
0: No. On ví dobře, že teď je to období, kdy připravujeme hosty do toboganu na příští sezonu.
1: Ano.
0: A já nemusím dlouze zvažovat, kdo tady bude pravidelně
1: výborně,
0: zpívat,
1: to má,
0: protože...
1: Výborně, měli.
0: Jsou, ano. Veronika s Honzou ještě mají 40 minut času to napravit, ale jako...
2: Máme ještě casting, probíhá.
1: Pojďme na to, Aleši, něco vyhrabat. Já jsem třeba, Aleši, zjistil, že ty jsi v nějakých 15... Jak se Aleš dostal k rozhlasování, víte to? On prej nakráčil ve 14, no v 15 letech do rozhlasu a řekl, tak tady jsem a zaměstnejte mě. Nebo něco z toho na tom smyslu.
0: Nejhorší na téhle historce je, že je to pravda. Já jsem tam přišel, ano, ale...
1: To je obdivuhodný.
0: To je rok 92.
1: No to je
0: to existovalo.
1: To jsem narodil. Ne, ty jsi vlastně 90.
0: Ty jsi který ročník?
1: Já jsem 95, to já jsem ještě 3 roky tam byl v nějaký, nevím kde. Jestli mi to řekneš, ale ještě ty bys možná mohl říct, kde jsem
0: kde
1: byl.
0: Kde jsi byl?
1: No.
0: Na Houbách.
1: Děkuji.
0: Na Houbách, ale tenkrát to tam šlo, já jsem opravdu přišel do té privátní rozhlasové stanice, to byla novinka a řekl jsem, že to rádio není špatné, ale že jediné, co jim chybí, jsem já. Ta drzost v těch 14 letech byla fascinující, jako jo.
1: No a taky jsem slyšel, Aleši, že si prej, že jsi, určitě jste všichni chodili do školy, teda všichni nevím,
0: no,
1: nevím. Ale prostě, že jste chodili do... Takhle, děje se tam velmi často, že prostě na těch hodinách se nám chtělo čurat, ale třeba v některých školách jsme nemohli. Mně to přijde jako zločin, že se nemohlo, je to prostě hrozný, protože někde je to potřeba, ale samozřejmě někdo toho třeba zneužíval. Aleš byl ten, který prý poprosil jakéhosi primáře urologie nebo čeho? Jak to bylo? Aby si vyjednal jaksi nějaké statutární potvrzení toho, ano? Aby na ty záchody a mohl, aby mohl chodit čurat.
0: Ty jsi vzdělán úplně, to mě fascinuje, ano. Kdybys tam byl. Ne, já jsem vydával...
1: Sojka našeptala.
0: Ne, to byl časopis Reportáž, který byl investigativní už před revolucí. My jsme nesměli během chodit na toalety a já jsem opravdu jel za primářem urologie do Sokolovské nemocnice. Zjistil jsem, co všechno se vám může stát, když se nejdete vyčurat. Udělal jsem z toho kauzu a mohli jsme začít chodit potom na malou i během hodiny. Ano.
2: To je fantastické, Aleš.
0: To je fantastické, ano.
1: Ty ombudsman lidství, prostě, to... už od 15.
0: Ne, to je, to je
2: budoucí fakt... minister školství.
0: Je, jo, je. Podívej, třeba kultury. Třeba kultury.
1: Životního hele. Prostředí.
0: Jo, život...
1: Nebo kouzel.
0: Ne, to je fascinující. Ano, taky dobře jsem mezi vámi idoli správně. Děkuji, přesvědčili jste mě. Ale abychom ta, aby ta naše sestava byla kompletní, pozvu dva muže, o kterých se dá říct, že jsou idolové, protože to jsou ti, které si vylepují dívky do svých skříněk, jo, kteří visí v těch dětských pokojíčcích a oni nám o tom poví své. Dámy a pánové, Martin a Miroslav Dubovičtí. Krásný dobrý den přejeme, pánové, pojďte sem za námi. Proderte se publikem, protože ahoj, já tě zdravím. Zdravím tě, ahoj. Posaďte se u nás, anebo klidně, ano, osazenstvo se celé show. To je tak hezky se uvolnili, aby bečeloři si sedli vedle mě. Tak, pánové, i mikrofony vám předají. Šimone, můžu, a máme jich tady, ano, máme jich tady dost. Pánové.
4: Krásný den.
0: Já bych teď ale opravdu chtěl říct, já jsem čet jako několik taky rozhovorů, že jako moderátorům se pletete, že neví, který jste který. To je asi téma, se kterým se často potkáváte. Velmi pilně jsem si nastudoval, který jste který.
4: Hlavně a... říkej, prosím, jak to poznáš.
0: Teď jsem teda úplně v pytli. Jo, ale opravdu jako bych nevěděl, protože vy jste jednovaječný.
4: Ano, jsme z jednoho vejce. Je
0: to... To zní, to, ne, jednovaječný jste, jsme z jednoho vejce, zní už jako to, už zase si člověk představuje tatínka a tak to je jedno. Ale...
4: Ahoj, tati.
0: Ne, já když jsem zjišťoval, tak člověk zjistí, který jste, který, když si s váma povídá, jako jo, protože když začne, tady jsem se teda ptal opravdu inteligence a řekla, pokud jeden z nich začne mluvit o dceři, je to ten, pokud začne mluvit o vysoké škole, je to ten, pokud o operaci srdce,
4: jako, že ten, kdo má
0: ten.
4: Dceru, jako taky blbej, nebo?
0: No, ne, ale já si totiž ani teď nepamatuju, který vlastně má tu dceru. Jo, já jediný, co vím naprosto bezpečně, je, že máte na jednom místě zvláštním tetování a to máte jenom jeden.
4: Je to tak. Teď kdyby... nevím, o kterém tetování právě mluvíš.
0: O tom, co teď není vidět. A ty ho máš nebo ne?
4: No, on má i Míra.
0: Ale jiný.
4: To je pravda.
0: A ty ho tam máš na tom místě, o kterém mluvím?
4: Asi jo.
0: Tak seš Martin.
4: Uhác to.
0: No, vidíte to a... Tím jsem vzbudil vaší zvědavost. Dá se to nějak rozeznat jako jednoduše? Vlasy máte malinko jako jinak? Nebo jak je to vizuálně?
4: Já si upřímně myslím, že jsme fakt každý úplně jiný.
0: No to víš, že jo, to samozřejmě. No, jasně, jasně.
4: Ono strašně fakt záleží, jak si člověk udělá vlasy, jestli se oholí a... Nevím, už tím jenom, no, tak jako...
0: No, ale podle toho tetování, ale to byste opravdu museli být do půl těla, jenom jako, abyste si nepředstavovali nějaký jako ukrutně intimní místo. Stačí do půl těla a to se pak jako už vidí.
4: Já jenom bych doplnil, ono ani občas to tetování jako ti nepomůže. Kdyby jsi viděl tu show, v který jsme s bráchou byli, tak ani to tetování nepomohlo.
0: Aha, no tak to je jedno, prostě seš Martin a ty se... Mirek sedí ke mně blíž. Alešku, pamatuj si to? Už ti není pár, Mirek sedí k tobě blíž. Pánové, to idolství ve vašem případě, vnímáte to nějak? Protože vy jste se díky právě tomu televiznímu pořadu stali idoli. To vám nikdo neodpáře. Jste idolové?
4: Jako já bych řekl pravdu, já se tak necítím a vlastně je to, ten produkt Bachelor je opravdu skvělej, já si toho strašně vážím, ale pořád nějak v sobě mám úplně jinou vizi toho, co je to být jako skvělej člověk a to ten titul Bachelor prostě nezajistí. Já dělím lidi na to, jestli jsou hodný a ten zbytek a to si myslím, že my dva chceme být prostě hodný a prospěšný a je mi jedno, jestli jsem bachelor nebo ne.
0: No ale přiblížilo tě to k tomu, protože kdybys nebyl bachelor, tak tady teď nesedíš a nemůžeš tady o tom mluvit. Mm-hmm. To sedíš někde doma a, nebo v tetovacím salonu.
4: Jo, jak jsem říkal, prostě bachelor je to skvělý. Samozřejmě to vnímáme, ten život nám to změnilo hrozně moc. A jo, jako jsme na takový jako pozitivní, hezký vlně a využíváme toho. No.
0: Jak? Jak může bachelor využít toho, že je bachelor? Já si dovedu představit, že miska, když vyhraje mis, tak najednou má větší šanci cokoliv udělat, co jako bachelor tak může.
4: No, já teď musím do toho bráchovi skočit.
0: Pro rozhlasové posluchače mluví Martin ten s tím tetováním.
4: Ono je na tom nejvtipnější to, že ty jdeš do té show a procházíš ji nějak a najednou si uvědomíš, že ty se staneš přesně tím idolem mnoha žen, ale ty vlastně z té show odejdeš s láskou. takže vlastně... to, že seš idol, už je prostě jenom na plakátě.
3: Tak.
4: Protože máš doma svoji lásku.
5: A s tou ty musíš nějak podle smlouvy jako zůstat? Nebo vy jste ne, si... Te... Já jsem to, jak to dopadlo? Jako vy jste si tam každý klofnul jedno? Nebo jste, jak to dopadlo? Já jsem to neto...
4: My jsme si každý klofl dvě a smlouva je taky na dva roky, takže...
5: Ty máš ty dvě na dva roky a jako na vyzkoušení a pak jako řekneš, kterou si teda necháváš?
4: Přesně tak, tak to je jakoby zkušební doba stejně jako v práci.
5: A ta druhá jako jde domů, nebo ta zůstane na úklid, nebo co jako...
4: Oni se tak střídají. Střídavá péče. Ne, dělám si legraci, samozřejmě žádná smlouva neexistuje, ona ani jako dle legislativy není možný mít smlouvu na vztah. A...
5: jak se Šimon zasmál.
4: Já se díky Šimonovi připravil vtipný odvážně.
1: To nevadí.
5: No a tu teda jako máš tu jednu, čili ty ses tam jako opravdu zamiloval.
4: Opravdu jsem se tam zamiloval.
5: A tu máš doma, ale můžeš jí vrátit, kdyby to jako neto.
4: Jo, vrátit nevím, nad tím jsem nepřemýšlel. Ani vracet teda nechci, ale no asi podle mě už by po druhé nemohla.
3: Já jenom tomu dodám, ono je to strašně zajímavý, protože samozřejmě člověk tam jde hledat tu lásku, ale do poslední chvíle nevěříte tomu, že by tu skutečnou lásku, takovou tu, o který si řeknete, že by to mohlo být na celý život, že ji tam fakt potkáte.
5: Jo.
3: A já si to jako fakt dneska myslím, za oba dva.
5: Že to jde.
3: Že to jde. A prostě nevěřil jsem z předchozích zkušeností, ze slovenských sérií, prostě nikdy to nedopadlo a u nás to prostě dopadlo.
5: My vám gratulujeme, pánové, ať vám to vydrží nadále, to je jako proč ne? Zeptám se dalších idolů, které jsou úplně z jiného ranku. Verunko, dovedeš si tohle představit, že tímhletím způsobem by si vybírala partnera? Já si vzpomínám, když jsi byla před mnoha lety v toboganu, byla si prvně kek, pamatuješ? A já jsem se tě ptal, co se ti to stalo, kdo ti to jako dal, než jsem zjistil, že kek je úplně český normální kluk.
2: Kdo
5: že?
2: Mi příknul do jména?
5: No.
2: Veronika Kvařová.
5: No. Jak ty si vybírala? Ty jsi taky měla nějaký předvýběr, ti přišel, anebo...
2: No samozřejmě celá puberta je o tom, že člověk vlastně vybírá prostě z nějakých jako těch zájemců, kteří se zrovna najdou, ne? Jako v podstatě takového bachelora máme všichni jako v té pubertě, jako že si můžeme takhle to testovat. Ale já nevím, jako mě to vlastně na jednu stranu, já jsem teda divačka, jo? To se musím přiznat, takže já jsem to sledovala.
5: Jo,
2: teda, teď s tím miminkem to bylo trošku horší, že hůř jsem se na to soustředila, ale sledovala jsem celou tu jejich sérii. Fanděla jsem vám a mám z toho radost. Z toho výběru člověk má pak pocit, že na to má jako podíl tím, že se na to díval, že jo. Vlastně jako, že jste se takhle dobře vybrali.
5: Prostě
2: já jsem fanděla prostě v oběma těm holkám. No, nevadí. ale na jednu stranu je to vlastně jako hezký, je to zajímavá představa, že by člověk jako mohl si takhle vybrat, ale na druhou stranu jako řeší i to, aby to nebylo jako dehonestující třeba pro ten zbytek, že někoho upřednostní nějakým způsobem a tak dále, ale mám pocit, že tady je to tak jako hezky ošetřený, že to je vlastně v pohodě.
5: Podívej, tak tady máte divačku. Ty se dneska setkáváš se svými idoly vlastně. To jsou ti, kteří sestoupili z televizní obrazovky.
2: Jo, tak já jako právě, že vy jste říkali, že neexistuje ta legislativa na vztah, jo, ale já mám teda prstínek manželství a nevím, co jsem podepsala.
5: No,
2: protože
5: jo.
2: To teda podle mě je legislativně jako podepsaný už. Takže můj idol sedí doma a hlídá naše miminko.
5: Yeah.
2: ale samozřejmě tak jako jo, z televizní obrazovky určitě.
5: Jo, tak mě strašně překvapilo, já když jsem je viděl, mě hrozně potěšilo jako mužsky, ale to mi opravdu
4: prosím,
5: já už
4: prosím, ne.
5: že když jsem je viděl, tomu se nebraň jako že v té televizi vypadá jako jsou ty chlapa, mě překvapilo, jak jsou strašně malí. Že bych jako myslel, že jako bacheloři máte opravdu 190 cm, to mě jako potěšilo. Škodolibě, musím říct, jako že...
4: Já tě vlastně naprosto rozumím, no.
5: No.
4: To je věc, se kterou nic neuděláme, ale je pravda, že v té televizi opravdu vypadáme větší.
5: No.
4: Takže nejseš první, kdo nám to říká. No.
5: Proto jste tady v rádiu, protože tady my můžeme říct, že jste jako...
4: A pozval bys nás, že jsme byli vyšší?
5: Kdybyste byli vyšší? Ne.
4: No, jasně.
5: Já zvu jenom starý a malý. Nově je jenom starý a malý.
1: Záleží, jakou máš tu televizi, že jo?
5: Podívám se teď na Honzu. Honzo, my jsme si povídali o všech těch úžasných věcech, ve kterých jsi hrál a pečlivě si je vybíráš. To je to jedno idolství, ta práce herecká a najednou tahle ta soutěž, jako jde tohle úplně mimo tebe, že si říkáš, tam bych v životě já nemohl vůbec fungovat. Že si na jiný vlně a zajímají tě jiný věci, nebo Jo, jako, jak ty to máš? Jak
3: já jsem podle mě jediný člověk na světě, který absolutně neví, o čem je řeč.
5: Já jsem právě s tebe teď chvilku
3: já
5: měl
3: nevím,
5: ten pocit,
3: jestli
5: že...
3: jestli to je na tom ostrově, já nevím, jestli to je někde v nějakém baráku, já vůbec nevím, co to je za lidi a vůbec nevím, co se děje, upřímně.
5: Celý se to jmenuje Růža Preněvestu.
3: Aha.
5: Já to taky neviděl, to je zase jiný, to je zase jiný, ale právě já jsem měl pocit, že to se úplně musí míjet, jakoby s tím, co děláš. Pánové, vy znáte tady toho chlapce?
4: Samozřejmě.
3: Znám.
4: Známe, já to jen doplním, ono to je i na vile, i na ostrově, takže vlastně jsi to trefil.
3: Aha, ale tohle není, jakoby, že vy musíte přežít někde bez jídla.
4: No, já teď nevím, jestli můžeme být upřímný. No. Jako, ale vlastně určitě to svým způsobem jako kurz přežití je.
3: Ale tohle, jakoby, tady vyhrávají lidi, kteří se nějak zbali navzájem.
5: No,
4: to je trošku něco jiného ještě, bych řekl.
3: OK, dobře.
5: No a po co tam teda šlo, když jste celou dobu, oni se tam před váma natřásali, aby vy, když přijete, jste jim dali tu kytku a šli jste pak domů?
4: Myslím si, že se Honza bavil o Love Islandu. Tady to je o tom, že tam je jako vždycky jenom jeden chlap a má na výběr několik žen.
1: Ježi, počkej, tak to je super.
5: Ty tamhle běháš po lese jako mašin, nebo rozvíš,
3: proč já se brodím někde řekama, prostě v prosinci, který má jeden stupeň, když můžu sedět na křesle a koukat se na holky.
5: To prostě, no, ale oni ještě se předbíhají, která prostě jako...
3: To je bombastický. A vy teda, jak jste dva, tak jste mě... Wow, tak to je...
5: Ne.
3: Tak to mi uteklo teda, to jsem hodně zaspal, jakoby no, dobrou věc.
5: Ale třeba bude další ročník, tak jenom kdybyste se tam v produkci zmínili, že tady Pepa Nedbal má dotočeno a že by byl ochoten si tak jít vybírat.
3: Tak jo, si to, jo, já si to dám.
5: A nebo uděláme rozhlasovýho Bachelora, víš, tam budou mít šanci. No, tam...
3: Jak se budeš jakoby hlasem natřásat, Aleši, ukaž. Já bych poprosil teď o 12 vteřin ticha,
5: ano.
3: Což tak sedí, si myslím.
5: Ano.
3: A Aleš se tu bude teď hlasově natřásat a balit Honzu Nedbala jenom podle hlasu. Takže můžeme všichni zavřít oči.
5: Já mám v přímém přenosu veřejnoprávního tak. média balit
3: Honzu... Může to
5: Honzu...
3: být 6 vteřin, ale jenom hlasem. Tak já zavírám oči a nechávám to na tobě, jo? 3, 2, 1, teď.
5: Já už, když jsem tě viděl poprvé v tvé první inscenaci, tak jsem si říkal... Ten musí být mým hostem.
1: Chci ho.
5: Dámy a pánové, to byla první část rozhlasové show. Balení. My děláme jenom takové krátké rozhlasové formáty. Vy jste se s tím zrcali několik týdnů. Jo? Tady slyší a ví. Za malou chvíli přijde můj manžel, já vás seznámím a můžeme to dát dohromady. Dámy a pánové, vidíte, den otevřených dveří tady.
1: Doslova.
5: To je otevřená náruč. Šimone, piano, ano, je připraveno. Co to bude jako další píseň? Myslím, že stihneme do vysílání ještě dvě, ta třetí bude jako přídavek. Podívej, neměl ses tak rozpovídat. No, kterou teď? Tak,
6: já jsem chtěl mít původně rychlou, ale jak tady hovoříme teď o takových jako... formátech, které jsou hodně takový rychlý, stresový, tak já zvolím naopak kontrapunkt píseň Pomalu, která vyšla na teďka album, který jsme včera pokřtili, jmenuje se Severní album. A je to pro všechny lidi, co zažívají stres někdy. Pomalu. Vždyť jsme si přišli jen hrát. A už není kam spěchat.

Tam, kde měká je tma, vím, že jsi tu, když mlčím, vím, že nemusím se bát.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, tady v Českém rozhlase máme den otevřených dveří. Vy jste se přišli podívat do obřího studia S1. Jak to tady vypadá? Sezvali jsme ty, které jste si přáli. Je tady Veronika Kekubařová, Honza Nedbal, Šimon Bylina, Martin a Miroslav Dubovičtí. Jste v tomhle našem svatostánku, což je největší rozhlasové studio v Evropě. 24 metry na délku, 12 metrů na šířku, 11,5 metrů na výšku. Tím na vás nějak nenarážím s tou výškou, ale 11,5 metru. A povídáme si o idolech, o idolství, ale víte, co mě by teď zajímalo, když to otočíme? Měli vy jste někdy nějakého idola? A je jedno, jestli jste měli opravdu v dětském pokojíčku jeho plakát, a nebo jestli je to herecký idol, ke kterému vzhlížíte, někdo, kdo prostě by se dal ve vašem životě označit jako idol? Veronika se zamyslela, tak schválně, kdo pak to, kromě tvého muže samozřejmě, splněný sen, kdo pak to je nebo byl?
1: No, vzpomněla jsem si na ten plakát Kelly Family v té skřínce. Ty tam byly určitě.
0: No, to byly fešáci jeden jako druhej.
1: Jo, dlouhovlasá rodinka krásná. Bylo to tak prostě, je to tak. Myslím si, že i ty Lunetiky jsme poslouchali s holkama úplně bláznivě, že mě lízla tato doba. A mimochodem fantastický představení v Luneticích existuje. Krásná vzpomínka. No a jinak z toho hereckého světa myslím si, že to byla a je vlastně pořád dál. Teď jsem ji viděla v televizi. Znova jsem si na to vzpomněla, jak dlouho už to trvá. Ten můj obdiv k ní byla paní Janžurová. Prostě tenhle všestranný talent. Paní dříve Veškrnová, teď Havlová určitě taky svýho času. Z nějakého lidského hlediska vlastně vždycky jsem si říkala, s kým bych se chtěla potkat, s takovým svým nějakým idolem, jako načerpat něco z jeho, jako z jeho bytí, byl třeba Dalaj Lama, že jsem si říkala, s tím se potkat a popovídat si tak nějak vůbec o životě, to by mě jako zajímalo. No, tak asi ty jsou to byly první, co mě napadly takhle.
0: Je, tak to je hezký, krásná jména. Líbí, jak si to tak jako propojila, jak si říkala, ta jména, rovnou tě pozvu 13. června, a to fakt, kdyby si chtěla 13.
1: Kelly Family tady budou.
0: Tak ještě, já na ně nemám číslo, ale pozvu tě. 13. června slavíme ve Stavovském divadle 85. Ivušky Janžurové. A co se týče Dáše Havlové, v říjnu 3. října nedožité 90. Václava Havla, máš u mě volňásky, kdybys chtěla přijít. A až dorazí ten Dalaj Lama. Taky se tě ozvu.
1: Děkuju, pamatuj si mě, prosím.
0: Krásný typy, krásný mix. Co Honza? Honziku, když se podíváme mezi tvé idolky, idoly, koho tam najde?
2: Já myslím, že první byl Old Shatterhand. Ty ses mi smál, že jsem 90. ročník, ale jakoby... Já to za... Promiň?
3: Ne, vůbec, já se takhle směju, promiň.
2: Já taky už nejsem nejmladší Aleši. A za to vděčím mýmu dědečkovi, který bohužel už nežije, ale... Oni to má pořád u babičky ve skříni, mají neuvěřitelnou sbírku videokazet, kde nahrávali z televize prostě ty pořady. A no, u toho seděl ten člověk, nahrával to, pak to pauznul na reklamu, pak to zase zapnul a takhle se nahrával celý ten... A měli všechny Vinetuji, všechny Star Wars, všechny Terminátory. A tam já jsem vlastně se dostal k filmu, protože my jsme doma video neměli, na televizi mě nikdo moc jako nenechal koukat. Tady jsem přišel k babičce, tak jsem si sednul, vytáhl jsem sešítek a vím, že 113 je poklad na Stříbrném jezeře. Tak jsem to tam fláknul, koukal jsem se s dědou na Vinetu a Old Shatterhand byl můj první role model, se dá říct. A pak jsem trošku vyrost a přišel Aragorn. A ten zůstal. To mě fascinuje doteď. Myslím si, kdyby Tolkien napsal Silmarillion před 2000 lety, jako vznikla Bible, tak máme pohodu. A lezem tady po stromech, mečujem se a hrajem si na dobrý a zlý a bylo by to hrozně pěkný. Mohl bys mít holku, co máš pičatý uši, kluka, to je jedno koho.
0: Ne, všechno, kdyby měla špičatý uši, beru i holku.
2: Všechno super. A nevím, já mě cítím se blbě, že jsem neřekl žádnou ženu, ale myslím, že první byla asi Avril Lavigne. To mě hodně sejmulo. Tu jsem si lepil na zdi, jako by ještě když bylo bravíčko a tyhle ty.
0: To je hezký vidět, jak se posouvají ty generace, že ty videokazety tam hrajou, jako to už vy nekejvejte, vy už si nemůžete bečeloři pamatovat videokazety. Já si vzpomínám, že jako dítě jsem přišel k sousedce, bylo léto, a ona se dívala na 3 oříšky pro Popelku v létě.
2: No existují lidi, co nemají rádi léto, třeba já to taky nemám rád.
0: A to neříkám, protože bylo léto.
2: No, ale že tím připomeneš právě tu zimu,
0: Popelka
2: víš?
0: Popelka jako... šla vždycky jenom na Vánoce. Nebylo možné, aby jo, Popelka takhle. V létě byla jako, v televizi.
2: Jak jsi to udělal? Cestuješ časem.
0: A tak jsme tam šli znova a ona měla video přehrávač, ještě jako ten, jak se otvíral nahoru. A já jsem to prvně v životě viděl, že na té velké kazetě není jenom hlas, ale i obrázek. Rozumíte tomu? Nebo na penál, když jsem měl první penál, na kterém byli Queeni, to všichni to se jako rozdělovalo. Dneska už penály ani nemají. To je něco jiného než rakev, chlapci. To je jako, že pete do penálu. Penál se nosil do školy, možná se to ještě nosí dneska. Hezký idoly, taky Šimone. Tak kde se pohybuješ ty mezi idoly a idolkami?
3: No já to mám asi úplně jednoduchý. Já nechci, aby to vyznělo nějak jako, jak říkají Angličani, cheesy, jo. Ale já jsem v tom výču tady všech těch známých osobností a těch, tomu, že je velmi populární ten fenomén těch Marvelek, který většinou jako admiruje nějaký takový jako často nedostižený postavy, ale někdy už se mi líbí, že se to víc a víc vrací, že se vlastně obdivujou obyčejní lidi, kteří ale jaksi našli něco, co je prostě jako vede k tomu, že přestali prostě ubližovat jak sobě, tak i ostatním. Takže pro mě je hrdina a idol každý člověk, který si prostě stoupne do vlastní síly, ať už to znamená cokoliv, a prostě začne ty, ne, přestane útočit na ostatní, ale začne prostě u sebe a to je celý, takhle prostě to je.
0: Jsou takový dneska?
3: Bez pochyby. Jo? Já potkávám fakt jako čím dál víc denodenně prostě lidí, kteří jsou takhle. Přijdou mi, že už to nejde jinak v dnešním světě, který jako umí být tak chaotický a tak jako zaneprázdněný, úplně přiblblej. A mně přijde, že to nejde jinak, než si prostě stoupat do takové jako obyčejnosti, poctivosti a vracet se zpátky k přírodě. A nevím, přijde mi, že to je takhle prostý. No.
0: Kéž by se tohle hodně rozšířilo. Tak pánové, Mirek sedí vedle mě. Mirku.
4: No, já musím říct jenom, že já vlastně můžu skoro souhlasit, nebo ne skoro, ale souhlasím se všem, co tady padlo. A jenom navážu na Šimona, že mě ještě vlastně imponují lidi, kteří mají na něco talent a něco vlastně chtějí dokázat. Takže to jsou všichni, jako vlastně vy všichni jste mý idolové a takhle to jako skutečně mám. A když půjdu do té historie, tak já jsem prostě koukal na Zoro Antonio Banderas.
0: Jak tleská jenom někdo, jak jsou tady jako zase faninky někoho jiného. Jo, no tak to je ta krásný idol. Ano, vedle mě sedí Marek, Martin je ten dál setování. Martine, co tvé idoly?
4: Bude to asi divný, ale my jsme s bráchou koukali na televizi společně, takže... Takže je to dost podobný. Každopádně, kromě teda toho herectví, já jsem měl teda taky na plakátech Avril a Britney Spears, na který jsem jako rád koukal. A poslouchal.
0: Bratra to vyloženě pobavilo, ale jako ty jsi u toho byl, tak můžeš jako říct.
4: Brácha mi pořád kradl Cameron Diaz, kterou jsem měl vždycky jako položenou na stole a vždycky jsem si všiml, že...
0: Ty jsi měl na stole položenou Cameron
4: jako
0: Diaz.
4: Časopis, kde byla na titulce, já to doplním, neměl, on ji pořád má.
0: Jako jak položenou?
4: Prostě Cameron Diaz je bráchy takový podle mě... Jak jsem říkal dneska moderně, crash.
0: No, ano.
4: Něco takového, no tak to má brácha, no.
0: A, já... a jako fotku tam má, nebo co tam má?
4: No,
5: jí celou.
0: Jí. To se jako nějak prodává? Jako nějaká nafukovací napadlo? Tak... Verunko, já jsem rád, že jsi to řekla, že si můžeš takhle koupit jako nafukovacího Banderase nebo Cameron Diaz. Já vím, že jsou dneska už různý a to on má doma?
4: No, jako, ne, jako Banderase?
0: No, toho máš ty.
4: No jasně.
0: Co jsi nafouknul, to máš, hochu, jako to jsi chtěl koupit něco jiného. Ale to, no to nám vysvětli, jak ti tam leží, prosím, jako fotka ti tam leží.
4: No samozřejmě, no časopis, kde je Cameron na titulní stránce, pochopitelně. A nezměnil se.
0: To máš pořád, ten starý
4: pořád
0: časopis.
4: Vypadá stejně hezky a kvalitně.
0: Ten časopis.
4: Ten časopis,
0: no, ale pak přijde idol, vidíte ho ve skutečnosti, že? Třeba je menší, než jste si mysleli. Cameron taky potom, že? Nenalíčí se? Teď kdyby se vedle tebe probudila ráno?
4: Já jsem asi spokojený, i kdyby byla nenalíčená.
0: No a co chudák ta slečna, co jsi si vybral v té televizi?
4: Ta je nenalíčená ještě s čím.
0: To byla správná odpověď. To byla správná odpověď. Závěrečná otázka. Za malou chvíli se budeme loučit. Samozřejmě pro vás, kdo jste tady, následuje autogramiáda, můžeme se vzájemně fotit. Nemyslím tady jako my dva, tady my dohromady, ale vy s námi. Ale víte, co mě zajímá vždycky u mých hostů? Co se jim právě aktuálně honí hlavou? Co zrovna dělají? Na co se těší? Čeho mají plnou hlavu? Verunko, kromě toho, že se vracíš domů do těch tepláků špinavých a uděláš si ten drdolek a počkáš na novou pavučinu, co teď tak jako je ve tvé hlavě?
1: Myslím, že nějakou naberu, až projdu dveřma rovnou. Ale ne, já jsem začala točit film teď, takže už točím. Je to trošku samozřejmě právě složitější kooperace, ale je se mnou malej na place a na kojení a na všechno, takže je to taková pro mě nová dimenze toho na chvilku se nadechnout zase té práce, takže to mě teď čeká na chvilku, ale je to jenom pár dní už a potom mám zase dlouho volno a ten maminkovský rozměr prostě toho, co to mateřství přináší, je tak obrovský, že to mě tak absolutně vyplňuje teď ten můj svět. I to maminkovství, i to partnerství, lomeno rodičovství, co to všechno přináší. A hlavně ten náš chlapeček je prostě fakt nádherný, je to celý vesmír a je to pro mě taky vlastně jeden z nějakých jako nějakých jako smyslů života a toho, jak se jako, jak otevřít toto srdce ještě víc s těma dětma, že člověk vlastně musí fakt odezdat úplně celého sebe a je to v pořádku a je to to nejkrásnější podle mě, nebo já to nechci říkat takhle nejkrásnější, protože je spoustu lidí, kteří děti nemají a třeba ani nechtějí, nebo mít nemůžou, takže takhle to nechci říkat, že to je to nejkrásnější, ale když se to děje, tak je to fakt nádherná věc.
0: Nový rozměr, to je krásný a to ti přejem.
1: A tím jsem se jenom chtěla omluvit, že se tady nemůžu fotit a podpisovat na autogramiádě. A vyzvala jsem to dopředu, budu muset prchat za miminkem. Tak
0: ne,
1: se omlouvám.
0: Tuto omluvu přijímáme. Kdybys řekla, že točíš nebo hraješ v divadle, to si tě to necháme. Maminkování samozřejmě. Jak se jmenuje křestní jméno malej kek?
1: My jsme to ještě tak vlastně jakoby neřekli. Ono to tak jako někdo to ví, tak to jako běží, ale já se snažím co nejvíc mu nechat nějaký jeho, protože ten svět je fakt šílený.
0: Jasně.
1: Tak ho tak jako nechávám, aby měl zatím.
0: Ale jemu už jste to řekli.
1: Jemu jsme to řekli, jemu tak říkáme. On to ví, on se to dozví.
0: Já myslím, že úderem 18. narozenin se chlapec dozví,
1: jak se
0: jmenuje. Já
1: myslím, že to jednou někde prořeknu nějak jako dogmaticky, ale dokud to tak jako někde není, tak no. Na to netlačíme.
0: A víš vůbec, kdy má svátek? Schválně.
1: Vím. Vím to, Aleši.
0: Chytrá, jo? A že takhle na jaře, viď? Jako, nebo na podzim?
1: Na jaře, na podzim?
0: Na podzim,
1: že? V létě? No zajímavý.
0: Zajímavý, jo? Tak to z ní nedostanu. Dobře, Honzo, čeho máš ty teď aktuálně plnou hlavu, co tě baví? Sázíš rajčata, pleješ na zahradě nebo točíš?
2: Skoro.
0: Fakt?
2: Jo, budu stavět komín příští měsíc. Já jsem koupil. Prostě jsem si obstaral takovou chatu na Sázavě, jaký srub v lese, v takovém údolí. To je taký prťavý. Tady jsem slyšel nějaký pocenění, že jo?
0: Ne, tam někdo velmi fandí.
2: Kolega z osady asi tady bude. A je to temný, je tam potok, v létě je tam třeba 23 stupňů max, takže ideální pro mě, já ty vedra nedávám. Mm-hmm. Budu stavit komín, budu tahat šutry z lesa na zahradu, aby jsem si tam udělal prostě ze šutru věci. Budu možná ty rajčata, ale na ty už je pozdě si myslím, ale není tam moc
0: sluníčko. Ne, to ještě včas, ještě. Nesmíš, že semínka, musíš koupit už sazenice.
2: Budu stavět koryto potoka, musím vykopat, aby mi to neteklo na zahradu a budu prostě jenom s krumpáčem a s lopatou teď 3 měsíce a těším se.
0: To je idolská odpověď, budu s krumpáčem stavět komín, to je úžasný,
2: jak píšou lidi někdy v komentářích, že bychom se měli vrátit k lopatě a ke krumpáči, tak já s radostí právě teď,
0: jako když najdeš.
2: Kdyby se na to chtěl někdo podívat, může za mnou se přijít podívat, že se to bude dít.
0: Foť to a šoupej to na Instač, to tak bude jo, mít velký, dobře, velký odezvy. Pánové dubovičtí, co vy? Čeho máte teď plnou hlavu, co vás baví, co děláte? Ano, máte každý i 15 vteřin, když se tak dívám na hodiny.
4: No, já budu asi strašně nudnej, ale my s bráchou máme hromadu práce, takže já mám v hlavě jenom další práci a tím, že zaměstnáváme mnoho lidí, tak mě čekají excelový.
0: A co děláte? Vy jako i normálně pracujete, nebo jste jenom krásný?
4: Ježiš, to mě tam stačilo, že jsi řekl, že jsme krásný. A ne, máme svoji práci, zaměstnáváme dneska přes 200 lidí asi.
0: A v jakých profesích? Nehledáte komínáře a krumpáčníka?
4: No, jako, kdyby to byl Honza, tak asi jo.
0: Už jsem tě upíchnul, vidíš to? A bohatě mi stačí 10 až 15% za jeden výkop. Šimone, kromě toho, že tě čeká předpolední
3: ano, přesně,
0: píseň...
3: Tak, chápu, máme ten čas. Já shodou okolností točím stejný film jako tady Verunka.
0: Aha.
3: A do toho ještě jeden seriál s panem Vejdělkem a vydali jsme včera, jsme to pokřtili. Miminko se nám narodilo, jmenuje se Severní album a je to vysněná věc po 9 letech práce na sobě a jaksi odžívání věcí a nějaké jakési jako probolívání si životem a objevování, co to znamená vůbec žít a být člověkem, tak jsme vydali Severní album. A s tou písničkou asi se s váma rozloučím. No.
0: A já jsem moc rád, že jsme to mohli rozhlásit, když jsme ten Český rozhlas. Dámy a pánové, dnešní přímý přenos toboganu končí. Za týden se bude náš díl jmenovat Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Odtajní vám, nezbláznil jsem se, odtajní vám to Jitka Smutná, která bude i hrát a zpívat, Tonda Holub, Jirka Hána, ale i Kateřina Soukupová, Tereza Blašková a Jakub Kalián. Takový bude tobogán za týden a nezapomeňte, 25. května se uvidíme opět v Ypsilonce a připomeneme si Jana Šmita, který byl oslavil 90. narozeniny. Jirka Lábus, Lilian Malkina, Miroslav Kořínek a mnozí další. Dnes se s vámi loučí Veronika Kekubařová. Jsem rád, že dorazil Honza Nedbal. Martin a Miroslav Dubovičtí, právě teď u kytary Šimon Bylina a od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se krásně a přijeďte k nám na Den otevřených dveří. Jsme tady až do odpoledních hodin. Děkujem.
3: Dámy a pánové, holky a kluci, pokud cítíte, opakujte po mně. Hej, hej, o rodivuka, přesně tak, kde je moje milá? Nebojte se toho, zpívat je léčivý.

0: on me. Taky znova. Hej.
1: Pojďte pořádně nahlas, jako by to bylo naposledy v životě.
0: Hej.
1: Co je ono?
0: Řeko divoká, ty co ve mně proudíš, ať se smrti nelekám.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Dnešní pohádkové vyprávění na Pohodě vám přinese setkání s tuláckou pohádkou Karla Čapka. A setkáte se s králem. Nebude to vladař, ale vandrák jménem František Král. Neukradl by ani kůrku chleba, natož kufřík plný peněz. A jak to bylo dál? Inu, poslouchejte.

0: Je na kventlík 8.
1: Za 5 minut, Bouro.
0: Pan soudce Šulc jde úřadovat, Janečková. Seberte svý smetáky, rejžáky a kbelíky a koukejte vypadnout.
1: Jen co panu Radovi otřu prach z parapetu, aby si neumazal rukávy, až bude koukat z okna na rynek.
2: Dobrý trhové spolek.
0: Podle rozkazu, pane Rado.
1: Nápodobně, pane soudce. Říká se, že veselý ráno jsou ty nejlepší vrátka do šťastného dne.
2: Strážníku Bouro, podejte raport.
0: A poslušně hlásím, že máme úterek 4. října.
1: Je. Dneska mají svátek Františkové.
0: Nepřerušujte služební výklad, osobo. Je 4. října a v noci na dnešek si v hospodě u Zelený žáby vjeli do vlasů 2 tesarský tovaryši.
1: Kvůli moc pěkný holce, pane Rado.
0: Dále se stalo, že pana starostu rafnul toulavej pes, když šel domů z hostince.
2: Moment, Boura. To šel z hospody starosta nebo ten Alík?
0: Ano, pokousaný lejtko náleží panu představenému.
2: No a jinak? Nějaká raubírna či podobná nepřístojnost?
0: Za celou noc jsem, pane Rado, neměl příležitost zatknout jedinýho nezdárníka.
2: Takže náš arest je prázdný.
0: Sedí tam akorát, král.

0: Ne.
1: Když vy jste měl, pane Radu, zrovna kalup s ouřadováním, já vám nechtěl přidávat práci a královi je podle mýho za katrem líp než venku.
0: A dneska už ho musíme pustit. Amálie Janečková mi nejdřív uvaří kafíčko, vy odnesete na hejtmanství tady ty lejstra, Amálka mi pak dojde ještě naproti pro teplý párek a čerstvou makovou housku a nakonec mi, pane Boura, předvedete Františka Krále, abych mu dal cestou mravní ponaučení a poslal jej ze šatlavy mezi spořádané lidstvo.

0: Františku, hoď se do gala, Boura tě jde pustit z lapáku.
1: No, ten jo, ten zrovna.
0: Povídám ti, že mu to poručil pan soudce Šulc.
1: A já ti povídám, že Boura by mě nejradši viděl v Hladomorně, kdyby tu někde byla.
0: Proč on má na tebe takovou pivku?
1: No, protože on je strážník a já se toulám. To máš jako psa a kočku.
0: Jenže dneska má utrum a ty budeš hnedle volnej jako pták.
1: Jo.
0: No, kam pak se chceš vrtnout?
1: No tak, na Trutnov nejspíš, anebo k Hronovu, já ještě nevím.
0: Že už tě to věční pekelcování neomrzelo nocovat někde ve stohu a mít k večeři leda s cvrklou švestku.
1: A co mi zbývá? Tady o práci nezavadím.
0: No, on by se třeba někdo našel. Že by ti popřál střechu nad hlavou.
1: Tak na jednu noc, na nejvíc, na dvě.
0: Možná i na měsíc.
1: Jo.
0: Nebo třeba na celou zimu.
1: No tak o takovým Lidumilovi nevím.
0: A co kdyby to byla Lidumilka? Co má sice chalupu nevelkou, ale pro nás dva by byla akorát.
1: To myslíš, abych se nakvartíroval k tobě? Tak děkuju ti, Amálko, jsi moc hodná.
0: Tak si plácem.
1: Ne, to nejde, copak můžu vyjídat služebnou děvečku.
0: Nedělej ze mě chudinku, tolik zas vydělám, aby jsme neměli hlad.
1: Ne, když já jsem spíš zvyklý vandrovat, než si hřát záda u pece.
0: Tak to je vděk za mý starání. Já mu podstrojuju, aby strážník neviděl.
1: Amálko.
0: Macka se mu přinesla pod hlavu, aby nespal na tvrdým. A on by mi dal košem.
1: Amálko.
0: Tak to ne. Chci slyšet poslední tvý slovo. A to slovo bude ano. Víš, že se ke mně přistěhuješ.
1: Já nemůžu, Amálko.
0: No?
1: No nemůžu, nemůžu. To půj z hlavy.
0: Tak.
1: A nemrať se. No. Víc ti sluší, když máš pusu od ucha k uchu.
0: Mou pusu nech na pokoj. A pamatuj, že mezi náma je na dosmrti konec. Navlíkni si honem ty svý křápy. Pan soudce už na tebe čeká.

0: Františku králi, než tě pustím ze šatlavy, musím ti dát ponaučení. Předně ti kladu na srdce, aby si přestal se svým touláním, vandrováním a pekelcováním.
1: To je těžká věc, pane Rado, když člověk neane najít práci, to pak nezbývá, než chodit sem a tam a pískat kudlu.
0: Pískat kudlu? Co pak to je hudební instrument?
2: To se jen tak říká, pane Rado.
0: Já se ptal tadyhle Franty krále, co to znamená.
1: No, jednoduchou věc. Ráno sušit hubu, v poledne vozit jazyk po opratí, večer se párat dřívkem v zubech a když vám pak kručí v břiše,
0: a, tak se říká, že pískáš kudlu.
1: Jo.
2: V pískání na kudlu by král mohl dávat koncerty.
0: Ale to taky můžeš umřít hlady.
2: Však on si sem tam něco štípne, když se nikdo nekouká.
1: To teda ne, pane Boura. Ale pane Boura, to ne. Já si jak těživ nevzal z cizího ani sousto. Tulák jsem. To jo. To jsem, ale jináč poctivej. Žádný.

0: Roubě.
1: Jen počkej, však já tě jednou nachytám na švestka.
2: Žádný zbytečný řeči, Boura. Delikventovi se dostalo náležitého ponaučení a tím naše práce končí. Akorát vy ho ještě vyvedete na rynek a ukážete mu cestu k městské bráně.
0: Ale není potřeba, pane Rado, není potřeba, však já trefím sám.
1: Čertí věsku, jo, ne. Já ho, pane Rado, pro jistotu vyprovodím až ke stanici lokálky. Tak, jdeme, král, řežem a upadneme.

0: Hej, pane konduktére, počkejte na mě. Vážený pane výpravčí, no tak zastavte tu lokálku. Přece ji nenecháte ujet. Zpropadení až zmboňáci. Ufrkne mi před nosem. Co byste tomu řekl, pane?
1: Cože?
0: No povídám průvočímu, že si odskočím tamhle do krámu koupit nový klobouk. No prý klidně, jen si poslušte a teď jsou fuč.
1: Ale klobouček jste si pořídil hezký.
0: No, vidíte, no. No mně se taky líbí.
1: A jo.
0: Jenže mi kvůli němu ujel vlak. No, teď ještě začal foukat severák, no to je mi zpropadená situace. Kdy pak jede další?
1: Tak v tom vám neporadím, vašnosto. Já cestuju po svejch.
0: Protivný fukér. Leze do kostí, no. Hnedle se začne stmívat a co já tady v cizím městečku? Přece tu nebudu stát uprostřed rinku jako morovej sloup s kufříkem v ruce.
1: Vašnosto, tu bagáž bych vám radil postavit na chodník. A radši si podržet klobouk, aby vám ho neodnesl vítr.
0: No, však vy si ten svůj taky nedržíte.
1: No tak, moje hučka je stará, ta se už nenechá vyvést z míry bláznivým větrem. Ale váš klobouček je mladíček, neposednej parádník se čtyřbarevnou pentlí, pozor na něj, aby se nedal do skoku.
0: Co je? No tak stůj, povídám. Zpropadený klobouk. Hnedle se vrať. Jak jste to uhád, pane, že mě chce ulítnout?
1: No holem, jděte si ho chytnout, dokud poskakuje po rinku.
0: Zastav se. No tak povídám, stůj. No tak vidíte, on mě to snad dělá na schvál. Okamžitě se vrať na mou hlavu, ty neposedo.
1: Je to filuta, co?
0: Prosím vás, pomozte mi ho dohonit. Zkuste mu nadběhnout.
1: Nepak, vašnosto, to je vykutálený ferina. Kličkuje líp než zajíc. Jenom, aby se nevykutálel z městské brány.
0: Musím ho polapit. Vždyť mě stál skoro celou zlatku. Podržte mi, příteličku, ten kufříka. No, buďte tak laskav. Já ho dohoním. Počkej na mě, drahoušku, no, tak na mé hlavě ti bude líp, než někde ve škarpě. Povídám, stůj! Nezdobo zpropadená, nebo na tebe zavolám strážníka.
1: Kde pak, vašnosto, v tomhle závodu nemáte velkou čáku. Už je venku z města, teď ho můžete honit třeba až do Kostelce. A neli do Náchoda. No jo, co já tady s tím kufříkem? Vašnost... No nic, Franto, no. Sedneš si na chodník. Snad se pán s kloboukem vrátí dřív, než se smrkne.

0: Dobrý podvečír. Kdo pak to tu sedí jako hříbek v mechu?
1: Nechceš si přisednout? Amálko?
0: Je?
1: No, na chodníku je místa dost.
0: Podívejme. Ty jsi ještě ve městě?
1: A co mi zbývá, když musím opatrovat tohle zatrápený zavazadlo?
0: Panečku, to je Nobl Kufírek. Kde jsi k němu přišel?
1: No tak, on přišel spíš ke mně. A teď tu s ním tvrdnu jako rampou.
0: A tvoje chyba. Mohl jsi zhovět v teple, kdybys nebyl paličák.
1: Jak pak hovět, když musím hlídat kufřík?
0: Však není přibitej k chodníku. Vem ho sebou a můžeme jít.
1: A jak mě najde ten pán, co honí svůj klobouk? No, musím počkat.
0: Tak tu třeba zmrzni, když jsi jako beran.

0: Tak já nevím. Stojí tu někdo, nebo mám vědění, že bych si byl dal o skleničku víc?
1: Dobrý večer přeju, pane Rado.
0: Človíčku, chodník je tu, aby se po něm chodilo. A vy tady strmíte zrovna uprostřed jako patník.
1: Už necítím nohy, vždyť tu stojím. Kolik hodin, to mi byl čert dlužen, tohleto.
0: Máte povědomý hlas. Pootočte se kapku klucern.
1: Prosím.
0: No jo, náš známý, František Král. Tak ty jsi se rozhodl udělat všemu toulání konec.
1: No tak... Ani ne, pane Rado, za to může ten pán s kloboukem, teda vlastně bez klobouku.
0: Co dobré ptáš, člověče, že jsi se taky přebral o skleničku víc?
1: No, kde pak skleničku, já nemám ani na suchou housku, pane Rado.
0: Takže tu vlastně pískáš kudlu.
1: Ano, a to už odsetnění.
0: No tak si pískej, Františku Král. Pískej si kudlu o 106. Ale tak, aby si nebudil ze spaní naše počestné měšťanstvo.
2: Pšt, pane Rado.

0: Safr, Porte, ale profukuje nám to dneska, co?
1: No jo, vítr jako když má čert svatbu.
0: A proč vy tu okouníte v nečase a čině, místo abyste si hověl u kamen?
1: Mám tu práci, pane strážník.
0: Nebo chystáte nějakou nepřístojnost?
1: A kde pak? Čekám tu na jednoho pána.
0: Aha. A jak pak se jmenuje ten váš pán?
1: To já prosím nevím. Jelikož není můj, nýbrž naopak cizej.
0: Co to máte v ruce?
1: Kufřík toho dotyčného pána.
0: Jak jste k němu přišel?
1: Dal mi ho podržet, než se vrátí.
0: A kam pak šel?
1: Honit svůj klobouk, ještě než se začalo stmívat.
0: Ale teďka jsou 3 hodiny po půlnoci. To je mi podezřelý. Co jste vůbec zač osobu? Já si na vás posvítím svou erární svítilnou.
1: Ano, tak to jste nemusel, pane Boura, vždyť jsme starý známý.
0: Ale... Král František.
1: No jo.
0: Tak ty si myslíš, že já budu věřit pohádkám, co mi tu navykládáš, jo? Teď hned půjdeš se mnou na komisarství, já se ti podívám na zoubek.
1: To nejde, pane Boura. To nejde, já se otáď nemůžu
0: hnout. Povídám, že půjdeš se mnou rovnou za nosem direktně do šatlavy i s tím kufříčkem.
1: Pane Boura.
0: Co je bez tak ukradené.
1: Já nepůjdu, dokud se ten člověk nevrátí.
0: Ale já tě ve jménu zákona zatýkám. Pochodem, vchod.

0: Amálie, utřete mi tady prach na stole. Ono se z těch lejster hrozně práší.
1: Račte do kouta, pane Rado, abyste si neumazal klotový rukávy.
0: A vy, pane Boura, přiveďte zatčeného.
2: Podle rozkazu, pane Rado.
1: Proč pak ho vůbec sebral? Vždyť František nic neproved.
0: To se hned ukáže, jen se ho vyspovídám. Chci říct, vyslechnu.
1: Smím přitom pobejt tamhle v koutku.
0: Ale jako pěna, Amálie, jako pěna.
1: Ani nepípnu, to vám svatosvatě slibuju.
2: Už ho vedu, pane soudce. Zlosine králi, předstup před soudnou stolici.
3: Dobrý den, přeju milost, pane. Dobrý den, tobě taky, Amálko.
0: Ach, ty lajdáku, ty člověče nanicovatý. Včera jsem tě propustil a ty jsi tu zas? Myslíš si, že mám na starosti jenom tebe?
3: Tak já bych se bez vašeho starání docela obešel.
0: Co jsi zase proved? Toulal ses, viď?
3: Ne, tentokrát jsem stál. Teda, než mě pan Boura sebral.
0: Vidíš, jaká jsi slota. Kdybys nebyl stál, nemusel jsi sedět. A co máš ještě na svědomí?
3: No, nic jsem neproved. Akorát jsem hlídal kufřík, co mi svěřil ten pán.
2: To se říká, kdo ví jestli.
1: Pane Rado, je to pravda. Já ho tam viděla ještě před setměním.
0: No jo, já taky. Neplejte se mi do výslechu. Amálie Janečková, nebo vás nechám vyvést ze soudní síně.
1: Já jen kvůli pravdě.
2: Od toho je soud a ne bába, co moje schody.
0: Františku králi, já ti toho pána s kloboukem nevěřím. Když někdo něco ukradne, vždycky se vymlouvá, že to dostal od nějakého cizího pána, jenomže mě tím holenku nenapálíš. Pane Boura, podejte mi ten kufřík.
2: Podle rozkazu, pane Rado.
0: Co je v něm, králi?
3: Nevím, pane Rado.
0: Boura, koukněte se.
2: Je zamčenej.
0: No tak vemte šperhák, potažmo majzlík.
2: Hnedle to bude, podle rozkazu.
0: Opatrně, člověče. Vy se k tomu stavíte jako drvoštěp k pařezu. Takový kufřík je věc delikátní a křehká.
2: Houby delikátní. Koukněte, jak povolil.
0: No ne.
2: Himmel, šiml.
1: Pro pána Jána.
0: To je peněz? To je peněz. Celá hromada bankocetlí.
2: Pane Rado, ten kufřík je našlapanej penězma.
0: Tak tohle ti, Františku králi, přijde asi draho.
3: Mně? A proč pak?
1: Co pak ty peníze ukrát?
0: Ticho, Janečková. Opusťte soudní síň. Ne, počkejte, ne. Radši nám pojďte pomoct počítáním. Uklidte mi tuhle stůl, Boura. Vy naskladejte listra do kouta, semhle budeme dávat tisícovky, vedle stovky, padesátky, pětky a tak dále. Král! Pojďte nám taky pomoct počítat, co jste uloupil.
3: Ale já nic neukrad, pane Rado.
1: To je svatá pravda. František v životě nikomu nevzal ani peříčko.
2: Peříčko třeba ne, ale pár tisícovek to je jiná.
1: Pane Rado, vždyť v tom není ani zamák rozumu. Kdyby tuhle Franta opravdu chtěl ty peníze ukrást, mohl se už dávno vytratit z města i s kufříkem. Jenže on tam stál skoro až do rána.
0: Vy mi nic nevykládejte, Amálie. Já už si nějak poradím i bez vás. Tak co, král? Kolik toho máme?
3: Tak tahle hromádka je milion.
2: Himmel, šiml. Celý milion.
0: A tady máme navíc 367 tisíc.
1: A tuhle 815 korun 92 halíře.
2: A ještě kartáček na zuby hrom do toho.
0: Člověče, králi, takových peněz. Kde jsi je ukrad? Ale čistou pravdu. Ani slovo o pánovi, co ti dal podržet kufří, když mu vítr odnes klobouk.
3: No, ono to spíš vypadalo, pane Rado, jako, že mu ten klobouk schválně ufrnk.
2: Lháří, prolhaná.
0: Co pak se tomuhle vůbec dá věřit?
1: A proč pak by ne, pane Rado? Však vám František jak těživ nezalhal.
0: No to bych na mou věru rád viděl, kdo by takovému člověku svěřil takovou hromadu peněz.
2: Jo, a navrh kartáček na zuby.
0: Františku králi, já tě naposledy vyzývám, aby ses přiznal.
3: Ale když nemám k čemu?
1: Pane Rado, proč ho pořád máte za zloděje? To není spravedlivý.
0: Už ani slovo, Janečková. Soud toho ví zrovna dost, aby mohl vynést rozsudek.
1: Jen aby byl spravedlivý.
0: Nefušujte mi do řemesla. Já si teda důkladně vyšetřím, jak to bylo doopravdy. Zaveďte ho zpátky do šatlavy. Pane Boura!

0: Dobře ti tak. Kdyby ses tenkrát dal říct, mohl si přečkat zimu za pecí v mý chalupě.
1: Kdyby jsou chyby, Jamálko. No, už se stalo.
0: Zimu za pecí, jaro na zahrádce, v létě jsme spolu mohli chodit na houby. A ty místo toho sedíš za mřížema.
1: A oni mě zase pustí. Jen co se vrátí pán s kloboukem.
0: Kdo znechal rozum? Blázne bláznivej. Když se nevrátil za víc než 11 měsíců, víckrát ho neuvidíš.
1: Ale...
0: A spadneš z bláta do louže.
1: Jednou se musí ukázat, už kvůli těm penězům.
0: Jenže, kdo ví, jestli ty se toho dočkáš.
1: O.
0: No, víš, co si na tebe vymysleli?
1: No.
0: Že jsi nejspíš toho dotyčného pána někde připozabil,
1: co?
0: Zakopal a kufřík si vzal.
1: To by mohlo napadnout leda troubu.
0: Jo, trouba bude mít nápad a ty budeš viset.
1: Leda by se všichni minuli s rozumem.
0: Vem si to, jsi tulák, chudák bez groše, pro pány od soudu darebný stvoření. Budou jen rádi, že mají záminku, jak se tě zbavit.
1: Zatrápená práce, to je... No, to mě nenapadlo.
0: Protože si nedáš poradit.
1: Amálko, a nešlo by to no nějak mi pomoct ven?
0: Depak. Budou si tě hlídat. A nakonec tě nechají pověsit. Co já jsem se natěšila, jak nám bude spolu dobře, až si ke mně přistěhuješ ten svůj tulácký raneček.
1: No, tak to jsem teda zmeškal, no. A holka, no nebreč. Věčná škoda každý slzičky pro takovýho tuláka.
0: Když já tě mám, Františku, celý čas ráda.
1: A že jsi mi to neřekla?
0: Dávno jsi to mohl poznat.
1: Oh, ono bude rozumnější na mě zapomenout.
0: Co pak to jde? Ty, radši mi pomoz vyšpekulovat, jak tě přece jen zachránit.
1: Já si ti pořád myslím, no. Že ten pán s kloboukem.
0: No.
1: Se tu zčista jasna zjeví.
0: A víš, co si myslím já? Že jsi tululum a trumbera a tulipán.
1: No, tak proč mě máš ráda?
0: Co pak já vím? Nejspíš právě proto.

0: Strážníku, zavřete okno, ať nám průva neodnese lejstra. A vy, Amálie Janečková, uklidte kýbl. Smeták přece. Tu nejste jako služebná osoba, ale jako veřejnost. A ty, obžalovaný Františku Králi, povstaň a bedlivě poslouchej, k čemu dospěl slavný soud po dlouhém vyšetřování a zkoumání. Právě před rokem si byl dopaden s kufříkem, ve kterém si ukrýval 1 367 815 korun 92 haléře.
1: A kartáček na zuby.
0: Protože se za celou dobu majitel kufříku nepřihlásil. Došlo slavnému soudu, že si toho dotyčného zamordoval a šikovně ukryl. Takže jsme tě nakonec odsoudili za loupežný mord. A na to je, jak známo, pro vás. Jsi s tím srozuměný?
2: Já nikoho nezamordoval.
3: A já mu to dosvědčím.
0: Vy buďte sticha, Janečková. A ty se, Šelmo, radši přiznej, kde z toho chlapíka zakopal.
3: No, a když vám to poví, pane Rado, pustíte ho?
2: Co to plácáš, holka, já to přece neudělal.
3: Já myslela, kdyby tě pustili.
2: No kvůli tomu nebudu lhát.
3: Pro pána, ty jsi ale mezulán.
0: No samozřejmě ho nepustím, ale myslel jsem, že by se mu třeba líbě viselo, když přizná barvu.
2: Povídám vám naposledy, pane Rado, že jsem to neudělal.
0: Tak to, halt, s tebou provedeme bez přiznání. Pane Boura, vemte si to na starost.
1: Podle rozkazu, pane Rado.
0: A ty, Františku Králi, vyslov poslední přání.
2: No, to... Já... Pane Rado.
0: Ano.
2: Pane Rado, kdybyste dovolil otevřít okno.
0: Proč pak to?
2: No, mně se zdá, že tamhle na rynku jsem zahlíd toho pána, co mi dal kufřík do opatrování.
0: Kde by se tu vzal?
2: No jo, jo, je to on, je to on.
0: Tak tedy otevřeme okno. Kde je zas ten Boura?
2: Odešel skrze vátu mou šibenici.
3: Já otevřu sama, jestli pan Rada dovolí.
0: Slavný soud nemá námitek.
3: Tak co? Je to on?
2: No pravda, že? Támhle jde od apatiky k hospodě.
3: Tak na něj zavolej.
0: Opovažte se povykovat mi v soudní síni.
3: Hej, pane!
0: No co je to?
3: No vy přece! Ano, vy!
2: No přijďte si pro svůj kufřík, vašlo z to!
3: A hezky si přichvátněte! Nebo se František kvůli vám pohoupá na provázku.
0: No tohle přestává všecko, vy mě ze soudní síně děláte jarmark. Co je to za člověka? Já ho neobeslal, ani nepozval, proč se sem hrne jako velká voda?
2: Jde si jenom pro svý zavazadlo, pane Rado.
4: Má poklona, vážení pánové a dámo. O, chci říct si vážená dámo a pánové. Tak už jsem zase šťastně zpátky.
3: Ale trvalo vám to.
2: A co váš klobouk?
4: No, dopaden a vrácen do rodinného kruhu.
2: Ano.
4: No, pro jistotu jsem si ho schoval do kabely, aby mi zase neulít. Prosím, račte se podívat. Můj jedinečný z prvotřídní zaječí chlupatiny zhotovený klobouček.
2: A není kapku opelichaný?
3: A v dýnku má díru, jako
4: no to
3: dlaň.
4: To víte po takové strasti plné cestě.
0: Lidičky, nejste na táčkách. Nýbrž před zdejším soudem. Tady smíte odpovídat pouze na moje otázky. Vy, pane. No vy. Jak to tedy bylo doopravdy s tím kloboukem?
4: Ale hotový cestopis, ctihodný pane sudí. Tak nejdřív to vypadalo, že má namířeno k Sichrovu a přes zálesy Kertyni, ale najednou vybere zatáčku a kutálí se vám neřád jeden vykutálený o 60 stupňů na severovýchod.
0: No stručněji, prosím.
4: No tak a zase zatáčka doprava směrem na Kostelec, ke Zbečníku a přes celý Hronov až k Náchodu.
2: No jo, tam to znám.
0: No, ne, tady je soud. A ne zeměpisná fakulta.
4: Představte si, že mi tam ulít přezmetují na protější břeh.
2: Jo.
4: A no tak než já jsem doběh k mostu, tak byl v trapu. No tak přišel jsem mu na stopu, přišel ale až někde u Chválkovic.
2: Prosím
4: ale
2: vás.
4: To už si to šinul do dvora Králové.
2: Cezírečku.
0: No, prosím vás, klid.
3: Do dvora Králové.
0: Klid. Proč jste vlastně tolik stál o to dohonit ho?
4: Ale tak promiňte, tak vždyť je můj. A stál mě celou zlatku. A za druhé jsem si mu pod pentli zastrčil zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. No, no, no. A zrovna o tu jízdenku mi šlo. No, tak nebudu ji přece kupovat dvakrát.
0: No, to chápu, pokračujte.
4: No, tak já za ním upaluju jako šnelcuk. Jenže on už uhání přes Novou Paku do Semil, po větru, přes jízeru a k Malé skále, ale já za ním, vaše ctihodnosti, a u Železného Brodu už se mně zdálo, že ho mám na dosah.
2: No a jak?
4: No, on mě utekl.
0: Ale dědo.
4: Utekl mě okolo Jablonce a pod Krkonošema směrem na Vrchlabí. A tam jsem vám ho ztratil z očí bezmála na 3 neděle.
0: Prosím.
3: No,
4: a on si zatím neřád udělal výlet do Pardubic na pernikářský jarmark.
0: Je.
4: No. O tamtuť peláši přes Vysoké Mýto dolů na Vysočinu, tam udělá čelem zad a míří k Chotěboři a do Železných hor. A tam se mě vám na hradě Lichnici schoval do sklepení.
0: Ne.
4: No do tak sklepení. Nejspíš chtěl do služby za Kastelán, ale jak mě zvětřil, zamířil na sever. A já jsem pochopil, že se vrací sem.
3: Aha.
4: No, tak je to právě 15 minut, co jsem ho konečně dopadl. Zrovna se chtěl všourat do hospody na guláš, viď ty můj Ferino. To byla historická chvíle, dámo a pánové. No, tak teď už jen sáhnu po pentli, jestli někde cestou nevytrousil ten zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. No, no, prosím, račte se podívat. Panstvo tady je. Za moment sednu do lokálky a pojedu jako gratis.
0: Ale pane... Ten lístek vám dávno propadl.
4: Jak to, pane soudce?
0: Přece zpáteční lístek platí 3 dny. A vy jste svůj klobouk honil hnedle celý rok.
4: Ale to je zpropadená věc. To mě ani nenapadlo. No tak já nevím, co teď. Na nový lístek nemám ani findu.
3: A neměl jste, pane, nějaký drobný třeba v kufříku?
4: No, no, no ovšem, můj kufřík s penězi. A ano, ano, já jsem ho tenkrát dal podržet nějakému mužskému.
3: A nebyl to náhodou tuhle Franta Král?
4: A víte, víte, že ano, mladá paní? Oh, tak to mě těší, že vás zase vidím, velevážený pane králi.
0: Klidičky, počkejte. U soudu musí mít všechno svůj řád. Vy, pane, říkáte, že jste svůj kufřík svěřil tady tomu tulákovi.
4: Ano, ano, slavný soude. Zdál se mě nejdůvěryhodnější ze všech lidí, co byli kolem.
5: Pane soudce, poslušně hlásím, Šibenička už stojí v celé kráse. Můžeme se dát do práce.
0: Nevyrušujte, boura. Teď vypovídá tady ten pán. Račte mi povědět, jestli ve vašem kufříku byla nějaká peněžní hotovost.
4: Hmm.
0: A kolik obnášel?
4: Moment, ctihodnosti. Jestli se nemýlím, tak to byl 1 367 815 korun 92 halíře.
5: A kartáček na zuby.
4: Ale vidíte, na ten bych v tom schonu zapomněl.
0: To tedy znamená, že František Král vás ani nezamordoval, ani neoloupil.
5: Ale my už jsme ho za to odsoudili, s tím se nedá nic dělat.
0: Buďte radši sticha, boura.
3: Já vám to říkala, pane Rado, že šlapete koni na ocas.
0: Nekybicujte, Janečková, připomínky až jindy.
3: To tak, já myslím, že slavný soud by měl slavnostně prohlásit, že František nic neukrad, ani neštíp, že si ze svěřených peněz nevzal ani krejcar, třeba si neměl ani na suchej dalmánek.
0: No tak dobrá, já to vyhlašuju.
3: A taky, že se nedopustil mordu ani jinýho násilí, nýbrž celou noc čekal na fleku a teď všechno pěkně poctivě vrátil.
2: Ale tak už dost, Amálko.
0: No jo, tady spustí, to je jako když se upouvalí velká voda. Podívejte, lidičky, soud zprostil Františka Krále obžaloby a tím to končí.
3: No, snad byste měl dát slovo obžalovanýmu, ne?
0: Návrhu se vyhovuje.
2: Ale dejte pokoj, co bych ještě povídal.
4: Ale mě by zajímalo, jestli jste ani na chvilku nebyl v pokušení vzít si z těch peněz aspoň 100.
2: Kdepak, vašnost toho, kdepak? Na to já nemám náturu.
4: Tak to jste, příteličku, bílá vrána.
2: Bílá vrána? A co to má být?
4: No tak něco jako mimořádná zvláštnost, skoro div. To by se mělo zaznamenat, pánové.
0: Slavný soud s uspokojením konstatuje, že tulák František Král je bílá vrána.
5: To je nějaký štráchů s pobudou.
3: A já si zas myslím, že by měl být nějak odměněn.
2: Co tě to napadlo, ženská? Co pak to byla nějaká práce? Držet kufřík?
4: No ba ne, tady mladá paní má pravdu. Tak já vám, příteli, dám, já vám dám tolik, abyste si mohl koupit, no tak, co pak byste rád?
2: Ale ne.
4: Dům?
2: Ne.
3: Vždyť nechce ani ke mně do chalupy.
4: Ha, tak velký dubový stůl a na něm talíř a 5 liberní klobásu.
3: Já mám v komíně klobásek na 3 tucty a stejně si nedal říct.
4: Tak já vám aspoň dám tuhle 1000.
2: Milej pane, já mám obě kapsy děravý, ještě bych ji ztratil, ale jste hodnej, jako by se stalo.
4: Opravdická bílá vrána, takového člověka jsem ještě nepotkal.
5: Zatrápenej tulák, takhle si šlapat po štěstí.
0: Tím pádem prohlašuju soudní líčení za ukončené.
4: A já vás všechny zvu na guláš.
0: Se slaným rohlíkem.
3: A co ty potom, Františku, co takhle k vyhřátý peci?
2: Pane Amálko, já se vydám k náchodu.
3: Ty nejsi žádná bílá vrána, ty jsi černej nevděčník.

0: štrádo vandrácká? Co na mě koukáš jako na zázrak? Neviděl jsi nikdy bílou vránu?
1: Já myslel, že se to jen tak říká, když je někdo divnej.
0: Krá, co pak já jsem divná?
1: Nebo ne, no tak jsi moc krásná.
0: Krá.
1: Peří jako padlej sníh, oči jako maličký rubíny.
0: Krá.
1: Můžu k tobě blíž?
0: A nepraštíš mě kamenem?
1: A na to já nemám náturu. Ty, jak to, že umíš mluvit?
0: Bílé vrány všecky mluví. My umíme cizí slova. Schválně, zkus to.
1: No, tak řekni krám.
0: Krám.
1: Řekni křáp.
0: Křáp.
1: O, podívejme.
0: Krá. Holečku, bílá vrána není žádnej. Hej, počkej. Vem si třeba černou vránu, ta umí počítat jen do tří. A bílá? Do pěti.
1: No, já umím do deseti.
0: Nepovídej.
1: Ano, devatero řemesel, desátá bída.
0: Krá, ty jsi teda úžasný pták. Jak to, že mrzneš ve staré hlídačské boudě za vesnicí?
1: No to bude tím, že jsem taky bílá vrána. Na to mám úředně, od soudu. Ale jináč jsem František Král.
0: Král, co to povídáš? Král?
1: No jo.
0: Ty, že jsi král?
1: Už od narození.
0: Žádný král nechodí takhle otrhaný.
1: Já jsem otrhaný král, víš?
0: A v které zemi jsi králem?
1: Všude. Tady. Ve Skalici, ve Smiřicích. Nebo v Trutnově.
0: Krá. A co kdybys přijel do Anglicka?
1: No tak tam bych byl taky král.
0: Ale ve Francii ne.
1: Bajo, i ve Francii, i ve Francii.
0: A mezi bílýma vránama bys byl taky král.
1: No to víš, že jo. A proč se vyptáváš?
0: Protože my dneska zrovna máme tamhle na Krákorce s něm. A budeme tam volit krále všech vrán.
1: Aha.
0: Takovým králem je vždycky bílá vrána, krá. A protože ty jsi bílá vrána a k tomu ještě opravdický král, třeba bychom si zvolili tebe, král. Víš co, počkej tady a já ti popolední přiletím říct, jak to dopadlo.
1: No tak já bych teda chvíli počkal. Ale přileť radši před polednem. Mrzne jen to praští a od včerejška sem nejet.
0: Krá, řeknu jim, aby si přichvátli. Krá.

0: Amálko, můžu na chvilku dál?
1: No ne. Nežálí mě oči? Ha, sám pan král osobně. Oho, čemu chudá služebná Amálie Janečková vděčí za královskou návštěvu?
0: Ale nedělej si legraci. Stojím od rána tamhle na louce a koukám, z čího komína se tak utěšeně kouří. No a jak jsem byl celý prokřehlý jako preclík, tak mě napadlo, že si sem odskočím a kapku se ohřeju, jestli mě pustíš přes práh.
1: No, to bych si musela stokrát rozmyslet po všech těch tvých drahotách.
0: No jo, tak já zas půjdu.
1: Opovaž se! A honem dovnitř. Vždyť chrastíš jako došek z hrachoviny, jak si promrzlej. Sedni si k peci, já ti ve chvilce ohřeju talíř zelňačky.
0: Ty jsi moc hodná, Málko. Ale já se tak dlouho nemůžu zdržet, víš?
1: To bych ráda věděla, proč. A vůbec, co se pořád vrtíš, jako bys měl za košilí rampou?
0: Já mám ti takovou starost, no. Vždyť já vlastně přišel kvůli tomu.
1: Tak honem vyklop, co máš na srdci.
0: No, čekám tamhle za psí, až se vrátí bílá vrána, jestli mě jejich sněm na Krákorce zvolil králem.
1: Jo.
0: No, a najednou ti na mě padla úzkost, víš? Taková úzkost, proč já bych měl někomu královat?
1: Aha.
0: Vždyť na to nemám náturu.
1: A oni si tě zvolili?
0: No to já ještě nevím. Nejspíš se nemohli shodnout, protože ta bílá se dlouho nevracela. Tak jsem si řekl, poradíš se s Amálkou, jestli se ujmout toho králování vranám, anebo...
1: A nebo co? Toulat se po světě, jako dřív?
0: No, víš, taky mě napadlo. Zima, jako když břitvou řeže.
1: Aha.
0: Nebylo by lepší přečkat i v teple? Teda jako ve tvý chalupě?
1: To si budeš muset, milej zlatej, rozmyslet sám.
0: No ne, já už se rozmyslel, že bych radši s tebou.
1: Tak přilož do sporáku a já ti postavím ohřát zelňačku.
0: Amálko,
1: no.
0: Koukej to hejno nad polem.
1: Panečku, to je ourodička. Coživa jsem neviděla tolik vran pohromadě. No, nejspíš letí složit hold svýmu králi.
0: Pozdě, holky, pozdě, zkuste štěstí jinde.
1: Slyšíš je, jak krákají? Král, král, král. Oni si tě opravdu hledají. Neukážeš se jim aspoň na zápraží?
0: Ale však oni si najdou jinýho.
1: No, abys třeba jednou nelitoval.
0: A Málko, milá, k vranám patří vrány. A lidi zase klidem.
1: A ty jsi ode dneška po všechny časy jedině můj král. To si pamatuj.

0: Pohádku Tuláckou na motivy stejnojmenné pohádky Karla Čapka napsal pro rozhlas František Pavlíček v roce 1983. Režii měl Jan Berger. Osoby a obsazení: Tulák František Král, Luděk Munzar, Amálka Iva Janžurová, soudce Šulc Rudolf Hrušínský, strážník Boura Ilja Prachař a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

bez vůdím, nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky anti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina.

Já slyšel kytary hrát, hip, hip. Když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez ní.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítal 21. září roku 2002 zpěvák a herec Jiří Štědroň. Setkání bylo velmi milé, samozřejmě i zábavné. Jiří Štědroň nám ba i zaspíval. No a vy právě teď můžete být necelou hodinku s námi. A ještě dodám jednu zajímavost. Dnes má Nostalgické muzeum zábavy malé jubileum. Už 150. vydání. Tak a teď už račte dál do zaplněného sálku a příjemně se bavte.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, zpěváka a herce, pana Jiřího Štědroně. Tak, pane Štědroni, začínáme u toho dětství, jak jsme se domlouvali. Já teď nevím, která bude nejpříhodnější otázka. Já mám vlastně čtyři s tím, že budu možná improvizovat trošku, ale první je, v životě lidském přichází období, kdy se člověku začnou stále častěji vybavovat konkrétní obrázky z dětství. Co se vám vybavuje z dětství vašeho?
1: No, záleží na tom, z jaké úrovně mého dětství, ale fakt je, což zní šíleně a nikdo mi to nechce věřit, já si pamatuju, i když u nás na konci druhé světové války střílela Kaťuša před barákem, takže, a fakt si to pamatuju, protože na mě spadla, zřejmě to byla zásluha spadla na mě bříza na můj kočárek, tehdy já si pamatuju, jak ležím v tom kočárku a přede mě leží ale pak už zase dlouho nic, pak někdy...
2: Pak do 30 nic.
1: Zhruba, ale tohle si opravdu živě pamatuju, ale jenom jako...

0: Slušnej,
1: no
0: učem,
1: a na to se chci ptát.
0: Ne,
1: to je ono, to je ono.
0: Tak když mě trestal, tak to si taky velmi živě pamatuju, ještě teď mě to skoro bolí.
1: Já tady mám právě otázku, když jste přišel na svět, tak vy jste se ocitl ve společnosti samých muzikantů. Dědeček, otec, dva strýci, jeden bratranec. Možná, že byste tu rodinu mohl vůbec víc představit.
0: Ono to nebylo zas tak idylický, ta rodina se různě rozcházela, teda její jaksi klíčový členové. Maminka se velmi záhy rozešla s mým tatínkem, tím houslistou, leč já jsem tam samozřejmě pořád, on na dálku a já jsem tam docházel a on na dálku dohlížel, abych byl tedy veden k hudbě, což se moc nedařilo, protože já jsem, pamatuju si třeba, chodil tady z jeho popudu do piána k paní učitelce Říhové a strašně se mi nechtělo cvičit a myslím si, že a dodnes tedy tím trošku trpím, jsem k tomu neměl ani nějaký zvláštní předpoklady k hře na piano. A nebavilo mě to a měli jsme takový ponurej pokoj, v kterým jsem vždycky byl zavřen a tehdy ještě to byly takový starý stavby a bytelný dveře, takže skutečně nebylo slyšet do jiné místnosti. Já jsem tam strávil třeba 2 hodiny s tím, že všichni předpokládali, že cvičím. Já jsem necvičil a teď jsem samozřejmě vždycky přišel do té hodiny a neuměl jsem, takže já jsem několikrát a musím říct, že úspěšně předstíral, že se mi porouchal zámek u té aktovky a ta bajerka nešla vyndat. Ale no tak nakonec výsledek je ten, že na piano neumím, to je bohužel. Takže naše rodina se takhle rozcházela, takže ne, že bychom se tam scházeli a
1: pořádali
0: tak nějaké takovéhle večírky nebo. Potom později, ale to už bylo pozdě zase, když jsem přišel na Akademii muzických umění do Brna, tak jsem bydlel u jednoho z trejdy a tam skutečně to probíhalo a to jsem jim hrozně záviděl, že na nic neumím, že se k ním nemůžu připojit, že to mi připadalo takový opravdu hodně, hodně kulturní.
1: Já bych možná tady připomněl, že vlastně další z vaší rodiny jaksi významné jméno je pan Miloš Štědroň, který se v Brně zabývá spíš vážnou hudbou, že? I když psal to také šanzony a...
0: Tak já, kdybych měl být upřímnej, on k tomu moc, on jazzman moc není, ale prostě je to tak dobrý muzikant, že to v podstatě projde a napsal řadu přeci pro provázek, řadu krásných písniček, které se dají vnímat i jako teda v žánru populární.
1: Myslím, že baladu pro banditu?
0: Tak, celou.
1: Že jo? Já vždycky, když se ptám na dětství, tak mám takovou vděčnou otázku, kterou tady opakuji. Po kom myslíte, že víc jste, anebo co máte z maminky, co máte z tatínka?
0: No, když mluvím o muzice, tak maminka, já ji mám hrozně rád a pořád si voláme, ale je nemuzikální, to je potřeba říct. Nicméně hrála na piano hrozně, hrozně s chutí, veškerýho Ježka znám vodní. A zajímavé je, že teď v mém novém angažmá dokonce teprve jsem narazil na to, že mě to naučila s chybama. Dali jsme nějaký osvobozený.
1: Já bych měl tady už teda dopředu prozradit, taky se k tomu dostaneme, že vy jste od minulé sezony vlastně posilou divadla Semafor.
0: To bylo to jsme trošku předběhli v tom pořadu, o kterém jste se už zmiňoval v předmluvě. Tam to bylo řečeno tak, aby se to celá situace zjednodušila, ale členem divadla Semafor jsem ve skutečnosti teprve od pondělka, od 16. Aha. září.
1: Od mých narozenin.
0: To není tak jednoduché, já nevím, já hrozně přeskakuju teda tematicky, ale fakt je, že třeba bychom se k tomu už nedostali. To byl můj sen, odjak živá, být členem divadla Semafor a povedlo se mi to až teda vlastně v důchodovém věku. No, fakt je, že jsem i třeba dělal neúspěšně konkurs v nějakým roce 64 a měl jsem přímluv, já jsem byl na vojně s Míšou Štibichem a to byl kamarád od Ládi Hrabánka a ten mě tam propašoval A nepovedlo se, nepovedlo se. Na dobře placenou procházku. Tuhle jsme na tom s panem, na to s panem bratrem

0: vzpomínali. Teda on si nepamatoval samozřejmě, ale já jsem...
1: On si nepamatuje takových věcí, to je vám hrozně.
0: Já jsem mu to vnucoval to a tak pak už dokonce jsem zjistil s potěšením, že v nějakých novinách to uvedl, jakože si to pamatuje.
1: Já musím odbočit, ale já jsem mu musel vysvětlit, že Leona Machálková je slavná a že začínala v Semaforu, tak od té doby tvrdí vždycky, no, no my jsme tam měli Leonu Machálkovou. Anu K. jsme odkojili a tak. No, vrátím se k tomu dětství vašemu. Jaký jste byl školák? Stálo tady...
0: Takový jedna... docela nudnej. Jsem mýval samý jedničky. Trošku jsem, myslím, v 8. třídě, kdy na mě šla puberta, tak jsem malinko tak jako zakolísal, ale hned jsem zase se zvetil, zpamatoval.
1: Při vaší vizáži se vám vůbec divím, že jste tu školu udělal, protože jste musel mít jiné starosti.
0: No, 8. třídu, když to mi bylo 12 nebo kolik. Ale fakt je, že no, to nebudu předbíhat.
1: Holčičky šílely, že jo?
0: To není pravda, proč by šíleli.
1: Ne,
0: já jsem teprve se skultivoval lety a úpornou jaksi snahou, to ne, že by vždycky to bylo takhle, to ne.
1: To vám nevěřím. No, v kolika letech jste pochopil, že vám nic nezbude a budete se muset věnovat muzice taky?
0: Muzice jsem vzdoroval dlouho. Já jsem šel do umění, tak říkajíc, přes divadlo, přes herectví. Já jsem vykonal úspěšně zkoušky na Akademii muzických umění, tedy Janáčkovu v Brně a tam jsem... Samozřejmě potom, protože jsme byli takový ročník, který, nebo ne vůbec, to byla koncepce té školy a možná i dodnes, to už nevím, syntetického herectví. A tam teda patřil kromě tance, který mi pravda nikdy moc nešel, už asi nepůjde, tam teda patřila i muzika a zpěv a tyhle žánry, takže jsem se k tomu dostal a začal jsem ještě přidruženě teda studovat u tehdy pana Kočaře, soukromně jsem bral hodiny zpěvu a začal jsem zpívat, no a pak jsem teprve, říkám to, mi bylo těch, já nevím, 17-18, začal litovat, že jsem se té muzice nevěnoval, přestože mě tatínek do toho nutil pořádně.
1: Ale dohnal jste to dobře, myslím.
0: No.
1: Já jsem... No, teď jste tady vlastně říkal, že jste začíná jako jaksi herectvím, ale vrátíme se ještě do toho dětství, tak měl jste ještě jinou představu o svém povolání?
0: No,
1: dlouho nic a pak
0: vím, že, ale tak to se nedá brát vážně, to byl nějaký nábor a jak tak člověk je schopen té reklamě stupině podlehnout, tak jsem se chtěl stát vojákem, v 10 letech jsem chtěl nastoupit.
1: Nevzali vás naštěstí.
0: Ne, rozmluvili mi to rodiče, rozumně, ale teda už jsem brečel a dupal jsem nožkama a říkal jsem, jak budu nešťastný, když mi to nedovolej. A nevím, co mě na tom tak lákalo, asi ta uniformička nebo něco takovýho. No a tak hlavně to bylo v Moravské Třebové a to bych byl teda odloučen od rodiny. Potom díky atletice, kterou jsem provozoval na gymplu, převážně tak jsem přišel do styku s některýma těma chudáky dětmi, kteří tam teda skutečně, kterým to rodiče nerozmluvili. A přestal jsem teda litovat.
1: Takže vy jste vystudoval JAMU, stal jste se hercem, ale hned od prvopočátku jste působil na malých scénách, teda v té éře takzvaných divadel malých forem. Já to tady připomenu, v divadle X byla velice populární, myslím, že X61, X62 vždycky jako...
0: No X60 bylo, on to bylo po vzoru Dčka vždycky rok dopředu, čili 61 jsem tam začal být, to bylo v roce 60.
1: To byla XK, potom v divadle Večerní Brno jste působil, pak jste byl v Praze v divadle Apollo,
0: ano.
1: Teď jste v Semaforu a vy jste nikdy nezatoužil jako po velkým jevišti Kamenného divadla, nebo je to náhoda, že jste šel po malých scénách, nebo jste se zaměřil na ně?
0: Tak ne, že bych vůbec se nikdy neodstnul na velkým jevišti, ale vždycky to byly jenom takový víceméně jednorázový exkurze. Hrál jsem třeba krásnou věc kdysi v 67. na Národním divadle, no dnešním Národním divadle v Brně. Ale shodou okolností, no, já vím, že třeba my jsme chtěli jít po škole do angažmá výhradně s Láďou Frejem, že jsme byli takový kamarádi, že jsme si mysleli, že musíme být spolu. Nicméně on potom dostal Modrou knížku, já jsem musel na vojnu, takže jsme se rozešli. Ale měli jsme bohužel nabídku jenom do toho, spolu jenom do toho Večerního Brna. Jinak jsme měli solově různé nabídky. A ještě vlastně jsme měli nabídku, ta byla pikantní v tom, že nám ji přijel takhle. Měli jsme jít, že my jsme jezdili jako ta Xka do jako takový stálý hosté, dá se říct, divadla na Zábradlí, který mu tehdy šéfoval pan Grossman, a kde byl dramaturgem, ale původně technikem Václav Havel. A Václav Havel nám přijel do Brna tehdy nabídnout angažmán, nebo asi přijel, ale když nás viděl, teda převážně mě, když viděl, protože já jsem skutečně v této, to hrdě přiznám, v té roli nebyl dobrý, každý něco pro vlast. Hrál jsem tam s Vatónem a taková, prostě to byla spíš pedagogický úkol, než skutečně role, tak on potom sice za námi přišel, my jsme se znali dobře, jak z toho našeho účinkování nezábrali, ale nabídku už nepřednesl. Takže tam jsme málem teda mohli, to bychom asi tomu bychom byli asi dali přednost před Večerní Brno. Nicméně Večerní Brno bylo v Brně a byl tam šéfem tehdy námi obdivovaný Evžen Sokolovský, a tak prostě nás to zatáhlo tam.
1: Já tady mám některá jména z toho Brna, jako v XC, že jo, pan Radim Vašinka, Petr Zkoumal tam působil tež, že jo,
0: pan dobrý kamarád z těchhle.
1: Pan Frej, ve Večerním Brně pan Sokolovský, pan Luboš Ogoun, ale také například Lubomír Černík a byl tam Karel Augusta. Opět pan Frej, můžete nám o někom povědět něco víc, s kým jste něco zažil zajímavého v tomto působení?
0: Teď mě něco jako příhoda přímo nenapadá, možná, že si vzpomenu, ale fakt je, že když jste řekl Černík, tak to je zase, to byl nepochybně bohem políbený komik a vůbec teda
1: i literát vlastně.
0: Tak, strašně šikovný člověk, ale on o tom konec konců napsal knihu s velkým problémem v alkoholismu. A protože se vědělo, on tam měl tedy i ženu, on tam samozřejmě byl zcela klíčová postava ve Večerní Brně, okolo něj vlastně Večerní Brno původně vzniklo. Ale vědělo se, že on na všechna představení nepřijde, a pokud přijde, tak že nebude třeba schopen hrát, a proto já jsem v určitý době vyfasoval takovou velmi nevděčnou pro začátečníka, čerstvý absolventa roli, že jsem musel být připraven, že teda zaskočím. A když se něco takového stane, a to mě teda opravdu nesedělo, tenhle způsob nástupu do divadla, a víceméně vděčně jsem, i když to nemůžu vyčítat panu Černíkovi, který se s tím samozřejmě trápil, až utrápil, ale pro mě to byla, jak říkám, ne příliš výhodná pozice.
1: Já bych s dovolením tady o panu Černíkovi řekl pár slov. To byl skutečně, já jsem si ho tak zafixoval jako brněnskýho Ivana Vyskočila. On měl i tu bratku tmavou, že jo, a brýle.
2: A i takovej ten projev, ten tenorek, takovej. Ten,
1: ano, ano.
2: Dědeček nenese nic, povídám si, aha, byl si pro důchod.
0: Jsme ho milovali, my jsme ho obdivovali a napodobovali.
1: On byl opravdu obrovský talent, dokonce psal i písňový texty, velice kvalitní, ale ten alkohol ho naprosto zničil, čehož on si byl na konci života vlastně vědom, dostal se snad z toho a napsal vám román, který se jmenuje Chobotnice, který je tak upřímný, že vám úplně jde mráz po zádech a vlastně ho, ten román, nevím, jestli se ho dožil, ale román vyšel a pan Černík už tady není. Ale bohužel to, co na sebe tam prásknul, kdy v době, kdy měl třeba roli ve filmu Na Barandově a on prostě ležel v delíriu někde na hotelu a všechno prošvihával. Bylo to prostě, je to hrozná zpověď a lituje tam toho, že Bohu takto prostě promarnil svůj talent, ale toto je zábavný pořad, takže líp jste udělal, že právě tím, že jste citoval pana Černíka, zatímco já to takhle hodím. No, ale tak je to zároveň trošku nostalgie, tak proč tu neříct i takovouhle informaci. V čem pro vás bylo Brno cenné? Já si myslím, že to bylo taky tím, že třeba orchestr Gustava Broma, že jste mohl zpívat s touhle vynikající kapelou, ale nechci vám podsouvat vzpomínky. Povězte něco o Brnu.
0: No, tak to je další fenomén brněnský. Kapela Gustava Broma, jo, to prostě... Ale konec konců o tom svědčí oficiální zápisy, že to byla nejenom brněnská, než kvůli naše, nejenom evropská kapela,
1: vidíme,
0: to byla dokonce světová kapela svého času. Leč v trošku jaksi výlučným žánru v jazzu, oni sice měli takovou éru, kdy my jsme, já jsem chodil na Gimple s Borisem Hübnerem a tak jsme to vnímali souběžně a ten Brom se nám líbil tehdy, když zpíval ty svoje popový, řekněme, šlágry. Chodil jsem s jednou dívkou, to se nemělo stát. No, ale potom už se nám malinko tím jazzem se nám malinko odrodil. I když se nám to líbilo, ale už to prostě nebylo tak všeplatný. No a já, když jsem přišel do X-ky, dá se říct, během, že tu jsem navštěvoval během studií, tak jsem se tam několikrát dostal právě do profesionálního vztahu s Bromem a s jeho orchestrem, že jsme dělali nějaký televize a podobné věci a některé zkoumalové písničky se natolik líbily, že je Brom nahrál. A tak jsme se znali a když jsem potom přišel z vojny z Auzu v roce tuším 66, tak jsem zjistil, že Večerní Brno se natolik změnilo a natolik byl tam jiný šéf a už tam samozřejmě nebyla tak zajímavá atmosféra, nebo zdaleka ne, to je hodně slabý výraz, který jsem zvolil. A rozhodl jsem se, že prostě už tam nenastoupím, respektive byl jsem tam asi 14 dní. A jako spása z nebe ozval se najednou Brom, s kterým jsem v tom mezičase natočil, on byl někde v zahraničí, natočil jsem s ním, s jeho kapelou teda nějaký snímek. On to slyšel, líbilo se mu to a v té kritické době, kdy jsem opravdu nevěděl, co budu dělat, mi zavolal a říkal, nazdar Judo, máš pas? A za 14 dní jsme byli spolu už někde v západní Evropě, takže to bylo... To bylo hrozně hezký období, ale trvalo jenom asi rok a do něho se ještě vešlo ten rok asi 67-68, do něho se muselo ještě vejít moje účinkování v rádiu, kde jsem v té době. A to bylo ohromné, já nevím, jestli je to obecně známý jméno, ale můj dobrý duch Vladimír Fuchs. Existovala taková dvojice, pan Tuček Fuchs a ti nejenom, že napsali spoustu a zpívali spoustu takových hezkých songů, povíce, já nevím, satirických tehdy se říkalo, ale myslím si, že docela kvalitních. Ale napsali právě pro Večerní Brno, nebo spolu napsali řadu textů, myslím tím dramatických textů. A napsali třeba Akci H, a spolu napsali Hamleta 4. a podobně. A ten Vláďa Fuchs tehdy dělal lektora textu nebo takovýho redaktora pro písňové texty a tam přivzal mě tam, já jsem začal v tom rádiu pracovat a hrozně mě to bavilo dělat právě tyto věci, takový pořady a psát písničkový texty nebo pokoušet se o to. A do té doby se mi dokonce muselo vejít ještě účinkování v tom vyřečeným národním brněnským divadle. Takže to byla hrozně hezká doba, ale chtělo se mi prostě pořád dál a dostal jsem nakonec nabídku od Jirky Štajdla k účinkování v divadle Apollo a jak říkám, po roce, po tomhle krásným brněnským roce jsem té nabídky využil.
1: Vy jste se zmínil o textech písňových, který píšete prakticky dodnes, dá se říci?
0: No,
1: vzpomeňte na ten první třeba. Můžete, jak jste se k tomu dostal? Že vás napadlo na nějakou muziku, nebo jste sehnal textaře, nebo jste si sám plánovitě řekl, zkusím to?
0: No, tak víte, jak to je, to prostě člověk...
1: Nevím.
0: Když máš... Říkával Luděk Nekuda, respektive citoval jednoho nějakého krajana, říkal, když máš talent, tak se neubraníš. Ale... Fakt je, že takhle to prostě nějak přišlo. Je fakt, že těch textů, já jsem toho zanechal a skoro je mi to líto, když jsem slyšel, nebo viděl teda to CDčko, a, který jsem vydal asi před půl rokem a hlavně teda ten booklet, nebo tu textovou část, kde teda mám, já nevím, většinu textu, tak jsem si říkal, že to konec konců nebylo zas tak úplně špatný, ale pravda je, že jak to začalo, nevím, a nikdy to u mě nějak dominantní nebylo. Nebo nevím, ani si nespomenu žádný nějaký velký šláger, který bych byl napsal. A vůbec potom, když člověk přijde do styku s lidma, jako je váš pan bratr, tak ho ty choutky přejdou.
1: To odradí, no. Věc. Já jsem se vás ptal, v čem bylo pro vás Brno cenné. Mám tady otázku hned na to, co vám dala Praha. Můžete srovnat ta dvě města, poněvadž každý mělo nějaký kouzlo pro vás. Co vám v Praze chybělo brněnskýho a co v Brně pražskýho? Není to příliš rafinované?
0: No je, ale... rafinované to je, ale ne, možná příliš to... Ale nevím, jak bych... Nevím, hlavně nevím, jak bych na to odpověděl, protože fakt je, že Brno je maloměsto, že jo? Tady v této sféře, co se kumštu týče, tam se všichni, včetně výtvarníků a prostě rozhlasových pracovníků, muzikantů, herců, scházejí víceméně na tom takovým... v tom středoboru u Vočku, to je taková, nevím jestli ještě dnes, ale tehdy to bylo taková kavárnička a tam se všichni za ten den minimálně jednou stavějí. No a tak tady to nebylo, že jo, nebo v Praze to nebylo, no tak to v Praze mi třeba chybělo úplně nejzákladnější, já jsem neměl kde bydlet, že jo, když jsem se přistěhoval, tak jsem v té době jsem měl teda ženu, nebo tehdejší ženu jsem měl v Liberci, takže to bylo přece o něco jednodušší, ale dojíždět se stejně moc nedalo. Takže jsem bydlel v Redutě, protože to patřilo pod státní divadelní studio, které mělo ředitelství v Redutě. V takovým, tam, kde je teď ten divadelní sál, tak v té šatně, ale úplně až v té zadní místnosti. A ta místnost nebyla dost velká na to, abych tam mohl mít postel, takže jsem tam spal takhle do L. A hlavně jsem tam mohl jít teprve, když zavíral bar, protože jinak to zaprvé nemělo cenu, a protože tam byl hluk a ani bych se tam nedostal.
1: Kolik zavíral bar, smím-li vědět?
0: No, ve dvě věci, ale to jsem byl mladý a to jsem dokázal přežít, ale tady jenom určitou dobu. Pak mi tatínek Karla Gota sehnal takovou ubytovnu a tam to už bylo přece jenom. To bylo v sousedství zrovna zase pana Vyskočila, na kterého jste vzpomněl, říkal, byl v Dejvicích a jsme se vždycky potkali a pamatuju si, že prvního, co ke mně pronesl, bylo, vidím, že slušný člověk, vidíte v Dejvicích. No, ale já jsem tam dlouho nebydlel, protože asi jsem nebyl zas tak úplně slušný, protože pak jsem víceméně na černo, ale když už popisuju tuhle stupiní historii svého bydlení, tak jsem se na černo za Václava Týfu, to byl trumpetista Karla Vlacha, s kterým jsem mezi tím už zase dělal s orchestrem Karla Vlacha, mi předal takový byteček v hotelovým domě na Petřinách. Takže aspoň Praha 6, ale no, ne, už dej více.
1: Pane Štědroně, jedna otázka se tu musí týkat vaší role prince v televizní Popelce. to musí, bohužel. To asi pro vás, jak jste se zatvářil. Co říkáte tomu, že jste s Josefem Zímou dnes už dva legendární princové? Paradoxně on už barevný tenkrát a vy ještě černobílý. Připomínají vám to diváci dodnes?
0: Tu barevnost ne.
1: Ne. No to jste byl černobílý, ale tu popelku jako
0: ale
1: poháčku.
0: Ale připomínají mi to neustále. Já už jsem rezignoval, už to připomínám i sám, protože proč se tomu vyhýbat. On je to zřejmě moje životní téma, protože já jsem to hrál poprvé ve 13 letech, Prince v Popelce, ještě v Liberci. To bylo, jak jsem zvlčil, jak jsem měl ty problémy, dokonce nějakou trojku.
1: To jste neřekl.
0: Nebylo to přímo, říkal jsem to,
1: jo,
0: no,
1: to,
0: ale to je jedno, to nebylo dobře, tak významný, protože, jak jsem říkal, hned jsem se potom polepšil zase. Ale tak jsme hráli jako v rámci nějakého večírku, takového třídního, dokonce možná školního Popelku. A zajímavý je, že Popelku hrála Markéta Zinerová. Moje spolužákyně, řečená Keta, že my jsme říkali Keta, a ona teda byť o hodně menší než já.
1: Vy jste měl hodně malý Popelky, vidíte?
0: No vlastně Eva Hrušková taky byla malilinká, nebo je malilinká, no. A pak jsem to hrál ještě na Gimplu, zase nějak nevím proč, to bylo už ve Vyškově, na Moravě. Zvolili tohle téma a mě teda obsadili do Prince, a pak jsem hrál už tohodle filmového Prince. Leč, aby to nebylo ještě všecko, tak ještě do loňska, nebo do letoška, do jara, jsme hráli Popelku s muzikou Zdeňka Bartáka, která vlastně je napsaná na půdorysu na tom scénáři toho filmu. V Praze, v Goya Music Hallu, na výstavišti. Ale tam jsem teda samozřejmě nehrál Prince, tam jsem hrál dokonce dvě role, ale to bylo právě na tom zajímavý, a proto jsem to hrál rád, dvojroli. Někdy teda jenom jednu a nebo druhou a no. Nehrál jsem Vypravěče a Tatínka. No takže to je téma.
1: Takže nevyhýbáte se k tomu, jako když vám to lidi připomínají.
0: Takhle životem prostě vleče.
1: Nerozdáváte pohlavky.
0: Ne, a pravda je, že k tomu kusu Bartákovu se pravděpodobně ještě někdy vrátíme, jestli se povede adaptace tam toho sálu.
1: Tak. Jak to, že o vašem soukromí je toho tak málo známo, zvláště v dnešní době? Prozraďte nám z něj něco, jako třeba, jak je to s manželkama, jak je to s potomkama. Můžete něco popustit?
0: No,
1: jako,
0: ale určitě.
1: Tady jste mezi slušnýma lidma, my to nikam neřekneme. My to řekneme akorát o půlnoci zpátku na sobotu.
0: No tak ten důvod, proč je o mě tak málo známo, je asi prostý, že nejsem prostě zajímavý. A i kdybych teda ten zájem přitahoval, tak si myslím, že jsem natolik nudnej, že tak spořádaně a veškerý svý necnosti tak dovedně skrývám, že by nebylo o čem psát, co vlastně teda zveřejňovat, co publikovat. Já jsem ženatej podruhý, z prvního manželství devítiletýho, který skončil už dávno v roce 72, mám dnes už 37letýho syna.
1: Který dělá co?
0: Který dělá nějaký kouzla s počítačem.
1: Ano, tak rozumím, takže to stačí.
0: Kterým příliš sám nerozumím, ale tak jako dělal to nějakou dobu i v české televizi, takže to asi umí, ale teď už je na volný noze a hlavně pracuje v Brně, takže takový úplně přesný přehled o jeho fungování nemám. A jsem od roku 73 ženatý podruhý a z toho manželství máme dalšího syna, který taky dělá s počítačem. Ale ten, já to o tom vím hodně, protože bydlí, já teda má firmu, reklamní agenturku poblíž našeho bydliště, a jeho dcera, naše tedy vnučka, k nám stále a dochází a je velice vítána. Je to takový slunce.
1: No, tak vy máte takovýhle životopis, to se nedivím, že no, blesk to nezajímá.
0: Říkám, no. Takže...
1: Jste slušnej člověk.
0: Ale já to, no, právě já to, ale ne, nehodlám měnit.
1: Podívejte se na drobnýho.
0: No, no to je samozřejmě lepší.
1: Já si to můžu dovolit, protože jsme s Milanem kamarádi. Navíc tady Střezivojice nedaleko, že jo. I když už prý tam není, ale to jsem zavět někam.
0: Není on, ale zase já ho sleduju, protože my jsme spolu byli i na vojně s Milanem.
1: Vy jste byli na vojně spolu?
0: No, on byl můj mazák, i když je mladší. Já jsem už byl po teda absolutoriu, on šel rovnou. A on vlastně tamtud teprve šel do semaforu a zpíval Kočku a svůj, že, myslím, dodnes největší šlágr. A já jsem ještě v té době teda bohužel musel dělat ten konkurs, no, což bylo trapný. On se na mě jako člen semaforu chodil dívat. Ale on ovšem, aby se kruh uzavřel, teď se svou novou dívenkou, s Jolankou Smyčkou, která je mimochodem teda bezmála členkou semaforu, se přistěhoval, respektive zařídili takovej, jak to nazvat, no prostě byt, u nás ve vedlejší ulici, takže já ho mám pod dohledem, občas spolu dokonce hrajeme tenis tam na místních kurtech zvaných Primaska.
1: Tak, já už to vedu vlastně k takovým soukromým, k tomu vašemu soukromí, jak odpočíváte, co je prostě, čím se zabýváte, jak si nejraději, když nespíváte, máte nějakýho koníčka?
0: No pravděpodobně ten tenis, na který jsem už trošku narazil.
1: A co Prima vařečka třeba?
0: Ne, vůbec ne, to absolutně ne. To ne, to
1: každý vaří totiž.
0: A já tím hrozně přicházím právě třeba o ten Blesk a o tyhle časopisy, protože tam většinou chtějí, abych jim řekl nějaký recept, tak to opravdu odmítám. Jakkoliv nejsem v tomto ohledu nějak striktní, tak no, pravda, unikly mi asi dva recepty, ale ty jsem skutečně si nechal vymyslet toho člověka, který vermoci chtěl napsat ten článek, takže to sám bych v životě nesvedl, to, co tam vím, že já nějakou mřížkovanou roládu jsem. To mám opravdu doma schovaný, ale neskoušel jsem to. Takže tenis a dokud to teda tělo dovolí. A teď dokonce se trošku perverzně uspokojuju, co se teda fyzicky týče i na rotopedu. Jakkoliv mě to nebaví, tak jsem se naučil u toho se učit, číst
1: si. Jste takový, že si to můžete dát i před televizi a dívat se na zprávy.
0: To mi žena zamítla. To nechce, abychom měli v obývacím prostoru, a tak to musím mít takhle v takovým zvláštním pokojíku, ale nosím si tam takový malinký televizurek taky. Dokonce jsem si pořídil nabíječku na baterie, prostě to mám zmáknutý.
1: A pociťujete jako, že vám to dělá dobře?
0: Dělá mi to dobře, oni se zřejmě vyplavějí nějaký látky, opravdu mě to, a na rozdíl od toho tenisu mi to neoblížuje, protože tenis už mi bohužel, jak říká můj ortoped, prostě odrazí dopady, to už nemá být v tomhle věku.
1: Ale tak. Ortoped, prosím vás. Jak, co tomu ortoped může rozumět? No. Ale mám tady dobrou otázku hned zatím. Už víte, čemu se začnete věnovat, až se jednou rozhodnete stát se důchodcem? Už je to tady.
0: Pozor, já se v tom jako nevyznám v tým.
1: Dovedete si to představit vůbec, tu situaci?
0: Tak moc ne, ale fakt je, že mě to jako kalendářně vzato čeká někdy v příštím roce a kolik mi musí, asi 61 a 2 měsíce, no tak nějak. Takže někdy v létě příštího roku a už mě ta paní několikrát volala, ta z toho našeho, oni jsou teď hrozně hodní. Jestli to, upozornila mě na některé nedostatky, který tam ten můj materiál u nich má, který jsem teda napravil a teď už jenom čekám, až to budu skutečně moc přihlásit, protože, ale já nevím, jestli to můžu, jestli potom můžu, tyhle okolnosti neznám, jestli potom vlastně můžu ještě třeba pracovat, nebo...
1: Určitě.
0: No pracovat asi jo, ale asi vydělávám.
1: Zadarmo.
0: No, takže to zatím nevím, to, prosím?
3: 2 roky ne.
4: Vydělávat strašně málo.
3: 2 roky málo a potom už je to jedno.
0: Jo. No, to mají dobře vymyšlený. No, tak to právě ještě nevím, jestli se na to skutečně teda vrhnu, ale kdybychom o tom měli hypoteticky přemýšlet, tak bych nic neměnil. Já teď žiju, musím tady zaťukat, teď žiju tak jako docela spokojeně. No, rozhodně bych nevymyslel nic podobného jako ten Milan Drobný. Tomu skutečně, i když člověk neví, i když člověk samozřejmě nikdy neví, ale tohle si na sebe, na starý kolena úplest, to chce teda velkou představivost. A nebo já nevím, nějaký speciální dar, který já nemám. No,
1: já taky ne.
0: Vy už tak, že teda, pardon,
1: no, ne,
0: se mísím do organizace.
1: Myste.
0: Já jsem, my tady mluvíme, jako kdybych od jak živa a pořád zpíval bez nějakého přerušení, a ona to není pravda. Já jsem vlastně takový navrátilec. Já vlastně teprve asi rok se znova pokouším týhle branži existovat, a přiznám se, že teda je to příjemný pokoušení se, ale já jsem asi 10 let nebo tak 9 určitě myslel, že už jsem těhle skopičin zanechal. Já jsem pracoval, dokonce jsme postavili svého času takovou fabričku, ne že bych sám, ale podílel jsem se na tom na lustry v Kamenickém Šenově, a pak jsme se rozešli s těmi partnery a docela dramaticky, a začal jsem dělat v reklamě, dokonce jsem zase jsem se to rychle naučil, jak tehdy to v tom roce 91-92 do nás pěchovali, tak jsem pojal pocit, že už to všecko umím, takže jsem si založil vlastní firmu, ta zkrachovala, tak jsem se potácel
1: až do
0: Loňska. Dokonce poslední, ano, v roce 91 jsem, což bylo, to ale zaslouží takovou vzpomínku, byť letmou, jsem moderoval Silvestra v Československé televizi. To je něco přece, o čem kumštíři sní, že jo. A mně se to vyplnilo v tak hnusné podobě. Já nevím, jestli si to někdo pamatuje, abych byl radši, kdyby to já nepamatoval. No, ale je to dlouho, je to 10,5 roku a bylo to opravdu příšerný. No, když já jsem samozřejmě praktik, nebo byl jsem v té době, jsem pořád říkal, pánové, bude to krátký. Ano, bylo to o 20 minut kratší, za 5 minut 30 na 12 jsme neměli co hrát. Ty všichni lidi, kteří to zřejmě dělali poprvé a už nikdy potom to, já je nechci jmenovat, ale měl bych z toho chutí. Tak ti všichni, ty mě prostě vyštvali do sálu, dělal jsem tam nějaký úplně stupidní rozhovory. To všecko šlo živě ven, samozřejmě. S Jardou Štercelem a já nevím, kdo tam už seděl. A prostě jsme to pitlikovali, a teď hlavní bylo, že já jsem byl, jak ta scéna byla tak nějak vytvořena, úplně odříznutý od toho štábu. A já jsem skutečně na svých u Vietnamce zakoupených hodinkách, tohle, to už jsou, no, ty jsem vyhrál v tenise, tyhle. Ale to jsem měl daleko horší hodník, jsem typoval a celému národu jsem oznamoval půlnoc. A končilo to tím, že tam vniknul úplně, tak bylo Silvestra, tak proč ne, úplně opilý Karel Hezmánek a chtěl si odvést svoji ženu, která to se mnou konferovala. A teď se tam na ní vrhal a ona byla tak zmatená, že teď jsme měli v ruce skleničku a mikrofon a ona začala mluvit do té skleničky. Pak jsme měli po půlnoci ještě jeden výstup a ty, co to organizovali, tak už prostě tak na to zapomněli. A teď na tom jevišti bylo v Karlíně. Na tom jevišti prostě už byl takový zmatek, že to nešlo uskutečnit. Nicméně přece jenom nějaká kamera ještě vyjela. My tam v tom chumlu jsme ještě říkali něco úplně jiného, než... To byl tak příšerný zážitek, že jsem si říkal a taky... A to byl takový bezprostřední poput, proč jsem si říkal, tak to opravdu nemusím. To no a kromě toho ten život byl natolik jaksi barevný a s novejma barvama kapitalismus, že? Tak jsem si říkal, že a teď mi všichni říkali, jak každých 100 tisíc, ne, že bych měl 100 tisíc, ale prodal jsem auto a chalupu a prostě jsme se do toho opřeli a každý a říkali, jak z té koruny, každý z té koruny se stane dolar. A tak ne, že bych se nebavil, ale přece jenom v tom kumštu je trošku zábavně než v té kanceláři. Ale škoda těch 10 let. Jako v tom smyslu, že...
1: No, já myslím, že než se s vámi rozloučím a než se rozloučím s naším hostem, takže přichází přesně ten okamžik, kdy se využijí tady další dva mikrofony a kdy poprosím pana Štědroně, aby vzal hudební nástroj do ruky a zapěl nám něco.
0: No, já si dovolím... Jak bylo řečeno teda, tak jsem dělal v životě lecos, ale převážně jsem zpíval šlágry a dovolím si teď připomenout několik úryvků z takových těch asi nejznámějších z nich.

Dámy a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 150. Nostalgické muzeum zábavy. Jehož hostem byl člen divadla Semafor, zpěvák a herec Jiří Štědroň. No a já vám mohu v tuto chvíli už jenom popřát dobrou noc a dobrý příští den a ujistit vás, že za týden se s vámi se všemi budu těšit opět na shledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Na úvod našeho dnešního hudebního setkání s pořadem Šlágry od srdce zazní ukázky z chystaného alba, na kterém najdou posluchači skladby Jaroslava Ježka s texty Jiřího Voskovce a Jana Werycha. Samozřejmě v podání mého orchestru a hostujících zpěváků. Ale to už se ospívané slovo hlásí Karel Štědrý, Naďa Urbánková a Karel Černoch.
1: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Werych s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: že to tam krásný je.
1: Stonožka, život je náhoda a o Španělsku si zpívám. Melodie z dodnes platného odkazu Jaroslava Ježka, který zemřel v New Yorku na Nový rok 1941 v pouhých 35 letech. Po trojici sólových nahrávek nás až do konce dnešních šlágrů od srdce čekají dvojzpěvy. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Karel Štědrý s Karlem Hálou a Karel Gott s Helenou Vondráčkovou. Příjemný poslech.

0: Když jsem rozumbral,
1: když rozumbral,
0: hned jsem se ptal,
1: tak hned se ptal,
0: co je to gratis.
2: A víte, že bych to taky rád věděl.
0: A to řekl mi strýc,
1: co řekl ten strýc,
0: na světě nic
1: a vůbec nic,
0: nic není gratis.
2: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: třeba ani hrob a na něj nápis Hrůza. Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby beretě, klaňme se labetě, nic není na světě
0: gratis. Svět je jako dnes.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene
0: gratis. Než bys řekl švec.
1: Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda, vodu ti nepřeškodá.

0: O tom, že chytnou druhý dech, nás budou za chviličku přesvědčovat Valdemar Matuška s Vladimírem Menšíkem, další dvojspěv bude patřit dvojici Karel Štědrý a Helena Vondráčková a nezapomenu samozřejmě ani na svého někdejšího ředitele Darka Vostřela, který šéfoval divadlu Rokoko v dobách, kdy jsem tam vedl orchestr. Darek Vostřel bude zpívat spolu se členem tehdejšího divadelního souboru Jiřím Šaškem.
1: Až obroste nás mech
2: nebo chaluhy
1: a budem k výlet ech,
2: šertem neduhy,
1: páni chytnem druhej dech.
2: Budete koukat
1: a až nám za pár let
2: staň se osude
1: začnou říkat kmet,
2: toho nebude,
1: páni chytnem druhej dech. Buď jak buď vypnem hruď, zas dostanem glanc,
2: duch par excellence a kostra paráda nostra.
3: To není neslušné, nýbrž latinské slovo.
2: Až obroste nás mech,
1: chytnem druhej dech.

0: No co pak, OK to jo, ale co tahle tata, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Zemioně. Co děláte, když se to natáčí?
1: To se natáčí tohle?
2: No ovšem. A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
1: To je Suprafon?
2: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
1: Teď já dělám, co můžu.
2: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
1: No tak já teď začnu pořád.
2: No.

V dávných dobách jsme jeli na vánoční koncert do Zábřehu na Moravě. Naším hlavním hostem byl tehdy herec, režisér a muzikant Jiří Cízler. Protože koncert byl, myslím, od 7:30, tak jsme z Prahy vyjeli poměrně brzo, ve 14:00, protože to je přece jenom kus cesty na tu Moravu. Ještě jsme ani nevyjeli z Prahy, když nám šofér oznámil, že má na autobusu menší závadu. Ve Vršovicích proto zajel do garáží, ale protože byl pátek odpoledne, už tam žádný opravář nebyl. Do opravy se proto šofér pustil sám, najednou bylo 3:45, 4:00, 5:30 a mně začínalo být jasné, že koncert v Zábřehu nemůžeme stihnout. Nakonec jsme však přece jenom vyjeli. Byla to doba, kdy neexistovaly mobily ani dálnice, tak jsem ještě z té vršovické opravny zatelefonoval pořadateli a sdělil mu, co se nám stalo. On byl v klidu a prohlásil, že na nás počkají. Když jsme byli kolem 6:00 u Hradce Králové, viděl jsem to černě. Nechal jsem proto zastavit a znovu jsem telefonoval, abych se domluvil na náhradním termínu. Pořadatel však trval na tom, ať pokračujem v cestě, že lidé na nás počkají. Věřte nebo nevěřte, lidé na nás opravdu čekali od 7:30, čekali a koncert začal v 11:15, tedy ve 11:45. Naštěstí tam byla včas Naďa Urbánková, která na koncert přijela z Ostravy. Pořadatel jí požádal, aby publikum nějak zabavila. Naďa tedy vyprávěla vtipy, veselé historky a pak na ní někdo zavolal, jestli by nemohla také něco zaspívat. Ale protože všichni muzikanti byli teprve na cestě, neměla žádný doprovod. Tak se zeptala publika, jestli tam není nějaký muzikant. Přihlásil se chlapík, který řekl, že má doma dokonce nástroj. Nakonec se ukázalo, že hraje na pilu, což Naďu samozřejmě velmi pobavilo, protože za doprovodu pily do té doby ještě nespívala. Chlapík si tedy odskočil domů, vrátil se s pilou a pustili se do koncertování. Když jsme konečně dorazili na místo, v sále vládla skvělá nálada, jen několik malých dětí spalo maminkám v náručí. Od té doby vím, že už do Zábřehu nikdy nesmíme dorazit ani o minutu pozdě. Koncerty tam mají báječnou atmosféru a já pokaždé tenhle náš průšvih z pódia připomínám. V sále je totiž vždycky spousta pamětníků, kteří náš tehdejší vlastně půlnoční koncert zažili. A teď vám prozradím, kdy budeme v Zábřehu 5. prosince na Mikuláše. Tak se na vás těším.

0: Tereza Duchková se Zdeňkem Plechem, Eva Pilarová s Valdou a Daniela Šinkorová s Bohušem Matušem. To byly další tři pěvecké dvojice dnešních šlágrů od srdce, ve kterých znějí dvojzpěvy. Jedním z nejúspěšnějších duetů, které můj orchestr kdy nahrál, je původně italská píseň Domenica Modugna, kterou Zdeněk Borovec nazval Ne maestro. Zpěvu se ujal Jiří Korn s Naďou Konvalinkovou a nahrávka vznikla v únoru roku 1977.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

Jistě jste nepřeslechli Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem, kteří píseň Už troubějí na horách jelení naspívali s mým orchestrem s laskavým svolením svého dvorního kapelníka a mého vzácného přítele Karla Vlacha. A pro dnešek se budu pomalu loučit. Rozloučím se písní, kterou nám zaspívají Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Název jistě nemusím připomínat. Těším se na vás zase příště. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.
2: Žando, zaspívej, jestli to umíš jako já. Nebo jako ty kosové tady venku. Umíš tadyhle takovýhle trilek?

Já už jsem tak rád jako vluk, když jsem šel lesem. Jak se to tam tak rozlejhalo. Když jsem šel třeba s maminkou na borůvky. No sirénu, to papoušek umí, je.

Na borůvky s maminkou, víš, Janinko, tak to jsem měl rád tu ozvěnu toho mýho dětskýho pískání. Maminka zpívala třeba písničky, hezký, no. Šumař Bárta, na to do dneška vzpomíná, taková tahavá. Přivítali jsme vás? Ne, přivítali, takže vítáme vás u naší dnešní hodinky vzpomínání, rozjímání. Jmenuje se, já to říkám nerad, no, ale k tomu názvu ta hodina přišla takovým jako, skoro bych řekl, nedopatřením. Láska za lásku se jmenuje, protože se tak jmenuje ta písnička, která zní. No ale teď už nemůžeme název firmy měnit. Já už jsem to říkal tolikrát, že to je vlastně zvrácení té naší lásky, kterou jsme k rádiu vždycky pociťovali. Tak teď ji na starý kolena můžu vrátit tomu rádiu. A my všichni, naše generace, že jo? Protože tenkrát rádio, pohádky třeba, nebo divadelní hry, nebo četby, nebo koncerty, je, to jsme poslouchávali tak rádi. Žaninko, zpívej hezky. Ty už ani nepípneš, ty si udělala jenom sirénu. Slyšíš ty ptáčky? Touhletou roční dobou ještě zpívají, ale najednou stichnou a ani píp. To už to léto vrcholí a to už budou brzo Vánoce, jak říkala babička. Jak odkvetou pampelišky, to už brzo budou Vánoce a smála se. No. Ten konec mohl být trošku lepší.

No a to babička motykou, ta se neštítila práce. Heh. Když šlo do tuhýho, tak a mlátilo se obilí mlátičkou, tak masila i ty těžký pytle s tím zrním od mlátičky a nakládala je na bričku, kterou potom s kravičkama odtáhli do hospodářského družstva do Rakovníka. No tak, jako kdybych dobejvala pařezi, by řekla babička, tak se mu tahanej já, ale my se vrátíme k těm pařezům, vrátíme se i k plotům, proč se dobejvaly ty pařezy, ty kmeny těch švestek, který se porazili, to se uřízly nahoře koruny a to švestkový houževnatý dříví právě s tím vykopaným pařezem, s tím vydobitým pařezem z té země se, to bylo moc důležitý proto, aby se z toho dělaly ploty. Ploty kolem zahrad. Jak tomu mám říct? No, ty kmeny těch švestek se vykopaly i s těma pařezama, protože ty pařezy se zase znova zahrabaly do země, aby tvořily základ plotů. A čím byl pařez takový rozsochatější, tak tím ten plot v té zemi líp držel. No a ještě nahoru, aby se do toho švestkového kmene nedostala voda, nejenom, že ten hořejšek musel být šikmě, do šikma seříznutej, ale ještě se na to vždycky natlouk kus plechu, třeba ze zinkovýho kbelíku, aby to mělo střížku a ta voda se do toho nedostala.

No jo, ale pařezy švestkových kmenů, který se zakopávali do těch míst, kde měly stát ploty, protože tenkrát se dělaly ploty z planěk. Tohajný určil paseku a vyznačil souše a kdo měl zájem, tak tam do toho lesa si mohl ty souše jít vykácet. Všecko se muselo dělat spořádaně, jak mu pan Hajný poručil. Ten les, tam to ne, aby se tam někdo pohyboval jako vandal, to všecko mělo svůj řád. Pan Hajný na to dohlížel. No a tak se dali vykácet souše, přivezli se domů, ty se rozřezali a z toho byly plaňky do plotu, tyčky a to nestálo skoro nic, to dříví na ten plot. A ty hlavní kotvící kůly právě byly tvořený z těch kmenů švestek, který se tak dobře, když měli ty rozsochatý kořeny, dali zakopat do země a měli. No pevně tam drželi, prostě vítr je nerozkejval. Drželi tam fest, jak se říkalo. Ten kořen tam drží fest, on se ještě ušťouchal takovejma velikejma šťouchadlama kovovejma.

Pro babičku nebyla žádná práce těžká. Jak ta uměla dobejvat pařezy na pasece? Protože, proč se topilo pařezama? Jednak, protože to bylo houževnatý pryskyřičnatý dříví, který dávalo velký silný oheň, dlouho hořící. A potom skoro to nestálo nic, jestli vůbec to něco stálo. Muselo se akorát dovolit.

volit Hajnýho a Hajný byl zase rád, že měl vyčištěný paseky a tenkrát se topilo dřívím nebo takzvanou chrundou. To bylo takový jako klestí. Takže polívka se vařila na chrundě, buchty se pekly na chrundě, lopatka uhlí, který se muselo kupovat, zase je to o tom, že se šetřilo. Uhlí se muselo kupovat. A i když bylo levný, tak každý koruny bylo škoda. Když jsou pařezy skoro zadarmo, tak uhlí se přikládalo jenom, když se vařil velký železňák brambor. Pro prase třeba. Tak tam babička dala 2-3 lopatky uhlí, víc ne. Protože všecko ostatní vaření se odbejvalo na dřevě. Buď na šiškách, nebo na klestu, nebo na chrundě. Nebo na těch rozštípaných, krásně voňavých pařezech.

Dneska ještě jsou zbytky těch starých plotů kolem Pavlíkova, třeba jenom 3 metry. Jsou hned za naší loukou. Už ten plot je takovej do vějíře, zatočenej, zborcenej a navazuje na šípkovej keř. Za tím plotem dřív bylo fotbalové hřiště a já vždycky, když se koukám na těch pár planěk, na těch pár tyček v tom plotě, který tak obrůstají šedozeleným lišejníkem, tak je mi tak nepopsatelně, tak skoro bych řekl teskno. Zasteskne se mě po tom mizejícím světě, protože ty ruce, který ten plot stavěli, kde je jim konec? Jenom tady zbyl ten kousek té krásy v tom zbytečku plotu, nebo kousek zítky, zeď vystavěná z kamení. Bílá kaplička na rozcestí polních cest. Boží muka. Zbytek po starý sušárně na švestky. To jsou všecko svědkové té lidské dřiny.

Držiči, držina, jev. V dětství jsme si na něj úplně zvykli, protože to nás obklopovalo stále. To plahočení těch udřených lidí, zvlášť na vesnici. No a co ti dnešní mladí, kteří rozbíjejí výklady a ničí ulice, ví o dřině? Určitě o dřině neví tolik, jako jsme o ní věděli my. Babička moje třeba. Ta se od rána nezastavila. Ještě nebyla ani dospělá a už naproti, kde bydleli v čísle 3, tam, kde se narodila v Pavlíkově, byla rodina sedláka Staňka a už tam chodila jako dítě hlídat děti sedlákovic. Takovým lidem, který v dřině vyrostli od dětství, tak to vůbec ani nepřišlo, že taky existuje život bez dřiny.

Když se stavěl dům, to s dojetím koukám na ty veliký kameny, které jsou v podezdívce. Kolik jich babička mívala v rukách, jak je vynášela z lomu. To byly velký kameny a babička je musela po stupních z toho dna toho lomu vždycky po metru poponášet, než takovej veliký kámen vynesla až nahoru, kde stál vůz, vozejk, taženej krávou. Jednou tenkrát měli naši jenom jednu krávu. No a teď zase ten veliký kámen vyzdvihnout až na tu korbu toho vozu musela babička sama, protože děda sám s jednou rukou lámat kámen nemohl, tak mu pomáhal buď soused nebo někdo, kdo tam v lomu byl dole, a děda byl dole na dně lomu a babička ty kameny sama musela z toho lomu vynášet na vůz.

Jo, jednou děda, když tancoval s mojí maminkou, se svojí dcerou, jí vzal poprvé do kola, jak se říkalo. Tak říkal, Mářo, ty mě připomínáš, když byla naše maminka mladá. To byla tak hezká ženská. Babička, no jo, měla jemný rysy. Netušila, co to bude za strasti plnou pouť, ten život plnej dřiny. Průh, neboli kýlu, si udělala už hned tenkrát, když vynášela ty těžký kameny z toho lomu. No a prej v 50 by si to už měla nechat operovat, ale to zase začala říkat, že už to za to nestojí, že brzo umře, a tak na tu uskřinutou kýlu umřela, když jí bylo 96 let.

Tak vidíte, původně jsme si chtěli vyprávět o cihelně. O cihelně v Pavlíkově, tedy tam taky byla pěkná dřina. Ale lidi si taky dělali cihly doma. Bačkory se jim říkalo, červěnice, taková mazlavá červená hlína, která se dobejvala v hliníšťatech pod hřbitovem, se zhnětla dohromady ze slámu. Narovnalo se to do takový sprken udělaný formy. To bylo větší než cihly. Normální pálený, ta bačkora se jim říkalo. A to se nechalo na slunci uschnout a ta sláma tu hlínu udržovala pohromadě. I kdyby byť to byla jenom seschlá hlína, tak se nemohla díky té slámě rozpadnout. Takže chalupy byly postaveny ze zdiva smíšeného, z kamení, z pálených cihel, z bačkor. Ty bačkory nemohly přijít do základu, tam by se rozpadly úplně, když by byly v mokru, ale nahoře třeba už v přízemí byly celý části zdí stavěný z bačkor a hlavně půdy, půdní štíty, který se vhodilo, ostříklo vomítkou, ošpriclo, tak to vůbec nikdo netušil, že tam jsou ručně dělaný cihly z hlíny a ze slámy. U nás taky je kus stodoly postavený z popelobetonu. Bílej popel se vozil ze šachty, jak se topilo v kotlech, který poháněli těžní věž. Takovým černým, lesklým, antracitovým uhlím, tak z toho byl popel úplně běloučkej. No takže kusy stodoly jsou dělaný, že se ten popel zmísil s vápnem a s trochou cementu a obložilo se to prknama do těch prken, který vlastně určovali sílu zdi, se nalila ta směs popela a vápna a cementu, popelobeton.

I já jsem poznal docela slušnou dřinu. I já jako dítě, když se sbíraly kameny. To bylo jedno pole za vrchem, který se svažovalo k potůčku a k takový jámě. A to bylo tak kamenitý. To bylo na samé hranici katastru pavlíkovského. Tam už potom začínal rakovnický katastr dál. No a nazbírat kameny, dávat je do košíku a ten košík potom táhnout. On mlátil do kotníků, do kolen ten košík. Těžký to bylo a my jsme museli všichni, tedy i já, kolik mi mohlo být, 10, 11, ten těžký košík vysejpat do jámy. Těžký košík plný kamenů. Nebo největší dřina byly brambory. To bylo sice hezký vonavý, když ten pluh rozorával tu kyprovou mastnou zem. A to naši měli, hezký pole, ty na voně dbali. A teď ty zlatavý brambůrky tam začaly svítit v té temné zemi, ale každá brambora se musela sebrat, dát do košíku a zase ten košík táhnout až k tomu místu, kde byl vůz, a zase ho vyzdvihnout na ten vůz a vysypat na fůru. To potom jsem byl polámaný, že mě musela třeba maminka namasírovat. A já pamatuju, jak ženský i chlapi bědovali. To jsem rozlámaný a volali, aby lidi přišli namasírovat. A to se masírovávalo buď husím, nebo i vepřovým sádlem. To vím, jak ty těla ležely třeba na stole. A ty ruce promaštěný, jak ty jednotlivý svaly na těch zádech hnětly. Ty záda postupně růžověly, až úplně zrudly. A ten, kdo byl masírovaný, tak nejdřív vzdychal a pak si tak slastně jenom pobrukoval, když už ta bolest přešla.

Pavlíkov, on leží tak jako vysoko, na takový planině. Tam je kamenitá zem. A zase, jak jsme minule říkali o vesničce Díly, kde se můj táta narodil, tam je to ještě kamenitější. To byli dříči, který si vydělávali na živobytí buď těžkou prací v lese, nebo stavěli komíny, fabrik, jak jsem o tom minule říkal. A tam jsou ty pole ještě kamenitější, na Chodsku. A jak jsme mluvili o Jindřichu Šimonovi Bárovi, tak jsem si vzpomněl na nápis, který je na Bárově pomníku nad Klenčím. Všecky struny v srdci mém, tak nějak to tam je. Všecky struny v srdci mém již popraskaly, jen jediná mi zbyla. Miluješ-li mne, Bože, dopřej mi, abych na ní mohl vyspívat svou lásku k této tvrdé, kamenité zemi.

To je vyznání Jindřicha Šimona Bára, který opěvuje Chodsko ve svém literárním díle. Tvrdá kamenitá zem, která nic nedá člověku zadarmo.

Taky těžký bylo, když jsem musel nosit vodu ve kbelících od pumpy, když kravám se dávalo pít. To už jsme měli studnu svojí, ale maminka pamatuje ještě, když se vozila voda od obecní pumpy v soudku. No a nejdřív tam byly dvě kravičky, teda kravička s telátkem, potom už tam byly dvě krávy, potom už tam byly tři krávy, jedna z nich jalovice a telátko, takže už se mohly v potahu střídat, zapřáhat, jednak se klidně mohla nechat doma odpočinout, když se jel na nějakou velkou, těžkou práci, třeba na vorání. No a jalovička, ta dorostla. A telátko, když dorostla, byl to bejček, tak se prodalo. A to byly jediný větší peníze, které přicházely k nám do chalupy. A babička říkala, my jsme peníze nepotřebovali. My jsme vůbec neměli bídu, protože všecko jsme měli z domova. Všecko, my jsme kupovali akorát trošku cukru. Jinak kafe babička uměla pražit, chleba si sama pekla. 9 bochníků týdně. To byly pěkný, velký bochníky, veliký jako ty slaměný bošatky, do kterých se ty bochníky, babička je tak hezky. No, do těch bošatek je krásně vykružovala. Posejpala moukou a půl díže mouky zadělávala každý týden na těch 9 bochníků. Takže samozásobitelé se říkalo těmhletěm malým hospodářstvím na vesnici dřív. Samozásobitelé. Protože všecko dokázali se zásobit vším. Jenom se kupovali sýrky a cukr snad.

Ten chlív to bylo takový babičiný hájemství. S každou krávou si dokázala babička hezky popovídat, tak jí dokázala pořádně vynadat, když jí třeba kopla do dížky, kterou měla nadojenou mlíkem a trošičku mlíka vystříklo. Tak to ta kráva schytala. Krávo, jedna pitomá, blbá. Dáš pokoj? Takovou tou pěstičkou jí plácala do toho velikýho kravského sténa. Ona by mě to ještě ta kráva blbá rozlila. A já je po ně tak dbám. Tak jo, když byla ta Vojtěžka už taková košťálovitá, nebo ten jetel z pole byl už takovej košťálovitý, babička věděla, že když do toho zamíchá čerstvě nažatou trávu, pro kterou třeba utíkala honem rychle až na kindlák. No jak to ta babička všecko stačila, to dneska nemůžu pochopit. Honem, ještě ráno, než se nasnídala, byla ve chlívě, dala kravám praseti a potom teprve se šlo ke snídani. Po snídani už říkala, já musím zase honem rychle vzít nůši a utíkat třeba za hůrku nebo na kindlák pro čerstvou trávu na naší mezi, protože každý si mohl tu travičku z té meze kolem těch polí nažít. No a to věděla, že když dá do té košťálovitý Vojtěžky nebo jetele tuhle tu čerstvě nažatou trávu, tak to ty krávy vylíznou z větší chutí. A když já jim to dám do držky, tak oni mě to dají do dížky, říkala babička se smíchem. A hned je to na tom mlíku znát. Hned je takový tučnější, si pochvalovala babička. Depák, to mě vůbec nemrzí, skočit pro nůši trávy. To byly tak daleko ty pole všecky. Když já jsem někdy měl jít s babičkou, tak nejenom, že jsem jí nestačil, musel jsem, babička šla rázným krokem a já jsem musel tak jako skoro běžet. To bylo šup šup, sundala nůši ze zad, tam měla srp. A než jsem se zpamatoval, už taková vonavá, brčálově zelená svěží travička byla narovnaná v plachtě, měla připravenou plachtu, ale zároveň, než zavázala ten ranec té trávy, jak tomu říkala, který potom dala nahoru na nůši, tak musela nažít druhou velkou hromadu trávy, kterou najemně tak jako složila do nůše. Tak ona měla nejenom plnou nůši, ale ještě na nůši byl ranec trávy, protože věděla, že ty mrchy, potvory, krávy jsou tak mlsný, že kdybych já jim tu košťálovitou Vojtěžku tímhletím tou trávou jako nevoživila, tak oni to mlíko mě nedají takový dobrý. A když tam mají tu směs tý trávy s tou košťálovitou Vojtěžkou, oni to vylíznou s takovou chutí a když já jim to dám do držky, oni mě to dají do dížky. A smála se.

babička taky musela dřít, protože ona nejradši všecko dělala sama. Protože děda, jako jednorukej invalida, byl nešika. No, nedá se to nijak jinak říct. Protože jednou, když dával kravám seno, nikdo neví, jak se to stalo, ani ten děda ne. Zubní protézu jim dal sežrat svojí vlastní. Dědku, bláznivej, nešikovnej, co teďko budeš dělat? A děda se smál a říkal, no tak musím počkat, no, až to z té krávy vyjde. Já bych tě jednu, říkala babička. A děda věděl, že se provinil, tak neříkal nic, byl zahambenej, protože to byla ostuda. Když starýmu zajíčkovi se říkalo ve povsi, sežrala kráva umělý zuby. Tak co, Františku, mu říkali sousedi, když děda se smál a už měl zase ty umělý zuby nasazený. Jak tě chutná s těma zubama, který tě ta kráva sežrala. Dejte mě pokoj, vy halamové, to se vám může stát taky, říkal děda a smál se. A hned bylo o čem se bavit.

studnaři. To byla taky pěkná dřina. Když se kopala studna, můj bratranec Tóňa se udržel ve studně. Když odešel z Otročína u Hudlic do Lán, tak si tam postavil tak hezký dům a tak když dělal studnu tam, tak zrovna při poslední várce země, jak to zdvíhal a dával na kladku, tak Maruška říká, ono v něm jako kdyby něco prasklo. A od té doby polehával a za pár let umřel. Nebo Lojza Závora ve Všetatech, jak taky umřel při kopání studny, protože se na něj vyvalil nějaký plyn. A dodneška tam stojí tak krásný dům na konci Všetat s vyhlídkou do křivokládských lesů. To si Lojza stavěl, aby měl na stáří. No jestli pak se vůbec někdy tím oknem do těch lesů podíval...

Nebo když si vzpomínám na ty udržený tesaře, důlní nebo horníky. Pan Hornov, ten se vracívával na kole nebo i autobusem, začernalej, když fáral pod zem, udřenej. No a potom ještě třeba v neděli, v sobotu šel trénovat s fotbalistama a v neděli hrál třeba obránce s pavlíkovskýma, aby přišel na jiný myšlenky. Nebo důlní tesař pan Franěk, ke kterýmu jsme chodili se učit na housle. Ten měl tak servaný ruce, ty klouby. I když si ty ruce umyl, než začal hrát a začal nám předvádět stupnice, tak si je vydrhnul kartáčkem, speciálním mejdlem vonavým. Tak stejně to uhlí, ten prach černý z toho uhlí byl do těch rukou tak zažraný, že to nikdy nešlo pořádně vymejt. Babička tam měla od všelijakých domácích pracích tak začernalý ruce. Jedině až k stáru. Když už nemusela tak dřít, tak ty ruce měla růžovoučký, ale jinak nepamatuju. To ta špína byla zadřená i v těch nejhlubších rýhách na dlani. To byly celý kresby takových zvláštních obrazců. Ty babičiný rýhy v dlaních. Nejvíc začernají ruce, když se prý škrabou brambory, říkala.

Nebo vzpomínáte si, když uhlíři přiváželi a nosili ty těžký putny uhlí, jak ty byly sedřený, jak jsme se na ně mračili, když nás šidili. Na jedné straně jsme se mračili a na druhé straně mě jich bylo vždycky líto, co to bylo za strašnou dřinu. Nosit ty 50-kilový putny uhlí. Nebo lékaři, chirurgové na operačních sálech, když probíhá taková operace, která trvá 6, 8, 10 hodin. Oni tam stojí a soustředěně musí dělat tu nejnáročnější práci, která vyžaduje tak obrovskou odbornost a zkušenost. A teď zapomenou na všecko. I na hlad, na žízeň. Tu operaci musí udělat co nejpečlivěji. A třeba i ty pomocníci, kteří zrovna nemají skalpely v ruce, ale musí třeba na hákách držet rozevřený lidský tělo, třeba 6 hodin. To je těžká fyzická dřina. Chirurgie.

Dneska si ani nedokážeme vykopat nějakou, když třeba se v Pavlíkově teď zavádí voda. To byly dřív takový dlouhý, úzký lopaty, zatočený do takového, no jako taková trubka, jako taková, no, kulatá, asi 10 cm, ale půl metru, no to byla 60 cm dlouhá lopata na tyhle ty rýhy, na ty, dřív se s tím dělali meliorační svody, vody, do toho se dávaly meliorační trubky. Červenoučký, vypálený, cihlový. No a teď v Pavlíkově, když mají zavádět vodu, tak musí přijet stroj od firmy z Rakovníka a mechanika všecko dělá. Lidská ruka už se toho vůbec nedotkne. Ani už by to třeba ani neuměla.

ale dřív ta lidská ruka uhlazovala každou kliku nebo každou takovou tu dveřní petlici, tu závoru, ze kterou se zavíral chlív. No a tisíckrát, když se té závory ta lidská ruka dotkla, tak ji tak vyhladila krásně. Nebo jak babička měla vyhlazenou dřevěnou jehlu, kterou si sama vyřezala z akátového houževnatého dřeva, jak s tou dřevěnou jehlou pletla ze slámy hnízdo, ve kterým husa seděla na vejcích. Vyhlazený kus dřeva. Nebo z každého košíku, který třeba děda plet. Děda sice měl jenom jednu ruku, ale on byl tak šikovnej tou pravačkou, dokázal plíst košíky, že to snad nikdo v Pavlíkově tak neuměl. Ještě pár těch košíků, který děda plet, pár na mlatě je, pár těch košíků tam leží, co zbyli po dědovi. Když jsem se ptal maminky nedávno, kdo byl největší dříž ve vsi. Ale chlapče, to byli všichni. Kromě několika sedláků, který jen práci řídili, protože měli na těžkou práci chasu a děvečky a jezdili třeba jenom na pole dohlížet, to jezdili v takových brčkách a práskali bičem nad hlavama koní. To si vzpomínám, jak se ty práskance rozlejhaly po návsi, třeba když šel pan Kolařík. Na to jsem se tak rád koukal, ten měl tak obrovský břicho. Ale bič, ten kožený řemínek toho biče měl ozdobený takovejma duhově zbarvenýma bavlněnýma bambulkama. Stejný barvy, jako měli koně návleky na uších, když bylo v letě vedro a lítali mouchy. On měl těch bičů tolik, že vždycky střídal podle toho, jak měl okšírovaný koně, aby to šlo dohromady. A pan Kolařík, ten na tom šejtroku, jak se říkalo, kozlíku, na kterým se sedávalo, když se kočírovali koně, tak s takovou pýchou jel tou návsí a před poštovním úřadem, před lavičkou, na který sedával pan Pánek a několik dalších dětků, který tam sedávali ve stínu moruší, tak rád vždycky práskal tím bičem, to se rozlejhalo. Odráželo se to od zdí pošty a to byla chuť. Podívej, jak Karel, jak mu to sekne, říkali dětkové na lavičce. A Karel, jako kdyby to slyšel, tak zapráskal tím bičem, jako kdyby chtěl říct, a je ten život krásný, co? A prásk. No, to bylo ještě před únorem. Potom to bylo všecko jinak. Takže v Pavlíkově dřeli všichni, hlavně malí domkáři,

I má maminka vzpomíná na hořký mládí plný dřiny. Zrovna když jsme stavěli ten dům, když naší stavěli ten dům novej v roce 28, tak jak musela vyvážet ze sklepa těžký radvance plný mokrý hlíny s kamením. Nebo jak nosila od obecní studny putinky vody ke kravám. Proto jsem nevyrostla, říká do dneška. Protože už od mládí jsem takhle dřela. Ještě 4 dny předtím, než si se 14. září narodil, tak mě naši hnali, abych kasala obilí, který děda podával do mlátičky. Nebo snad 3 dny, nebo den předtím, chlapče. No jo, to víš, musela jsem, i když jsem byla vdaná, dělat to, co táta poručil. Otec, jsme mu říkali, a vykali jsme. To víš, to by se vám hodilo, abyste nám tykali, abyste si na nás mohli dovolovat, říkal děda přísně. Tak děti museli říkat tatínku vy, maminko vy. Ten život byl tvrdý. Děti se moc nerozmazlovaly jako dnes.

Ale takovou tu největší držinu, co jsem kdy vůbec viděl, jsem viděl v obou pavlíkovských kovárnách. U kostela to byla kovárna Kováře Krále. Za velkostatkem u Černejch, cestou do ovčárny, to byla malá kovárnička Kováře Šídla. Tam, když se kovali koně, už jen ten sedlák, který musel držet tu těžkou koňskou nohu s tím kopytem, tak byl udržený od toho. Druhý zase držel koně, aby se moc necukal. No a Kovář Král z toho strčel pot. Jednak z toho žáru, toho ohně ve výhni, jednak z toho kování, protože to žhavý železo, když on formoval, když on dělal přesně na míru, koval tu podkovu na to kopyto, aby ten kuň si mohl hezky vykračovat. To byla těžká a složitá a velice odborná práce. No a potom to hlavní přibíjení, tý horký podkovy, která se tak jako škvířila na tom koňském kopytu a to tak jako čpělo takovým bělavým kouřem. No a to jsme pozorovali a ani jsme nedutali. Jenom jsme viděli, jak to se všecko odehrávalo bez řečí. Jenom bylo slyšet toho sedláka, který držel koně, aby ho chlácholil a uchlácholil, aby se ten kuň nesplašil, že mu do ucha něco šeptá, něco moc hezkýho. Takovýho roztomilýho, co tomu koni dělalo jakoby dobře. To byl takovej, jak bych to řekl, takovej skoro až jako posvátnej akt, když se kovali koně každý den. Skoro každý den u Kováře Krále někdo koval koně a když ne, tak kovář mistr si vždycky nějakou práci našel a žádná nebyla lehká. Buď koval krumpáče, sekyry, motyky nebo i lopaty. Nebo i radlice do pluhů.

Když se tak ohlížím a kladu si otázku, kdo byl u nás ve vsi největším dříčem? Dřeli všichni. Možná, že v porovnání s tou ostatní dřinou třeba práce štábního pana Slámy nebo pana Koupka, četníka, Demečka, byla možná o něco lehčí než práce třeba důlního tesaře, pana Pertla, ale třeba pošťáci, který rozváželi nebo roznášeli ty veliký tašky s poštou po všech okolních vesnicích, ty to taky neměli jednoduchý a lehký.

ale pořád mě až rozum zůstává stát nad tím, co všecko má babička zastala. 7 dětí porodila, to první umřelo. No a pak dokázala celý život dřít od rána do večera. Žaninko, pejsek štěká, viď? To není Týna, depák, Týna, to je nějaký cizí pejsek. To není tvoje kamarádka Týna, která šilhá, má rostomilou tvář. My říkáme, že to je velbloud skřížený s vopičkou, sousedovic Týna, viď, Žando?

S chutí do toho a půl je hotovo, říkávala babička. Ona totiž neuměla vůbec odpočívat. To se najednou ukázalo, když založili družstvo. A chlív zel prázdnotou, pole už jim nepatřili. Tak babička hledala pořád těžkou práci. Nemohla bez té dřiny bejt. Tak chodívala pomáhat do družstva, když se třeba zaváděly chmelnice. Zakládaly se nový chmelnice. A to jí bylo už hodně přes 70. A ženský říkal, jak je tam stará Zajíčková, tak my s ní do party nejdeme, ta nás užene. No a taky jo. Ženský, vstávejte, dopíjejte kafe, dojídejte chleba, žádný dlouhý povídání, svačina už utekla, jdeme, ať to máme brzo hotový. Říkávala babička. A honila ty ostatní, který byli třeba i o 30 let mladší, do práce. S chutí do toho a půl je hotovo.

tak vidíte, původně jsme si chtěli vyprávět o cihelně. Do té cihelny se ještě podíváme. O tu nepřijdeme, nebojte se.

No a na důkaz toho, že jsme opravdu si připravovali pořad od cihelně, máme totiž soutěžní otázku z cihelny. Takové je to chyták matematický, kolik váží cihla. Nějaká. Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik tedy váží cihla? To je pěkná lapálie, co? Tak nám napište. Láska za lásku, Český rozhlas 2, stanice Praha. No, jak jsme to říkali? Jo, Český rozhlas 2, stanice Praha, Vinohradská 12, 12099 a připište heslo Láska za lásku. Takhle to je. Kolik váží cihla, když váží kilo a půl cihly? Jo?

No a ty stavby všecky, to dědictví, které nám tady v té těžce zkoušené zemi zanechali ty generace, kteří stavěli mosty, továrny, železniční náspy, domy. To je ta připomínka těch tý dřiny, těch všech, kteří tady byli před námi. Ty sady, ty lesy, ta obdělaná pole. Na ten dnešní svět koukáme a kroutíme jenom hlavou. Říkáme, jak je to možný, jak ty mladí lidi, někteří, žijou, se vyžívají na tom, že páchají zlo, ničí to, co druzí poctivou prací vybudovali. To tenkrát, když jsme byli my děti, to nebylo vůbec. Vidíte, jak jsem ztratil na jednou řeč, ale to nevadí, nebudeme tu kapitolu vůbec otevírat, kapitolu současného dění. Uchovejme si dobrou mysl. A vy, kteří nás posloucháte, tak víte přesně, o čem je řeč. Vždyť tento svět dřiny a je to nakonec dobře, že tento svět dřiny nás pomalu opouští.

si toho víc vážit, že jo? Co pak ta naše generace si toho váží, ale co ti nejmladší? Někteří z nich si toho jistě váží taky. Někteří to zase lehkomyslně rozbíjejí.

Takovej je život. Mládí vždycky se musí bouřit proti dědictví, který tady zachovalo to pokolení, který bylo před ním, až zase oni se taky zestárnou. Bude se to zase opakovat a bude to zase zaměřený proti těm, kteří jsou dneska mladí. To je ten neustálej koloběh života běhu. Takže naši vážení a milí vzácní příznivci, papoušek Žaninka, nezaspíváš, Žando? Na rozloučeno nezaspívá, to už na ní poznám, ale nicméně vám kine pacinkou. To jsem si vymyslel. Ona na mě kouká svým papouštím moudrým očkem. A určitě vás pozdravuji. Takže díky za dopisy, díky za přízeň. Opatrujte se, ať se zase uvidíme, ať se setkáme u naší hodinky příště. Dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Týden se nám s týdnem sešel a opět vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda zdraví Lukáš Berný. A spolu se mnou je tady ta tradiční hodinová porce hudby jen a jen z let 60. Zkrátka začínají zlatá 60. Přeji pohodu, přeji příjemný poslech a jdeme hned na první písničku, kterou nám zaspívají Monkees, no a potom budou následování Creedence Clearwater Revival.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Bad Moon Rising a Creedence Clearwater Revival. No a my jdeme do kalendária. Dnes máme 16. května a to je den, kdy skupina Beach Boys vydala svůj opus magnum Pet Sounds.

jeho kolega z kapely Stephen Stills, tedy myšleno doprovodil k oltáři. No a Graham Nash si při té příležitosti zase obnovil manželský slib se svou ženou Susan. Takže tam nakonec byli všichni, tak si dáme také trio Crosby, Stills and Nash, respektive pustíme si nahrávku z alba Deja Vu, kterou s nimi natáčel i Neil Young. Ono, sice ta deska vyšla v roce 1970, takže by nám zdánlivě do 60. zlatých 60. nepatřila, ale třeba konkrétně píseň Our House tito pánové natočili už v listopadu 69, takže se nám sem ještě krásně vejde.

Love Street od kalifornské skupiny The Doors. No a my teď přeletíme oceán, nebo spíš přeplujeme, protože zůstaneme v přístavu Liverpool a zajímat nás bude tamní kapela Rory Storm and the Hurricanes. Ta vstoupila do historie známá hlavně jako tím, že to je ta kapela, odkud si Beatles přetáhli bubeníka Ringa Stara. A také se říká, že on pak své staré kapele zase dohodil nahrávání u firmy EMI. No a tehdy se Rory Storm and the Hurricanes překvapivě rozhodli natočit hit z muzikálu West Side Story, i když náležitě zrock'n'rollovaný. A ten hit známe všichni, jmenuje se America.

At the Top of the Stairs, americká kapela Formations. No a za chvíli tady budeme mít tradičně příběhy písniček. Dnes bude naším hostem hudebník, u kterého jsme se ještě nezastavovali, protože on zkrátka drtivou většinu hitů natočil až po těch 60. letech. Ale ten úplně první stihl ještě v roce 1969. Zajímat nás bude David Bowie. No ale nejprve Beach Boys nebo Elvis Presley.

0: na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Rok 1967 ani rok 1968 nebyly pro Davida Bowieho zrovna ty nejúspěšnější. Sice měl smlouvu s velikým vydavatelstvím Decca, ale jeho nahrávky nezabírali. Nikdo je nekupoval. No a tak smlouva zase potichu vyhořela a do velké míry i naděje Davida na nějakou hudební budoucnost. V té době přišel zrovna do kina na jedno z nejslavnějších sci-fi, na Vesmírnou Odysseu od Kubricka, a ten film ho zároveň nadchl a zároveň prý trošku i vystrašil. Do toho se ještě rozešel se svou dívkou, což ale je pro umělce velmi často takový tvůrčí okamžik, takže to někdy bývá k dobru. No a zkrátka, David Bowie si sedl a pod dojmy toho filmu a pocitu takové své opuštěnosti napsal vlastně sci-fi písničku o osamoceném astronautovi ve vesmíru jménem Major Tom. Pojmenoval ji Space Oddity. Celé to znělo maličko jako styl tehdejších Bee Gees a ani David Bowie to nějak zvlášť nerozporoval, takže možná tam byla i nějaká inspirace z písniček toho typu, jako je New York Mining Disaster 1941. Ale to je samozřejmě normální, nic nevzniká ve vzduchoprázdnu, ani tedy písničky o vesmíru, jakkoliv to zní symbolicky. No, každopádně Space Oddity vznikla a brzy bylo jasné, že to je něco výjimečného. David Bowie díky tomu získal novou nahrávací smlouvu a v červnu roku 1969 tuhle nahrávku natočil. A když vyšla, byl to ten zlom, na který David celou dobu čekal. Páté místo v žebříčku to byl jasný hit a jasné zrození nové hvězdy, která už potom nikdy nevyhasla a zářila skutečně až do smrti. Ono se chce říct, že vlastně září i po ní. Tak tady je David Bowie a jeho průlomový hit Space Oddity.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Mary Wells, My Guy. Když v roce 1964 Beatles pracovali na svém čtvrtém albu Beatles for Sale, zároveň chystali také nový single a dlouho nebylo jasné, která z novinek dvojice Lennon-McCartney bude tím novým singlem. Což samozřejmě znamenalo také jasným novým hitem kapely Beatles. Velmi blízko k tomu měla píseň Eight Days a Week, na kterou docela sázeli a ona také později v mnoha zemích na singlech vyšla a hitem se stala, ale v té jejich domovské Anglii nakonec ne, respektive nevyšla tam na tom singlu. Ten prim nakonec utrhl rock'n'roll Johna Lennona I Feel Fine a tak ani nebyl na to album zařazený, jak to tehdy dělali Beatles, ale ještě předtím aspirovala na single jiná píseň, a to Every Little Thing. Tu mimochodem prý prosazoval i George Harrison, tomu se hodně líbila, ale nakonec přece jenom zůstala jenom jako to jedno z čísel alba Beatles for Sale. Zajímavostí je, že autorem té písničky byl Paul McCartney, ale zároveň je to jeden z nemnoha případů u Beatles, kdy vlastně autor nespívá ten hlavní hlas, ten totiž zpívá John Lennon. Tak pojďme si dát Every Little Thing, The Beatles.

Twisting the Night Away, twistová horečka, která si v tomto případě přitáhla Sama Cooka. No ale kdo tehdy na začátku 60. let nenatočil nějaký twist, tak snad jako by ani nebyl. V 70. letech stejnou písničku oživil a opět poslal do hitparád také Rod Stewart. Ale Sam Cooke byl autorem a také prvním interpretem téhleté trvalky, jak se kdysi říkalo písničkám, které se zas a znovu vracely do éteru rozhlasu. Mezi takové, myslím, patří i, řekl bych, dramatická balada Anyone Who Had a Heart, kterou nejprve fanouškům poslala skvěle Dionne Warwick a neméně skvěle v zápětí Angličanka Cilla Black. No a právě tu si teď poslechneme.

0: Chain of Fools, veliký hlas, veliký talent Aretha Franklin. Čas nám rychle ubíhá, blížíme se k závěru dnešního dílu Zlatých 60. No, 60. léta a svět pop music, to velmi často znamenalo také to, že ty velké hvězdy, ale často i ty menší, hrály ve filmech. Pokud byly velké, no tak samozřejmě měly hlavní role v těch filmech, ale i ti menší si tam velmi často zahráli třeba jako kapela někde na nějaké diskotéce. A díky tomu dnes po letech mají nějaký hezký vzpomínkový klip. No ale do té první kategorie patřila kapela Dave Clark Five, která natočila film Catch Us If You Can. A my si právě jeho titulní stejnojmenou melodii teď pustíme. No a já už se tím rozloučím a těšit se budu zase zítra tady na Pohodě v 17 hodin.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Ve studiu dnes usedl nositel jednoho z nejrespektovanějších men současného filmu, držitel 8 českých lvů a dalších 5 nominací, spolutvůrce Oscarového Kolji, který se přednedávnem sám stal novým členem americké filmové akademie, jež zlatou sošku Oscara každoročně uděluje. Zní to všechno světově, velkolepě, ohromně. A o to působivější je, že před sebou vidím zároveň muže velmi milého, uvážlivého, pokorného a pro práci kameramana stále stejně zapáleného. Jak říká, na profesi ho nejvíc baví kouzlení se světlem, jeho proměny a možnosti, které svedou zázraky. Pan Vladimír Smutný, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Mohu se na začátek trochu intimně zeptat na to, jak moc jste si dal záležet na osvětlení interiéru svého domova?
4: No, to byste se divila. Já doma nemám ani lustry v současné době. Lampičky, tak na to jsem. Když vidím někde nějakou lampičku, tak to si rád koupím. Ale takový to plochý osvětlení té místnosti, tak to nemám rád.
3: Vidíte, já jsem předpokládala, že tam budou ta bodová světla a že budou uspůsobena tak, abyste flexibilně mohl navozovat různé atmosféry a nálady.
4: No, tak to je ten rozdíl mezi představou a skutečností.
3: Vy při své práci kladete taky velký důraz na výběr různých lokací pro natáčení. Můžeme si to představit tak, že v praxi jste v podstatě dost zdatným turistou a objevovatelem rozmanitých zapadlých koutů naší země?
4: Je pravda, že třeba po Praze chodím hodně s otevřenýma očima, ale to už hodně dlouho a registruju věci, které se mi líbí, abych je pak mohl případně použít ve filmu. I když jedu autem, tak si všímám krajiny, takže občas mě to auto musí vytáhnout na silnici. Tohle mám rád, světlo a lokace, ty sbírám do paměti.
3: A tak vznikají působivé filmy, které nás odnášejí od reality. Když si od reality všedního dne a třeba starostí chcete odpočinout a poodstoupit vy, co děláte, pane Smutný?
4: Teď v současnosti asi 5 let mám včely. To mě Honza Svirák přines nějaký oddělky a povídal, to se nemusíš vůbec o nic starat, to je hrozně jednoduchá a zábavná záležitost. Ne, že bych to dělal kvůli medu, ale já mám rád, když ty včely po té zimě vylítnou a když je vlastně dotechovám. To je zajímavý paradox, protože jsem poměrně dynamický, nebo aspoň jsem býval dynamický člověk, který musel být furt v pohybu, takže bych mohl mít včely. To jsem si nikdy nemyslel. No vidíte, já mám jenom 3 včelstva, ale nakonec určitá relaxace, to je, člověk si vyčistí hlavu a má z toho potěšení.
3: Kde je máte?
4: Já mám na chalupě u Sichrova, bydlej pod Lipou. Tam jsem jim vybral místo, které se mi líbilo, aby to bylo hezký.
3: A rozumíte si, nebo vám předvedli nějaké nepěkné chování?
4: No, rozumím. Občas je postihne choroba nějaká varoáza, takže musím občas si nakoupit nový, ale teď zrovna sídlí jeden roj na větvi na jabloni. Já jsem na něj neměl čas, abych ho sundal. Tak to mě teď mrzí, že jsem volil špatnou taktiku a nesundal jsem je.
3: Kaskaderské kousky předvádíte s kamerou a roji včel se až tak dalece nevěnujete.
4: No dneska už je kaskaderský kousky, jak je nepředvádím, já už se veškám, trošku vyhejmám.
3: Jako kluk jste byl městské dítě, narodil jste se v Praze, v Nuslích, vyrůstal jste v Oldřichově ulici. To dětství je spojeno ve vzpomínkách čistě s chlapeckými partami, nebo jste se kamarádil i s děvčaty, přicházeli s tím třeba i rané lásky?
4: Ne, víte, dřív to dětství probíhalo na ulici, Takže ty poválečný nebo váleční ročníky byly poměrně bohatý na děti, takže my jsme vžili takový partě 15-20 dětí, teda holek a kluků. A samozřejmě, že tam nějaké náklonosti k dívkám byly, ale já si myslím, že dětství je taková zkouškací socializace, hledání si toho místa ve skupině lidí. Vlastně dneska tomu vděčím za to, že když se dostanu do větší skupiny lidí, že si dovedu nějakým způsobem najít, že mě mají docela rádi.
3: Mají vás rádi hodně. A jaká byla vaše pozice v té hierarchii party?
4: Vůči nebyla teda, vůči ne. My jsme hodně sportovali, pořádali jsme závody, běhali jsme okolo bloku a skákali jsme do dálky a všechno možné jsme dělali. Já jsem rychle uměl běhat, tak já jsem měl pozici dobrého běžce, ale jinak dominantní jsem nebyl, na to byli jiný.
3: Přišel jste někdy do té party i s fotoaparátem?
4: No, když mě bylo 10 let, tak jsem dostal fotografický přístroj na svitkový film Českráčes Box Tengor. Jednoduchá bednička, do které se dívalo ze zhora, mělo

0: Já se fotografovalo na formát 6x6, 6x9 a dělali se kopie. Jak už to bývá, tak ty první děti jsou hodně fotografované. Takže těch fotografií bylo spousty a když venku pršelo, já se nemohl běhat po ulicích nebo po hřišti, tak jsem často byl zalezlý v tom kufru a ten svět, který už pominul, tak v těch fotografiích byl. Že ty fotky byly černobílý a táta byl talentovaný fotograf, který měl výbornou kompozici a dobrou techniku, no prostě výborně fotografoval, protože byl profesionál.
1: Po kom jste, pane Smutný, takový pohodář? Protože to je také jeden aspekt, který vaši spolupracovníci zdůrazňují, že je s vámi na place opravdu velká pohoda.
0: To je v genech, to není moje zásluha.
1: No ale na ty geny se ptám, kdo z rodičů byl tím pohodářem?
0: No já si myslím, že celá rodina, maminka, babička, táta, pokud byl doma. No ale hlavně já si myslím, že taky je to v tom, že jsme byli čtyři děti a ono, když jsou čtyři děti, tak to není možné žít pořád v konkurenčním prostředí. To je potřeba nastolit nějaký kamarádský vztah. I když mezi klukama samozřejmě to soutěžení existuje a bráchové byli dva a byli jenom o rok a půl mladší než já, tak ta moje dominance, že jsem o rok a půl starší, vlastně žádná nebyla. Oni mě přečíslili. Byli jsme kamarádi a oni byli teda daleko agilnější než já, protože je domů vodila policie, já jsem chodil sám domů.
1: No, to je veskrze pohodářský obrázek takové rodiny Smutných. Ještě když se vrátím k těm fotkám, kdy jste si uvědomil, že vytvořit třeba nějaký pěkný portrét, působivý, kde to dotyčnému objektu sluší, je vlastně velká deviza, že tím můžete dotyčnému přivodit spoustu radosti a potěšení?
0: No tak to bylo, když už jsem byl hodně starý. Já jsem věděl, že se někteří lidé sami na sebe rádi na fotografiích dívají. To jsem věděl. Ale že bych to dělal s tím cílem, že bych někomu chtěl udělat radost, tak to jsem byl příliš sobecký. Já jsem se těma fotografiema vždycky snažil zachytit nějaký okamžik nebo něco, co by mohlo být za tu fotografii. Jo. Víte, život je hrozně dlouhý a ty kroky, kterými jdeme po té stezce své profese, tak jsou malinký a trvá to všechno hrozně dlouho. Takže já, když si vzpomenu, tak kameramanem jsem chtěl být v 10 letech. Od 10 let jsem měl teda ten Boxtengor, pak jsem měl i jiný fotoaparáty a maminka tomu nerozuměla a táta na mě neměl čas, ale teta, která se jmenovala Marie, jsme jí říkali Micka, tak ta mě naučila vyvolávat filmy. Vyvolával jsem filmy v koupelně a tu vývojku jsem nalil do pekáče. A v tom pekáči jsem ten film protahoval. Měl jsem budíka, který světelkoval. Podle toho jsem teda měl ten čas. Pak jsem to plávodou ustálil. Dostal jsem třeba nějaký fotografický papír od tety a kopíroval jsem to na sluníčku za začátku. Já jsem to neuměl pak ustálit, takže když jste to pak měl na sluníčku, tak to vyblédlo. Takhle jsem začínal, no, a pak jsem dostal zvětšovák, no, už jsem zvětšoval, ale naučila mi to teta. Pak ve 14 letech mě táta jednou vzal na procházku s fotoaparátem, protáhl mě Prahou a ukázal mi všechny takové fotogenické místa. Tam to se mnou nafotil a já si do dneška pamatuju, že on vždycky v té fotografii nebo v pohledu na město, v té vedutě, vždycky hledal popředí. A snímal tu fotografii přes to popředí, aby měla hloubku a barevný kontrast. Víte, tak vlastně jedno odpoledne a ještě teď z toho těžím. Takže to je spousta šťastných náhod, které mas utvářejí.
2: Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém

pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růžu.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kamení živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně, však slávou dotýká se hvězd.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Ke spolupráci ho zvou jak zkušení mainstreamoví tvůrci, tak artoví režiséři. Vyhlasný kameraman Vladimír Smutný se nejprve vyučil spojovým technikem. A to se stalo v Brně, vidíte?
3: No, takhle, já jsem se nepříliš dobře učil. Já jsem vycházel z 8. třídy. Už jsem chtěl být kameraman, ale k tomu potřebujete maturitu. No a já jsem se na žádný gimpel nedostal, ani na žádnou průmyslovku. Zkoušel jsem to na grafickou. A tak můj táta měl takovou představu, že budoucnost techniky je v telefonech. Celkem dost přesnou představu. A tak jsem šel na učení do Brna. Tam jsem se vyučil spojovým mechanikem, pak jsem se přihlásil na večerní průmyslovku. 2 roky jsem dělal v dílně na Žižkově, byla to spíš zámečnická dílna. Tam mě vyučili 2 pánové, jeden se jmenoval Hedlička, byl to živnostník, který před komunistama měl firmu, a druhý byl komunista a ten měl teda jméno, které bylo patřičné a jmenoval se Zahálka. No a ty dva pánové mě vyučili, a i když byli rozdílných politických názorů, tak v řemesle si rozuměli a ten Hrdlička, ten to měl líp s tím plechem. Ale ty mě vyučili takovou zámečnickou práci. Mě bavilo tenkrát sváření, ale nemohl jsem k soustruhu, protože si pamatuju, že mě občas nechali na takový tyčovině dělat závity. Tu hlavu toho soustruhu odmykáte kličkou a já ji tam věčně zapomínal, a vždycky, když se roztočil ten soustruh, tak ta klička vyletěla v oknem, napřed to okno rozbila a pak už jsem to okno nechával otevřený. Takže jsem moc šikovný mechanik nebyl.
2: No, nakonec jste se na tu famu dostal, vidíte. Některé zdroje uvádějí, že jste studoval katedru režie, to je správně.
3: Ne. Dostal jsem se na fotografii. Uh-huh. Takže mě vzali jako první rok, to bylo spojené, ty obory fotografie a kamera tenkrát. A já jsem se dostal na tu fotografii a pak jsem natočil v prvním ročníku takový film, kde malíř by rád maloval akty, ale nemůže sehnat model, tak má výstup, podle který to maluje. A aby ten model teda mohl zaplatit, tak tu výstup mezi lidma prodává. Film se líbil, tak mě přizadili na kameru a už jsem tam zůstal.
2: Námět byl váš?
3: Námět, myslím, že jsme dali dohromady s Honzou Šustou, s kterým jsem tenkrát taky se učil, a hrál tam vynikající malíř Martin Vilgus, i když to byl film černobílej, tak on by měl zdravý vlasy, a potom ve Valerii v Říši divů, co dělal Jireš, tak tam hrál. Byl to prostě krásný kluk.
2: Vy jste na FAMU studoval v letech 1964 až 9, tedy v době vrcholící československé nové vlny. Byl na škole patrný, zjevný její vliv?
3: Na škole ne, protože vlastně ty filmy udělali čerství absolventi. Ale to, co mě teda nabudilo hodně na tu práci kameramana, tak byl film Slnko v sieti. Štefan Uher a Stanislav Somolány ve 62. roce se natočil. To byl černobílej film, který měl dokonalý lokace, dokonalý světlo, dokonalý kompozice a dokonalý pohyb kamery. Já si myslím, že do dneška je to jeden z nejlepších filmů slovenské kinematografie. Hodně se mě líbil a tu touhu stát se kameramanem ve mě ještě povzbudil. To byl 62 tenhle film, pak 64 natočil Honza Němec Devanty noci a 65 Slavnosti a hostech, 66 Perličky na dně, jo. Takže ta nová česká vlna teprve začínala být v kinech. Samozřejmě, že jsme tím žili, my jsme na škole hodně točili černobíle, takže jsme se snažili je napodobovat. Ale tam byla výhoda, že vlastně to byly hrozně mladí lidi, že? Že Mencel, Chytilová, Jireš, Němec, Bočan, že sotva vyšli školu, tak začali točit. I když hodně filmů třeba dělal Jaroslav Kučera s nima, a nebo Jan Čuřík, který byli, neříkám o generaci, ale byli starší, tak spousta kameramanů, jako Jaromír Šofra, Ivan Šlapeta a tak dále. Nesmíme zapomenout na pana Barlu. to ještě byl na škole a Havra se vybral na film Zlatá Reneta a Romanci pro křídlovku, že jo?
2: Na kterého ze svých pedagogů nejvíc vzpomínáte? Vy občas zmiňujete Milana Kunderu, u něhož jste skládal scénaristiku, vidíte?
3: Tak to byla taková zajímavost, že my jsme měli přednášky scénaristiky a pan Kundera nás zkoušel a učil. Pro mě je to zajímavá osobnost do dneška. My jsme natočili vlastně podle jeho povídky absolventský film. Ale nejpopulárnější tenkrát pedagog byl Jan Šmok, který byl vlastně teoretikem toho našeho média a který nám pomohl utřídit si názory a určitý vztahy mezi technikou, emocema a tak dále. A do dneška, když přednáším na škole nějakým semináři, tak tu jeho teorii se snažím učit. Vy máte nápady, vy jdete do toho, snažíte se něco tvořit, ale on věděl o těch nástrojích všechno a snažil se nás ty nástroje naučit používat. A pak tam byli samozřejmě praktici, ty nám dali takovou euforii do té kameramanské práce.
2: Tak techniku, nápady jste určitě měl, ale ke kameramanské práci jste se dostával jen pozvolna. Vy jste dělal reklamního fotografa.
3: Já jsem v roce 69 absolvoval jsem filmem podle Kunderovy povídky režiséra Davida. Hrál tam Jirka Hrzána, Jana Šulcová, jmenovalo se to Eduard a Vůh. A tenkrát začínaly nějaké prověrky, jestli souhlasíte s tím vstupem nebo nesouhlasíte. A v tomhle filmu prověřovali toho Eduarda, jestli věří v Boha. Takže na to byla komise a ta ho prověřovala. Tak já se nedivím, že tenkrát Vávra ten film dal do trezoru a přestřihal ho, aby neměl problémy. Tak vlastně jsem neměl žádný film, který bych mohl ukázat, protože tenhle byl v trezoru. A na Barandově byl stop stav, že nikoho nebrali, tak jsem hledal místo. No a v Tesle Holešovice hledali reklamního fotografa. No tak jsem tam nastoupil a dělal jsem reklamního fotografa.
2: Protrpěl jste to?
3: Ne, mně se to líbilo. Ateliér u kina Domovina, oni tam měli Nikon, všechny objektivy, vybavení bezvadný a šéf, inženýr Good, byl fotograf. Tak jsme začali spolu fotografovat různý kalendáře a tak. Já jsem byl spokojený v těch letech normalizace, o nic jsem nestál ani o to. Něco točit, protože to byly samý filmy pro propagandu. Byl jsem rád.
2: Ale k práci s kamerou jste se dostal nejprve v krátkém filmu, později na Barandově, kde jste spolupracoval třeba na Vláčilových snímcích, na Macourkovské trikové komedii Což tak hledáci špenát, v Orlíčkově pohádce Jak se budí princezny. A jako druhý kameraman jste se podílal i na Menclově filmu Na samotě u lesa. Tam všude se určitě dali odkoukat zajímavé postupy a situace a řešení. Nicméně jako asistent nebo druhý kameraman jste působil až do svých 40 let. Tak nezačal jste to potom brát trošku úkorně?
3: Ne, rozumíte, co bych točil? Dějiny Partaje nebo oslavný Odin a Rusy? Ten zlom z toho období po té okupaci, to bylo snad nejhorší, co mohlo být. To byla hrozná doba, kdy člověk viděl, jak ten národ, který viděl nějakou budoucnost nebo nějakou jinou perspektivu, než mu dávali předtím, tak najednou se vrátil naspátek. Ty lidi, kteří nějakou perspektivu měli, tak ty vyházeli. A nastoupila další generace, tentokrát už generace trochu dementních lidí, která se dostala na místa vedoucí. Takže co jste mohl očekávat? No nic, no. Takže já jsem byl rád, že jsem to nedělal.
2: Když hovoříme o té bolestné kapitole v našich dějinách, mohu se zeptat, jak jste se v roce 69 ocitl s kamerou u umírajícího Jana Palacha?
3: No, to byla do jisté míry náhoda. My jsme točili u ministra školství interview k Rofamu a dozvěděli jsme se to a někdo nám dal echo, že leží Legerce na těch popáleninách. Tak jsme se tam nějakým způsobem dostali a ten záběr jsem natočil. To víte, co jsou přesně ty věci, kdy musíte jednat poměrně rychle. Nemůžete tam být 2 hodiny, můžete natočit jeden záběr a my jsme tam tu kameru dostali tak, že oni vynesli koš s prádlem. My jsme měli robur auto a ten koš s prádlem naložili do toho robura dozadu, tam se zavřely dveře. My jsme do toho koše dali kameru pan Kvítek šel se mnou tenkrát. Tomu jsem na záda dal tu kameru, protože ta kamera vážila asi, já nevím, 60 kilo. No a tam jsem natočil jeden záběr, zase jsme jako špinavý prádlo tu kameru vynesli, protože jsme věděli, že to fízlové hlídají. Ale víte, já ten čin Jana Palacha obdivuju a do dneška o tom celkem nerad vyprávím.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je mistr kamery jedinečných obrazů, pan Vladimír Smutný. Až po své 40 jste se dostal k samostatné práci, nejprve s režisérem Juliem Matulou, pak jste s Jiřím Svobodou natočil Zánik samoty Berhov, což je film, který jste nechal uvést na Karlovarském festivalu poté, co jste obdržel Křišťálový globus. A pak přišel ke slovu snímek Smrt krásných srnců od Karla Kachyni, za který vám musím speciálně poděkovat, to je můj obrovsky zamilovaný film. Jaká byla spolupráce s Karlem Kachyňou?
1: Dodnes na to vzpomínám s láskou. I to, ono to celé mělo takový zajímavý vývoj. On dělal s panem Čutíkem, což byl vynikající kameraman, opravdu vynikající, jako Kučera a Čutík, to jsou prostě hvězdy českého filmu těch let. A ve Střížně to stříhal Jirka Brožek, jak s Kachyňou, tak s tím Juliem Matulou, ten poslední vlak, a oni tam viděli nějaké moje obrázky a nějak se jim to líbilo. A tenkrát pan Čuřík potřeboval vystřídat na filmu, který se jmenoval, to byl seriál Poslední vlak z Frýfeldova, podle Jiry Sládkový.
0: Vlak dětství a naděje.
1: No, nádherná knížka a nádherný film a nádherný v obsazení. Pan Zindulka a Růžičková, že jo, nádherný v obsazení, opravdu. A tak jsme se domluvili, že budu dělat asi 3 nebo 4 díly a pak se on tam vrátí. No a takhle jsme to udělali a tím jsem se vlastně seznámil s režisérem Kachyňou. Potom jsme udělali víc z těch filmů a jeden z těch filmů byl Smrt krásných srnců. On byl vynikající režisér, který byl zároveň kameraman, protože to vystudoval. On se nebál obsadit i neherečku. Bylo potěšení s ním spolupracovat. Natočil spoustu překrásných černobílej filmů. Jednu věc si pamatuju, že já jsem za ním přišel s takovým nápadem Kvetly třešně a že když jdu oznámit z židovské obce, že kluci půjdou do koncentráku, takže jako paradox bude sněžit okvětní plátky těch třešní. A Karel Kachyňa si to vzal do čepice a jel na jízdě, kde já jsem jel s tou skupinou těch Židů a házel ty okvětní plátky, jako když sněží. Za nějakou dobu jsem viděl znova film Ať žije republika. A najednou já jsem to tam viděl v tom filmu. A ten Kachyňa byl takový frajer, že on mi neřekl, pane kolego, to už já jsem dávno dělal tyhle věci. I když tohle to potom ve Smrti krásných srnců nebylo, to sněžení těch plátků, tak on mě nechtěl srazit a chtěl, abych měl i dál nápady a proto mě nechal bej. Prostě byl chytrý. Říkám, jeho filmy miluju.
0: Přidávám se. Od 90. let je pak vaše jméno výrazně spojeno s filmy Jana a Zdeňka Svěrákových. S nimi asi taky hluboce souzníte, že?
1: No, tak to je vždycky takový svátek točit s Honzou Svěrákem, protože každý film je jiný. A jsou tam filmy, o kterých jsem vůbec nevěděl, jak je udělám. Učili jsme se to za pochodu. Letecký film, jako Andrej Svět, to tady nikdo nedělal. To jsem ani umět nemohl.
0: Já jsem si říkala, že tam přišlo ke slovu velké fištronství a takové zlaté české ruce. Nad kterým nápadem a jeho ducha plností se třeba dodnes radostně usmějete?
1: Tam byla taková zajímavá věc, že jsme potřebovali točit v kokpitu toho Spitfireu. No a to se nedá, tam není místo. Tak jsme dali na nákladní auto velký kontejner a do toho kontejneru jsme posadili model toho kokpitu, který měl takový gimbal, kterým se naklánil. No a já jsem vlez si do toho kokpitu a tam jsem s tím jako lítal a ten nákladák jezdil po Vodochovském letišti poměrně rychle a ono to vypadalo jako, že lítáme, no. A pak jsme třeba jezdili autem a snímali jsme to ze spodu, jakože to letadlo letí. To jsou takové nápady, které když řeknete, tak to vypadá směšně. Ale ten Honza je cílovědomý, dovede si ty věci představit a já s ním točím rád, protože on trikařině, to znamená trikový technice, rozumí víc než já. Takže já se s ním nebojím, protože on je schopen za mě některé věci vyřešit nebo mě přivést na nějakou cestu, která je schůdná.
0: Za nejedním z vašich filmů stojí i opravdu obdivuhodné fyzické výkony. Vy to umenšujete, ale myslím si, že je to nesporné. Ať u Jana Svěráka nebo u dalšího vašeho významného režiséra Václava Marhoula, nad kterým zpětně třeba žasnete a říkáte si, jo, to bylo fakt dobré, to jsem se teda vyznamenal.
1: Když jsem dělal s Honzou Svěrákem Tři bratry, tak jsme měli kočár tažený koňma a kamera byla na tom kočáru zvenku a bylo potřeba s ní švenknout z krajiny do toho kočáru. Tak jsem s tím kočárem běžel tak dlouho, až mi ten kočár ujel a pak tam byl mladý kluk, gripák, který to za mě převzal a doběh. Tak od té doby o své kondici už nemluvím a taky od té doby, co se trošku změnila ergonometrie kamer, jo. Takže takovou Ariflexus, kterou já jsem dělal, 2C, jste mohl vzít do ruky a mohl jste ji držet jednou rukou. Dokonce jsem měl dlouhou mozoli od té kamery.
0: Kolik vážila?
1: 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Já nevím, já jsem to nikdy nevážil. Ale dalo se to v té jedné ruce držet a dali se s tím dělat opravdu dynamický záběry v pohybu. Máte různý zařízení, které tu dynamiku umožňují, ale oni jak jsou těžký, tak mají určitou setrvačnost, než se dají do pohybu. Když máte ruční kameru, tak ta setrvačnost odpadá a vy jste poměrně velice hbitej v pohybu té kamery. Prostě ta kamera z ruky je takový specifikum, který mám rád. No.
0: Já bych se ještě teď zaměřila na herce. Je pro vás nějakým tématem práce s dětskými herci? Ať Kolia, Nabarvené ptáče, anebo to je záležitost spíš mezi režisérem a těmi představiteli. Vstupuje do toho kameraman?
1: Já si myslím, že pro ty děti je dobrý, když mají jednoho šéfa, když to někdo vede. Takže já jsem v pozadí a musím být velice pozorný, protože ty děti to třeba udělají jenom jednou. Takže musíte být jako pohotový. Ale já si pamatuju, že když jsem dělal Václavem Marhoulem na Barvený ptáče, tak jsem se s tím Petrem Kotlárem tak jako zkamarádil. Dal jsem mu takový prostor. Dělal jsem chybu, protože on mi pak začal říkat, proč jste pan smutný, proč nejste veselý a tak. No tak od té doby jsem mu říkal, no budeš mi vykat, budeš mi říkat pane smutný a budeš na všechno říkat prosím, pane smutný, můžu takhle. A byl klid. A tam jsem pochopil, že to, co jsem dřív jaksi intuitivně dělal, takže jsem dělal správně. No.
0: Řekněte mi, když se před kamerou sejde tak hezké společenství, jako v Tátově Volze vytvořili Taťána Dyková, Eliška Balcerová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová. Je to pro muže tvůrce nějak zvlášť stimulující?
1: Je tak to ta příjemná práce. Když jste obklopen krásnýma ženama, ale pro mě je to zajímavé. Vy chcete, aby ta každá z těch hereček byla půvabná na tom plátně. A na každou tvář se svítí nějak jinak. Když děláte umělý světlo, to znamená, že točíte v ateliéru nebo někde, kde musíte udělat umělou světelnou atmosféru. Na to existuje takový trik. To byl italský kameraman, který tohle vymyslel a který si vzal do ruky rozsvícenou žárovku a s tou žárovkou objel ten obličej dám ženský, no a v kterém úhlu ten obličej byl nejhezčí, tak on tam ta dělal hlavní světlo. Takže potom, když děláte to světlo, tak celkem víte, jakému typu obličeje co sluší. Že? Greta Garbo měla prostě jedno světlo, krátký s tím pod nosem a prostě jiný nechtěla. A jsou herečky, který si to opravdu hlídají. A já jsem dělal jeden film s Faye Dunaway. A tak když přišla poprvé na plác, tak se mi zeptala, proč stojí zády ke světlu, jaký používám filtr, jakou ohniskovou vzdálenost objektivu tam mám.
0: Náležitě vyškolená.
1: Na všechno se vyptala. A když jsem jí vysvětlil, tak si všechny věci, s kterýma měla co dělat, protože byla v pohybu, tak všechny věci si dala do takové výšky, aby byla neustále rovná. Aby se nikdy nemusela hrbit, aby byla prostě sošná.
0: Když si ženy hlídají půvab, co si hlídají představitelé mužských rolí?
1: Já jsem totiž používal široký objektiv. A jak používáte široký objektiv, tak dochází ke zkreslení tváře. Najednou vystoupí nos a ten obličej je takový špičatej. Takhle jsem třeba snímal Radka Brzobohatýho. Když se dozvídají o tom, že byly vypáleny Lidice, tak jsem použil tenhle široký objektiv. Nebo i Karla Heřmánka, nebo Pana Hrušínskýho tenkrát. To byl extrémně široký objektiv. A tam si nikdo nestěžoval, ale byla jedna italská herečka, která, když jsem dal kameru víc, než byla výška jejich očí, tak mi řekla, že nemůžu. Že musím tu kameru dát níž. Ale v kariéře se mi to podařilo takhle dopadnout jenom jednou.
0: Pane Smutný, byl mezi herci nebo herečkami taková, s nimiž jste si moc přál točit a nepodařilo se to? Minuli jste se?
1: No, takových herců zřejmě bylo spousta, který bych chtěl mít před kamerou. Mně se hodně věcí podařilo. Já jsem měl štěstí, že jsem natočil s Janou Brejchovou za Něch samoty Berhov. Jana Brejchová je herečka opravdu fotogenická a kamera ji miluje a ona věděla, kam se má podívat, když jí člověk natáčí, který světlo jí sluší. To ona intuitivně věděla, tam se podívala, vypadala překrásně.
0: A co se sestrou Jitkou? Potkávali jste se při práci v takové míře, jak byste si přál?
1: Ne, s Jitkou jsme se viděli ve dvou filmech. Jednou hrála babičku v Třech bratrech, která vylézá z břicha vlka. A pak ve filmu Petra Kulihy, já si nespomenu. A pak hrála v jednom z těch seriálů o Megretovi. Takže jsme se potkali před kamerou třikrát. No.
0: Je to jiné než s ostatními herci?
1: Ne, já tam vidím figuru. V tomhle jsem sobecký. Koho hraješ, toho vidím.
0: A když říkáte, že vidíte figuru, myslíte, že přes ten objektiv dokážete i nahlédnout do herecké duše a do jejich tajemství?
1: To už nezáleží na mě. To už je na té herečce. Já jí nemůžu nic implantovat. Já musím být jenom pozorný. A musím najít úhel té kamery a musím na té tváři být včas. Do jisté míry musím jí vytvořit prostor, aby mohla zahrát to, co chce zahrát.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Kameraman světového formátu, malíř duše Vladimír Smutný nám vypráví o své tvorbě. Když dokončíte nějaký film opravdu silnou látku, jak dlouho vás potom ještě provázejí úvahy o tom, jestli jste ji dobře vystihl, co jste mohl udělat jinak, jak dlouho trvá, než se od toho filmu dokážete odpoutat?
3: No já tomu říkám, že se musím přeléčit. Nejlepší je přeléčit se dalším filmem, ale pokud ten další film není, tak po Ptáčeti mi to trvalo hrozně dlouho. Teď jsem natočil s panem Svirákem Betlémský světlo, to je asi před měsícem, tak se z toho tak trochu probouzím, ale víte, pořád máte nějaký retrospektivy, když tak ve snu, máte pochybnosti a než to odezní, tak to dlouho trvá. Nejlepší je jiný film a tam na to zapomenete, protože musíte vyprávět jiný příběh.
2: Který z vašich filmů krásně stárne? Je takový, u kterého vidíte, že s časem získává?
3: Já si myslím, že ano, že třeba Modrý svět i Něžný barbar, taky typ filmu, který bude hezky stárnout. Jo. A nakonec to vidím i Namazaným Filipovi, že ten film hezky stárne taky. No.
2: A jak hezky stárnou anebo zrají vaše děti? Máte z nich radost?
3: No celkem se obávám, aby konkurence Smutných nebyla pro ně problémem. Protože až na jednu dceru, která vystudovala Karlovu univerzitu, tak všichni se zabývají, teda, nebo chtějí se zabývat kameramanstvím.
2: Takže synové Viktor, Robert i dcera Marie?
3: I Maruška, ano. Všechny baví vlastně fotografie a všechny fotografujou. A Viktor už to dělá, že jo. Vypadá to, že natočí hezký dokument. Já taky pokračuju, protože můj strejda byl kameramán, to už jsem druhej, takže by bylo dobrý, kdyby byly další.
2: Šance jsou vysoké.
3: Ale konkurence není moc dobrá zase.
2: Když se takhle ohlížíme, dokázal jste uspokojivě skloubit tu svou obrovskou profesní vášeň s osobním životem, nebo tam cítíte nějaké rezervy?
3: Víte, ono, když děláte tuto profesi, tak ta nejmladší dcera mi to řekla jasně, hele, táto, já se musím dobře rozmyslet, protože já vím, že když děláš film, tak vlastně neexistuješ pro nás. No se to nedá skloubit, protože vy vlastně v tom okamžiku, když děláte film, tak děláte naplno. Musíte mít touhu a není možný toužit po všem. Musíte si v té touze vybrat. A já si vybral tu kameru.
2: Ta touha neutuchá. Jaký film, jaké téma, jaký žánr by vás lákal na příště?
3: Víte, já rád skáču v žánrech, ale kdybych si mohl vybrat, tak rád bych dělal historický film, protože to prostředí minulosti, nějaký gotiky nebo baroka, tak by mě bavilo. To by mě bavilo hodně, jako dělat historický film. Ale ty filmy jsou drahý a těch se tolik nedělá.
2: Nás by to taky bavilo, pane Smutný. Moje poslední otázka u takto zasvěceného a oddaného tvůrce nemůže znít jinak, než co chápete jako poslání filmu.
3: Víte, takovou tu věc, že by mělo umění vychovávat, tak to je blbost. Ale já to chápu tak, že vy přinášíte příběh. Ten příběh má nějaký poslání. A já se snažím vidět ten svět tak, jak ho mnohdy lidé kolem mě třeba nevidí. Snažím se svůj pohled na svět nějakým způsobem do toho filmu přenést. No a to je všechno. Některé věci jsou starostí už pana režiséra.
2: Já vám za ty jedinečné, originální a mnohdy půvabné pohledy moc děkuji. Naším hostem byl pan kameraman Vladimír Smutný. Naschledanou.
3: Naschledanou a děkuju.
4: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to pos.

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Začíná pravidelný hudební podvečer s názvem U muziky, tedy U muziky s Eduardem Hrubešem. Srdečně vás, přátelé, všechny vítám a přeji příjemnou hodinku s naší národní muzikou. Jestli pak jste poznali autory té úvodní pochodové písničky, já vás nebudu napínat, ale věřím, že většina hádala správně. Text Karel Tobis a hudba Eman Fiala. Ano, přátelé, ten oblíbený filmový herec, který se objevil téměř ve 200 filmů a napsal také hudbu k asi 20 z nich. Právě jste slyšeli jednu z těch nejoblíbenějších písniček Kde je moje máma? Společně s Květovankou vám ji zaspíval Vratislav Velek. Teď následují Josef Zíma a Svatava Černá s polkou Ach bože lásko. Všichni možná vědí, hudbu napsal Jaromír Vejvoda, text Václav Zeman. To víte, když se sejdou dva kamarádi a oba talentovaní, to se jim to potom píše. Hrála Vejvodova kapela. A následovat bude valčík Ach cestičko ušlapaná. Pavel Pinkava zhudebnil text neznámého autora, ten zaspívají Brigita Hlaváčková a Vratislav Velek, doprovázení krajankou Václava Hlaváčka. A pokud jde o tradiční tango na úvod, bude to jímavá melodie Jaroslava Macha na text Antonína Fanty Cikáne černý. Zpěváci Jiří Škvára a Marie Hanzelková se studiovým orchestrem Jana Slabáka, který řídí Milan Baginský. Tak, jsme kompletní a můžeme to rozjet.

Teď se na chvíli podíváme na Šumavu. Zazní lidová, byl večer tichý, samozřejmě správně dodáváte, taky májový. Lesanku řídí Václav Paleček a zpívají Gerta Ledinská a Gerta Ledinská. To jsou ta moderní studiová kouzla. Pak si pustíme hudební obecně prospěšné sdružení Jam Duo. Vám už dobře známe z dřívějška. Studiový orchestr Jana Slabáka řídí Milan Baginský a přidáme ještě jeden titul Josef Čebiš a textař František Kaňka, polka s názvem Bezovka. A tento blok pak uzavře Valčík Josefa Černého a Vaška Zemana Havířova růže. Hraje pražská kapela Petra Finka, zpívají Miloš Lorenc a sestry Petrovy.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, sestavený ze samých hitů české a moravské dechovky. A teď naše obvyklá cesta na Moravu. Nejprve zahrají Žadoviáci. Vlastimil Dvořák složil hudbu a text k Valčíku Jak je krásná. Zaspívají Olga Baričičová a František Sukop. Řídí Ladislav Svoboda. A pak bychom tu dnes měli pestrou směs, takovou kvintesenci těch moravských melodií, posuďte sami. Kapelo Polku Hrej, Mamko moje milá, Ten lanžhotský mlín, Zapadá slunečko, Od Ježova moje milá. Vytvořili Vladimír Pfeffer a Jiří Tesařík a využili textů Jaroslava Fuxy a Růženy Sipěnové a to celé potom zaspívají Joška Šmukař, Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová a Jiří Helán. Hraje Moravinka pod uměleckým vedením Vladimíra Pfeffera. A jako by toho ještě nebylo dost, přidáme Valčík Chodila Mariša. Valčík lidový zaspívají Daniela Češková, Ivana Slabáková, Břetislav Osička a František Uher. Hraje kdo jiný než Moravanka Jana Slabáka.

Aby to ovšem zase nebylo líto těm středočechům, poslechneme si směs pochodů Františka Kmocha a taky pestrou směs zpěváků. Ivanu Jelínkovou, Barboru Liškovou, Blanku Tůmovou, Ivanu Zbořilovou a Milana Černohouze. Veselku Ladislava Kubeše řídí Ladislav Kubeš junior.

Valčíkmile vzpomínky zaspívají Josef Zíma a Svatava Černá, doprovázení dechovou hudbou Antonína Votavy, a na rozloučenou si ještě přidáme polku Nejhezčí koutek autorů Antonína Borovičky a Vildy Sýkory, Ivan Trnka a Ivana Sajnerová a orchestr Karla Waldaufa. Hezký večer i nadále vám přeje Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Rozhlasové úsměvy s Jiřím Hubičkou.

Ano, ano, vážení posluchači, máme tu květen a přestože v tomto měsíci si připomínáme celou řadu výročí, svátků, dokonce i těch státních, přesto se tento měsíc zapsal mnohem výrazněji do vědomí nás všech jako takzvaný měsíc lásky. Proto jsem také pro úvod vybral známou moravskou lidovou Lásko, Bože, lásko.

0: Jak ale slyšíte, tato melodie zaznívá v poněkud nezvyklé úpravě. Jazzovou podobu ji vtiskl hudebník Emil Viklický. Použitím této verze naznačuji, že se v našem pořadu na téma lásky podíváme taky poněkud netradičně. Ve shodě s duchem tohoto pořadu se budeme věnovat nejrůznějším úsměvným souvislostem, které se k pojmu láska vážou. Ne, neslibuji, že společně přijdeme na to, kde ji ľudia berú, ale snad se nám podaří odhalit pár zábavných momentů, které s tímto, jinak nepochybně romantickým, citem souvisejí. Pokusím se svým výběrem ukázek zachovávat jakousi chronologii, kterou můžeme v milostných vztazích shledat. Proto začneme od prvních lásek. V pořadu, který byl natočen v roce 1969 a který byl zasvěcen vzpomínkám na první lásky, pohovořil s jemnou úsměvnou nostalgií herec Josef Beck.
1: Já měl vlastně 3 první lásky, no ne, nelegněte se, ne všechny najednou, ale tak postupně, jak to chodí, a vždycky ta další byla první. Tak první láska mě potrefila, to mě bylo asi 12 let, to jsem chodil ministrovat do kostela Panny Marie v Hradci Králové a tam chodila zpívat na kůr paní ředitele státní banky, no musela být tak asi o 25 let starší než já. Byla překrásná a hlavně jsem se zamiloval do ní přes její nádherný hlas, zpívala Gounodovo Ave, Schubertovo Ave. Takže to všechno působilo na tu mou ještě dětskou duši. No a já chodil před státní banku za každého počasí v zimě, v dešti stát. A stačilo mi třeba, když jsem jenom viděl mihnout se její stín za záclonou, tak to byla taková ta první lyrická láska. Druhá láska, to bylo asi ve 3. ročníku obchodní akademie. Já chodil taky na ruštinu a první 2 ročníky jsme měli profesora, který nás opravdu hodně učil, gramatiku jsme uměli, a najednou ve 3. járu se zjevila na hodině ruštiny nová profesorka. Přišla od někud z Mukačeva, nám bylo 17 let, tady jsme byli v prudké pubertě, a jí asi 24. Přišla tam taková Božena Němcová, krásná, černovlasá, měla stezičku taky v prostřed hlavy. Teď přišla, stoupla si za katedru, naklonila se, měla hluboký dekolité, takže nám klukům rázem vyschlo v krku. Zapomněli jsme v turánu a zbuku, takže jsme nikdo plně nepřečet ani větu. No a v té době jsme dělali študáci Mikulášskou v Hradecký Sokolovně, no a já po něm jsem měl hlas, tak jsem zpíval. Dělali jsme tam takovým jedním proudem z operetního světa, no já tam taky zpíval Lehárovou operetu Zemu směvu. No a zpíval jsem Tvým je mé srdce, žena jsem lý sám, pln chmůr jeden, no a mělo to ohromný úspěch, tak jsem to opakoval. No a pro tu paní profesorku, která přišla ze Slovenska, jsem to zpíval slovensky, já svoje srdce dám, len ženě tej, kterou rád mám. No a mě jsem to od té doby ohromný, jenže to víte, já v 17 letech je člověk ještě blbej, nepochopí ty pravý, jako ty valéry, co to všecko znamená. No dneska už bych si s tím pochopitelně věděl rady, ale to už je pozdě. Vedle mě seděl jeden kolega, který dělal obchodní akademii celkem 8 let, každý rok 2x, takže ten ztratil úplně sebedůvěru ve vlastní síly a psali jsme ruskou kompozici. No a on popsal všechno ode mě do mrtě. No já tenkrát ještě jsem nebyl tak pevnej v tom, kam se má dát jiry a smykčovací znak, tak jsem tam měl nějaký chyby. No a on dostal sardel a já atlíčno, to je výborně. Paní profesorka všechny chyby u mě opravila černým ingoustem, takže jsem byl bezchybný. No a mě to tenkrát vola netrklo. No a třetí taková ta první láska, to byla, když jsem po maturitě místní ochotnický spolek objevil, že umím zpívat, i lépe řečeno, že mám hlas, tak mi dali hlavní roli do operety Dědečkovy housle. No a tam já měl za partnerku zkušenou milovnici, asi o 20 let starší, ta mě tedy otvírala v okno do světa. To byla ta první láska, no já tam chodil a zpíval jsem Postavím ti, Hanko má, postavím ti máji, bude nám to milování zrovna jako v ráji. No, když jsme se milovali, tak jsem tu máj stavěl, když jsme se hněvali, tak jsem mi zpátky kácel. No a to víte, měl jsem se tam poprvé líbat na jevišti veřejně, tedy před rodiči, no já se hrozně styděl, no a když došlo k tomu líbání, ona byla v takovým českým kroji, tak jsem mi dumlal ten krejzlík tady někde vzadu. No tak to byly takový ty moje první erotické zážitky do takových 18 let. No a potom, to víte, to už vzalo úplně jiný tempo a to si povíme někdy jindy.
0: Když vzpomínáme na první lásku, pak se nám jistě v souvislosti s tím vybaví také vzpomínky na první rande. Ať už jsme své první milostné schůzky prožili jakkoliv, jsem si jist, že nikdy nedopadly tak, jako v následující scénce, ve které na první rande vyrazí do přírody dva. Jeho hraje Lubomír Lipský a ji Luba Skořepová. V závěru se objeví ještě další postava a tou je konferenc

0: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
0: Co, jako co to je, jako jo a ne?
1: No, uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
0: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to, takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak, děsně to. No.
1: Jasně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
0: Co by jinej?
1: No!
0: Vajko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
1: A kdyby?
0: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
0: No co?
1: Jsme tu sami. Sami, no.
0: No.
1: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
0: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
0: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
0: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
0: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
0: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co?
0: No.
1: Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
0: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
0: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
0: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
0: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
0: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
0: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
1: Kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, teda.
0: Je 3:30 odpoledne.
1: Jako, rozumíš?
0: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
1: Koukaj, no ty straka pout, já dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
0: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
1: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
0: No, schvacuju tě!
1: Těsně lechcáš.
0: No a kde máš orosený oči?
1: Na to vedro to je až šáš.
0: Co je fakt?
1: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
0: Co?
1: Víčka.
0: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
1: Já už to nevydržím.
0: Co?
2: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děte udusíš.
3: Halo, Ježíšna Maria, otečinko, udělal vám něco?
4: Právě, že nic.
3: Jaj.
4: Když on byl takovej nesmělej. No.
3: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
5: Předpokládám, že podobný průběh prvního rande nepotkal nikoho z nás. Stejně tak soudím, že nás už povětšinou minuli časy, kdy hlavní

0: slovo při výběru partnera měli rodiče. Velmi aktivní podíl na hledání životního partnera projevují v následující scénce rodiče v podání Nelly Gajerové a Václava Štekla. Úlohu dost pasivní dcery hraje Zdena Hadrbolcová. Scénka byla natočena v roce 1962.
1: Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé.
2: Pytlík, zadina, ponovrž, ink medulína, vejvara, cákňás.
3: Co?
2: Cákňás.
3: Jo, to není jistě.
2: Bude ticha?
4: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
2: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
4: Jdi, neříkej.
2: No, podívej. Tak tadyhle.
4: No.
2: Raimund Pytlík.
4: Pytlík.
2: Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
4: Aha.
2: Čekatel Pytlík. Pánové.
4: Jo.
2: Hergo Matildo.
4: Co?
2: Nech ten svetr. Ale... To má noc času dost.
4: Ale no jo.
2: Tak ten schod.
4: Pytlík, no. No samozřejmě zmačkat, zahodit bez debaty.
2: Dobrý. Co s tím?
4: Počkej. No.
2: Profesorem Zadinou.
4: Zadinou.
2: Zadinou.
4: Počkej, jak je starý?
2: 1,80.
4: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
2: Ale on neporád. To je prosina.
4: Jo tak.
2: Přikládá to... foto.
5: Aha. Dovolíš, tati.
2: Počkej.
4: Ukáž, jaký je.
2: No, ne. Buď zrovna sebou cuknul,
4: no,
2: nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
4: Podívej
2: originál.
4: Se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
2: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvih, jo?
4: No, a říkám, že ne.
2: Co teda vlastně po mně chce?
4: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
2: Tak Zadinu, Zadinu pryč.
4: Jo, jo, jo, co pak může po tátovi profesorovi něco dědit, holka?
2: Hleda kružítko.
4: No.
2: Ale Matildo, Matildo, ale tadyhle, poslouchej.
4: No.
2: V páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, je to bojící žádosti.
4: Jo tak.
2: Ten chlap teda drápe,
4: jo, drápe.
2: Ale sloh.
4: Má, víš?
2: Soch má.
4: No, je to fajnový. Co?
2: Vynasnažím se, bych jako...
5: Manžel?
2: Nesklamal důvěru ve mně skladenou.
4: Jo, skladenou.
2: Skladenou.
4: Jo, tak.
5: S projevem.
2: S projevem nejhlubší úcty.
4: Jo.
2: Ink, medulína.
5: Inženýr, mám inženýr.
4: No, to je prýma, inženýr.
2: Tak to je inženýr, medulína Ivo, civilní geometr.
5: Geometr, tatínko.
4: A ty tomu nerozumíš.
2: Co nám do toho poláka fráš?
4: No jo, počkejte.
2: No.
4: Civilní.
2: No.
4: To je teda takovej ten...
2: Civilní, no.
4: Civilu.
2: A když to sám píše, tak je to civilní.
4: No tak to nic, ne. Kde pak honem pryč od civila? Nechcem.
2: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
4: Ale teď on měl nohy do od...
2: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
5: Ale v tlapně vyflápal na javy.
4: Ale meč ty pořád.
2: Ty jsi ale vychovala fracka.
4: Dolores, nebuď drzá, ty.
2: Helgo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
4: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
2: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
4: No jo.
2: On se opováží nabídnout sňatek mý dceři.
4: Jo.
2: Dceři velkou zedáře.
4: No jo.
2: Špatně polkná je v troubě.
4: My máme holku.
2: Řeknu ti, ať tě probírám, jak ty, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
4: Prekekec?
2: Jo. No. Tovární výroba klozetových míst Engros.
4: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo mostu. Než to, počkej, to je náhodou prýma existence.
2: Artikl, který frčí porád.
4: Ano, to je prýma. No jo.
2: Na tom se vidělá. Žádná kríze se ho netkne.
4: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu?
2: To je... 650, jo. Vdovec, dceru má vadnou.
6: Vadnou.
4: No to
2: vdanou.
4: By...
2: No
4: tak, vdanou. Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
2: Dávno se vybláznil, to je hotový.
6: No, aspoň by se Dolores držel doma.
7: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
4: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
2: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mít každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
4: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
2: Abych si taky býval medil, paní příliš závislová.
4: A to je hezký. No.
2: Tak poslední slovo.
4: No.
2: Prekekec nebo ne?
4: Prekekec ne! Počkej!
7: Nebo si zabiju.
2: Rucinál! Zkusíme teda ještě jeden inzera.
4: Dobře.
2: Ale na posadě, Dolores.
4: Jo.
2: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo.
4: Trdlo.
0: Následující scénka je založena na představě, že by mohla existovat instituce, dejme tomu soud, který by ještě před svatbou pozval oba snoubence a kladl jim ošemetné otázky a vytvářel situace, jež by měli prověřit, zda jejich vztah má budoucnost. Je to tedy situace fiktivní, taková instituce, jak víme, neexistuje, což je možná, troufám si říct, škoda. Poslechněme si, jak by jednání takového soudu mohlo probíhat. Oni dva, kteří se plánují vzít, hrají Zdena Hadrbolcová a Vladimír Menšík.
8: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
9: Ano.
8: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
9: Ano.
8: Důvod?
9: No, já ji mám rád.
8: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
10: Ano.
8: Důvod?
10: Mám pana Koňase ráda.
8: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
9: Ano.
8: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
9: Nikdy.
10: Nikdy.
8: Proč?
9: No, protože ji miluji.
10: Protože ho miluji.
8: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
9: My dva? Dášo.
10: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
9: Proč my dva bychom se hádali?
8: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
11: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
9: Ano.
10: Ano.
9: Pardon.
11: Ulehli jste?
9: Ano.
11: Zhasli jste světlo?
9: Ano. Samozřejmě, ano.
11: Objali jste se?
9: Ano.
11: Políbili?
10: Políbili.
11: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
9: Na 6:30.
10: Na 6:30.
11: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
10: Je přeci samozřejmě, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si váš, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
9: Ale jak to klidně, no přece.
11: A co bude se snídaní?
9: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaž dva krajíčky chleba s máslem.
10: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
9: Ale bambulinko, víš, jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajení chleba povodal.
10: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
9: To bych nepřipomínal, na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda. No.
10: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
11: Koho namažete?
10: No, ten chleba.
9: Ovšem, ten ti do rána okorá.
10: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
11: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
9: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
10: Ale taky nechodila do práce.
9: Ovšem, nadřela si to, si ani nedoveš představit.
10: Ale jak to, že se to nedovedu představit, když se starala o tebe?
9: Jak to o mě?
10: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
9: Ale dopustí si ji bereš pořád.
11: Vážení.
9: Pardon.
11: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
10: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, abych to chtěla vidět.
11: Já?
10: Tak vidíte. Aha.
11: Já jsem starý mládenec.
9: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
11: Co to znamená, ten výraz? No, ten hlava to... rodiny.
10: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím. Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
9: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
10: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
9: To jde, ne?
10: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím. Ano. Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
9: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajízne 10 rakviček, jen to hvízdne.
10: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
11: Ale. Pan Koňas, slečno Dlužhořová, holduje alkoholu?
9: No, prčka si dám, co?
10: Ne. Neholduje.
11: Ne.
10: Loni na Silvestra přišel na 3 krále.
11: Aha.
10: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
9: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
10: Ano, litr slivovice.
9: Ne, já vám ho řeknu, ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
10: Kokta, to má spytí.
9: Že se nestydíš ty, ačkoliv ty ses nikdy nestyděla.
10: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
11: No, pokračujte.
10: Netvor. Do smrti tě nechci vidět.
9: Tak já jdu, slečno, mauzta.
11: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverených okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
8: S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
11: My dva? Dášo?
10: Vášo?
11: Nikdy!
8: Ne? A proč?
9: Protože se milujem!
0: Jak jsme právě slyšeli, jsou případy, kdyby ani takový průběh přelíčení s pohádáním dva adepty od stavu manželského neodradil. Oba jsou ochotni vrhnout se do onoho ošemetného úskalí, kterému se říká manželství. Ocitáme se tak u stádia zvaného svatba. Možná to tušíte, pokud ne, tak vám to prozradím. Na téma svatba jsem nenalezl žádnou úsměvnou scénku. No pochopitelně je to téma příliš vážné. A tak si v tuto chvíli pomůžu jedním velmi detailním popisem, jak taková běžná svatba probíhá. Tento popis nám poskytne následující píseň.

0: Uvedli jsme si už celou řadu souvislostí a důsledků, které přináší láska. Dosud jsme si však neřekli, kolik podob může láska mít. V tom nám zjedná jasno jedno vyznání, které před mikrofonem v roce 1969 vyslovil herec Otakar Brousek.
1: O čem vlastně hovořit, z čeho se vyznávat v dnešní době? Ze svých lásek nebo jenom z jedné lásky? Vždyť snad existuje na světě tolik různých možností a variant, podob, tváří tohoto vztahu mezi dvěma živými bytostmi nebo vztahu mezi člověkem a věcí nebo věcmi. Kolik je tady na zemi lidí schopných aspoň nějakého citu? Jsou lásky ku příkladu věčné, stále, až za hrob, lásky šťastné i nešťastné, lásky dobrodružné, lásky marnivé, na první pohled, lásky tajné a zase pomíjivé, prchavé, jako noční ozvěna, přelétavé, něžné i kruté, zhrzené, vyvzdorované a třeba zase nezasloužené. Je láska, která zabíjí, naproti tomu láska, která uzdravuje či vrací zpátky životu. Láska mateřská, rodičovská, bratrská, láska k ženě, k dětem, k rodnému domu, k rodné hroudě, k vlasti. Láska k přírodě vůbec, ke zvířatům, láska k povolání nebo ke klubovým barvám, láska k penězům, anebo zase láska k chudým. Láska ke knihám, k hudbě, k malířství, láska k dalekým krajinám, k moři, ke hvězdám, láska k slunci, k měsíci, ranní, polední, večerní, noční láska. Láska jako páska, lásky jedné plavovlásky, no a tak dál, do nekonečna.
0: To bylo zcela vážné zamyšlení nad tématem lásky. Nyní ovšem pro kontrast pohled s velkou dávkou nadsázky, s oním druhém humoru, který byl typický pro povídkovou tvorbu dvojice Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Druhý jmenovaný z této dvojice nám teď jednu z kdysi tak oblíbených povídek přečte.
2: My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten zprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a v mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem.
0: O lásce i o manželství existuje velká spousta citátů. Dovolte mi uvést pouze dva. Oba jsou, přiznávám, dost skeptické. Tak například slavný francouzský spisovatel Honoré de Balzac prohlásil, že manželstvím končí každá láska. A další Francouz, také spisovatel, nikdo jiný než Alexandre Dumas mladší, prohlásil, manželství je tak těžké, že ho musí nést dva, často i tři. A jsme u toho. Někdy stačí jen drobnost, nevinný dopis a vztah dvou dostane značné trhliny.
3: Bohoušku!
4: No?
3: Co pak je tohle?
4: Co to? Jo, to, no. Tohle? No to... Co to je? To je nějaký dopis, nebo co?
3: No jo, dopis jo, ale od koho?
4: Jak já mám vědět, od koho? No, počkej, nevytáhla si ho z mé kapsy?
3: No, že něco takového můžeš tvrdit.
4: Ale já to netvrdím. A dokonce říkám, že si ho z mé kapsy nevytáhla.
3: No, taky, že ne. No. To já totiž nedělám. No. Našla jsem ho na zemi. Ve tvým pokoji.
4: No, no a co? A já mám vědět, od koho je, nebo...
3: No co?
4: No to se ti tedy povedlo. Třeba ho ztratil inženýr Novotný, který byl dneska u mě na návštěvě.
3: Jo. No. Jenomže Novotný se jmenuje Karel, víš? No. A dopis začíná drahý Bohoušku.
4: Jo. Ale ne...
3: Jo, jo.
4: Ukáž?
3: No, jo.
4: A ne, tedy opravdu...
3: No, tak vidíš, že je tvůj.
4: No jo, to je asi nobu.
3: Od koho teda je? Nezapírej. Od koho?
4: No počkej, já? No? Já snad někdy zapírám. To je dopis od toho, ty.
3: Od koho?
4: Od ty to.
3: No co ty to?
4: Od tohle, od sestry.
3: Ale
4: nenecháš
3: mě
4: domluvit.
3: Od sestry. A víš, že to je divný, protože sestra ti obvykle tyká.
4: No.
3: A tady v tom dopise ti vyká.
4: Ale ne.
3: Jo.
4: No ne, no samozřejmě, že mi tady v dopise vyká. My si tykáme jen, když spolu mluvíme. No. Ale když si píšeme, tak si vykáme.
3: No to je ale to skutečně velice zábavný. No. No, jenomže já znám písmo tvé sestry, víš? A tohle je úplně jiný rukopis.
4: No to samozřejmě. No to je přirozené. To je zcela logické, protože ona má poraněný prst.
3: Ale prosím tě, a že jsi mi o tom nic neřekl?
4: No, protože to je jen taková maličkost. No, krájela škubánky a pořezala se. No.
3: Škubánky, jo?
4: A pořezala se, no.
3: Krájela.
4: No, krájela.
3: Jo, jenže škubánky se nekrájejí, ale vykrajují. A to ještě ke všemu lžicí.
4: No, no bože, no tak se řízla lžici, no. Je nešikovná, řízla se. Mohla také vykrajovat mrkev.
3: No, to je... No,
4: nebo chleba, nebo co, no. Zkrátka, nemůže psát, tak dopis diktovala Fanince.
3: No tak dobrá, no. Tak dobrá. Tak mi ještě jenom řekni, co je v tom dopise od sestry napsaném Faninkou. No.
4: No a víš, že ani nevím?
3: Ne.
4: Ne, já ho neměl ještě čas přečíst, víš?
3: Já to chápu.
4: No.
3: Jinak bys věděl, že je to dopis zamilovaný a těžko lze tvrdit, že jde o lásku sesterskou.
4: No tak prosím, prosím, prosím, když to chceš mermo moci dokazovat, tak je to zamilovaný dopis od jedné z mých milenek.
3: Bohužku, nežertuj. To je přímo bolestná věc.
4: No, a víš, co je na tom nejbolestnější? Že jsi mi ten dopis vytáhla z kapsy. No, tak ano nebo ne? No?
3: Ano, já jsem to udělal.
4: Tak to vidíš. No, to se přece nedělá. No, to je velký poklesek proti manželské důvěře.
3: No,
4: ještě nikdy si tak hluboko neklesla, Maruško.
3: Ne, neklesla, Maruško, je to poprvé. No. Já vím, že to není správné, to já vím.
4: Ale tak vidíš, no, tak ty poprvé, já taky poprvé. No. Jsme si teda kvit, no.
3: Jo.
4: Ale slib mi, Maruš, že už mi nikdy nebudeš prohlížet kapsy. Jinak bych se tedy, ale pozor, pozor. Já bych se zlobil.
3: No jo, ale...
4: No tak co, slibuješ? Slibuješ? No?
3: Slibuju, ale...
4: No tak nic, no. No já ti tedy odpouštím, no. Tak, no a teď mi dej ten dopis, já už musím běžet, víš, máme ještě nějaké jednání. Tak moment, pusinku, no, vidíš, no.
0: V předchozí scénce jste nepochybně poznali Jiřinu Bohdalovou a Vlastimila Brodského. Co je to žárlivost? Uvedu odbornou definici. Žárlivost je emoce definovaná jako silná obava ze ztráty blízké osoby či její náklonosti, často provázená strachem, úzkostí, nejistotou či hněvem. Zatímco mírná žárlivost může fungovat jako signál k péči o vztah, intenzivní a chorobná žárlivost vztahy ničí, projevuje se kontrolou partnera a vyžaduje odbornou pomoc. Nemusím jistě dodávat, že od žárlivých scén, ať už je žárlivost odůvodněná či ne, není daleko k další fázi, do které může láska a manželství mířit, a sice k rozvodu. K tomu mám ještě jeden citát, slibuji pro dnešek poslední. Slavný fyzik Albert Einstein prohlásil: hlavní příčinou rozvodu je manželství.

0: Zatímco jsem už přiznal, že o tak radostné události, jakou je svatba, jsem nenašel žádnou úsměvnou scénku, o opaku svatby, tedy o rozvodu, je jich v archivu celkem slušné množství. Vybral jsem tu, ve které účinkují Alena Vránová a Lubomír Lipský.
1: Josef?
2: No, co je?
1: Já ti přišla něco oznámit.
2: No, prosím, poslouchám.
1: Já se s tebou asi rozvedu.
2: A kdy?
1: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
2: Hele, mně je to fuk.
1: Fuk? Jak to fuk?
2: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
1: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
2: Počkej ty, mám anebo nemám?
1: No, to přece musíš vědět ty.
2: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
1: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
2: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
1: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
2: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
1: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
2: No tak trošku mi to vadí, no.
1: Ano?
2: Ano.
1: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
2: Tak fajn, no.
1: No pochop, Roman mě strašně chce.
2: No, co se dá dělat?
1: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
2: Ano, samozřejmě.
1: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
2: A to mám přitom cvičit, nebo co?
1: Josefe, ty už mě nemiluješ,
2: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
1: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
2: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
1: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
2: No tak teda nemiluju.
1: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
2: No tak teda miluju.
1: Zdrtilo tě to moc?
2: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo a nebo ne.
1: No jasně, že jo.
2: No tak jo.
1: Moc tě to muselo zdrtit.
2: No, moc mě to zdrtilo, no.
1: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
2: Já jsem nekňuba.
1: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
2: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
1: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
2: A co mám křičet?
1: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
2: Krucinál Himmel Donner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
0: Na začátku našeho pořadu zasvěceného lásce v různých podobách jsme si uvedli vzpomínku na první lásku. Pořad o prvních láskách vznikl ve stejném roce jako pořad jiný, a sice v roce 1969. Onom druhém pořadu se další známé osobnosti nevyznávají ze svých lásek, ale prostě jen z toho, co mají rády. Pojďme, přejdeme na závěr také od lásek ke zdánlivě prostšímu vyznání. O tom, co má rád, promluví slavný a moudrý herec, jímž byl Jan Werich.
3: Tak vy byste chtěli vědět, co mám rád. No, to je takhle. Těch má rád hodně věcí, ale hlavně poslední dobou je až podezřelý, jak by se člověk snadno domluvil s obrovskou částí lidstva o tom, co má nerad, než spíš o tom, co má rád. A tak ti studenti po světě a tyhle ty mladí lidi s těma kotletama a tak dále, že ano, ty taky nemají rádi mnoho věcí, soudě podle jejich chování. A hlavně myslím, že nemají rádi, když se s nimi manipuluje. No to konec konců nemám rád ani já a už dávno nemám právo na kotlety. A abychom se vrátili k tomu, co mám rád. No já mám rád moc věcí samo sebou, no tak... Člověk má rád přírodu, ovšem... Čím dál tím víc, protože tím, čím dál tím míň je přírody. Já mám taky rád chytám ryby, ale... Čím dál tím... Míň jich nachytám, protože čím dál tím víc ryb je otráveno. A vody jsou špatný. Tady vzduch je nedobrý, řekl bych. Člověk je už si tak navyk na špatný vzduch, že když ho nevidí, když je čistý vzduch, tak se diví, že vůbec dejchá. Už jsme si zvykli na to, že vzduch musíme vidět. No tak... Já hledám ve svý mysli, co mám rád. No moc věcí mám rád, ale je to tak těžko o tom hovořit. Tak se do toho pletou ty věci, co má člověk rád. Mám lidi rád samo sebou. Ale čím dál, tím méně je lidí, který může mít člověk rád. A zdá se mi tím více lidí, co jich může mít nerad. A čím více postavených lidí, tím více nerad. Je může mi zajímavý, je tedy z hlediska fyzického, že tato míra neoblíbenosti je přímo závislá na výši od hladiny moře. A teď jsem slyšel, že prý, kdokoliv se vám vyspovídá, tak má nárok na to, aby mu zahráli, co si přeje. Je tomu tak? Ano, no tak mě zahrajte. Takovou mě zahrajte, takovou tu desku od Jaroslava Ješka. Slova k tomu dělali Voskovec a Wehrlich. A to byli takový dva idealisti. A myslím, že se to jmenuje Co na světě mám rád, nedám si brát, nebo tak nějak.

Slovy Jana Wericha a stále aktuální písní z dílny Osvobozeného divadla se s vámi pro toto květnové vydání pořadu Rozhlasové úsměvy loučím. Už nyní se na další setkání s vámi těší Jiří Hubička.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Dnešní pohádkové vyprávění na Pohodě vám přinese setkání s tuláckou pohádkou Karla Čapka. A setkáte se s králem. Nebude to vladař, ale vandrák jménem František Král. Neukradl by ani kůrku chleba, natož kufřík plný peněz. A jak to bylo dál? Inu, poslouchejte.

0: Je na Kventlík 8.
1: Za 5 minut, Bouro.
0: Pan soudce Šulc jde úřadovat, Janečková. Seberte svý smetáky, rejžáky a kbelíky a koukejte vypadnout.
1: Jen co panu Radovi otřu prach z parapetu, aby si neumazal rukávy, až bude koukat z okna na rynek.
2: Dobrý trhové spolek.
0: Podle rozkazu, pane Rado.
1: Nápodobně, pane soudce. Říká se, že veselý ráno jsou ty nejlepší vrátka do šťastného dne.
2: Strážníku Bouro, podejte raport.
0: A poslušně hlásím, že máme úterek 4. října.
1: Je. Dneska mají svátek Františkové.
0: Nepřerušujte služební výklad, osobo. Je 4. října a v noci na dnešek si v hospodě u Zelený žáby vjeli do vlasů 2 tesarský tovaryši.
1: Kvůli moc pěkný holce, pane Rado.
0: Dále se stalo, že pana starostu rafnul toulavej pes, když šel domů z hostince.
2: Moment, Boura. To šel z hospody starosta nebo ten Alík?
0: Ano, pokousaný lejtko náleží panu představenému.
2: No a jinak? Nějaká raubírna či podobná nepřístojnost?
0: Za celou noc jsem, pane Rado, neměl příležitost zatknout jedinýho nezdárníka.
2: Takže náš arest je prázdný.
0: Sedí tam akorát, král. Ten známej tulák.
1: František, věda, zrovna dneska má svátek.
2: Král. Snad ne zase ten vandrák.
0: Doslova tak, pane sudí. Ten šupák, pobuda, lajdák a otrapa.
1: Pomalu. Toulá se, to je pravda, ale jináč je to z gruntu hodnej člověk.
2: Mám tu o něm ve spisek, že je to známá firma. Vagabund a budiš k ničemu. A proč pak jsme ho vlastně zavřeli?
0: Zase za potulku, jako vždycky.
2: A neměli my jsme ho propustit už nějak koncem předešlého týdne?
0: Když vy jste měl, pane Radu, zrovna kalup s úřadováním, já vám nechtěl přidávat práci a královi je podle mýho za katrem líp než venku.
2: A dneska už ho musíme pustit. Amálie Janečková mi nejdřív uvaří kafíčko, vy odnesete na hejtmanství tady ty lejstra, Amálka mi pak dojde ještě naproti pro teplý párek a čerstvou makovou housku a nakonec mi, pane Boura, předvedete Františka Krále, abych mu dal cestou mravní ponaučení a poslal jej ze šatlavy mezi spořádané lidstvo.

0: Františku, hoď se do gala, Boura tě jde pustit z lapáku.
1: No, ten jo, ten zrovna.
0: Povídám ti, že mu to poručil pan soudce Šulc.
1: A já ti povídám, že Boura by mě nejradši viděl v Hladomorně, kdyby tu někde byla.
0: Proč on má na tebe takovou pivku?
1: No, protože on je strážník a já se toulám. To máš jako psa a kočku.
0: Jenže dneska má útrum a ty budeš hnedle volnej jako pták.
1: Jo.
0: No, kam pak se chceš vrtnout?
1: No tak, na Trutnov nejspíš, anebo k Hronovu, já ještě nevím.
0: Že už tě to věční pekelcování neomrzelo nocovat někde ve stohu a mít k večeři leda s cvrklou švestku.
1: A co mi zbývá? Tady o práci nezavadím.
0: No, on by se třeba někdo našel. Že by ti popřál střechu nad hlavou.
1: Tak na jednu noc, na nejvíc, na dvě.
0: Možná i na měsíc.
1: Jo.
0: Nebo třeba na celou zimu.
1: No tak o takovým Lidumilovi nevím.
0: A co kdyby to byla Lidumilka? Co má sice chalupu nevelkou, ale pro nás dva by byla akorát.
1: To myslíš, abych se nakvartíroval k tobě? Tak děkuju ti, Amálko, jsi moc hodná.
0: Tak si plácnem.
1: Ne, to nejde, co pak můžu vyjídat služebnou děvečku.
0: Nedělej ze mě chudinku. Tolik zas vydělám, aby jsme neměli hlad.
1: Ne, když já jsem spíš zvyklý vandrovat, než si hřát záda u pece.
0: Tak to je vděk za mý starání. Já mu podstrojuju, aby strážník neviděl. Amálko. Macka se mu přinesla pod hlavu, aby nespal na tvrdým. A on by mi dal košem.
1: Amálko.
0: Tak to ne. Chci slyšet poslední tvý slovo. A to slovo bude ano. Víš, že se ke mně přistěhuješ.
1: Já nemůžu, Amálko.
0: No?
1: No nemůžu, to pust hlavy.
0: Tak.
1: A nemrač se. No. Víc ti sluší, když máš pusu od ucha k uchu.
0: Mou pusu nech na pokoj. A pamatuj, že mezi náma je na dosmrti konec. Navlíkni si honem ty svý křápy. Pan soudce už na tebe čeká.

0: Františku králi, než tě pustím ze šatlavy, musím ti dát ponaučení. Předně ti kladu na srdce, aby si přestal se svým touláním, vandrováním a pekelcováním.
1: To je těžká věc, pane Rado, když člověk neané najít práci, to pak nezbývá, než chodit sem a tam a pískat kudlu.
0: Pískat kudlu? Co pak to je hudební instrument?
2: To se jen tak říká, pane Rado.
0: Já se ptal tadyhle Franty krále, co to znamená.
1: No, jednoduchou věc. Ráno sušit hubu, v poledne vozit jazyk po opratí, večer se párat dřívkem v zubech a když vám pak kručí v břiše,
0: tak... tak se říká, že pískáš kudlu.
1: Jo.
2: V pískání na kudlu by král mohl dávat koncerty.
0: Ale to taky můžeš umřít hlady.
2: Však on si s

0: Hej, pane konduktére, počkejte na mě. Vážený pane výpravčí, no tak zastavte tu lokálku. Přece ji nenecháte ujet. Zpropadení až zmboňáci. Ufrkne mi před nosem. Co byste tomu řekl, pane?
1: Cože?
0: No povídám průvočímu, že si odskočím tamhle do krámu koupit nový klobouk. No prý klidně, jen si poslušte a teď jsou fuč.
1: Ale klobouček jste si pořídil hezký.
0: No, vidíte, no. No mně se taky líbí.
1: A jo.
0: Jenže mi kvůli němu ujel vlak. No, teď ještě začal foukat severák, no to je mi zpropadená situace. Kdy pak jede další?
1: Tak v tom vám neporadím, vašnosto, já cestuju po svejch.
0: Protivný fukér, leze do kostí, no. Hnedle se začne stmívat a co já tady v cizím městečku? Přece tu nebudu stát uprostřed rinku jako morovej sloup s kufříkem v ruce.
1: Vašnosto, tu bagáž bych vám radil postavit na chodník. A radši si podržet klobouk, aby vám ho neodnesl vítr.
0: No, však vy si ten svůj taky nedržíte.
1: No tak moje hučka je stará, ta se už nenechá vyvést z míry bláznivým větrem. Ale váš klobouček je mladíček, neposednej parádník se čtyřbarevnou pentlí, pozor na něj, aby se nedal do skoku.
0: Ale co je? No tak stůj, povídám. Zpropadený klobouk. Hnedle se vrať. Jak jste to uhád, pane, že mě chce ulítnout?
1: No holem, jděte si ho chytnout, dokud poskakuje po rinku.
0: Zastav se. No tak povídám, stůj. No tak vidíte, on mě tu snad dělá na schvál. Okamžitě se vrať na mou hlavu, ty neposedo.
1: Je to filuta, co?
0: Prosím vás, pomozte mi ho dohonit. Zkuste mu nadběhnout.
1: Nepak, vašnosto, to je vykutálený ferina. Kličkuje líp než zajíc. Jenom, aby se nevykutálel z městské brány.
0: Musím ho polapit. Vždyť mě stál skoro celou zlatku. Podržte mi, příteličku, ten kufříka. No, buďte tak laskav. Já ho dohoním. Počkej na mě, drahoušku. No, tak na mé hlavě ti bude líp, než někde ve škarpě. Povídám, stůj! Nezdobo zpropadená, nebo na tebe zavolám strážníka.
1: Kde pak, vašnosto? V tomhle závodu nemáte velkou čáku. Už je venku z města. Teď ho můžete honit třeba až do Kostelce. A neli do Náchoda. No jo, co já tady s tím kufříkem? Vašnost... No nic, Franto, no. Sedneš si na chodník. Snad se pán s kloboukem vrátí dřív, než se smrkne.

0: Dobrý podvečír. Kdo pak to tu sedí jako hříbek v mechu?
1: Nechceš si přisednout? Amálko?
0: Je?
1: No, na chodníku je místa dost.
0: Podívejme. Ty jsi ještě ve městě?
1: A co mi zbývá, když musím opatrovat tohle zatrápený zavazadlo?
0: Panečku, to je nobl kufírek. Kde jsi k němu přišel?
1: No tak, on přišel spíš ke mně. A teď tu s ním tvrdnu jako rampou.
0: A tvoje chyba. Mohl jsi zhovět v teple, kdybys nebyl paličák.
1: Jak pak hovět, když musím hlídat kufřík?
0: Však není

0: Tak já nevím. Stojí tu někdo, nebo mám vědění, že bych si byl dal o skleničku víc?
1: Dobrý večer přeju, pane Rado.
0: Človíčku, chodník je tu, aby se po něm chodilo. A vy tady strmíte zrovna uprostřed jako patník.
1: Už necítím nohy, vždyť tu stojím. Kolik hodin, to mi byl čert dlužen tohleto.
0: Máte povědomý hlas. Pootočte se kapku klucern.
1: Prosím.
0: No jo, náš známý, František Král. Tak ty jsi se rozhodl udělat všemu toulání konec.
1: No tak, ani ne, pane Rado, za to může ten pán s kloboukem, teda vlastně bez klobouku.
0: Co dobré ptáš, člověče, že jsi se taky přebral o skleničku víc?
1: No, kde pak skleničku, já nemám ani na suchou housku, pane Rado.
0: Takže tu vlastně pískáš kudlu.
1: Ano, a to už odsetnění.
0: No tak si pískej, Františku Král. Pískej si kudlu o 106. Ale tak, aby si nebudil ze spaní naše počestné měšťanstvo.
2: Pšt, pane Rado.

0: Safr, Porte, ale profukuje nám to dneska, co?
1: No jo, vítr jako když má čert svatbu.
0: A proč vy tu okouníte v nečase a čině, místo abyste si hověl u kamen?
1: Mám tu práci, pane strážník.
0: Nebo chystáte nějakou nepřístojnost?
1: A kde pak? Čekám tu na jednoho pána.
0: Aha. A jak pak se jmenuje ten váš pán?
1: To já prosím nevím. Jelikož není můj, nýbrž naopak cizej.
0: Co to máte v ruce?
1: Kusík toho dotyčného pána.
0: Jak jste k němu přišel?
1: Dal mi ho podržet, než se vrátí.
0: A kam pak šel?
1: Honit svůj klobouk, ještě než se začalo stmívat.
0: Ale teďka jsou 3 hodiny po půlnoci. To je mi podezřelý. Co jste vůbec zač, osoba? Já si na vás posvítím svou erární svítilnou.
1: Ano, tak to jste nemusel, pane Boura, vždyť jsme starý známý.
0: Ale král František.
1: No jo.
0: Tak ty si myslíš, že já budu věřit pohádkám, co mi tu navykládáš, jo? Teď hned půjdeš se mnou na komisarství, já se ti podívám na zoubek.
1: To nejde, pane Boura. To nejde, já se otáď nemůžu
0: že hnout. Povídám, že půjdeš se mnou rovnou za nosem direktně do šatlaby i s tím kufříčkem.
1: Pane Boura.
0: Co je bez tak ukradené.
1: Já nepůjdu, dokud se ten člověk nevrátí.
0: Ale já tě ve jménu zákona zatýkám. Pochodem, vchod.

0: Amálie, utřete mi tady prach na stole. Ono se z těch lejster hrozně práší.
1: Račte do kouta, pane Rado, abyste si neumazal klotový rukávy.
0: A vy, pane Boura, přiveďte zatčeného.
2: Podle rozkazu, pane Rado.
1: Proč pak ho vůbec sebral? Vždyť František nic neproved.
0: To se netukáže, jen se ho vyspovídám. Chci říct, vyslechnu.
1: Smím přitom pobejt tamhle v koutku.
0: Ale jako pěna, Amálie, jako pěna.
1: Ani nepípnu, to vám svatosvatě slibuju.
2: Už ho vedu, pane soudce. Zlosine králi, předstup před soudnou stolici.
3: Dobrý den, přeju milost, pane. Dobrý den, tobě taky, Amálko.
0: Ach, ty lajdáku, ty člověče nanicovatý. Včera jsem tě propustil a ty jsi tu zas? Myslíš si, že mám na starosti jenom tebe?
3: Tak já bych se bez vašeho starání docela obešel.
0: Co jsi zase proved? Toulal ses, viď?
3: Ne, tentokrát jsem stál. Teda, než mě pan Boura sebral.
0: Vidíš, jaká jsi slota. Kdybys nebyl stál, nemusel jsi sedět. A co máš ještě na svědomí?
3: No, nic jsem neproved. Akorát jsem hlídal kufřík, co mi svěřil ten pán.
2: To se říká, kdo ví jestli.
1: Pane Rado, je to pravda. Já ho tam viděla ještě před setměním.
0: No jo, já taky. Neplejte se mi do výslechu. Amálie Janečková, nebo vás nechám vyvést ze soudní síně.
1: Já jen kvůli pravdě.
2: Od toho je soud a ne bába, co moje schody.
0: Františku králi, já ti toho pána s kloboukem nevěřím. Když někdo něco ukradne, vždycky se vymlouvá, že to dostal od nějakého cizího pána, jenomže mě tím holenku nenapálíš. Pane Boura, podejte mi ten kufřík.
2: Podle rozkazu, pane Rado.
0: Co je v něm, králi?
3: Nevím, pane Rado.
0: Boura, koukněte se.
2: Je zamčenej.
0: No tak vemte šperhák, potažmo majzlík.
2: Hnedle to bude, podle rozkazu.
0: Opatrně, člověče. Vy se k tomu stavíte jako drvoštěp k pařezu. Takový kufřík je věc delikátní a křehká.
2: Houby delikátní. Koukněte, jak povolil.
0: No ne.
2: Himmel, šiml.
1: Pro pána Jána.
0: To je peněz? To je peněz. Celá hromada bankocetlí.
2: Pane Rado, ten kufřík je našlapaný penězma.
0: Tak tohle ti, Františku králi, přijde asi draho.
3: Mně? A proč pak?
1: Co pak ty peníze ukrát?
0: Ticho, Janečková. Opusťte soudní síň. Ne, počkejte, ne. Radši nám pojďte pomoct počítáním. Uklidte mi tuhle stůl, Boura. Vy naskladejte listra do kouta, semhle budeme dávat tisícovky vedle stovky, padesátky, pětky a tak dále. Král! Pojď nám taky pomoct počítat, co jste uloupil.
3: Ale já nic neukrad, pane Rado.
1: To je svatá pravda. František v životě nikomu nevzal ani peříčko.
2: Peříčko třeba ne, ale pár tisícovek to je jiná.
1: Pane Rado, vždyť v tom není ani zamák rozumu. Kdyby tuhle Franta opravdu chtěl ty peníze ukrást, mohl se už dávno vytratit z města i s kufříkem. Jenže on tam stál skoro až do rána.
0: Vy mi nic nevykládejte, Amálie. Já už si nějak poradím i bez vás. Tak co, král? Kolik toho máme?
3: Tak tahle hromádka je milion.
2: Himmel, šiml. Celý milion.
0: A tady máme navíc 367 tisíc.
1: A tuhle 815 korun 92 halíře.
2: A ještě kartáček na zuby hrom do toho.
0: Člověče, králi, takových peněz. Kde jsi je ukrad? Ale čistou pravdu. Ani slovo o pánovi, co ti dal podržet kufří, když mu vítr odnes klobouk.
3: No, ono to spíš vypadalo, pane Rado, jako, že mu ten klobouk schválně ufrnk.
2: Ty lháři, prolhaná.
0: Co pak se tomuhle vůbec dá věřit?
1: A proč pak by ne, pane Rado? Však vám František jak těživ nezalhal.
0: No to bych na mou věru rád viděl, kdo by takovému člověku svěřil takovou hromadu peněz.
2: Jo, a navrch kartáček na zuby.
0: Františku králi, já tě naposledy vyzývám, aby ses přiznal.
3: Ale když nemám k čemu?
1: Pane Rado, proč ho pořád máte za zloděje? To není spravedlivý.
0: Už ani slovo, Janečková. Soud toho ví zrovna dost, aby mohl vynést rozsudek.
1: Jen aby byl spravedlivý.
0: Nefušujte mi do řemesla. Já si teda důkladně vyšetřím, jak to bylo doopravdy. Zaveďte ho zpátky do šatlavy. Pane Boura!

0: Dobře ti tak. Kdyby ses tenkrát dal říct, mohl si přečkat zimu za pecí v mý chalupě.
1: Kdyby jsou chyby, Jamálko. No, už se stalo.
0: Zimu za pecí, jaro na zahrádce, v létě jsme spolu mohli chodit na houby. A ty místo toho sedíš za mřížema.
1: A oni mě zase pustí. Jen co se vrátí pán s kloboukem.
0: Kdo znechal rozum? Blázne bláznivej. Když se nevrátil za víc než 11 měsíců, víckrát ho neuvidíš.
1: Ale...
0: A spadneš z bláta do louže.
1: Jednou se musí ukázat, už kvůli těm penězům.
0: Jenže, kdo ví, jestli ty se toho dočkáš.
1: O.
0: No, víš, co si na tebe vymysleli?
1: No.
0: Že jsi nejspíš toho dotyčného pána někde připozabil,
1: co?
0: Zakopal a kufřík si vzal.
1: To by mohlo napadnout leda troubu.
0: Jo, trouba bude mít nápad a ty budeš viset.
1: Leda by se všichni minuli s rozumem.
0: Vem si to, jsi tulák, chudák bez groše, pro pány od soudu darebný stvoření. Budou jen rádi, že mají záminku, jak se tě zbavit.
1: Zatrápená práce, to je... No, to mě nenapadlo.
0: Protože si nedáš poradit.
1: Amálko, a nešlo by to no nějak mi pomoct ven?
0: Depak. Budou si tě hlídat. A nakonec tě nechají pověsit. Co já jsem se natěšila, jak nám bude spolu dobře, až si ke mně přistěhuješ ten svůj tulácký raneček.
1: No, tak to jsem teda zmeškal, no. A holka, no nebreč. Věčná škoda každý slzičky pro takovýho tuláka.
0: Když já tě mám, Františku, celý čas ráda.
1: A že jsi mi to neřekla?
0: Dávno jsi to mohl poznat.
1: Oh, ono bude rozumnější na mě zapomenout.
0: Co pak to jde? Ty, radši mi pomoct vyšpekulovat, jak tě přece jen zachránit.
1: Já si ti pořád myslím, no, že ten pán s kloboukem,
0: no,
1: se tu zčista jasna zjeví.
0: A víš, co a... si myslím já? Že jsi tululum a trumbera a tulipán.
1: No, tak proč nemáš ráda?
0: Co pak já vím? Nejspíš právě proto.

0: Strážníku, zavřete okno, ať nám průvan neodnese lejstra. A vy, Amálie Janečková, uklidte kýbl. Smeták přece. Tu nejste jako služebná osoba, ale jako veřejnost. A ty, obžalovaný Františku Králi, povstaň a bedlivě poslouchej, k čemu dospěl slavný soud po dlouhém vyšetřování a zkoumání. Právě před rokem si byl dopaden s kufříkem, ve kterém si ukrýval 1 367 815 korun 92 haléře.
1: A kartáček na zuby.
0: Protože se za celou dobu majitel kufříku nepřihlásil. Došlo slavnému soudu, že si toho dotyčného zamordoval a šikovně ukryl. Takže jsme tě nakonec odsoudili za loupežný mord. A na to je, jak známo, pro vás. Jsi s tím srozuměný?
1: Já nikoho nezamordoval.
2: A já mu to dosvědčím.
0: Vy buďte sticha, Janečková. A ty se, Šelmo, radši přiznej, kde z toho chlapíka zakopal.
2: No, a když vám to poví, pane Rado, pustíte ho?
1: Co to plácáš, holka, já to přece neudělal.
2: Já myslela, kdyby tě pustili.
1: No kvůli tomu nebudu lhát.
2: Pro pána, ty jsi ale mezulán.
0: No, samozřejmě ho nepustím, ale myslel jsem, že by se mu třeba líbě viselo, když přizná barvu.
1: Povídám vám naposledy, pane Rado, že jsem to neudělal.
0: Tak to, halt, s tebou provedeme bez přiznání. Pane Boura, vemte si to na starost.
3: Podle rozkazu, pane Rado.
0: A ty, Františku Králi, vyslov poslední přání.
1: No, to... Já... Pane Rado.
0: Ano.
1: Pane Rado, kdybyste dovolil otevřít okno.
0: Proč pak to?
1: No, mně se zdá, že tamhle na rynku jsem zahlíd toho pána, co mi dal kufřík do opatrování.
0: Kde by se tu vzal?
1: No jo, jo, je to on, je to on.
0: Tak tedy otevřeme okno. Kde je zas ten Boura?
1: Odešel skrze vátu mou šibenici.
2: Já otevřu sama, jestli pan Rada dovolí.
0: Slavný soud nemá námitek.
2: Tak co? Je to on?
1: No pravda, že? Tamhle jde od apatiky k hospodě.
2: Tak na něj zavolej.
0: Opovažte se povykovat mi v soudní síni.
2: Hej, pane!
0: No co je to?
2: No vy přece! Ano, vy!
1: No přijďte si pro svůj kufřík, vašnost to!
2: A hezky si přichvátněte! Nebo se František kvůli vám pohoupá na provázku.
0: No tohle přestává všecko, vy mě ze soudní síně děláte jarmark. Co je to za člověka? Já ho neobeslal, ani nepozval, proč se sem hrne jako velká voda?
1: Jde si jenom pro svý zavazadlo, pane Rado.
4: Má poklona, vážení pánové a dámo. O, chci říci vážená dámo a pánové. Tak už jsem zase šťastně zpátky.
2: Ale trvalo vám to.
1: A co váš klobouk?
4: No, dopaden a vrácen do rodinného kruhu.
1: Ano.
4: No pro jistotu jsem si ho schoval do kabely, aby mi zase neulít. Prosím, račte se podívat. Můj jedinečný z prvotřídní zaječí chlupatiny zhotovený klobouček.
1: A není kapku opelichaný?
2: A v dýnku má díru, jako
4: no to dláň. Víte, to víte, po takové strasti plné cestě.
0: Lidičky, nejste na táčkách. Nýbrž před zdejším soudem. Tady smíte odpovídat pouze na moje otázky. Vy, pane. No vy. Jak to tedy bylo doopravdy s tím kloboukem?
4: Ale hotový cestopis, ctihodný pane sudí. Tak nejdřív to vypadalo, že má namířeno k Sichrovu a přes zálesy Kertyni, ale najednou vybere zatáčku a kutálí se vám neřád jeden vykutálený o 60 stupňů na severovýchod.
0: A stručněji, prosím.
4: No tak a zase zatáčka doprava směrem na Kostelec, ke Zbečníku a přes celý Hronov až k Náchodu.
1: No jo, tam to znám.
0: A ne, tady je soud. A ne zeměpisná fakulta.
4: Představte si, že mi tam ulít přezmetují na protější břeh.
1: Jo, jo.
4: A no tak než já jsem doběh k mostu, tak byl v trapu. No tak přišel jsem mu na stopu, přišel ale až někde u Chválkovic.
1: Prosím
4: no, ale
1: vás.
4: To už si to šinul do dvora Králové.
1: Přezíreč.
2: No
0: jo. Prosím vás, klid.
2: Do dvora Králové.
0: Klid. Proč jste vlastně tolik stál o to dohonit ho?
4: Ale tak promiňte, tak vždyť je můj. A stál mě celou zlatku. A za druhé jsem si mu pod pentli zastrčil zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. No, no, no. A zrovna o tu jízdenku mi šlo. No, tak nebudu ji přece kupovat dvakrát.
0: No, to chápu, pokračujte.
4: No, tak já za ním upaluju jako šnelcuk. Jenže on už uhání přes Novou Paku do Semil, po větru, přes jízeru a k Malé Skále, ale já za ním, vaše ctihodnosti. A u Železného Brodu už se mně zdálo, že ho mám na dosah.
1: No a jak?
4: No, on mě utek.
1: Ale děti.
4: No, utek mě okolo Jablonce a pod Krkonošema směrem na Vrchlabí. Aha. A tam jsem vám ho ztratil z očí bezmála na 3 neděle.
0: Prosím.
2: No,
4: on si zatím neřád udělal výlet do Pardubic na pernikářský jarmark.
1: Yeah.
4: No, o tamtuť peláši přes Vysoké Mýto dolů na Vysočinu, aha, tam udělá čelem zad a míří k Chotěboři a do Železných hor.
2: Yeah.
4: A tam se mě vám na hradě Lichnici schoval do sklepení.
1: Ne.
4: No tak nejspíš chtěl do služby za kastelána, ale jak mě zvětřil, zamířil na sever. A já jsem pochopil, že se vrací sem.
2: Aha.
4: No, tak je to právě 15 minut, co jsem ho konečně dopad. Zrovna se chtěl všourat do hospody na guláš, víte, můj Ferino. To byla historická chvíle, dámo a pánové. No, tak teď už jen sáhnu po pentli, jestli někde cestou nevytrousil ten zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. No, no, prosím, račte se podívat, panstvo tady je. Za moment sednu do lokálky a pojedu jako gratis.
0: Ale, pane, ten lístek vám dávno propadl.
4: Jak to, pane soudce?
0: Přece zpáteční lístek platí 3 dny. A vy jste svůj klobouk honil hnedle celý rok.
4: Ale to je zpropadená věc. To mě ani nenapadlo, no tak já nevím, co teď. Na nový lístek nemám ani findu.
2: A neměl jste, pane, nějaký drobný třeba v kufříku?
4: No, no, no ovšem, můj kufřík s penězi. A ano, ano, já jsem ho tenkrát dal podržet nějakému mužskému.
2: A nebyl to náhodou tuhle Franta Král?
4: A víte, že ano, mladá paní? Oh, tak to mě těší, že vás zase vidím, veleváženy pane králi.
0: Klidičky, počkejte. U soudu musí mít všechno svůj řád. Vy, pane, říkáte, že jste svůj kufřík svěřil tady tomu tulákovi.
4: Ano, ano, slavný soude. Zdal se mě nejdůvěryhodnější ze všech lidí, co byli kolem.
3: Pane soudce, poslušně hlásím, šibenička už stojí v celé kráse. Můžeme se dát do práce.
0: Nevyrušujte, boura. Teď vypovídá tady ten pán. Račte mi povědět, jestli ve vašem kufříku byla nějaká peněžní hotovost. A kolik obnášel?
4: Moment, ctihodnosti. Jestli se nemýlím, tak to byl 1 367 815 korun 92 halíře.
3: A kartáček na zuby.
4: Ale vidíte, na ten bych v tom schonu zapomněl.
0: To tedy znamená, že František Král vás ani nezamordoval, ani neoloupil.
3: Ale my už jsme ho za to odsoudili, s tím se nedá nic dělat.
0: Buďte radši sticha, boura.
2: Já vám to říkala, pane Rado, že šlapete koni na ocas.
0: Nekybicujte, Janečková, připomínky až jindy.
2: To tak. Já myslím, že slavný soud by měl slavnostně prohlásit, že František nic neukrad, ani neštíp, že si ze svěřených peněz nevzal ani krejcar, třeba si neměl ani na suchej dalmánek.
0: No tak dobrá, já to vyhlašuju.
2: A taky, že se nedopustil mordu ani jinýho násilí, nýbrž celou noc čekal na fleku a teď všechno pěkně poctivě vrátil.
1: Ale tak už dost, Amálko.
0: No jo, tady spustí, to je jako když se upouvalí velká voda. Podívejte, lidičky, soud zprostil Františka Krále obžaloby a tím to končí.
2: No, snad byste měl dát slovo obžalovanýmu, ne?
0: Návrhu se vyhovuje.
1: Ale dejte pokoj, co bych ještě povídal.
4: Ale mě by zajímalo, jestli jste ani na chvilku nebyl v pokušení vzít si z těch peněz aspoň 100.
1: Kdepak, vašnosto, kdepak, na to já nemám náturu.
4: Tak to jste, přítelíčku, bílá vrána.
1: Bílá vrána? A co to má být?
4: No tak něco jako mimořádná zvláštnost, skoro div. To by se mělo zaznamenat, pánové.
0: Slavný soud s uspokojením konstatuje, že tulák František Král je bílá vrána.
3: To je nějaký štráchu s pobudou.
2: A já si zas myslím, že by měl být nějak odměněný.
1: Co tě to napadlo, ženská? Co pak to byla nějaká práce držet kufřík?
4: No ba ne, tady mladá paní má pravdu. Tak já vám, příteli, dám, já vám dám tolik, abyste si mohl koupit, no tak, co pak byste rád?
1: Ale ne.
4: Dům?
1: Ne.
2: Vždyť nechce ani ke mně do chalupy.
4: Ha, tak velký dubový stůl a na něm talíř a 5 liberní klobásu.
2: Já mám v komíně klobásek na 3 tucty a stejně si nedal říct.
4: Tak já vám aspoň dám tuhle 1000.
1: Milej pane, já mám 2 kapsy děravý, ještě bych ji ztratil, ale jste hodnej, jako by se stalo.
4: Opravdická bílá vrána, takového člověka jsem ještě nepotkal.
3: Zatrápenej tulák, takhle si šlapat po štěstí.
0: Tím pádem prohlašuju soudní líčení za ukončené.
4: A já vás všechny zvu na guláš.
0: Se slaným rohlíkem.
2: A co ty potom, Františku, co takhle k vyhřátý peci?
1: Pane Amálko, já se vydám k náchodu.
2: Ty nejsi žádná bílá vrána, ty jsi černej nevděčník.

0: koukáš, trádo vandrácká? Co na mě koukáš jako na zázrak? Neviděl jsi nikdy bílou vránu?
1: Já myslel, že se to jen tak říká, když je někdo divnej.
0: Krá, co pak já jsem divná?
1: Ne, no tak jsi moc krásná.
0: Krá.
1: Peří jako padlej sníh, oči jako maličký rubíny.
0: Krá.
1: Můžu k tobě blíž?
0: A nepraštíš mě kamenem?
1: A na to já nemám náturu. Ty, jak to, že umíš mluvit?
0: Bílé vrány všecky mluví. My umíme cizí slova. Schválně, zkus to.
1: No, tak řekni krám.
0: Krám.
1: Řekni křáp.
0: Křáp.
1: O, podívejme.
0: Krá. Holečku, bílá vrána není žádnej. Hej, počkej. Vem si třeba černou vránu, ta umí počítat jen do tří. A bílá? Do pěti.
1: No, já umím do deseti.
0: Nepovídej.
1: Ano, devatero řemesel, desátá bída.
0: Krá, ty jsi teda úžasný pták. Jak to, že mrzneš ve staré hlídačské boudě za vesnicí?
1: No to bude tím, že jsem taky bílá vrána. Na to mám úředně, od soudu. Ale jináč jsem František Král.
0: Král, co to povídáš? Král?
1: No jo.
0: Ty, že jsi král?
1: Už od narození.
0: Žádný král nechodí takhle otrhaný.
1: Já jsem otrhaný král, víš?
0: A v které zemi jsi králem?
1: Všude. Tady, ve Skalici, ve Smiřicích, nebo v Trutnově.
0: Krá. A co kdybys přijel do Anglicka?
1: No tak tam bych byl taky král.
0: Ale ve Francii ne.
1: Bajo, i ve Francii, i ve Francii.
0: A mezi bílýma vránama bys byl taky král.
1: No to víš, že jo. A proč se vyptáváš?
0: Protože my dneska zrovna máme tamhle na Krákorce s něm. A budeme tam volit krále všech vrán.
1: Aha.
0: Takovým králem je vždycky bílá vrána, krá. A protože ty jsi bílá vrána a k tomu ještě opravdický král, třeba bychom si zvolili tebe, krá. Víš co, počkej tady a já ti popolední přiletím říct, jak to dopadlo.
1: No tak já bych teda chvíli počkal. Ale přileď radši před polednem. Mrzne jen to praští a od včerejška sem nejet.
0: Krá, řeknu jim, aby si přichvátli. Krá.

0: Amálko, můžu na chvilku dál?
1: No ne. Nešálí mě oči? Ha, sám pan král osobně. Oho, čemu chudá služebná Amálie Janečková vděčí za královskou návštěvu?
0: Ale nedělej si legraci. Stojím od rána tamhle na louce a koukám, z čího komína se tak utěšeně kouří. No a jak jsem byl celý prokřehlý jako preclík, tak mě napadlo, že si sem odskočím a kapku se ohřeju, jestli mě pustíš přes práh.
1: No, to bych si musela stokrát rozmyslet po všech těch tvých drahotách.
0: No jo, tak já zas půjdu.
1: Opovaž se! A honem dovnitř. Vždyť chrastíš jako došek z hrachoviny, jak si promrzlej. Sedni si k peci, já ti ve chvilce ohřeju talíř zelňačky.
0: Ty jsi moc hodná, Málko. Ale já se tak dlouho nemůžu zdržet, víš?
1: To bych ráda věděla, proč. A vůbec, co se pořád vrtíš, jako bys měl za košilí rampou?
0: Já mám ti takovou starost, no. Vždyť já vlastně přišel kvůli tomu.
1: Tak honem vyklop, co máš na srdci.
0: No, čekám tamhle za psí, až se vrátí Bílá vrána, jestli mě jejich sněm na Krákorce zvolil králem.
1: No.
0: A najednou ti na mě padla úzkost, víš? Taková úzkost, proč já bych měl někomu královat?
1: Aha.
0: Vždyť na to nemám náturu.
1: A oni si tě zvolili?
0: No to já ještě nevím. Nejspíš se nemohli shodnout, protože ta Bílá se dlouho nevracela. Tak jsem si řekl, poradíš se s Amálkou, jestli se ujmout toho králování vranám, anebo...
1: A nebo co? Toulat se po světě, jako dřív?
0: No, víš, taky mě napadlo. Zima, jako když břitvou řeže.
1: Aha.
0: Nebylo by lepší přečkat i v teple? Teda jako ve tvý chalupě?
1: To si budeš muset, milej zlatej, rozmyslet sám.
0: No ne, já už se rozmyslel, že bych radši s tebou, víš?
1: Tak přilož do sporáku a já ti postavím ohřát zelňačku.
0: Amálko,
1: no.
0: Koukej to hejno nad polem.
1: Panečku, to je ourodička. Coživa jsem neviděla tolik vran pohromadě. No, nejspíš letí složit hold svýmu králi.
0: Pozdě, holky, pozdě, zkuste štěstí jinde.
1: Slyšíš je, jak krákají? Král, král, král. Oni si tě opravdu hledají. Neukážeš se jim aspoň na zápraží?
0: Ale však oni si najdou jinýho.
1: No, abys třeba jednou nelitoval.
0: A Málko, milá, k vranám patří vrány, a lidi zase k lidem.
1: A ty jsi ode dneška po všechny časy jedině můj král. To si pamatuj.

0: Pohádku Tuláckou na motivy stejnojmenné pohádky Karla Čapka napsal pro rozhlas František Pavlíček v roce 1983. Režii měl Jan Berger. Osoby a obsazení: Tulák František Král, Luděk Munzar, Amálka Iva Janžurová, soudce Šulc Rudolf Hrušínský, strážník Boura Ilja Prachař a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Pozdravuj

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Na úvod našeho dnešního hudebního setkání s pořadem Šlágry od srdce zazní ukázky z chystaného alba, na kterém najdou posluchači skladby Jaroslava Ježka s texty Jiřího Voskovce a Jana Werycha. Samozřejmě v podání mého orchestru a hostujících zpěváků. Ale to už se ospívané slovo hlásí Karel Štědrý, Naďa Urbánková a Karel Černoch.
1: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Werych s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

řekne tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočká, začne se zouváním.

0: tam krásný je.
1: Stonožka, Život je náhoda a o Španělsku si zpívám, melodie z dodnes platného odkazu Jaroslava Ježka, který zemřel v New Yorku na Nový rok 1941 v pouhých 35 letech. Po trojici sólových nahrávek nás až do konce dnešních šlágrů od srdce čekají dvojzpěvy. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Karel Štědrý s Karlem Hálou a Karel Gott s Helenou Vondráčkovou. Příjemný poslech.

0: Když jsem rozum bral,
1: když rozum bral,
0: hned jsem se ptal,
1: tak hned se ptal,
0: co je to gratis.
2: A víte, že bych to taky rád věděl.
0: A to řek mi strýc,
1: co řek ten strýc,
0: na světě nic
1: a vůbec nic,
0: nic není gratis.
2: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: a řekneš Mátus.
1: Ještě řekněte Mates, to by byl vrchol.
0: Poznáš druhej den, že krása žen, ta není gratis.
1: Ta už vůbec.

0: nebyla ani hrob a na něj nápis Hrůza. Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby bere tě, klaňme se labetě, nic není na světě
0: gratis. Svět je jako otec.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene
0: gratis. Než bys řekl švec.
1: Je tu nehoda, zdraví se na hlodání, kdo však přeškoda vodu.

0: O tom, že chytnou druhý dech, nás budou za chviličku přesvědčovat Valdemar Matuška s Vladimírem Menšíkem, další dvojzpěv bude patřit dvojici Karel Štědrý a Helena Vondráčková a nezapomenu samozřejmě ani na svého někdejšího ředitele Darka Vostřela, který šéfoval divadlu Rokoko v dobách, kdy jsem tam vedl orchestr. Darek Vostřel bude zpívat spolu se členem tehdejšího divadelního souboru Jiřím Šaškem.
1: Až obroste nás mech
2: nebo chaluhy
1: a budem k výlet ech
2: šertem neduhým,
1: páni chytnem druhej dech.
2: Budete koukat,
1: a až nám za pár let
2: staň se osude,
1: začnou říkat kmet,
2: toho nebude,
1: páni chytnem druhej dech.
3: Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc,
2: duch par excellence a kostra paráda nostra.
3: To není neslušné, nýbrž latinské slovo.
2: Až obroste nás mech,
1: chytnem druhej dech.

0: třeba OK, to jo, ale co tahle táta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
3: To se natáčí tohle?
4: No ovšem. A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
5: To je Suprafon?
4: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
5: Teď já dělám, co můžu.
4: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
5: No tak já teď začnu pořád.
4: No.

V dávných dobách jsme jeli na vánoční koncert do Zábřehu na Moravě. Naším hlavním hostem byl tehdy herec, režisér a muzikant Jiří Cízler. Protože koncert byl, myslím, od 7:30, tak jsme z Prahy vyjeli poměrně brzo, ve 14:00, protože to je přece jenom kus cesty na tu Moravu. Ještě jsme ani nevyjeli z Prahy, když nám šofér oznámil, že má na autobusu menší závadu. Ve Vršovicích proto zajel do garáží, ale protože byl pátek odpoledne, už tam žádný opravář nebyl. Do opravy se proto šofér pustil sám, najednou bylo 15:30, 16:00, 17:30 a mně začínalo být jasné, že koncert v Zábřehu nemůžeme stihnout. Nakonec jsme však přece jenom vyjeli. Byla to doba, kdy neexistovaly mobily ani dálnice, tak jsem ještě z té vršovické opravny zatelefonoval pořadateli a sdělil mu, co se nám stalo. On byl v klidu a prohlásil, že na nás počkají. Když jsme byli kolem 6:00 u Hradce Králové, viděl jsem to černě. Nechal jsem proto zastavit a znovu jsem telefonoval, abych se domluvil na náhradním termínu. Pořadatel však trval na tom, ať pokračujem v cestě, že lidé na nás počkají. Věřte nebo nevěřte, lidé na nás opravdu čekali od 7:30, čekali a koncert začal v 11:15, tedy ve 11:45. Naštěstí tam byla včas Naďa Urbánková, která na koncert přijela z Ostravy. Pořadatel jí požádal, aby publikum nějak zabavila. Naďa tedy vyprávěla vtipy, veselé historky a pak na ní někdo zavolal, jestli by nemohla také něco zaspívat. Ale protože všichni muzikanti byli teprve na cestě, neměla žádný doprovod. Tak se zeptala publika, jestli tam není nějaký muzikant. Přihlásil se chlapík, který řekl, že má doma dokonce nástroj. Nakonec se ukázalo, že hraje na pilu, což Naďu samozřejmě velmi pobavilo, protože za doprovodu pily do té doby ještě nespívala. Chlapík si tedy odskočil domů, vrátil se s pilou a pustili se do koncertování. Když jsme konečně dorazili na místo, v sále vládla skvělá nálada, jen několik malých dětí spalo maminkám v náručí. Od té doby vím, že už do Zábřehu nikdy nesmíme dorazit ani o minutu pozdě. Koncerty tam mají báječnou atmosféru a já pokaždé tenhle náš průšvih z pódia připomínám. V sále je totiž vždycky spousta pamětníků, kteří náš tehdejší vlastně půlnoční koncert zažili. A teď vám prozradím, kdy budeme v Zábřehu 5. prosince na Mikuláše. Tak se na vás těším.

0: Tereza Duchková se Zdeňkem Plechem, Eva Pilarová s Valdou a Daniela Šinkorová s Bohušem Matušem. To byly další tři pěvecké dvojice dnešních šlágrů Od srdce, ve kterých znějí dvojzpěvy. Jedním z nejúspěšnějších duetů, které můj orchestr kdy nahrál, je původně italská píseň Domenica Modugna, kterou Zdeněk Borovec nazval Ne maestro. Zpěvu se ujal Jiří Korn s Naďou Konvalinkovou a nahrávka vznikla v únoru roku 1977.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

Jistě jste nepřeslechli Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem, kteří píseň Už troubějí na horách jelení naspívali s mým orchestrem s laskavým svolením svého dvorního kapelníka a mého vzácného přítele Karla Vlacha. A pro dnešek se budu pomalu loučit. Rozloučím se písní, kterou nám zaspívají Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Název jistě nemusím připomínat. Těším se na vás zase příště. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, váš Václav Hybš.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. V klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy, něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda. Ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že je budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat, mám jich 5, zaplať pámbu, ne každý se toho dočká a těm vnoučatům ještě se snaží.

0: snažím dát nějaké, ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich... Ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
1: Mm-hmm. Česmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
0: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou a zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke svět.
1: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
0: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
1: Takže to se dědí po generace.
0: Ano, bohu, zaplať pánu bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
1: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy
0: a
1: ostatních.
0: Mějte se, krásný večer.
1: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, praskl mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofy všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tej rana, od té matky odebírali a to, takže byla senzační, ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdybychom ji splodili, to říkám každému. Ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova. No, takže v 15 si zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten je kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu. Jo, to zase ten mě tam to. No,
0: takže, v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: a to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka a ta potom, když jsem... Já jsem ještě pracovala 10 let, to nebylo, až to pokračovalo. Já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná. To bylo, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla. A takže potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem zase od její spolužačky tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikovaný, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla, jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici a říkám, no tak třeba nějakého pacienta. No ano, no takže už je s ním rozvedená, mám vnučku, dokonce mám pravnučku, ale bohužel jsou až u písku, takže málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No, je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. Do žádný mě nikdy v životě nezlomili. No tak no, naštěstí víte, ona je...
0: Mě jste úplně zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat po své dceři a úspěšně. A jak jste ji pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? No, jaké to bylo, když jste ji tam našla?
1: No, ona, to ta paní velvyslancová Štuniská mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo. Já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě vozvali, protože já jsem na to přišla, tady nebylo a přitom byla vždycky holka spolehlivá, chodila do školy, nikdy ne žádný záškoláctví, chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, to jsem si vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo. Takže když jsem se hnala číslo na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda, no ale naštěstí, no takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do 9. V 15 letech. No ale tak naštěstí potom. No takže strašná. Co jsem, potila jsem za ní krev, pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne, opravdu to je, no bylo to strašné, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda ta má pronajatej byt to a jako je tam oblíbená a dře jako ve 40 měla infarkt taky. Pět, když ona má 5/12 do týdne a jeden den volno, tak to prospí, že? No, má akorát dvě kočky, kocoura a vykastrovaný a no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně. Senzační, bezvadná.
0: Lenko, je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala. Ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím, že se vám to všechno v dobrém vrátí.
1: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, měli jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu a tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, ta, to je bona, ale nějaký děti nebo co, já nevím, no. Takže ten kluk ještě to, no bylo to šílený.
0: Teda, jste obětavá maminka, neskutečně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no. Že jste se s námi teď povídala v noční lince, paní Helenko.
1: Já vy jste sympatianda.
0: Zavolejte takže zase.
1: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer, přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože já mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu. No. Mm-hmm. My jsme na tom byli s bráchou podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělal tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu. Takže syn je autista, jmenuje se Marek, je to prima kluk, není problémové. A vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat po lopatě. No, takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptáte, co vás zajímalo.
0: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo? V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, že se mohla udělat líp?
1: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě domů. Takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ochu, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
0: Mm-hmm, dobrá.
1: Takže pořádek musí být, jako.
0: A, no a teď... čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
1: Takže mám si narod. Trávíme spolu čas třeba, když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jakou udělali moji rodiče. Myslím, máma s tátou, a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně se někdo z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh. Tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. A možná mě taky hladila, asi mi spává v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatný, ale našel jsem si kamarádku a to už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a asi nový taky hladím vlasy, on to potřebuje prostě.
0: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji. Všichni pozdravujte Vlastínku, Čelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatický Limplinko, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josef Šulc z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám velmi blízký vztah a jsem šťastný, že jsem mohl vychovávat dvě svý dcery, Vladislavu, Vladušku a Alenu, Alenušku. A obě dvě samozřejmě hlavně vychovávala moje manželka a já jsem se vedle toho hřál a nějak jsem prostě jsem všechny ty pláče a všelijaký ty starosti jsem tak nějak bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65-leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo. A já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem na tom podílel. A z toho dneska žijou i ty naše pravnoučata. A je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
0: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to.
1: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc. Jo? To, u těch žen zvlášť to pozoruju. Jo? Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají k těm dětem příliš těsný vztah a že jim dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
0: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl ten rodič, který to říkal výjimečně?
1: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění mě v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu rodinu.
0: A myslíte si, že děti dnes tráví s rodiči méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi, jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
1: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byli malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem s nimi rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si dovolit, co chtěli, u maminky to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby ty a učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který jako usiluje o to, aby byl věřící, já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem, já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
0: Mm-hmm. Vladislave, jste velmi srdečný člověk. Moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekli jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí.
1: No, že to oberou vzor i pravnoučata, jo. To se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem hospodinem, že tady do těch 110 vydržím.
0: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou. Tak jestli teda je vám 93 a slíbil jste, že do stovky, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
1: Kdo mě bude dělat ve stovce mýho takového hlavního návštěvníka? Já chci mít tu stovku, víte, nahoře na Ještědu.
0: No.
1: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuju, že bude pan Trump, protože ho z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší, no samozřejmě v Česku.
0: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi, děkuji s Českým vám. Rozhlasem.
1: Děkuji vám
0: Lepčíme
1: a přeji
0: se.
1: Vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností a možná i vy právě teď myslíte na své děti nebo vnuky, pravnuky nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do jedné hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Já jsem měla bratra a vzal si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy. No a tak bydleli v takový malý chaloupce s těma rodičema, baráčku. No a když děti, tak ty rodiče její oba umřeli, tak tam byli oni oba, chodili do práce. No a když byly děti, velký holka se vdala pryč a kluk s nima ostal doma a přišla k němu nějaká paní nebo slečna vlastně s malým hošičkem, tak tam u něj byla, kluk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušnej kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si zašel do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch hicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky. Táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodili do práce, vařili jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No, on pak umřel ve bude to letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš náboží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou, já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No teď ta i máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný, i když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný tyhle děti, a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přeto, no už si nikoho nenašel, teď už si těžko 60 někoho najde, tak hodnej kluk a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 vnoučata a já jsem se všema tak spokojená, všechny i ty děti nechodí pravnoučátka ještě ani do školy, a když jsem se třeba vyborala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbí hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad, a babi, a nechceš něco, a nechceš tamhle to, a babi, ty mě porád něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala, prostě od těch dětí to je strašně miloučky, já třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že ji mají, jako nemluví s ní, jo, já prostě naříkat nemůžu a říkám, je mě už taky 80 a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všechny přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všechny malí. A mají tu u mě hračky a to, a vnoučata to bylo to samé. Když chodili do školy, tak oni nebydleli tady v baráku ani jeden a vždycky přišli, nebo bydleli ty 3, jo, ale třeba i ty 2 bydleli 3 kiláky tady v odsud, tady vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No prostě nemůžu. A teďka říkám, bydlím teda syntuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazej, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích, a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
2: No děkuju, naschledanou a všichni pozdravuji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barbuříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit. Děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem slyšel tady to téma, já jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučatama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili jsme splodili 3 dcery a ty nás občasnili 7 vnoučatama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí, takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě. A obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle se dodržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teďko mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě

0: vozila, takže jsem tady zůstal na to sám, ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek a tak jako se snažím přežívat dál a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou a pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme a těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je takový nejlepší, taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
1: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
0: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
1: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hinku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
0: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
1: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste se k nám dovolala, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Dobrý večer všem, kdo posloucháte, a vám Jaruško taky.
0: Dnes se budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Nějak se to skřížilo, 2×3 je 6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jedno navrch ještě dcera vyvydala, takže my jsme taková hujerovská rodina.
0: Mm-hmm.
1: Ale moje nejstarší dcera měla kilo 60, druhá měla kilo 40, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi od ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držejí pohromadě. Tak, jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a choděj, a aby nepotřebuješ, a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tuhle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohleduplný a nehádají se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečným složení bakalářské zkoušky ty vysoké školy nechali. V té době jsem přijel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje. U naší babičky se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak,
0: kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nima už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou dvojčata, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je nádhera.
1: A to ještě dělá velkou radost. No. Já jsem dělala vždycky mezi dětma a když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk, a já si říkám, kdy já jsem ho měla, Když školky on chodil jako to rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem kolem chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
0: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje z těch 6.
1: No.
0: Dobře. Ivetko, děkuju. Děkuju
1: Měli jsme
0: moc
1: tady
0: za ten elán.
1: řemeslníka, měli jsme tady řemeslníka a celou dobu chodil a říkal, paní učitelko, tohle, paní učitelko, tamhle to. A já furt jsem jako říkám, Krusiš, když já jsem, bych měl který školce, on, pro koho on chodil a to. A když skončili, tak přišel a říkal, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo. Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byla parta řemeslníků. A on se mi představil tak, jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky
0: Já
1: takové
0: jsem,
1: pohlazení po duši.
0: Ivetko, taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje si, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes. Taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech. Tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuji za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky, já všechny zdravím, všechny posluchače, a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný. Tak úplně brečím. Takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince. Mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka. A já jsem 6 let vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna, čili on se vrátil a holčičky měly 6. Jo, a já jsem je ve 2 letech tahala do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala. A manžel student, jo. Tak to na okraj, ale teď k těm holčičkám. Rostly holky, a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktoru, a já jsem tolik peněz neměla, ti doktoři, že? Tu dobu manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila o těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový, my chceme maminko rifle, jo, dobrý rifle, 1200 korun rifle, oni byli 2, že, tak rifle 2500, já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rifle, jste prostě dvě, jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny, a oni na tom gimpu, oni to viděli, jo, a já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu, a oni jako, jo, jako co, a ofukovali nosy, a já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel. To byla jejich první brigáda, a takový, my tam nepůjdeme, Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít, a závěr. Nakonec byli nadšený, jo, tak se jim to tam strašně líbilo, ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala, koupili si, co chtěli potom z těch peněz, a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem, já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala, já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma, a my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliký místnosti, takový ty cihlový starý byty těch letců za války, to byly byty pilotů, jo, takový ty baráky, krásný cihlový. No a byl dětský pokoj veliký, potom byl obývák veliký, a potom byla kuchyň, taky pěkná veliká, a předsíň a tak dále, a příslušenství. A vlastně, jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj, a té druhé jsem nechala ten obývák, ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo, a když tam ta holka byla, tak já jsem jakoby uhýbala, jo, já jsem mi to tam nechala, a já sama jsem žila jakoby v té kuchyni, já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala, a té holce jsem nechala celý ten obývák, čili já jsem se nedívala na televizi nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe. Amerika, jo, že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, vystudovala tady práva v Olomouci, a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts of Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala, čili ona si ještě vystudovala dvě, jo, tam v Americe dvě vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zaskončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina a občanská výchova. Ona taky chtěla dělat práva. Furt brečela, že se nedostala. Ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, se mi poradila angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak nakonec mě poslechla a vystudovala teda fakultu Univerzity Palackého Olomouc, teda tu angličtinu občanku a jela na tu Sicílii učit děti angličtinu. Ivetka. Tam byla taky nějak rok, dva. Ať to zrychlím. A teď se chtěla vrátit domů, jo? Nemohla se vrátit, že neměla peníze. Manžel nechtěl žádný peníze poslat. V tu dobu už měl firmu. Já říkám, prosím tě, ta holka se musí vrátit domů. Takže jsem ho přinutila řečma, aby poslala ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů. Dneska žije v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole. Jako profesorka, učitelka, učí angličtinu děti, takže tak.
2: To takže byl příběh, Ivetko, no, s
1: takže
2: šťastným koncem.
1: Jenom, aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty 3 psy, já vždycky volám kvůli pejsku.
2: Ano, ano.
1: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volně, nikdy neotěhotněla žádná brzo. Nakonec jsem se modlila, aby vůbec jsem měla, já mám jedno vnoučátko, jedno jediný. Ty holky celý život studovali, tak ta jedna si i vymodlila, teda to dítě, měla ve 40 letech první děťátko, to je moje vnoučátko, jedno jediný, ta druhá nemá nic, protože celý život furt studovali. Mm-hmm. A já jsem je nechávala úplně volně, jo?
2: Ivetko,
1: já
2: dobře.
1: Já jsem jim nic nezakazovala.
2: My už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.
1: Lidi věděli, že taky jsem měla nějaký život v rodině. A ještě chci říct, my jsme stáli fronty v noci, jo? To bylo za totality. V noci jsme stáli před CKM na zájezdy, aby jsme se vůbec dostali. Aby jsme koupili zájezd do Jugoslávie.
2: Ano, tak bude léto, tam určitě budeme vzpomínat.
1: CKM, dneska koupíte, co chcete. Nebo jsem stála fronty na banány pro děcka.
2: Ivetko, vy jste báječná, ale teď už se musíme opravdu rozloučit. Vy byste nám to dovysílala až do té 1 hodiny a dopovídala, ale ještě musíme stihnout nějakou písničku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
1: Taky jsem měla děti, jo, že perfektní. Nejenom ty pejsky miluju.
2: Dobře. Jo? Tak jo, budu se těšit na příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu.

0: My jsme stále v noční lince Českého rozhlasu, kde se vracíme k tématu rodiny a dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravíme
1: vás. Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás do Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka to řekla mnoho a příběhy byly zajímavé, ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala 3 děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem 2 syny, starší a 1 dceru a z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já je mám rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mí rodiče do vínku.
0: Říkáte, Pátko. Že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
1: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně kam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě, když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém, je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku, takže tak.
0: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké
1: moto? Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těchto základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak 2 synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten dělal ten v Praze, který ho mám, tak ten dělal v podstatě 2 vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže dovedete to představit.
0: Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
1: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, to je na maximum zatížený, tak v podstatě dcera tato zvládá celkem spolehlivě.
0: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
1: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20. a to bylo chvíli. Jo, jako naštěstí pro mě.
0: No, tak to je
1: protože
0: perfektní.
1: Oni opravdu byli vedení k samostatnosti a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě. Jo. Takže opravdu jsou všestranně jak nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
0: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste je vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
1: Jaruško, těžko. tohle byl největší problém, že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty dvě vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mi bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
0: já vlastně myslím, že nejste sama, že to je těžká zkouška.
1: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život, tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já už prostě, já mám radši přírodu a svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady a prostě se pohybuju tak v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě. A mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost. A méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
0: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
1: mějme
0: rodiče?
1: Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti, ať se nám co nejvíc povedou, ať jsou šťastné ve svém životě, už si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní. A nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče, předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým, i těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
0: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
1: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
0: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

poprvé slavíme svátek, státní svátek, svátek svatého Václava a všecko to, co se odehrává v životě poprvé, je nezapomenutelné, jak jsme si mnohokrát říkali naši vzácní a milí příznivci.

Takže vás vítáme u našeho svátečního mimořádného pořadu, který bude věnován také tedy patronu České země, svatému Václavu, který za nás měl orodovat. A my, když jsme to jako děti četli na všech těch obrázcích, a těch bylo, skoro v každém stavení byl obrázek buď dej Bůh štěstí, nebo svatý Václave, vévodo České země, oroduj za nás. A to byly takový hezký obrázky z krajčiček a byly tam našitý i takový jakoby pozlátka. Reportéři, kteří později potom komentovali krasobruslení, tak tomu říkali flitry. Ale tenkrát pro nás to byly pozlátka.

pozlátka kolem obrázku svatého Václava, který vždycky jel na koni a měl takovou korouhev. A oroduj za nás, tam bylo napsáno. A my jsme si říkali, co to je orodovat. Orodovat. Jak to, že oroduj? Proč oroduj?

oroduj za nás, oroduj, ora, ora et labora. Mohlo by to být taky, není to od ora et labora? Modli se a pracuj, oroduj jako oratorium, přímluva,

Václave Vašku, to je jako Josef a Pepík. To jsou takový ty nejrozšířenější jména. Venco, to bylo Venců v Pavlíkově, v každém stavení byl nějaký Venca. Na Václava se vždycky pekly husy. V posvícení, no jistě, i v Pavlíkově je posvícení touhletou dobou, kdy měl Vašek svátek, jak voněli pečený husy z chalup. Jak jsme je pásávávali, no, to je, zase se mě vybavil takový nádherný obrázek, jak jako kluci, jako děti na strništích jsme pásávali husy. A ono se začalo šírat, jednou to si vzpomínám úplně přesně, to vám bylo tak. No představte si, když padal soumrak a tam z toho našeho ohníčku z bramborový natě, kterou jsme taky tak jako kouřili, ona tak žhnula a my jsme tahali ten kouř tý bramborový natě skrz ten dutej střed prostředek. A připadali jsme si,

Jenom někdo řekni, jú, co to tam vylejzá? Tam na jihovýchodě, až za kopcema křivokládských lesů, najednou takovej růžovej koláč. Ten začal bejt pořád, jak vylejzal, měsíc vycházel. Když vyšel a byl úplně nad zemí, v tom padajícím soumraku, on vám byl větší než kostel. To bylo krásný, ten úplněk. A někdo řekl, ten je tak blízko, ten měsíc, co když dojde ke srážce země s měsícem, to bude pecka. To není možný, aby k té srážce nedošlo. A teďko najednou jsme začali mít strach. A někdo řekl, no jo, to on do nás narazí a třeba tu země kouli rozštípne tak, že začne stříkat ta žhavá láva a všecko nás to tady popálí. Jak by se taková díra v té země kouli spravovala? Takovýhle jsme měli fantazie dětskýho. Že hned jsme to začali brát prakticky, kolik by na to asi bylo potřeba drátů, nejtů, šroubů a všelijakých pásů železných, že ani vlastně pan kovář král by to těžko dokázal spravit, nebo pan hodinář Hladkov, který umí spravovat, a už spravil tolika tedy hodiny, ani pan zámečník Schneider by to si s tím nevěděl rady, natož pan dráteník, který k nám chodí drátovat hrnce a letovat díry do takových těch smaltovaných hrnců, ten by to taky určitě nemohl zdrátovat ani zletovat, protože to by byla taková šleha, že možná, že by se i ta naše země koule rozprskla. Bůh ví, jak by to všecko bylo dopadlo.

stoupal a my jsme mudrovali nad tím, jestli dojde ke srážce nebo nedojde ke srážce. Nejenom jsme zjistili, že naše husy, že jsme tam stáli na tom poli a i Jarky Vosikojc kozy byly už pryč. Ono je to přestalo zřejmě asi bavit a potichu odešli domů. A to jsme to doma schytali. Kde pak jste? Vy rošťáci, bylo slyšet z každého domu. Paní Vosiková se zlobila na Jarku, babička se zlobila na mě, že husy už tady dávno kejhají před výřkama, kde seš ty pacholku, mě dokonce řekla. Zlegrace. To je zajímavý, že ty husy sami si našli cestu domů a vždycky.

Na podzim najednou uhodili mrazy a každá travička, každý bodlák byl postříbřenej přesně tak, jako když na Vánoce jsme stříbřili třeba ozdoby vánoční, to byly jenom třeba šišky lesní nazbíraný. Modřínový byly hezoučký, malý nebo borovicový, takový ty rozšklebený. Každá travička byla postříbřená. A ocůny za remízkem na louce, ty ocůny, které tam tak zbyly, protože ani jedna kráva nebo koza, ani husa se ocůnu ani nedotkla. Protože věděli, my jako děti jsme jim to taky říkali, jestli nás ovšem poslouchali ty krávy, to jsme si jenom mohli domýšlet, toho se nedotýkejte, toho krásného fialového kvítku, ten je jedovatý. No a ty první mrazy i ty ocůny zlomily. Na babím létu nebo na pabučinách byly krupěje rosy. Tu jínovatku, co sluníčko už rozhřálo a visely tam jako takový perly zářící, třpitivý. Na zahrádkách smutně zářily poslední květy jiřin. A kde zůstaly ty těžký, omamný vůně flox? Ty už dávno odnes vítr pozdního léta.

ty zahrádky vesnický, jak nejdřív na jaře rozkvetly růží stolistou a potom karafiátama a někdo tam měl i kopretiny, srdíčka. V tom takovém tom rozmachu léta začaly o mamě vonět floxy. Ale to už všecko bylo pryč, protože příroda se chystala k podzimnímu zimnímu spánku a my jsme se vracívali večer domů a voněli jsme kouřem ohníčků.

poezie pod zimu a pásání husí na strníštích, to bylo jako něco z pohádky, že jo? Kdo to zažil, na to nikdo nezapomene. Ten kouř zapálený bramborový natě, jak nás prosytil. Svatý Václave, vévodočeské země, kníže náš, oroduj za nás, pros za nás Boha, svatého ducha, Kyrie eleison. To děda Milady chodil na svatováclavský prosecí až do Starý Boleslavy. Každý rok, když pan řídící Řežábek nás ve škole učil o svatém Václavu, to bylo ve válce. Jo, to ty první dostali ty staříčký poupata, kde byl ještě tatíček Masaryk. Tak ty dvě stránky s tím tatíčkem Masarykem museli slepit k sobě, přilepit lepidlem, aby tím pádem tam tatíček Masaryk prezident nebyl. A paní učitelé hned za tatíčka Masaryka našli krásnou náhradu, která na nás děti tak brala. No, bodyť by ne, když to byl rytíř na koni, skorouhvý, hezkej, mladej člověk, svatý Václav. A někdy jsme ho dostávali taky

za úkol nakreslit, to bylo tak těžký, protože ten kůň byl těžký. Ta korouhev a ten svatý Václav v přilbici, ten ještě šel s tím štítem, ale posadit ho na koně. To kolikrát jsme se smáli jeden druhýmu. Říkali, ten nejede na koni, ale na koze. No jo, ale pocitovali jsme přitom takový sváteční pocit. Jsme měli, protože smrt svatého Václava, která byla obestřená tajemstvím, v mladém věku umřel. Tajemná legenda to všecko bylo.

A pan řídící učitel Řežábek se ptal, no a kdo pak vychovával svatého Václava? A my jsme to nevěděli. Tak já vám to řeknu, svatá Ludmila. Kdo ho učil psát a číst? Svatá Ludmila, to byla jeho babička. A vychovala svého vnuka Václava. Ta babička Ludmila dobře nebo špatně? Se nás zeptal pan řídící učitel. A my jsme koukali a nevěděli jsme, co odpovědět. No samozřejmě, že dobře, řekl nám pan řídící učitel Řežábek. Když se z Václava stal svatý, tak ho musela babička Ludmila vychovat dobře, ne?

Co nám říká slovník o svatém Václavu? Narozen asi roku 907 a 28. září 935. To byl zavražděn. Byl z rodu Přemyslovců, patron české země. Syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry, která vládla v době jeho nezletilosti. Podporoval šíření křesťanství a do Prahy nechal přenést ostatky svaté Ludmily. Založil rotundu svatého Víta na Pražském hradě a upevňoval moc přemyslovských panovníků v rámci Čech. To jsou taková ta suchá fakta.

28. září 935 ve Staré Boleslavi zavražděn, tedy před 1065 lety. Je to hodně nebo málo? Kolik je to generací, když se na jednu generaci počítá 20 let? Za 100 let je to 5 generací, za 500 let je to 25 generací, za 1000 let je to 50 generací a za 65 let 53 generací. Asi tak. Jdeme-li proti proudu času a představme si zástup 53 mužů a žen, 53 generací. To je až překvapivě málo. Jak šel ten čas, si představme ti, kteří stáli úplně na počátku z toho období, kdy svatý Václav žil, jak byli oděni, jak byli udřený, jak některý z nich byli schrbený, jak procházeli tím životem, tím časem, až tedy do našich dnů. To je zvláštní představa, že jo? No a takhle vlastně docházíme tím, když se snažíme představit si ten tok toho času, se dotýkáme až toho pradávna, té nepopsané historie, té nezaznamenané historie, doby těch vyprávěných legend, toho mnohobožství, ze kterého se právě svatý Václav snažil naše národy vymanit a převést je na křesťanskou víru.

Tenkrát se věřilo v přírodní síly, v přírodní bohy. No a najednou se tady dotýkáme toho, čemu se říká naše podstata, zrodu naší identity, zrodu naší totožnosti, sounáležitosti, a člověk prožívá takový až skoro mrazení v zádech prožívá člověk, když pocítí takovou touhu po té sounáležitosti nás všech, a ta by nás neměla nikdy opustit a ta by nás měla vždycky zdobit, okrášlovat. Ta touha po totožnosti, po sounáležitosti. To je čím dál přece důležitější, zvlášť dnes, kdy nastává doba globalizace, vědět, odkud pocházíme, odkud jsme vyšli, co jsme a kam směřujeme. To není jenom nějaká fráze. To jsou takový někdy pravzvláštní pocity, který právě člověka rozechvějou v takovým tichým soustředění, v takovým tichým rozjímání, jak to tady asi vypadalo dřív. V té české kotlině, která tak jako malá dlaň leží severně od Alp. Že jo?

hledání svých kořenů, hledání totožnosti, hledání sounáležitosti. Zvláštní pocit. Nezapomenutelný pocit. Jako dítě jsem poznal, když poprvé po válce jsme s maminkou jeli do kraje, kde se narodil můj táta. Na Chodsko. Na díly, který, té malá vesnička, leží nahoře nad Klenčím, pod takovým horským hřbetem. Strejda Martin na nás čekal na nádraží, na dílích, nebo možná už v Domažlicích. Už ta cesta vlakem, krajinou, kterou jsem nikdy předtím neviděl, pěšky na nádraží, na zastávku do Lubný, vlakem přes Mladotice a Kralovice do Plzně, takovejma stržema, kde tekly takový bystřiny. A jako úplný pralesito, mně připadalo, tam je krásný kraj. V Plzni jsme přestoupili. To bylo hned asi v roce 45. Rozbombardovaná Plzeň, ale všude čisto. A vlak do Domažlic nás vez. A před Domažlicama už začaly přistupovat tetky a ty měly košíky, ve kterých měly třeba kuřata nebo housata, nebo i třeba slepici tam měla jedna teta, nebo i husu. V Domažlicích jsme přesedli na motoráček a jeli jsme pár stanic do Klenčí.

A co nás hlavně překvapilo, že čím víc přistupovali ty lidi, třeba babičky, tak každá měla kroj chodskej, hezkou barevnou kytkovanou zástěrku, rukávce nahoře, hezký kytkovaný květovaný šátky takovým zvláštním způsobem uvázaný a každá zpívala chodsky ta paní. I pánové hezky zpívali. Dobrý den, tetka, kam pak jedete? Kam pak jedete? Těžko se to napodobuje, to jejich zpívání chodský. To jsem poslouchal. To jsem ještě nikdy neslyšel. Najednou ten celý svět takových všedně oděných lidí se změnil ve svět krojovaný. Chlapí ani moc ne, ale každá paní nebo každá holčička i dívče, jak se říká na Chodsku, měla kroj a dřeváky dřevěný měli,

A najednou to celé chodsko začalo vonět. Když jsme vystoupili v Klenčí na nádraží, to byla vůně. Všude, v každém stavení se snad topilo nejenom dřívím, ale snad i lesníma šiškama. Protože no, z každého komínu to vonělo. To bylo léto, ten už se tak jako chýlil k západu slunce a na věži klenečského kostela. Bylo, myslím, zrovna 7 hodin, byla 7 a ten vzdalující se motoráček a před náma cestičky a putůčky a kvetoucí vonavý louky a rosa padala. Až tamhle do té chalupy nahoře půjdem, říkal strejda Martin, a tam se bělela chaloupka na svahu, úplně na kraji vsi.

a jako žlutý perly tam kvetly slunečnice. A to bylo kroků, co jsme museli udělat a přeskakovat různý potůčky a různý lávky, které byly buď udělané z dřevěných trámů nebo zase ze silných kamenů. To bylo desítky a desítky potůčků, které tekly těma lukama ze zhora z těch hor

Tak už jsme doma. Babko, máš tu návštěvu? Volal strejda Martin. Dorlo! Volal na ženu. Teta se jmenuje Dorota a říká se jí Dorla. Tak vás vítej, pán Bůh. Jsme slyšeli a začalo objímání a přišly i slzy, protože na maminku přišel smutek, když přeci jenom ten náš táta nás před 2 lety opustil v roce 43. No a teďko bylo léto roku 45. A maminka si to všecko představovala, jak tady ten hadámek, jak mu říkali hadam, ze všech těch dřevěných korejtek, ve kterých tak zurčela vodička nahoře z houvárku. Houvárek se jmenovala ta loučka nahoře, ještě tam je. A tam je malý rybníček a z toho malého rybníčku jde pramínek až k nám domů. Já jsem tomu taky začal říkat domov, neboť jsem tam začal jezdit každý prázdniny, protože tam to bylo divu krásný.

ta vodička jak zurčila v těch dřevěných korejtkách. Nejdřív spadla nahoře do jedné takové veliký kádě, která byla sešroubovaná dohromady z velkých placatech, to byly břidlice. Břidlicová taková káď, to byla voda studená, ale dobrá, sladoučká. No a potom korejtkem přepadla do kádě spodní na spodním dvorku, ze který zase se dávalo kravám pít. Z té spodní kádě. A potom ta přebytečná voda zase korejtkama stýkala dolů do luk potůčkama, kde byl rybníček a tam byly boží muka a tam byly dvě lípy. A my, když jsme šli z posvícení z Postřekova s maminkou v neděli odpoledne, tak nás tam pod těma lípama chytla taková průtrž, že já jsem nikdy v životě tak nepromok až na kost, říkala maminka. To jsme oba dva promokli až na kost. Maminka v letních šatech a já jenom v košili sice a v trenýrkách a v plátěnkách, ale to se všecko dalo ždímat. Takže se to všecko rozvěsilo, když jsme přišli domů. Vy jste mokrý jako hastrmaní, říkala babička. Tak si to musíte rozvěsit tady nad kamna na humbálku. A ono se to všecko usuší, než řeknete švec, a taky jo.

Tam bylo tak daleko vidět z toho domu 33, má číslo, díly 33, daleko. Nejdál vůbec, jak kdy jsem viděl, to u nás z Pavlíkova vidíme hrozně daleko. Ale tady z toho domu, přímo z oken domu, na jihu, když bylo trošku jasno, tak byly vidět Špičák a Ostrý. Na východě se bělela kulatá věž, která stojí v Domažlicích na náměstí, a temněly se kouře Plzně dál za Domažlicema. Klenčí jsme měli jako na dlani Trhanovský zámek, kde bydlel Lomikar, který tak pronásledoval Kozinu. Na ten taky jsme si mohli přímo z okna šáhnout. Na západě byly vidět topoly před Postřekovem na silnici. A vždycky, když jel motoráček do Domažlic, než zajel do Klenečského nádraží, tak to bylo, jako když jsme se koukali na dětskou hračku.

A tady tu Jiříku, víš, tvůj táta vždycky utíkával loukama, když chodil se učit zámečníkem do města, říkal strejda Martin. A maminka měla zase ve očích slzy, když si představila toho tátu, který jako kluk běhal těma loukama. Kdo by si to byl pomyslel, že od nás tak brzo odejde, řekla máma. A zase jí bylo do breku.

A najednou začali chodit sousedi a začali se chodit koukat jednak na mojí maminku a jednak i na mě, na Hadamovo kluka. Tak to je ten Hadamův Jiřík, říkali. No polejvání má vaše, viď? Tom Šouc. Protože, to jsem vám ještě neřekl, u nás se říká v chalupě u Tomšů. Takže strejda Martin není Martin Anderle, ale Martin Tom Šouc. Já jsem Jirka Tom Šouc z Prahy a Dorla Tom Šouc a vedle se zase říká u Daňků a u Hájků, Hájkouc, Konopíkouc.

celý Tomšák. Polejvání má Tomšouc. Říkali všichni, když mě viděli, celý táta hadam. Celý táta hadam. Jenom chlapče, aby si měl lepší život než ten tvůj táta, tak brzo umřel.

pravzvláštní kraj. Kraj hrdejch chodů. To mě při každý příležitosti strejda Martin zdůrazňoval. My chodí. Máme být na co hrdí. My jsme tady ty hranice proti těm baborům uchránili. Víš, to jsme měli naší výsadu od každého panovníka. Já vás vemu na výhledy zítra, říkal nám s maminkou. A my už jsme se těšili. Ty jsou támhle, takhle ty nejsou tady odtud vidět, ale ty jsou za Klenčím, takhle nahoře, za tím brškem toho lesa. A tam je daleko vidět. A hned jsme se měli na co těšit, že půjdeme na Bárovy výhledy. Jindřich Šimon Bár, spisovatel kraje chodů, každej chod byl hrdej na dílo Jindřicha Šimona Bára, který psal tam v tom domě s tou červenou střechou, jak na něj tady koukáme. To je Klenečská fara, víš? Jiříku říkal strejda Martin. A tam vedle je hřbitov, kde leží tvůj děda.

Tady se chlapče jenom dřelo, říkala strejda Martin, tady se jenom dřelo, tady je to vysoko, jaro pozdě začíná, léto brzo končí, pole jsou samej kámen, jsou na takových srázech tady ty pole a tady se málo lidí uživilo zemědělstvím, proto tady většinou v těch rodinách byli zedníci komínáři. I tvůj dědek uměl stavět komíny, jezdili po kraji a stavěli z červených cihel ty kulatý vysoký komíny pekáren, pivovarů, cukrovarů, cihelen, voctáren, plynáren, papíren a parních pil. I v Plzni ve fabrikách stavil děda tvůj komíny a i v Bavorsku. A tvoje babička chodila každou středu do lesního Mnichova, Waldmünchen se to jmenuje, tam chodila s vejcema na trh. To je tamhle za tím kopcem, to tě ukážu, až půjdeme na Sádek nahoru, na Haltravu, víš? Tam taky, no, to se máme na co těšit, tak to si musíme hezky rozmyslet, kam nejdřív. Ale nejdřív mě strejda Martin vzal do svý dílny. On dokázal vyřezat hrábě, čakan. To byla taková ta chodská sekýrka ze dřeva, vypalovaná. A on měl takový nářadíčko, kde drátem do těch dřev, to byly obyčejně akátový dřevo, takový houževnatý, vypaloval ty chodský kytičky, ty ornamenty. A takovýho toho, ten profil toho štěkajícího strážného psa těch, který hlídal hranice, psa. Strážce hranic, symbol Chodska, to strejda tak hezky uměl. A v každé chalupě se něco vyřezávalo a zdobilo. Buď to byly talíře dřevěný, nebo takový jako válečky na máslo. Zdobený třeba krásnýma baculatýma pávama, nebo holoubkama. Když se tím válečkem přejela hrudka másla, tak tam najednou vystoupaly takový plastický bříška krásně ozdobených ptáčků a kytiček. V každý chalupě něco se vyrábilo takhle krásného, vytvářelo a to vonělo. Něco bylo z lípového dřeva. Vlastně každá chalupa voněla takovou tou poctivou chodskou řezbařinou.

Japaxi se vyspali říku a Mařenko, jak vy? Se ptal strejda Martin mý maminky. Tak jdeme na ty výhledy, ne? Zastavíme se u Kunešů v Klenčí. Tam je tolik děvčat, který malujou porculán, to něco uvidíte hezkýho. Kuneši říku, to je taky tvůj příbuzný. To byl bratranec tvýho táty, víš? Tak jsme se běhli lesem kolem hájovny a v Klenčí jsme byli co by dub. A už vcházíme do dílny, kde bylo ticho, soustředěně asi 10. Zase v krojích oblečených děvčat malovalo ty krásný talíře na černým podkladě. Tak nádherný růže nebo kopretiny. Na některých buclatých břichách džbánů malovali i krajiny chodský a Bárovi výhledy. Tu krásnou terasu se sochou, která je nad Klenčím, tam taky se vydáme, kde je vidět do širokýho kraje. Tak jsme dostali každý malý talířek na památku. Dodneska visí v Pavlíkově na čestném místě. A já úplně s hlavou takovou zamotanou, jak se taky dá dělat umění, jsem vycházel směr takový černý lesy, kde nahoře se bělela taková skála, kamenitej svah.

tam jsme byli poprvé a naposled. Protože hned, jak to bylo možné, tak tam už začínalo hraniční pásmo a na výhledy už se nesmělo, takže ten pohled z bárových výhledů do širýho kraje jsem spatřil až po dalších 40 letech.

Na tom pohledu nebylo pro mě nic novýho, protože já ten pohled jsem znal z našich oken, z naší chalupy. U Tomšů, tedy u nás. Zase se tam bělela kulatá věž na Domažlickém náměstí. Vzadu se černaly kouře Plzně. Dole na jihu byly špice dvou velehor, Špičák a Ostrý. To rozsáhlý údolí, který šlo od těch šumavských kopců až tam daleko, skoro až k Plzni.

Nikdy nesmíš na to zapomenout, že ty taky pocházíš z Chodska, víš? Jsme na svůj původ hrdý, víš? Mě takhle říkal strejda Martin pořád.

Ta naše chaloupka, ten dům 33 na Dílích, kde se můj táta narodil, ta je na takovém vršku. Za ní sice pár chalup ještě je, ale hned je tam les. A černý lesy, hluboký lesy, šumavský. Jako kdyby tou naší chaloupkou končily Čechy. A potom za lesem hned už byly německý země. Takže když jsem se koukal z našich oken, tak jsem si připadal, jako že se koukám ze západu úplně do celých Čech. Tak daleko tam bylo vidět z těch oken a je pořád. V Postřekově jsem jednou byl u muziky. A když se přestalo hrát k tanci, tak se chlapci s děvčatama chytli kolem ramen a chodili pomalu středem sálu. Takovým houpavým krokem a zpívali takovou tklivou písničku. Mnohohlasně, protože tam ty chodové mají smysl pro krásu i nějak jako kdyby měli větší hudební sluch. S Pánem Bohem přišel můj čas. Nehublížil jsem žádnýmu z vás. To se tak táhlo, to byla taková smutná písnička. Ani mladýmu, ani starýmu. Nehublížil jsem z vás žádnýmu. A k ránu, když jsme se vraceli z Postřekova na Díly, tak už svítalo. A všichni jsme té muziky byli plný, takže jsme ještě i my všichni při tom návratu do těch zarosených polí a luk nad hlavama začali zpívat skřivani a slunce vycházelo a ozařovalo ty bílý rukávce těch holčičích krojů chodských. My jsme stoupali do toho kopce, na kterým se rozprostírají ty Díly, jaké tam rodiče z Postřekova dali kdysi dávno svým dětem. Ty Díly polí, aby si tam každý postavil chalupu a hospodařil. Přijď k nám, hejtu, teď jsem si vzpomněl, jak se říká na Chocku, přijď k nám na návštěvu. Přijď, hejtu, jo? Přijď, hejtu. Kde se to vzalo, to slůvko hejtu? Že by to bylo zkomolený podstatný jméno německý hojte, tedy dnes, ale na Chocku? Přijď, hejtu. To znamená přijď na návštěvu. Takže státní svátek, kdy jsme oslavili skonání národního světce svatého Václava. Ten den pomalu končí. Snad i ta naše hodinka trošičku přispěla ke sváteční náladě toho dne. To, že nejsou věrohodné prameny o osobnosti svatého Václava, tak my si jej můžeme idealizovat. Každá doba si svatého Václava idealizovala a dávala mu úkoly. Oroduj za nás a nedej zahynouti nám ni budoucím. Jak nám pan řídící učitel Řežábek, když nás o svatém Václavu učil, vyprávěl, že ho lidi uctívali ani ne tak kvůli tomu, že byl bojovník, ale hlavně proto, že byl takový ušlechtilej, takový mravnej, počestnej, laskavej, obětavej, cítil s chudejma. A legendy vypráví, jak chodil po vinicích a pek pro lid voplatky a chleba. A samozřejmě díky své babičce Ludmile byl vzdělaný, uměl číst a psát, i latinsky uměl. To jsou ovšem všechno dohady. Jako s tím datem jeho úmrtí. Milénium se slavilo v roce 29, 1000 let od úmrtí svatého Václava, roku 1929. No a zase jiné prameny mluví o roku 935. Postava svatého Václava je zahalená do tajemství. A taky ta smrt, že byl zavražděný svým bratrem,
I proto je postava svatého Václava taková krásná a tragická zároveň. Nedivme se tedy, že takovej ten národní idol, kterým se svatý Václav stal, takový ty tužby, jak by měl vypadat politik, provází tento národ stále. A chtě nechtě, dnes možná víc než kdykoliv jindy, chcem, aby aspoň současní politici se z části přiblížili tomu ideálu, jakým svatý Václav byl. To znamená, byl to člověk mravnej, laskavej, obětavej. Neměl rád mučení ani kriminály, neměl rád násilí, no jo, ale bez toho se vládnout nedá. Takže i dnes toužíme potom, aby byli politici čestní, laskaví, mravní, jako byl svatý Václav. Ta mravnost, počestnost, upřímnost, skromnost, pokora, to, jak si za ty věky vybásnil lid, osobnost svatého Václava, tak to chceme taky od těch našich politiků dnes, aby byli moudří, laskaví, ušlechtilí, čistí. Takového politika by si náš národ přál nejvíc. To se očekává od politiků současných.

naši milí. My se pro dnešek rozloučíme. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali až do konce. Opatrujte se, abychom se zase mohli sejít u našeho pořadu příště. Dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Každou sobotu za námi přichází tobogán, každou sobotu říkám dobrý den, dobré dopoledne, jsme v divadle u hasičů, ať jste tady spokojeni. Je tady přeplněné divadlo a dost dobře nevím,